Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem,

Dnes nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc velká porce bluegrassu. Pořadu Na cestě se vrátíme na 54. ročník Banjo Jambory do Čáslavy a budeme poslouchat záznam z vystoupení prvních dvou vystupujících pátečního večera. Budou to kapely Rusty Strings a Abalone. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

0: wondering when the years of my life has flown.
1: Kapela Rusty Strings zahajovala nejenom páteční večer, ale vlastně celé Banjo Jambory, což je nejstarší evropský bluegrassový festival a taky jeden z nejstarších na světě. V červnu se konal už 54. ročník a Rusty Strings začínali nejenom nepsanou bluegrassovou hymnou Will the Circle Be Unbroken, ale pak odehráli i svůj 3/4 hodinový blok.

pořadu Na cestě právě posloucháme kapelu Rusty Strings v záznamu z letošního Banjo Jamboree. Rusty Strings jsou v podstatě kapelou rodinou. Hrají od roku 2007. Pilířem jsou houslistka, zpěvačka Julča Nováková a s mandolinou její manžel Honza, kapelník. Syn Matěj doplňuje sestavu banjem. Nově je v kapele kytarista Honza Bíba. U kontrabasu mám v poznámkách trochu zmatek. Mám zapsaného Martina Krále, ale na webovkách mají uvedeného Josefa Linharta. Tak nevím. Pojďme ale na jejich další muziku.

To už pořadu Na cestě posloucháme druhou kapelu, která vystoupila na červnovém 54. ročníku Banjo Jamboree. Opět patří k pravidelným vystupujícím, jmenuje se Abalón. Přivezli do Čáslavy i gospely a skladby zpívané a kapela.

0: Děkujeme moc.
1: Kapela Abalón má za sebou víc než 15-letou existenci. K zakladatelům patří dobrista Darek Houška a Pepa Plecity s kontrabasem. Brzy je doplnil Miloš Andrt. Současnou sestavu, která hraje asi 10 let, tvoří domestikovaný Američan, zpěvák a kytarista Matt Whitten a benžista Pavel Dočkal.

0: Děkujeme moc, díky.
1: Pořadu Na cestě posloucháme záznam bluegrassu, který Český rozhlas Olomouc pořídil na letošním ročníku Banjo Jamboree. A teď právě je to kapela Abalón, která jako jedna z mála měla v repertoáru několik skladeb jen zpívaných a kapela. A to nejenom tradiční gospel s duchovním obsahem. Repertoár Abalón je velice široký. Po předcházející skotské lidovce jsem vybrala ještě filmovou melodii Moon River z filmu Snídaně u Tiffanyho.

0: Díky moc.
1: Přestože páteční večer v Čáslavi byl pokropený deštěm, divákům, kteří přijeli nejenom z celé republiky, to příliš nevadilo. A navíc se postupně počasí umoudřilo. Kapel na 54. ročníku Banjo Jamboree vystoupilo 21 a všechny si časem na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslechneme. Dnes se rozloučíme s kapelou Abalone v pořadu Na cestě na dvakrát. Nejprve poeticky a pak rázným bluegrassem. Loučí se i Jarka Nosková.

Děkujeme moc.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho zdrudaná?
4: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Půsta do půl měsíce, u nás tady ve studiu už radost způsobí jenom zvuk té znělky. Patrik Rozehnala, tak Robrousek.
6: Dobrý den.
5: Jaký je podzim?
6: Krásný, já se pořád směju. Já když jedu po Praze, já se jenom směju. To je tak nádherný. Já pořád někde stojím a poslouchám Český rozhlas.
5: Výborně.
6: Je to krásný.
5: To je dobrá zpráva. Tak poslouchejte i vy a vytvářejte ho s námi.
0: Humoriáda.

0: Přesně tak, hoďte smutky za hlavu, užijte si s námi zábavu a pořad nazvaný Humoriáda dnes Otakarem Brouskem, tak koho tam hodíme jako zábavného?
1: Já bych tam hodil Milana Lasicu a Julia Satinského, protože já jsem je totiž zažil jako malý kluk. Dokonce jsme byli na Slovensku a tam dělal Miroslav Horníček, tam dělal Hovory H na střeše toho hotelu, kde jsme bydleli v Lomnici.
0: Aha.
1: Jo, tak tam bylo na střeše a tam byl právě Lasica a Satinský, já byl malej, mě bylo 12, 13, já nevím, ale já na ně zíral, protože oni byli neuvěřitelně vtipný. A potom byly ty Hovory H, takový ty slavný, jak oni přijeli a jako nám ukazovali...
0: Ten rozdíl mezi Čechoslováky, češtinou a slovenčinou.
1: Ano, jak přivezli tu zem a tu halušku nechali kolovat a takový, no to, já jsem se tak smál tenkrát. A do dneška, teď jsem to zrovna nedávno viděl a zase mě dostali, prostě oni jsou skvělí.
0: Mm-hmm, tak dáme si povídání o noblese tady v této chvíli.
2: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale ja si myslím, podľa mňa je to naša osobná tragédia.
3: Vrelo s vami súhlasím a zároveň vás dôrazne žiadam, aby ste povedali, o čo ide.
2: O noblesu.
3: Prosím?
2: O noblesu.
3: A tak noblesu, ano, to sme už spomínali. Keď...
2: V mnohých veciach sme mnohé národy dobehli, predstihli dokonca. Už si napríklad vieme slušne vypiť, riadne sa najesť, aj odedza. Začína byť celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam sa nájde aj vreckovka, ale k noblese sme sa ešte neprepracovali.
3: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. Keď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať: Haló, prosím vás, buďte takí láskaví, všetci v doline ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. Musel zakričať: varuj dušu na doline, a guľatina sa už rútila.
2: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
3: no, chýba
2: tá noblesa.
3: Chýba. Áno, chýba.
2: A viete, v čom to je, prečo to je, že nemáme tú noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje náš národ, zanedbali, by som povedal, inštitúciu sluhov.
3: Tak, tak.
2: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
3: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali...
2: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok dlhý.
3: To je fakt.
2: No, darmo je, teraz nám to chýba.
3: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním, verte mi, stáli aspoň dvaja livrelovaní lokaji. No a naši furmani na to kašľali úplne. Parfém nepoznali. Púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
2: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo, dáka.
3: Pekný sluha.
2: No, dáke krajky, čipky, mladučká kuchárka. Tak. No ale to sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušlachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme noblesa. Ano.
3: Alebo na Zamagurí, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesou, veď na Zamagurí nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť. U nás prídete na návštevu, komorníka nikde. Domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy. No,
2: ale my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
3: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste niekoho. A možno,
2: vy ste povedali, že je to jednoduché. No, treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Tak. Ale ako komorníka, no? Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
3: Manželko.
2: Pani manželko.
3: Kde sú?
2: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
3: A vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí hneď po ohlásení vojsť. Viete? Možno, že prídu zajtra.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Takové hezké téma, jako hezky stvární. Tak co noblesa, Juldo?
1: No to je velmi složité. Ale můj tatínek byl noblesní, takže já jsem to mohl odkoukat, i když moje drahá maceška Luka, tedy nevlastní matka, tak mě prozradila, že tatínek taky nebyl takhle jako vždycky vyfiknutej. Aha. Že až to sní jako, takže za to může Luka. A no, naučila nás to oba, jak se nosí sako, kravata, jak se má člověk chovat v restauraci, jak se má chovat k dámě a tak, no, to vím, že to bylo velmi, já jsem musel poslouchat,
0: jo.
1: No, snad podržíš dveře, snad mi podržíš kabát.
0: V kolika ještě to říkala?
1: No, táta si vzal Luku, když mě bylo 8 let, takže od 8 let jsem byl takhle obráběn.
0: Jo, do dneška.
1: Já jezdím za Lukou, Luce je 90 let a pořád neustále.
0: Jo.
1: A ty máš hezké boty a hned mě pochválí, že jako chodím hezky oblečený. A ona na to dbá, na tohle.
0: Jo.
1: No, do dneška.
0: Mm-hmm.
1: Krásný. Takže perly nosí. Vždycky si veme nějaké hezké kalhotky.
0: Jako i doma, když jde s košem?
1: Ne, to ne. Ale zas má hezký župánek.
0: Jo. Noblesní za každé situace.
1: Noblesní za každé situace.
0: No tak pustili jsme si tedy dvojici Milan Lasicu a Julia Satinského. Můžeme s nimi pokračovat. Navíc k ní může přibýt třeba ještě Mirek Nanutil, to je v povídání o postelových scénách. A nebo, když už to byla noblesa, tak já to trochu tématem schodím, jo? Protože nabídnu trochu sexuálních služeb ze Silvestra 1999 z televize Nova, kde o tom o inzerátu mluví Jiřina Bohdalová a Karel Šík ve slavné scénce Kohout. Tam je taková ta záměna, malíř, sexuální pracovník erotické služby. Tak co z toho si vyberete? Postelové scény a nebo trochu erotiky v inzerátech. Je to taky dost podobné, ale jiní interpreti. Tak Milan Lasica, Julius Satinský, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp proti. Vyhlasujete na telefonu 731 800 900 a nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tam posílejte a my budeme ty hlasy tady ve studiu sčítat. Od toho je tady Humoriáda.

0: našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Julie Satinský nebo Jiřina Bohdalová a Karel Šíp, komu dáte přednost? Ptáme se vás, co voláte do Humoriády. Je to telefonní číslo 731 800 900 a slyší vás i Otakar Brousek. Koho?
3: Dobrý den, zdravím vás, pánové.
4: Dobrý den.
3: No, pan Otakaru Brouskovi to pořád sluší.
4: Děkuji vám, ano. Já to vyřídím mamince, teda maceš se.
3: A já bych si přála... Jak to říkal Ačko, myslím, že?
2: Juju Satinský, jo, Milan Lasica. Dobře, jo. Zapisujeme jim bod, děkujeme moc a mějte se pěkně. Kdo další? Dobrý den.
5: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím Patriku vás do Humoriády a vašeho hosta pana Otakara Brouska. Dobrý
4: Já
5: den,
4: vás
5: pane
4: také
5: Brouze.
4: Zdravím, dobrý den.
5: Přeji vám vše dobré, pěkný podzim, hlasuji Patriku teda pro Ačko, všem přeji hezký zbytek dne, či ještě hezčejší páteční ráno, možná trochu chladného.
2: Dobře, děkujeme. Kdo dál, dobrý den.
6: Dobrý den, Jakub u telefonu. Zdravím vás, pánové, já bych si dal Bčko.
2: Dobře.
6: Bohdalku se šípem.
4: Jasně, Bčko.
2: Dobrá, píšu Bčko, děkuji za zavolání, ať se daří. Taky. A ještě jeden telefon, dobrý den.
7: Jaký to ze Strážnice, co se hodí Bčko?
2: Bčko, dobře, Bčko. Já už to můžu taky říct, že to Bčko se nám tady narysovalo jako vítěz. Tedy vybrali jste variantu ze Silvestra 99, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp a jedna záměna v inzerátech. Ona si objednala malířské služby, přišel služebník v erotických službách.
8: No tak ono by to také chtělo, abyste se trošičku uvolnila, víte? Tak je, jako...
7: ale to já už jsem se uvolnila. Z práce ráno, víte? Já dělám po večerech uklizečku, víte? A ona to dneska jako za mě vzala Jarča, když vy jako jindy nemůžete. Vy toho asi máte hodně, že jo?
8: Tak. No tak to jste mě připomněla, počkejte.
7: Jo.
8: Ještě dneska tady zrovna něco mám, to bude někde tady blízko. Jestli ji neznáte, Šilhavá.
7: Ale Šilhavá je v téhle ulici každá druhá.
8: Ale ne, se jmenuje Marta Šilhavá.
7: Marta!
8: K tý já jdu po vás.
7: Ježiš, a proč zrovna k ní? Tak ten její je takovej šikovnej.
8: Vy ho znáte, jo?
7: No jasně. Ježišmarja, ten všechno dělá sám. A dobře. No, to se divím, že si ona volá někoho cizího. Helejte, ten je opravdu moc šikovnej. To já to můžu potvrdit. On už tady párkrát byl. No, ale on má málo času, víte. Protože on se na něj furt něco vymýšlí, víte, no. Ale, no, smusejte se, já jsem se chtěla zeptat. Víte, co je mi trošku divný? Že jako jsem doteďka neviděla váš vercajk. Čím to vlastně chcete dělat? Že jo?
8: Tak to už si sama řekněte, no. Tak.
7: Těžký.
8: No tak já jsem v podstatě připravenej.
7: No připravenej. Já nevidím žádný pracovní pomůcky, že? No a jestli si myslíte, že já mám doma něco sama svýho, no tak to teda nemám. No víte, ten můj na to moc nebyl. No proto jsme šli taky od sebe. On jenom z práce do hospody a pak se mu tady jenom fláknul a na nic nešach. Na nic.
8: Prosím.

0: Vy pořád nějaký pomůcky. Rozumíte, ve všem je možný zákaznici vyhovět, ale musí se to nahlásit dopředu. To, kdybyste nahlásila dopředu nějak pomůcky, to já jsem mohl vzít s sebou třeba i Robertka.
1: No tak, to já teda nevím, proč jste ho nevzal. Že jo, jestli jste zvyklí dělat ve dvou s tím Robertem. A jestli je ten kluk šikovnej.
0: Prosím vás, teď ten je na baterky.
1: Na baterky. A vy jste nebyli všichni v té vaší firmě na baterky.
2: No. Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak na co se tady ptát?
4: No to já vůbec nevím.
3: Já vím, na malování.
4: Na malování. No. Na malování.
3: Pokojů tedy.
4: Na malování já jsem si vždycky někoho zjednal. Ale taky ne, maloval jsem taky. Maloval jsem nejdřív štětkou, to jsem se naučil u dědečka.
3: No to trochu pokračujeme v tom rozhovoru.
4: No, pokračujeme v tom rozhovoru. Štětkou. A potom váleček.
3: A potom váleček, ano.
4: A nebyl na baterky, jo, byl normální ručně.
3: Pomůcky byly.
4: Pomůcky byly, no. Ale vlastně do takovýhleho nedorozumění jsem se nikdy nedostal. To vlastně, teď si na to jako probírám tou paměti a nic takového mě nikdy nepotkalo, že bychom mluvili o koze a o voze.
3: Tak ale otázka, zda člověk podával nějaký inzerát, který takhle mohl mát. Pak se ozval někdo jiný, to asi taky, ta doba inzerátu už je trošku jinak.
4: No dneska, to je jinak, to už dneska...
3: Když vycházely noviny jenom z inzerátu, ano, že? Kde by se ano, to dneska vzalo, ano. Když je všechno na sítích, no. A na internetu a tak.
4: Právě, že jsou sítě.
3: No, a jak často se u vás maluje?
4: Teď jsme dlouho nemalovali.
3: My taky ne.
4: My jsme teď vlastně rekonstruovali, ale ono už to bude skoro 9 let, nebo tak nějak, a nemalovali jsme ještě. Ale je to omyvatelný, takže pes, když udělá takový to blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl blubokousek, víš, protože on, když se omele, tak jako, no a to se dá utřít s tím hadrem, takže vlastně jako, jasně. A ono se to nějak nešpiní moc.
3: Takže ještě 9 let to vydrží. Vážení, čím budeme pokračovat? Tímhletím matením u inz, nebo nad inzerátem, řekněme, ukázka z roku 99 ze Silvestra televizního, anebo si dáme Zrození mladého trampa s Jiřím Grossmanem, nabízíme proti. Takže Jiřina Bohdalová, Karel Šíp teď mají Ačko v dalším souboji. Varianta B je Jiří Grossman o trampingu a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Volat můžete už teď, anebo napište hlasovací SMS-ku Humor Mezera A či B a pošlete na číslo 90 011 04. Taková jsou pravidla.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Něco o erotických službách nebo o trampingu byste rádi slyšeli ve vysílání. Tak se to dá postavit proti sobě. Jiřina Bohdalová, Karalší v ukázce A, varianta B, Jiří Grossman. Voláte, vybíráte si a naslouchám vám dnes o Takar Brousek. Dobrý den, přeje Patrik Rozehnal.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku a pane Brousku, já vás zdravím.
2: Já
3: tady
2: vás.
3: Je Marcela z Ústí nad Labem.
2: Ano, já vás také, Marcelo.
3: Moc děkuju a chtěla bych Ačko a mějte se moc hezky.
1: I vy, děkujeme
2: podobně.
1: Moc. Kdo další tam je?
4: Dobrý den, tady Marie ze Zruče u Plzně.
2: Dobrý
4: Boba
2: den.
4: Vás zdravím a chtěla bych Ačko.
1: Dobře, ano. Děkuju moc, mějte se pěkně.
4: Pěkně.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady David, dávám Bčko a zdravím pana Otakara Brouska.
2: Děkujeme, teda já děkuju.
1: Další hlas, telefonický v Humoriádě.
6: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Já vás zdravím do studia.
1: Děkujeme.
6: Hrozně mě pobavilo, jak pan Brousek vykládal o těch kolonách a myslel jsem, Patriku, že vy řeknete teda, že ne, že máme poslouchat Český rozhlas, ale že máme vytvářet ty kolony. A musím říct, že je úžasný, že pan Brousek to bere s takovým nadhledem.
1: Ano, to je co jiného.
6: Opravdu někdy to je úplně katastrofa a mělo by se s tím už něco začít konečně dělat.
2: Ale tak člověk s tím má počítat, no co se, a rozčilovat se nepomůže. No, tak
6: možná,
2: já se rozčil...
6: Možná někoho vyměnit by pomohlo.
2: Jo, to jo, to máte pravdu.
6: Takže jak se říká, někdo chodí na hřibky do lesa, někdo chodí na hřibový kolony.
2: Ano.
6: Já bych teda volil bych teda Ačko.
1: Dobrá, děkujeme za ten hlas.
6: Děkuju,
2: naslyšenou.
1: Vy taky, mějte se. A poslední bod pro koho?
7: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Zdravím vás oba dva ve studiu. Přála bych si Ačko a můžu ještě něco, pane Patriku?
1: No zkuste.
2: No zkuste to.
7: Já jsem byla včera v semaforu, bylo to strašně hezký. Děkuju za ten pořad. To bylo něco prýma.
1: Za málo, jsme rádi, že se líbilo. No. Děkujeme moc,
7: no.
1: Mějte se hezky.
7: Děkuju.
2: Naschledanou.
1: Ano, no a budeme pokračovat ukázkou s Jiřinou Bohdalovou, Karlem Šípem získali valnou většinu hlasů zpátky do Silvestra 99.
8: No tak snad začneme, ne?
9: Jo, no konečně, no tak.
8: No ale to sama řekněte, rozumíte, kde a jak a co,
9: aha.
8: Já už se vám podřídím, no proto jsem tady, víte?
9: No jo, víte, tak pokud začnete v ložnici, tak tam myslím, že byste měl určitě použít váleček. No. Ale začít byste měl škrábáním. Aspoň všichni, co tady byli před váma, začínali vždycky škrábáním. No.
8: Tak já jdu napřed do koupelny.
9: Počkejte, proč do koupelny?
8: Tak opláchnout váleček.
9: No jo. To je mi jasný, to je jasný. Vy už jste přes den někde dělal, že jo? Ne, tak počkejte, ale posaďte se. Já jsem se vás ještě chtěla na něco zeptat. Jak tam inzerujete, jo, to S i M, tak co z toho hodláte použít tady? Já si teda myslím, že když začnete tím škrábáním, tak že už by potom stačilo použít jenom tu sádru.
8: Sádru? Proč sádru?
9: No, protože vám to aspoň rychle stvrdne. Vám to třeba s tím válečkem nějak moc nejde, jo? No tak já teda potom nevím, proč jste si nevzal sebou aspoň štětku. No. Některý starší dělají radši se štětkou. No.
0: Humoriáda.
1: Hrátka s češtinou, jak ta čeština je kouzelná, no tak.
2: Krásně je to.
1: Jenom si říkám, jak dlouho to zkoušeli třeba.
2: Co jsem slyšel, tak 3 neděle.
1: Tři neděle.
2: Ale asi ne každý den. Hmm. Jako také, opravdu se na to sešli ty lidi a dělali to. Protože to, co si pamatuju, i Jiřina o tom vyprávěla ještě s Dvořákem a to, tak oni se sešli, dívali se na ten text, případně řekli, tady by to chtělo předělat konec, takže autorovi to poslali zpátky. A teď vyhazovali a tak různě a říkali, tenhle bychom mohli použít, no a pak fakt na tom seděli a zkoušeli to. A do dneška to obstojí vlastně.
1: No, je to pravda. No. Co zkouší Tulda Brousek?
2: Já zkouším se Simonou Stašovou krásnou španělskou hru. Alejandro Casona to napsal, jmenuje se to Stromy umírají v stoje. 11. listopadu bude premiéra. Simona se konečně přehraje na starší, takže hraje babičku. Já hraju dědečka a vrací se nám takový nezdárnej vnuk. No, tak je to krásná hra. A my jsme teď ve stádiu zkoušení, takže teď prožíváme takový ty trapný chvilky, kdy nevíme, kdo co říká a kam jdeme a tak a musí se to teď...
1: Kdy přijde jako, dojít a tak.
2: No, teď jakoby dá dohromady. No, režirujete pan režisér Strnisko a... Tak jo, je to hezká práce.
1: Mm-hmm, tak ať to vyjde a budeme se těšit. A za malou chvíli budeme vybírat s Tuldou také další ukázku, protože pro dnešek jsme vyčerpali dvojici Jiřina Bohdalová a Karel Šíp. Co bude dalšího, se dozvíte po písničce Daniel Hůlka a jeho ráj právě teď.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak pro všechny ty posluchače i dnes Humoriáda s Tildou Brouskem a s kým? Koho vybereme ze seznamu? Je to teď na nás?
3: Seznam tady je a mě tady zaujal, abych tak řekl, Miroslav Donutil.
2: Jeho samostatné vyprávění.
3: No právě, on to umí, on je vynikající vypravěč.
2: Dobrá, tak jedno tady máme.
4: Tenkrát na ty zájezdy, jak jsme jezdili s náma, muselo jet taky umělecké vedení. To bylo přímo nezbytné. Bez uměleckého vedení by ten zájezd nedopadl dobře. A tak i s námi jezdilo vydatné umělecké vedení v podobě náměstka ředitele Státního divadla a našeho šéfa. A ti dva si jeli po krku, oni se neměli moc rádi, že jo, na tom zájezdu si vlastně nevyhovovali skoro v ničem. Nebyli k ničemu platní, ale být tam museli. Takže my jsme to brali jako nutné zlo. A ten náměstek ředitele, to byl bývalý důstojník a tady budil neskutečnou hrůzu a všichni podřízení se před ním třásli strachy, ale na zájezdech se z něho stávalo takové neškodné děcko. A Franta s ním i s tím druhým dokonale manipuloval. Tomuhle tomu bývalýmu důstojníkovi říkal bratře plukovníku, což se mu strašně líbilo, pač byl podplukovník, že jo? A pamatuju si, že on vždycky sedal, on měl 160 kilo a seděl na tom prvním sedadle a tak jako funěl a potil se a tohle. A my jsme jednou jeli do Remeše a chtěli jsme se taky podívat na tu gotickou katedrálu a Frantu napadla, najednou on měl ohromný, jemu to furt zapalovalo, to bylo prostě neskutečný, prostě furt ve střehu, jo. Najednou mu to zapálilo a teď viděl to v tom poli a říká tomu náměstkovi ředitele, tak to je ona, podívejte se, tam stálo silo. Silo na obilí v tom poli, jo. Ten nám se sám podívá, říká, no a čeče, takhle Frantíku, z dálky ti to ale vůbec nevypadá, víš, jako ta gotická katedrála. To ti čeče vypadá jako skoro takový to na to obilí, víš. Prosím vás, na jaký obilí, bratře plukovníku, to je gotická katedrála.
3: Já to vím, že to je ona, ale takhle, když se na to dívám jako z dálky, tak tím mě to člověče připadá, jako kdyby to bylo takový to na to obilí. Já si nemůžu
4: pomoct. Co furt máte s obilím, tak my se na to celý den třeseme, těšíme se, jedeme sem, teď vidíme gotickou katedrálu a vy nám říkáte na obilí. No já nevím, no mně to tak prostě připadá, přes to sklo to tak vypadá, že to skoro na to takový to obilí. Myslíte silo, jo? No to silo, no. On přišel, ten Franta, vzal ho za ucho a řekl, vy jste zase naletěl, bratře plukovníku, vytáháme vás za ouško. A on byl strašně spokojený, že má pravdu. S touhletou psychologií ten Franta zase počítal prostě. A my jsme přijeli třeba do Florencie a teď jsme šli na procházku s Frantou a tenhle ten, že půjde s náma. Já říkám, ježišmarja. A on říká, Franta, ne, to bude sranda, počkej. Teď jsme šli na to slavné náměstí, kde byli ti Davidové a ti Diskobolové a všecko a on ťapal před náma ten náměstek, jo, 4-5 kroků a Franta uviděl otevřený dveře a říká, šupni za ty dveře. Tak já jsem se tam schoval, on taky a ten náměstek šel chvilku ještě a najednou nás neměl. Frantíku, kde seš? Frantíku, a říkám, Franto, neměli bysme jít, to bude průšvih, a nech ho bejt, nebo ať se vyžhaví v tom. Frantíku. Teď ti Italové, kako se sučete? Io devo forza di mandare chi sono raso, si riesco a innamorarmi, vedi che ero questo oltraggio, quando ce lo sia, sai che tu, ja nemám Frantíka tam. Já vůbec ani nevím, kde je, kam se ztratil, ani autobus nevím, kde je. A vůbec vám ani nerozumím.
3: Martíku. Říkám, Franto, pojď už. Nehor, jde to Gauner, nebo Ben. Bratíku, já už nemůžu, bratíku, objev se. Říkám, Franto, pojď, no tak jo, dobře, jdeme, no. No, kde se lancáte, bratře plukovníku? My vás hledáme po celém městě a vy se tady vybavujete s nějakýma Italama, jste normální, nebo co? Frantiku, ty jsi mě našel. A zavedl ho až k autobusu, ten Franta, a on říkal, vidíte, já jsem se ztratil ve městě a Frantik mě našel a dovedl mě až sem, takový to kamarád.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Julio, taky pamatujete takovou éru, nějakou doprovod?
5: No doprovody, ale znám jedno, a já u toho teda nebyl, jenom to znám z vyprávění, že dokumentaristi točili něco na Berounce, nebo někde, to už není důležitý, a samozřejmě nějak se zkazilo počasí, no tak oni zašli do restaurace, to se trošku protáhlo až do rána, a druhý den měli teda točit, jenomže vyspávali, že jo. Ale přijela návštěva z Prahy, takovej ten dozor, právě takovej ten politicko nějaký dozor. A jak to, že tady spíte a tohle? A někdo si vymyslel, kam nám se rozbila kamera soudruhu. Jak to? Jak to? A už to řešíte? Ano. A co se tam rozbilo jako v té kameře? A nám se rozbil kolibátor. A teď vymyšlený úplně nesmysl, že jo, kolibátor. A teď on, ten soudruh nechtěl ztratit glanc, tak říkal, aha, a už to řešíte? Ano, my už jsme volali jako do Prahy a už nám ho vezou. No, zaplať pánbu za to. A jak nechtěli dát vědět, jakože jsou úplně blbí, jo.
2: Kolibátor.
5: Tak kolibátor, no. Tak takový věci se děly tenkrát.
2: Vážení, čím pokračovat? Jakou ukázkou? S Miroslavem Donutilem vzpomínka třeba na velký rybářský úlovek Franty Kocmana, anebo vyprávění Tomáše Slámy o tatínkovi. Vyberte si. 731 800 900, studiový telefon, tady si popovídáte s námi, anebo když se neprovoláte, pošlete SMS-ku hlasovací humor mezera A či B na číslo 90 011 04.
5: 04.
2: Ano, je to tak. K tomu skupina Turbo.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Patrik Rozehnal, Takar Brousek, osazenstvo Studia Humoriády. Vy jste na telefonu 731 800 900 a můžete dát hlas Mirkovi Donutilovi nebo Tomáši Slámovi. Tak komu, ptáme se. Dobrý den po telefonu.
2: Stálý zdraví přeju.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Franta z Netolic a velice bych si přál pana Donutila, protože to je expert.
1: Dobře, píšeme mu bod a děkuji za to zavolání sem k nám.
3: Naschledanou.
1: Dobrý den, další pozdrav.
4: Dobré odpoledne, Patriku. Zdravím vás po dlouhé době i vaše hosta. Chtěl bych taky Donutila, to je borec.
3: Ano.
1: Dobře, dobrý děkujeme den. Za ten hlas, mějte se pěkně. Vítáme dalšího.
5: Dobrý den, já vás zdravím, tady Petr Zezdounek ze zamračených Lohačovic.
3: Aha.
5: A já jsem chtěl pozdravit teda vás oba dva.
3: Ano,
5: a také humoriádníky zvlášť potom. A stala se mně jedna věc, jak jsem byl v Kroměřížu, jak byla humoriáda.
1: Ano.
5: Tak tam jsem potkal jednu paní, která plete krásně maňásky. A mně se líbil velice ten vodníček. No a já jsem na něj ztratil kontakt, protože já toho vodníčka používám ve školce.
1: Aha, takže hledáte paní s vodníčkem a s maňásky. Je mi to jasné, ať se ozve.
5: Jenom aby věděla, že ten maňásek je krásně využíván.
1: Dobře.
5: A já tam totiž čtu pohádky.
3: No krásně.
1: Ano, takže vy jste ten předčítač, takhle máme třeba kolegyni tady u nás, Kateřina Cajdanová, taky takhle chodí číst do školy.
5: Pohádkový dědeček se tomu
3: ano, vynikající.
5: A ten vodníček jim udělá vždycky velikou radost těm dětskám.
1: Dobře, tak jo.
5: Tak to paní slyší.
3: Ano.
5: A já bych si vybral, protože ten už je dost známý tady ta scénka, tak já bych si zkusil Slámu.
1: Ale zklamu vás, bylo to málo na to vítězství. Mirek Donutil to vyhrál.
3: To vyhrál.
1: Jsme s ním opět v Lucerně a povídání o rybářských úlovcích.
6: Tohle my máme na rybách. Kde má být klid, kde má být ticho. My sedíme večer, chytáme s Frantou candáty, teda čekáme na candáty, abych byl přesný. On má, Franta, úžasné rybářské vybavení, víte, on má nejdražší pruty, on má nejdražší navijáky, nejdražší silony, on má hlásiče, jemu to hlásí, odkud jede jaká ryba, jak vypadá. To nemusím rybářům vysvětlovat, to je spíš tip pro manželky, a když je záběr, tak to třeba udělá. To je moment, kdy z každého rybáře kocmana nevíme, jestli se stane magor. Takhle mám vlastní voli, mámo se chnou, Miro, mámo se chnou, Miro, teď jo, říkám, počkej, vydrž, tak on popojede, otočí si rybičku, pak ho se chnou, to nevydržím, takhle mám vlastní voli, ty vole, ten jede, ten valí, Miro, kam bereš šňůra, já říkám, Franto, klesu, já jsem to nahodil tady do tuňky, jak oni bývává, jo, já říkám, já nevím, kam se to nahodil, ale vede to klesu a dívám se a tam jelen, 14 terák, Franta je jediný rybář na světě, který chytil jelena na udici. To se nepovedlo nikomu, ten jelen se šel napít do míst, kam chodil každý den. On nevěděl, že tam kocman má nahozeno. Umotal to takhle tou ťapkou a vlekl mu to klesu, no. Franta má drahý silon, čili on mu de facto odmotal auto. Já jsem tahal jednoho candáta za druhým, protože oni najeli pěkně v hejnu a kocman navíjel. Za 14 dní jsme tam přijeli, že jo, a já už jsem byl připravený, tak jsem tam bodnul cedulku, tam bylo napsáno, jelene pozor, tady chytá kocman. No a pak jsme tam byli asi za týden a magor byl ze mě, protože já jsem měl záběr a teď jsem s tím zápolil a on nikde, Franta, říkám, Franto, potřebujem, Franto, kde seš, Franto, Franta přiběhl, co je, říkám, dívej se, či něco tam je, on říká, ten valí, ten jede, ty vole, to bude síla, to bude asi úhoř, říkám, asi jo, kde pak úhoř, víte, co mi tam přivázal, on mi tam přivázal to, co občas dostáváme, takový to zlatý zrcadýlko Titi, jo, říkám, teď mi to zrezaví, získej si další miroška.
0: Humoriáda.
1: Poslední ukázka a zase ta hodina tak rychle uběhla.
3: Krásně to uteklo, ano.
1: Tak jo.
3: Tak já se vydám do toho města a přeji všem, aby nestáli dlouho ve frontách a když, tak poslouchali Český rozhlas. Naschledanou.
1: Ano, mějte se pěkně a zítra zase další porce humoru. Samozřejmě nebude chybět další humoriádník Honza Přehučil. Mějte se krásně, těšíme se na slyšenou.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovarský kraj pokračuje v jednáních s ministerstvem obrany o převodu letiště. V participativním rozpočtu v Chodově na Sokolovsku uspěly vodní prvky i letní scéna. Odbory na pražském letišti zvažují ukončení stávkové pohotovosti. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 13 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Karlovarský kraj a ministerstvo obrany pokračují v jednáních o podmínkách převodu mezinárodního letiště v Olšových Vratech pod správu armády. Ta by měla na letišti zachovat civilní provoz a zároveň zajistit rozšíření a prodloužení přistávací a vzletové dráhy. Krajští zastupitelé se kvůli záměru sejdou 19. října.
3: Zastupitelé na mimořádném zasedání schválí příslušné smlouvy. Ty budou obsahovat i přechod stávajících zaměstnanců pod nového provozovatele terminálu nebo převody majetku. Pod správou armády a státu by mělo letiště začít pracovat od 1. ledna příštího roku. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
2: V Chodově na Sokolovsku skončil další ročník participativního rozpočtu. Lidé v něm vybírali z řady projektů. V příštím roce jich nakonec město realizuje 7. Jedná se například o pítko a mlhoviště v areálu BVC, malá letní scéna na zahradě komunitního domu Labyrint nebo stínicí zařízení na skateparku. Jak informuje město na svých webových stránkách, do hlasování se zapojilo 87 lidí, kteří návrhům rozdělili celkem 174 hlasů. Na všechny projekty má město v rozpočtu členěné 2 miliony korun. Pražské letištní odbory se příští týden sejdou kvůli pokračování stávkové pohotovosti. Podle předsedy jedné z odborových organizací Marka Sedláka je na čase zvážit její ukončení. Sedlák taky popřel tvrzení další odborářky Vlasty Palové, že vedení letiště s odbory nekomunikuje. Stávkovou pohotovost odbory vyhlásily 21. července. Vadil jim výběr nového šéfa letiště Radomíra Lašáka, kterého do vedení dosadilo ministerstvo financí. Před 20 lety totiž Lašák vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Britský konzulát v okupovaném východním Jeruzalémě pod tlaku izraelské administrativy končí. Úřad opustí konzulka a 20 diplomatů. Podle britského ministerstva zahraničí budou služby pro Palestince v omezeném režimu.
4: Z budovy už zmizela cedule britský konzulát. Ten zajišťoval vztahy s Palestinci v Jeruzalémě na Západním břehu a v Gaze. Budova bude dál sloužit omezeně se 7 diplomaty pod názvem Mise Spojeného království. Zastoupení Británie v Palestině má 200letou historii. Podle šéfa britské diplomacie Eda Milibanda nemá Izrael právo celou misi zavřít. Konec konzulátu přikázal izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Reagoval tak na britský zákaz dovozu zboží ze židovských osad na okupovaných palestinských územích, které většina zemí považuje podle mezinárodního práva za nelegální. Británie sankcemi poukazuje na rostoucí násilí některých židovských osadníků vůči Palestincům. Z Izraele Jana Karasová, Český rozhlas. Sport.
2: Tenista Dalibor Svrčina zvládl vstup do turnaje v Šanghaji. Nad Britem Norim zvítězil 2-1 na sety a příště se utká s Argentincem Echeverim. Naopak Vítko Přiva končí po porážce s Belgičanem Berksem 0-2. V Pekingu se může těšit na semifinále Nikola Bartuňková, která vyhrála nad Karolínou Muchovou 2-0.
1: Počasí.
2: Ráno a dopoledne bude většinou jasno, postupně polojasno. Odpoledne většinou oblačno, postupně až skoro zataženo. Večer se může zejména v Krušných horách objevit i slabý déšť. Nejvyšší teploty 10 až 13, na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní vítr, který na horách bude odpoledne a večer zesilovat. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlovarském kraji se teď ráno jezdí bez hlášených dopravních nehod. Dejte ale pozor, na silnicích se může pohybovat zvěř.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré
0: Nitro a příjemný start 9. říjnového rána přejeme vám všem, kteří jste si nás tak časně ráno naladili. Před námi je pátek, poslední pracovní anebo školní den a spolu s ním začíná náš ranní program neboli Dobré ráno, plné písniček a hlavně plné informací z našeho regionu. Od mikrofonu vás zdraví Jitka Brošková, je 5:05 a dnes vykročíme do hudebního proudu spolu s písničkami od Ilony Čákové a Petra Reska. V anketě Ahoj rádio se možná dozvíme, proč se v Americe mluví anglicky. A za pár minut se taky podíváme na praktické využití umělé inteligence ve firmách. AI už dnes našlo své uplatnění například v sektoru pojišťovnictví. Výrazně teď likvidátorům pomáhá třeba s vyhodnocováním škod u aut, hlavně tedy na čelních sklech, tak si počkejte na podrobnosti v Dobrém ránu, které právě teď začíná.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: proč se v Americe mluví anglicky.
1: Že to někdo rozhodl, že musí mluvit anglicky.
2: Od Indiánů, co tam byli dřív.
3: Že jako to dřív byly spojený Anglie a Amerika a pak se to rozpojilo.
4: Že prostě nebavilo jako mluvit česky nebo jiným jazykem a rozhodli se, že budou mluvit tímhle jazykem.
5: Protože na něj jiný jazyk nevyzbyl.
6: Jako je ta pověst, že se bohovi nelíbilo, že postavili babylonskou věž až tak vysoko, že ji jako schválně zbořil a smíchal jim jazyky, aby se o tom už nemohli domluvit, že to udělají znova.
7: Protože americky to je takový divný.
8: Že je to blízko Anglie.
9: Protože to je Amerika.
8: Protože se takhle naučili mluvit už miliardy let před naším letopočtem.
10: Že Amerika je začátek písmeno taky A jako angličtina.

0: Švédská rocková skupina Europe obsadila jedno z prvních míst našeho hudebního proudu a v Karlovarském kraji je jasno, teploty se nám pohybují mezi 3 až 7 stupni Celsia a čeká nás výrazné ochlazení, bude větrno a zpočátku i slunečno.
1: Počasí.
0: Hezké dobré ráno, je 6:15. Dnes ráno a dopoledne bude většinou jasno, postupně polojasno. Kolem poledne a odpoledne od severozápadu většinou oblačno, postupně až skoro zataženo. Večer se může zejména v Krušných horách objevit i slabý déšť. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 10 až 13 stupni Celsia, na horách mezi 5 až 8 stupni. Vane mírný jihozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, na horách bude během odpoledne a večera pak zesilovat. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Ať už po probuzení, anebo ještě před usnutím posloucháte začátek našeho ranního vysílání, neboli dobré ráno, a to teď vyplní první ranní příspěvek. V Česku už dnes nenajdete pojišťovnu, která by nevyužívala nástroje umělé inteligence, ať už v podobě chatbotů, při komunikaci se zákazníky, při výběru vhodného produktu na míru, anebo dokonce při vyhodnocování škod. Například Direct pojišťovna do AI investuje desítky milionů korun ročně a už několik měsíců na ní spoléhá při likvidaci škod u aut.
1: Ať si to umíte líp představit. Tak teďka tady konkrétně máme případ klienta, který má škodu na svém skle a jde vlastně o to, že má poškozené zorní pole.
2: Říká za Direct pojišťovnu Hana Finsterlová a rovnou ukazuje i dokumenty, které musel klient doložit. Ať už jde o fakturu nebo fotografie, nic už dnes nemusí kontrolovat samotný likvidátor. Práci za něj udělá právě AI agent.
1: Konkrétně ten agent čte tu registrační značku, takže kontroluje i to, zdali ty fotky náhodou nejsou k jinému vozidlu, než k kterému ho máme tady nahlášené. Dívá se na to poškození, kde je, jestli to souhlasí s tím, co nám klient hlásil, jestli to poškození není ještě třeba jinde.
2: Co dřív likvidátorovi trvalo 20 minut, zvládne AI za 3 minuty. Výhodné je to i pro samotné klienty, protože po odevzdání všeho potřebného dostanou teď mnohem dříve zpětnou vazbu. Někdy ale i umělá inteligence narazí na problém.
3: U každého z toho procesu je spoustu okamžiků, kdy se AI rozhodne, že na to nestačí.
2: Potvrzuje Pavel Lukeš, který má v Direct pojišťovně na starost právě IT a rozvoj umělé inteligence. Ověřit takové postupy právě na čelních sklech podle něj dává smysl i proto, že se většinou jedná jen o menší částky do 10 000 korun. Podobně uvažovala i konkurence. Na skla používají AI taky u České podnikatelské pojišťovny, říká mluvčí Adéla Janů.
4: Právě na oblasti likvidace pojistných událostí je možné ukázat efektivitu AI či automatizace. Letošní zima se promítla do historicky nejvyššího počtu škodních událostí na autosklech. Delší zima totiž znamená častější údržbu silnic a větší množství posypu a štěrku, který může poškodit sklo.
2: Šlo téměř o 8 000 škod, z toho přes 6 000 bylo zcela bez zásahu likvidátora. Přesto ale v ČPP podle Janů zůstává kontakt s člověkem prioritou. Automatizace je spíš výpomoc. Počet zaměstnanců proto nesnižují. Propouštět kvůli AI se nechystá ani Generali Česká pojišťovna, Allianz nebo Kooperativa.
5: Umělou inteligenci v současné době nevnímáme jako proces, který by měl nahradit samotného člověka. Vnímáme ji spíš jako podporu pro naše odborníky a jako přínos pro zrychlení třeba likvidace pojistných událostí pro naše klienty.
2: Říká mluvčí Kooperativy Milan Káňa. Letošní report společnosti Softec, která vyvíjí pro pojišťovny software, ale stále ukazuje,

0: ukazuje mezery. Nejtěžšími oblastmi automatizace podle něj zůstávají komplexní produkty pojištění majetku a životního pojištění. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Chcete vědět, co právě hrajeme? Co je v našem kraji nového? Nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze západních Čech. To všechno najdete na našem webu vary.rozhlas.cz. Milujeme západní Čechy i na internetu.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Motorová paliva u čerpacích stanic v Karlovarském kraji zlevnila a stojí nejméně v Česku. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně prodává v průměru za 45 korun a 6 haléřů. Před zavedením regulovaných cen byl o 60 haléřů dražší. O 2 koruny a 13 haléřů zdražila nafta. Za ní teď řidiči dají průměrně 47 korun a 20 haléřů. Až pokračuje v rekonstrukci opěrné zdi u základní školy v Kamenné ulici. Jedná se o druhou etapu prací, která se týká další opravy zdiva o délce přibližně 40 metrů. Povodí Ohře zakázalo vstup na historický most v přehradě Březová u Karlových Varů. Most se objevil nad hladinou vodní nádrže kvůli dlouhodobému suchu. Vodohospodáři omezili minimální odtok z přehrady, kvůli malému přítoku ale hladina stále klesá. Český soubor Pavel Haas kvartet a Bamberští symfonikové pod vedením Jakuba Hruše získali hudební Oscary. Ocenění Gramophone Award si převzali v Londýně. Českému kvartetu udělil britský hudební časopis Gramophone cenu v kategorii komorní hudby za nahrávky skladeb Bohuslava Martinů. Díky ochraně přírody se ve světě v poslední době zvýšily populace tygrů, mořských želv nebo slonů afrických. Vyplývá to z nově zveřejněné zprávy o živé planetě, kterou pravidelně publikuje Světový fond na ochranu přírody. Celkový trend je ale stále negativní, živočichů v přírodě stále ubývá. Tenistka Nikola Bartuňková postoupila v Pekingu mezi nejlepší čtyřku singlistek. V českém čtvrtfinále porazila Karolínu Muchovou po setech 6-3 a 6-0. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 13 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Chebu ve Vodní ulici je z důvodu stavebních prací uzavřený pravý odbočovací pruh do Ašské ulice.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Štefan a Sára. Tak to jsou dvě jména, která dnes najdeme v kalendáři. Tak pokud nás poslouchají, tak posíláme po našich frekvencích velkou gratulaci a blahopřejeme i vám, kteří dnes 9. října slavíte své narozeniny. Všechny dnešní oslavence určitě zmíníme v našem vysílání po 6. hodině, ale do té doby vám budeme k snídani servírovat třeba písničky od Petra Koláře anebo Pavla Bobka. No a po nich se pak dozvíte, jaké události dnes očekáváme a připojíme i tipy, jak se hezky užít pátek. Je 17:30 a skoro 3 minuty. Hezké dobré ráno.

Víte, že Božídarské rašeliniště patří k nejcennějším přírodním územím Krušných hor? Krajinou plnou vzácných rostlin a rašelinných jezírek vede naučná stezka po dřevěném chodníku. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: jak žil bych rád.
1: Další podzimní ráno si užíváte ve společnosti Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je pátek 9. října a co se očekává? Tak dnes ve 14 hodin začínají komunální volby. Kromě zastupitelů měst a obcí lidé volí také obsazení třetiny senátu. Volební místnosti budou otevřené dnes od 2 hodin do 10 do večera a znovu se otevřou zítra v 8 ráno a zavírat budou ve 2 odpoledne. Volební lístky měli voliči dostat do schránek, případně je získají ve volební místnosti. Souběžně s komunálními volbami se dnes a v sobotu uskuteční 37 místních referend. 20 plebiscitů se týká výstavby větrných elektráren v obcích. V dalších se mohou obyvatelé vyjádřit většinou k různým stavbám plánovaným v katastru obcí, například k výstavbě spalovny, prodejny, obchvatu či bytových domů. Do sbírek Národního technického muzea v Praze můžete dnes a zítra přinést staré elektrospotřebiče. U příležitosti Mezinárodního dne elektroodpadu pořádá muzeum 12. ročník recyklačního víkendu. Cílem akce je rozšířit muzejní expozici. Z odevzdaných předmětů kurátoři vyberou ty, které se hodí do sbírek. Ostatní spotřebiče nechají ekologicky zrecyklovat. A v Lucemburku se dnes sejdou unijní ministři financí. Budou se snažit dohodnout na balíčku pravidel, který má propojit kapitálové trhy v Evropské unii a zlepšit nad nimi dohled. Podle Evropské komise je to důležité proto, aby Evropská unie obstála v konkurenci Spojených států a Číny. Ministři by také měli schválit doporučení Rady Evropské unie k českému plánu snižování schodku veřejných financí do roku 2030. Českou republiku bude v Lucemburku zastupovat ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Za 4 minuty bude 6:15.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 5:45, krásné ráno, vítejte u předpovědi počasí. Tak dnešní ranní obloha je jasná, teploty se nám pohybují mezi 3 až 7 stupni Celsia a čeká nás výrazné ochlazení, bude větrno a zpočátku i slunečno. Ráno a dopoledne čekejme tedy jasnou oblohu, postupně bude polojasno, kolem poledne a odpoledne od severozápadu většinou oblačno, postupně až skoro zataženo. Večer se může zejména v Krušných horách objevit i slabý déšť. Nejvyšší teploty vystoupají na 10 až 13 stupňů Celsia, na horách naměříme 5 až 8 stupňů. Vane mírný jihozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a na horách bude během odpoledne a večera pak zesilovat. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž na stupni číslo 1, tedy mírná.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Čas nám pádí o 106, 6. hodina se už blíží, bude tu za 10 minut a kam vás dnes pozveme?
1: Tipy pro volný čas.
0: Akce Nenechme se nachytat, určená zejména seniorům, nabídne v Chebském kulturním centru Svoboda hned dva semináře. Od 13 hodin základy pozitivní psychologie a od 14 hodin základy mediální obezřetnosti. Chebská galerie 4 zve na výstavu fotografa Milana Martinka s názvem Akty, která představí výběr z autorovy tvorby za posledních 10 let. Jeho fotografie zachycují nejen lidské tělo, ale také světlo, prostor, atmosféru a osobní způsob vidění. Vernisáž začíná v 18 hodin. Lokecký kulturní dům Dvorana má od 19 hodin na programu koncert folkové kapely Nezmaři, známé vícehlasými vokály. Diváci Ašského kulturního centra Laritma uvidí hru Žena, která uvařila svého manžela. Příběh nejen o Kennetovi, který prochází krizí středního věku a kterému se vymkla z ruky milostná aféra, začne v 19 hodin. Francouzskou konverzační komedii Pierre Aristida Breala uvede od 19 hodin Zápročeské divadlo v Chebu. Inscenace se jmenuje Velká mela aneb francouzská kuchyně a diváky zavede do jeho francouzské Provence roku 1915. V Mariánsko-Lázeňském společenském domě Kasino začne od 19.30 koncert Zápročeského symfonického orchestru nazvaný Tři podoby romantismu. Zazní na něm Rossiniho předehra k opeře Lazebník sevilský, Weberův klarinetový koncert číslo 1 a Schubertova nedokončená symfonie. Výstava Kult svatých těl zaujme na hradě a zámku Bečov nad Teplou. Představuje 18 fiktivních světců, jejichž ozdobným základem jsou tisíce broušených skleněných kamenů, desítky kilometrů zlatých nití a detailní ruční práce. Jedná se o díla inspirovaná barokními ostatkovými relikviáři známých z kostelů.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Lidé dnes budou volit nové zastupitele a senátory. V Chebu se odpoledne uskuteční seminář na téma mediální obezřetnost. Ostrov u Karlových Varů dokončil úpravy Einsiedelnské kaple. A čekejte jasno až polojasno, teploty do 13 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Odpoledne se otevřou volební místnosti a Češi začnou vybírat nové vedení měst a obcí. K volebním urnám můžou voliči dorazit od 14 do 22 hodin, zítra pak od 8 ráno do 14. Způsoby, jak si zaplentou své zástupce vybrat, jsou celkem tři, říká vedoucí odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
4: Ten nejjednodušší, že volí přímo konkrétní volební stranu. Provede křížek v tom velkém čtverečku před názvem volební strany. Může mít ještě druhou variantu, že si řekne, znám tady 20 lidí, u jejich jmen napříč těmi sloupci udělám 20 křížků. No a pak je třetí varianta, to je kombinace obého. To znamená, já můžu jedné straně volební dát velký křížek a pak si řeknu, tady mě zajímá ještě 10 kandidátů u jiných volebních stran, zkusím je podpořit malým křížkem.
3: Ve třetině volebních okrsků budou lidé hlasovat taky pro kandidáty do Senátu. Seminář zaměřený na mediální obezřetnost bude dnes v Kulturním centru Svoboda v Chebu. Na účastníky čekají praktické rady, jak se orientovat v dnešním informačním prostředí a rozpoznat manipulaci, polopravdy nebo neověřené zprávy. Seminář je zdarma a začíná ve 13 hodin, říká za organizátory Daniel Pařízek.
5: Projdeme blok pozitivní psychologie v současném přehlceném a často depresivním světě a na něj bude navazovat blok slovníček pojmu mediální obezřetnosti. Tam si účastníci kurzu objasní pojmy, jako jsou hoaxy, dezinformace, manipulace a podobně.
3: Další seminář bude v Chebu 6. listopadu a bude se věnovat například nástrahám umělé inteligence. V ostrově u Karlových Varů dokončili obnovu vybraných částí barokní Einsiedelnské kaple. Po loňské opravě schodiště letos restaurátoři obnovili balustrády, plastiky a venkovní omítky církevního objektu. Práce platí vlastník areálu město Ostrov, říká historik Lubomír Zeman.
6: Dá se říct, že to dnešní restaurování nebylo záchranné, ale bylo v podstatě jenom udržovací. Udržovat stavby by se mělo průběžně, takže tady došlo k té průběžné opravě, tak aby vlastně ta kaple znova zářila ve svém plném lesku.
3: Spojené státy uvalily na Írán nové sankce, které se zaměřují na plavidla přepravující ropu nebo petrochemické výrobky. Informovalo o tom americké ministerstvo financí. To se tak snaží omezit íránské financování války s USA. Spojené státy v červenci znovu zavedly blokádu íránských přístavů a tento krok má ještě více omezit možnosti prodeje íránské ropy. Sport. Po téměř třech týdnech se znovu rozběhne první fotbalová liga. Vedoucí Slavia nastoupí v 6 večer na hřišti posledního Zlína. Pražané v soutěži ještě neprohráli, zatímco domácí mají jediný bod a čekají na první vítězství. Slavia si 10. kolo předehrává kvůli úternímu zápasu Ligy mistrů v Baku.
0: Počasí.
3: Ráno a dopoledne bude většinou jasno, postupně polojasno. Odpoledne většinou oblačno, postupně až skoro zataženo. Večer se může zejména v Krušných horách objevit i slabý déšť. Nejvyšší teploty 10 až 13, na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní vítr, který na horách bude odpoledne a večer zesilovat. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Silnice 3. třídy v Karlových Varech v ulici Rosnická je uzavřená. Objížďka vede přes Čankov a Rosnice směrem na Starou Roli. Řidiči se musí řídit přechodným dopravním značením.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Let, 14 řad a stále titíž dva moderátoři. Marek Eben a Tereza Kostková jsou stálicemi Stardance. V září oznámili, že letošní řada bude jejich poslední. No a jak šel čas s Markem Ebenem a Terezou Kostkovou, tak to si povíme už za pár minut v dobrém ránu. Už zítra totiž začíná 14. řada soutěže. Máme 5 minut po 6. hodině a spolu s písničkami Co nestárnou od Petra Nováka skupiny Žlutý pes otevřeme náš další proud pohodové muziky a budeme i blahopřát. A komu? No tak na to si počkejte a vstávejte a posnídejte s námi.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

Víte, že rozhledna Cibulka u Oloví se jmenuje podle cibule? Její vyhlídková kopule má totiž tvar této známé zeleniny. Z výšky 30 metrů nabízí výhled na Krušné hory i Slavkovský les. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: 6:11 a vy posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dnes je 9. října a připomeňme, že se v tento den narodil český herec a bavič Vladimír Menšík v roce 1929, anebo slavný britský zpěvák, skladatel a kytarista John Lennon v roce 1940. Dnes si připomínáme Světový den pošty a narozeniny dnes oslaví britská moderátorka, porotkyně talentových televizních show a manželka heavy metalového zpěváka Ozzyho Osbourna, Sharon Osbourne, které je dnes 74 let, a 57 oslaví britská zpěvačka a kytaristka PJ Harvey. Tak patříte-li také k dnešním narozeninovým oslavencům, tak vám přejeme vše nejlepší a blahopřání posíláme také Štefanům a Sárám, kteří mají svátek. Štefan je mužské křestní jméno, slovenská obdoba jména Štěpán, původ má v řeckém jménu Stefanos a vykládá se jako věnec nebo koruna. A Sára je prastaré hebrejské jméno, které se z hebrejštiny vykládá jako kněžna nebo vznešená žena či urozená paní. Tak všem dnešním oslavencům přejeme všechno nejlepší.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: britský zpěvák, klavírista, skladatel Sir Elton John nás právě teď pohladil svou pěknou písničkou a na řadě předpověď počasí.
1: Počasí.
0: A to nám přináší meteorolog Martin Adamovský, kterého máme na telefonu. Hezké dobré ráno vám přeji.
2: Hezké ráno.
0: Tak jak vypadá páteční ráno v celém našem karlovarském regionu?
2: Tak máme chladno, za studenou frontou, která nás včera přešla, se nám docela dost ochladilo, projevilo se to hlavně na horách, kde jsou teploty teď leckde jenom lehce nad nulou, kolem třeba 2 stupňů. V těch nižších polohách také máme docela chladno, většinou mezi 7 a 4 stupni, oblačnosti je to takové složitější, máme ji většinou docela dost, takže převažuje nám oblačno a také nám k tomu fouká od západu, takže pocitová teplota ještě trošku nižší.
0: A jaké počasí pak máme očekávat přes den?
2: Tak méně oblačnosti bude hlavně ráno. Se může objevit... Slyšíme se?
0: Ano, už jo, povídejte.
2: Ano, pardon. Ráno a dopoledne, teď v té první polovině dne, tak té oblačnosti může být přechodně trošku méně, ale pořád řekněme kolem té oblačné oblohy, ale sluníčko se může chvilku ukázat. Během odpoledne se nám začne už zatahovat a víceméně pak během toho odpoledne večera už bude zcela zataženo. K večeru a večer se navíc objeví nějaký slabší déšť od severozápadu. No a teploty dnes počítejte, že bude chladněji rozhodně než včera, maximálně naměříme tak v těch nižších polohách mezi 10 a 13, ale pocitově kvůli tomu větru, který bude docela dost foukat, bude tak o 4 až 6 stupňů chladněji, takže na některých místech nebude ani 10 stupňů. A na horách bude mezi 5 a 8, pocitově také o těch 4 až 6 stupňů chladněji, takže i na horách velmi chladno. Ten vítr bude foukat od jeho západu a potom bude během odpoledne večera ještě zesilovat.
0: Dnešní předpověď počasí nám nabídl meteorolog Martin Adamovský. Moc vám za to děkuji. Pěkný den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto

0: Další z pěkných písniček na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary, Já nemám strach a Hana Zagorová. Za 7 minut bude 6:30. Po schodech na taneční parket sešli poprvé 4. listopadu 2006, aby uvedli první večer Stardance. 14. řadou pořadu České televize, která začne už zítra, se symbolicky jejich spojení se soutěží uzavře. Marek Eben a Tereza Kostková v září oznámili, že letos uvedou Stardance naposled. Pojďme se za jejich 20letou érou ohlédnout.
1: Živě z Prahy
2: začíná Stardance, aneb Když hvězdy tančí. Prosím, přivítejte moderátory. Přicházejí Marek Eben a Tereza Kostková.
3: Hlas Otakara Brouska staršího byl ten, který původně zval na parket nejen 10 tanečních párů, ale i moderátory. Ani Marek Eben, ani Tereza Kostková přitom původně nabídku moderovat pořad přijmout nechtěli.
1: Vás to přejde, ta legrace, vás to přejde.
4: Britskou verzi jsem neznala, ale samozřejmě mi byla doručena na CDčku tehdy ještě a já jsem se velmi brzy dostala do obrazu. Nejprve jsem měla chuť to odmítnout v domnění, že půjde o reality show, ale právě jméno Marka Ebena bylo to zaklínadlo, které mě vlastně přinutilo doposlechnout informaci celou, podívat se na to a pochopit, že jde o něco úplně jiného, než jsou reality show.
3: I Marek Eben se doma na DVD podíval na britskou Strictly Come Dancing, která se vysílala na BBC od roku 2004, jak připomněl letos v září ve

0: vysílání České televize.
1: Já jsem to přivez domů a svoji ženě jsem říkal, hele, podíváme se na to a uvidíme, nabízí mi tady něco. Chceš se na to kouknout? A Markéta, že jo? Nemělo to překlad. Neznali jsme jedinou celebritu, která tam byla. Nerozuměli jsme těm vtipům, protože to byly vtipy na britskou situaci. A samozřejmě britská angličtina, s tou mám já teda ještě další problém. A dali jsme si první díl, druhý díl, třetí díl, čtvrtý díl, bylo asi půl druhé ráno. A moje žena říká, ale ještě si dáme jeden, viď. A to jsem si uvědomil, že jestli tohle nebude lidi bavit, tak už nic.
2: Vítejte zpátky, dalo by se říci, že jsme ve finále velkého finále.
0: Zatímco se za 20 let změnilo vnímání publika i ambice jednotlivých tančících celebrit, mezi moderátory diváci příliš proměn nezaznamenali. Přesto si možná někteří vzpomenou, že ještě v prvních dvou řadách si mezi sebou před kamerou vykali.
3: Přirozeně jsme se proměnili v čase, čemu se říká stárnutí, nebo moderněji zrání, takže dozráli jsme určitě v mnoha ohledech všichni. Já jsem měla vlastně o 2 roky starší, než byl Marek, když začínal, což je vlastně asi na tomto nejdojemnější, nejzajímavější.
1: Dámy a pánové, přichází zásadní vrcholný moment tohoto večera.
0: Marek Eben za 20 let nevynechal jediný díl Stardance. Za Terezu Kostkovou kvůli jejímu onemocnění COVID-19 musel ve 3. dílu 11. řady Stardance zaskočit Aleš Háma. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Půl sedmé.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Hasiči večer likvidovali požár nádrží na skládce v Tisové na Sokolovsku. Podle mluvčího krajských hasičů Patrika Žižky na místě zasahovalo 5 jednotek. Kolem 22. hodiny se požár podařilo uhasit. Úřad práce evidoval v Karlovarském kraji na konci září více než 11,5 tisíce lidí bez zaměstnání. Oproti srpnu jejich počet zůstal přibližně stejný. Mezi nezaměstnanými přibylo absolventů a mladistvých. Sokolov přestaví bývalou restauraci na zimním stadionu na 3 nové šatny. Využijí je hlavně děti, kterým současné kabiny nestačí. Město za rekonstrukci zaplatí téměř 6 milionů korun. Stavba začne v říjnu a nové zázemí by mělo sloužit od jara příštího roku. Na Petřinách v Praze 6 je nová pamětní deska gymnastky Věry Čáslavské. Umístěná je na budově tamní základní školy, která je po sportovkyni pojmenovaná. Slavnostního odhalení se zúčastnili zástupci městské části i Českého olympijského výboru. Nobelovu cenu za literaturu získala Anne Carsonová. Kanadskou básnířku, esejistku a překladatelku ocenila Švédská akademie za odvážné a vynalézavé dílo, které propojuje antickou tradici se současnou literaturou. Vydala přes 20 knih. Čeští judisté se v hmotnostní kategorii do 90 kg o medaile z mistrovství světa prát nebudou. David Klamert vypadl na svém posledním světovém šampionátu v kariéře už v prvním kole, když ho v Baku porazil Francouz Ngaiap Ambu. A dnes čekejte polojasno nebo oblačno, odpoledne zataženo, teploty do 13 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Chebu v ulici Mírová se na vjezdu na parkoviště pracuje na inženýrských sítích. Jízdní pruhy jsou zúžené.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Příjemné probouzení a příjemné vstávání přejeme vám všem, kteří jste si k nám také dnes našli cestu a naladili si naše ranní vysílání. Jeho součástí bude i kalendárium Petra Jungmana a také písničky, které máte v oblibě od Karla Gotta a Richarda Millera. Je 6:30, přeji hezké ráno.

0: dnes vám hrajeme pro hezký poslech a aby se vám dobře vstávalo. Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary, plný písniček a informací, a po 7. hodině vás pozveme do Mariánských lázní na festival Jablek. Své návštěvníky přivítá tuto neděli a jaký bude jeho program, ochutnávka či soutěž a co dalšího nabídne, tak o tom všem si budu povídat krátce po 7:45 s mluvčí pořádajícího Karlovarského kraje Jitkou Čmokovou. Tak ať vám to neuteče. Za 5 minut bude 6:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Vaším ranním společníkem je rádio vašeho kraje a dnešní obloha je většinou oblačná nebo polojasná. Teploty se pohybují od 4 do 7 stupňů Celsia, na hřebenech hor kolem 2 stupňů. Ráno a dopoledne čekejme polojasno nebo oblačno, kolem poledne se začne od severozápadu zatahovat. Během odpoledne pak už očekáváme na většině území zataženo a k večeru místy i slabý občasný déšť. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 10 až 13 stupni Celsia, na horách mezi 5 až 8 stupni a pocitově bude o 4 až 6 stupňů chladněji. Fouká mírný jihozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který bude na horách během odpoledne a večera zesilovat. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž střední na 2. stupni. Ještě pár sekund a bude 6:45. Dobré jitro.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na ochranu jahodníků před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy jak se letos dařilo horku rybám a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 9. října. Svátek mají Štefan,
3: Tefa
2: a Sára. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jedna z nejprestižnějších amerických univerzit byla založena v roce 1701, což je 325 let, v New Havenu. Třetí nejstarší vysokoškolská instituce ve Spojených státech nese jméno mecenáše Elihu Yella. Slavné rekviem Antonína Dvořáka mělo premiéru přesně před 135 lety v roce 1891 v anglickém Birminghamu. Dvořák je zkomponoval rok dříve. Již několik generací se neřekne u nás obyčejnému zámku jinak než Fabka. A ta slaví právě dnes 115. výročí. 9. října 1911 byla založena v Rychnově nad Kněžnou továrna na železné zboží Fáborský Šeda, zkráceně FAB. Krásná Christine Daae a tajemný fantom opery. Slavný muzikál Andrew Lloyd Webbera měl premiéru v londýnském divadle jeho veličenstva před 40 lety v roce 1986. Devátým členem jaderného klubu zemí vlastnících jaderné zbraně se stala před 20 lety v roce 2006 Severní Korea. V blízkosti města Kiliu odpálila první jadernou bombu. Josef Váňa s koněm Tjumenem vyhrál po 8. a naposledy Velkou Pardubickou před 15 lety v roce 2011 ve svých 58.
4: Tjumen zřejmě znovu vyhraje, je to jasné!
2: V neděli se poběží 136. ročník, na startu je jen 10 koní. Kulatou šedesátku má dnes bývalý premiér Spojeného království David Cameron. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Festival svůní jablečného štrůdlu přímo v srdci Mariánských Lázní. To je Lázeňský festival jablek. V neděli 11. října od 10 do 17 hodin proběhne na hlavní kolonádě v Mariánských Lázních už jeho 14. ročník. Do soutěže o nejchutnější jablečný moučník, nejkrásnější jablko a výtvarné soutěže pro děti se můžete přihlásit na místě do 9:30 dopoledne. Hlavní cenou pro vítěze je poukaz v hodnotě 5000 korun do některého z elektroobchodů. Mediálním partnerem je Český rozhlas Karlovy Vary.
1: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Nezaměstnanost v Karlovarském kraji byla na konci září 5,8%. Novinky v sortimentu nabídnou dnešní farmářské trhy v Karlových Varech. Ministerstvo zdravotnictví chce zkrátit povinnou praxi u klinických psychologů ze 4 let na 1 rok. A čekejte polojasno nebo oblačno, odpoledne zataženo, teploty do 13 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Úřad práce evidoval v Karlovarském kraji na konci září více než 11,5 tisíce lidí bez zaměstnání. Oproti srpnu jejich počet zůstal přibližně stejný. Mezi nezaměstnanými přibylo absolventů a mladistvých, říká ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Karlových Varech Pavel Kučera.
4: Do evidence přicházeli především absolventi, kterým pomáháme hledat často jejich první pracovní uplatnění. Na konci září jejich počet činil 497, což je o 13 víc než v loňském roce.
2: Prostranství u tržnice v Karlových Varech bude dnes opět plné stánků s výpěstky a produkty farmářů. Jak uvedla mluvčí magistrátu Helena Kyselá, pěstitelé z okolí Loun přivezou jablka, hrušky a další sezónní ovoce. Ze sortimentu zeleniny nabídnou zejména brambory, cibuli, česnek, mrkev, petržel, celér a řepu. Novinkou mezi produkty budou kvalitní marmelády. K prodejci italských specialit se nově přidá prodejce bulharských sýrů. Prodej začne v 9 hodin a potrvá do vyprodání zásob. Ministerstvo zdravotnictví chystá změny ve vzdělávání klinických psychologů. Povinnou praxi po vysoké škole chce zkrátit ze 4 let na 1 rok. Profesní organizace a vysoké školy ale s návrhem nesouhlasí, podle nich zhorší kvalitu péče.
5: Ministerstvo chce zvýšit počet klinických psychologů, kterých je v Česku dlouhodobě nedostatek. Problém sehnat psychologa pro svého syna měla třeba i Martina z Prahy.
6: Všichni mě odmítli. To bylo září a mě říkali třeba nejbližší termín, mi řekli leden.
5: Podle prezidentky Asociace klinických psychologů Hany Jánové ale není možné praktickou přípravu na klinického psychologa v jednom roce stihnout.
7: Musí mít splněné takzvané výkony u pacientů, jak v rámci psychiatrické péče, tak psychoterapeutické péče. Diagnostiky.
5: Chybně stanovená diagnóza podle ní může mít třeba u pacientů s depresí i fatální následky. Ministerstvo zdravotnictví slíbilo, že se výtkami bude ještě zabývat. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: V německé vazbě je od minulého pátku údajný šéf hackerské skupiny Killin. 28-letého Rusa předala vyšetřovatelům japonská policie, která ho zadržela, když byl v Ázii na dovolené.
8: Skupina Killin je podezřelá, že v posledních dvou letech provedla nejenom v Německu několik tisíc hackerských útoků na různé firmy, nemocnice, ale třeba i politické strany, od kterých za obnovení přístupu k systémům a datům požadovala výkupné. Přepočtu skoro 3,5 miliardy korun skutečně inkasovala. Němečtí vyšetřovatelé skupinu infiltrovali a sledovali několik měsíců. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
9: Sport.
2: Golfistka Patricie Maková vede po prvním kole turnaj Korea Championship. V Soulu zahrála 7 ran pod normu hřiště a na nejbližší soupeřky má náskok 2 úderů. Maková může v Koreji vybojovat životní výsledek. Jejím dosavadním maximem na Ladies European Tour je 8. místo.
3: Počasí.
2: Ráno a dopoledne čekejte většinou polojasno nebo oblačno. Odpoledne bude na většině území zataženo, večer už místy i slabý občasný déšť. Nejvyšší teploty 10 až 13, na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Pocitově ale ve všech polohách o 4 až 6 stupňů chladněji. Povane mírný jihozápadní vítr, na horách bude odpoledne zesilovat. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátiž střední na 2. stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 1/21 ve Františkových Lázních v části Horní Lomany se poblíž čerpací stanice MOL z důvodu opravy povrchu vozovky jezdí kyvadlově jedním jízdním pruhem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Soutěž o nejchutnější jablečný moučník a nebo hlasování o nejkrásnější jablko nebude ani letos chybět na festivalu jablek v Mariánských Lázních. Návštěvníky přivítá v neděli a víc o programu festivalu uslyšíte krátce po 7:15, ale ještě předtím uslyšíme v anketě Ahoj Rádio, kdo je to hypochondr. Tak ať vám nic neuteče, je 7:05 a páteční dobré ráno pokračuje písničkou od Věry Špinarové. Tak hezký poslech.

0: Kdo je to hypochondr?
1: Nemocný člověk třeba.
2: Třeba krvácí.
3: Nejí zeleninu.
4: Že prostě si vymýšlí různě, tohle se mě bolí a co se mě bolí tady to.
5: Dělá hip-hop.
6: Je to třeba hippík.
7: Něco podobného jako DJ.
8: Nějaký mořský tvor.
9: Že se tak někdo jmenuje.
10: Pití nebo jídlo.
11: Nejsou to nějaké léky.
12: Učitel na hip-hop.
13: Třeba jméno nějaký kapely.
14: Šťastný rockeři.

0: počasí.
1: Je 7:08 a vy posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu plné písniček a informací a teď ho vyplníme také předpovědí počasí. Tak v Karlovarském kraji je většinou oblačno nebo polojasno a teploty se nám aktuálně pohybují mezi 4 až 7 stupni Celsia, na hřebenech hor kolem 2 stupňů. Ráno a dopoledne čekejme polojasno nebo oblačno, kolem poledne se začne od severozápadu zatahovat, během odpoledne pak očekáváme na většině území zataženo a k večeru už místy i slabý občasný déšť. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 10 až 13 stupni Celsia, na horách mezi 5 až 8 stupni, ale pocitově bude o 4 až 6 stupňů chladněji. Fouká mírný jihozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který odpoledne bude na horách zesilovat. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž ta je dnes na 2. stupni, tedy střední.
0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Lahoutky nám k snídani naservírovala skupina Divoký Bill a v dobrém ránu zůstaneme u jídla a konkrétně tedy u jablek. Kolonáda v Mariánských Lázních totiž bude v neděli znovu patřit lázeňskému festivalu jablek. 14. ročník nabídne ochutnávku štrůdlů, přehlídku starých regionálních odrůd ovoce, taky jarmark i kulturní program. No a chybět nebude ani tradiční soutěž o nejkrásnější jablko a nejchutnější jablečný moučník. No a víc nám k tomu teď řekne zapořádající Karlovarský kraj, jeho mluvčí Jitka Čmoková, kterou zdravím ve vysílání a přeji hezké dobré ráno.
1: Já také přeju krásné dobré ráno.
0: Tak já už jsem zmínila, tedy rozhodovat se bude o nejchutnějším jablečném moučníku, tak kdo se tedy může do soutěže zapojit?
1: Do soutěže se může zapojit vlastně v podstatě kdokoliv, kdo se chce ucházet o vítězství. Stačí, když připraví nějaký moučník, kde budou využita jablka jako jedna z hlavních ingrediencí a svůj výtvor přinese v neděli v čase mezi 9:30 a 9:30 na kolonádu v Mariánských Lázních, kde ji odevzdá a jeho moučník tak vlastně bude zařazen do soutěže.
0: Soutěžit se bude taky o nejkrásnější jablko. No a co dalšího festival nabídne?
1: Přesně tak, návštěvníci festivalu budou moci hlasovat také pro nejkrásnější jablko, což je soutěž Českého zahrádkářského svazu. Připravena ale bude také třeba výtvarná soutěž na téma kouzelné jablko, to bude pro děti, a také ještě další aktivity pro nejmenší právě s tématem ovoce. Samozřejmě se nezapomíná ani na dospělé, pro ty bude připravena tvořivá dílna. Myslím ale, že na své si přijdou úplně všichni, kdo na festival jablek zavítají, protože chybět nebude, jak už jste zmínila, festivalový jarmark, ochutnávky štrůdlů, hudební vystoupení, kulturní vystoupení souboru Mariánek a to vše ještě za doprovodu zpívající fontány každou lichou hodinu.
0: Součástí programu bude také slavnostní vyhlášení a také předání ceny vítězi soutěže Zelená hvězda Karlovarského kraje za rok 2025. Tak pojďme tedy připomenout, co je to za ocenění.
1: Pojďme tedy na to. Zelená hvězda je anketa, kterou vyhlašuje Karlovarský kraj a oceňuje v ní mimořádné, odvážné, novátorské a hlavně výjimečné aktivity nebo počiny v oblasti prosazování udržitelného způsobu života, ochranu přírody a životního prostředí v regionu. V loňském roce byla oceněna společnost Lesy Drmou, která vytvořila 3 přírodní tůně. A kdo se stane vítězem letošního ročníku a odnese si cenu v podobě zelené hvězdy, finančního daru a pamětního listu, no to se dozvíme v neděli na festivalu jablek.
0: No a ještě tedy zbývá doplnit, kdy lázeňský festival jablek začíná a dokdy potrvá.
1: Pojďme si to tedy ještě shrnout. Festival jablek se koná tuto neděli, tedy 11. října od 10 do 17 hodin na kolonádě v Mariánských Lázních. A pokud už se posluchačům začínají zbíhat sliny stejně jako mě, tak se budu těšit na viděnou v neděli.
0: Říká mluvčí Karlovarského kraje Jitka Čmoková, které děkuji za pozvánku a přeji hezký den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou a krásný den.
2: Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: špičky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia na telefonní číslo 221 55 37 37 a pozdravte své blízké. Písničky pro vás každý den v pravé poledne. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Chcete obdarovat nějakou ženu ve svém okolí květinou? My vám jich dáme celý puget. Připravili jsme pro vás soutěž o nádherné kytice. Komu je doručíme a v jakém termínu, je jenom na vás. Poslouchejte naše vysílání a až uslyšíte soutěžní otázku, která se bude týkat květin, zavolejte do studia.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Liborův deník způsobí poprask a slavnostní ohňostroj přeruší příjezd sanitky. Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Na začátku byla vražda, vedoucí až k šokujícímu odhalení v soudní síni. Cher jako obhájkyně a Liam Neeson jako hlavní podezřelý. A ČT Art uvede v premiéře koncert nadějné folkové písničkářky, zpěvačky a skladatelky. Martina Trchová, 90% štěstí. Páteční večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
4: Motorová paliva u čerpacích stanic v Karlovarském kraji zlevnila a stojí nejméně v Česku. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně prodává v průměru za 45 korun a 6 haléřů. Před zavedením regulovaných cen byl o 60 haléřů dražší. O 2 koruny a 13 haléřů zdražila nafta. Za ní teď řidiči dají průměrně 47 korun a 20 haléřů. Až pokračuje v rekonstrukci opěrné zdi u základní školy v Kamenné ulici. Jedná se o druhou etapu prací, která se týká další opravy zdiva o délce přibližně 40 metrů. Povodí Ohře zakázalo vstup na historický most v přehradě Březová u Karlových Varů. Most se objevil nad hladinou vodní nádrže kvůli dlouhodobému suchu. Vodohospodáři omezili minimální odtok z přehrady, kvůli malému přítoku ale hladina stále klesá. Český soubor Pavel Haas kvartet a bamberští symfonikové pod vedením Jakuba Hruši získali hudební Oscary. Ocenění Gramophone Award si převzali v Londýně. Českému kvartetu udělil britský hudební časopis Gramophone cenu v kategorii komorní hudby za nahrávky skladeb Bohuslava Martinů. Díky ochraně přírody se ve světě v poslední době zvýšily populace tygrů, mořských želv nebo slonů afrických. Vyplývá to z nově zveřejněné zprávy o živé planetě, kterou pravidelně publikuje Světový fond na ochranu přírody. Celkový trend je ale stále negativní, živočichů v přírodě rychle ubývá. Tenistka Nikola Bartuňková postoupila v Pekingu mezi nejlepší čtyřku singlistek. V českém čtvrtfinále porazila Karolínu Muchovou po setech 6-3 a 6-0. A dnes čekejte polojasno nebo oblačno, odpoledne zataženo, teploty do 13 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: V Chebu je v ulici K Hájům z důvodu stavebních prací zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Spolu s rádiem vašeho kraje jste vstali do pátku 9. října a na dnešní den připadá Světový den pošty jako připomínka vzniku Světové poštovní unie v roce 1874 ve švýcarském Bernu. Založení této unie bylo začátkem globální komunikační revoluce, neboť umožnilo lidem dopisovat si po celém světě. Tolik malé připomenutí, je 7:30 a skoro 3 minuty a po písničkách od Jiřího Korna a Jaromíra Nohavici nahlédneme do novin dnes spolu s Lukášem Staňkem a doktorka Kateřina Cajtamlová a Patrik Rozehnal nám prozradí, jaké zdravotní neduhy se dnes budou po 13. hodině řešit v pořadu Veselé a zdravě. No tak nás poslouchejte dál, přejeme hezké dobré.

Víte, že Karlovarský symfonický orchestr je jedním z nejstarších orchestrů v Evropě. Založen byl roku 1835 skladatelem, houslistou a dirigentem Josefem Labickým. V roce 1894 uvedl kontinentální premiéru Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka v Poštovním dvoře. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Dnešní noviny.
1: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Máme 9 minut po půl osmé a to je čas na přehled regionálního tisku. Témata z pátečního vydání regionálního deníku pro vás vybral editor vysílání Lukáš Staněk, kterého vítám ve studiu. Hezké dobré ráno.
2: Krásné ráno.
1: Tak o čem tedy dnes píše regionální deník?
2: Karlovarské lázeňské lesy budou tuto neděli dějištěm třetího ročníku výběhu na Goethovu vyhlídku. Závod pořádaný lyžařským klubem Slovan Karlovy Vary přivítá nejmenší děti, rekreační běžce i závodníky, kteří si chtějí poměřit síly v podzimním terénu. Právě nejmladším účastníkům věnovali pořadatelé zvláštní pozornost. Jak píše regionální deník, nové tratě dlouhé 170, 570 a 740 metrů vedou v nejbližším okolí rozhledny a mají mírnější charakter. Starší kategorie čekají trasy od 1,1 do 3,5 kilometru, na kterých už o výsledku rozhodne také schopnost zvládnout stoupání lázeňskými lesy. Společný cíl přímo před vyhlídkou slibuje živou atmosféru pro závodníky i diváky. Na jednom místě se propojí dětské doběhy se závěrečnými souboji starších běžců. Program zahájí v 10 hodin nejmenší závodníci.
1: Tak to byly informace z regionálního deníku a Lukáš Staněk, kterému děkuji a přeji hezký den, naslyšenou.
2: Pěkný den.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ráno a dopoledne čekejme polojasno nebo oblačno, kolem poledne se začne od severozápadu zatahovat, během odpoledne pak už očekáváme na většině území zataženo a k večeru místy i slabý občasný déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 10 až 13 stupni Celsia, na horách mezi 5 až 8 stupni, ale pocitově bude o 4 až 6 stupňů chladněji. Fouká mírný jihozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který odpoledne bude na horách zesilovat. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž ta je dnes střední. 7.45 na hodinách je 7:45. Přejeme prýma den spolu s Českým rozhlasem.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Dva

0: a pro vás rádio vašeho kraje. V dobrém ráno se blízkla svou muzikou hudební skupina Činasky a protože je pátek, tak si dnes po 13. hodině nenechte ujít naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajtamlovou, kteří nás právě teď přichází pozdravit a taky prozradit, jaké to téma se dnes bude probírat.
1: Jsme rádi, že nás zase slyšíte.
2: Budeme si povídat o přemíře léků, které nám doktoři předepisují, možná to ani vzájemně nevědí a my je bereme každý den.
1: Kde je ta hranice, že už je léků moc a mohly by nám i škodit, způsobovat vedlejší účinky anebo snižovat účinnost těch druhých?
2: Na to jste se ptali po našem posledním povídání na toto téma, tak se k těm lékům dnes vrátíme.
1: Dozvíte se, jak je užívat, jak polikat želatinové kapsle, koho požádat o kontrolu léků a čím je třeba nezapíjet.
2: A také se dostane na vaše dotazy, které nám zůstaly z minula. A možná lidi řeší něco podobného, co vy?
1: Tak si poslechněte dnešní poradnu veselé a zdravě po 13. a v repríze po 20. hodině na této stanici.
2: A pozor, najdete nás také na stránce veseleazdravě.cz, na Facebooku a nově i ve videu, které ukládáme na naše stránky a taky YouTube kanál Českého rozhlasu.
1: Tak si nás přidejte do záložky a nejen poslouchejte, ale i sledujte na sítích.
2: Těšíme se na vás u tématu Mnoho léků.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Už se těšíte na zimu?
3: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
3: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
5: Karlovarský kraj a stát dolaďují smlouvy o převodu letiště. Zámek Kinžvart připravuje novou expozici. Součástí bude opravený Metternichův kočár. Čeští vědci vyvíjí nový přípravek chránící včely před nákazami. A dnes čekejte polojasno nebo oblačno, odpoledne zataženo, teploty do 13 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Karlovarský kraj a ministerstvo obrany dolaďují smlouvy o převodu letiště Karlovy Vary z kraje na stát. Stát získá bezplatně jak letiště samotné, tak většinu movitých věcí, které používala krajská společnost s ručením omezeným letiště Karlovy Vary. Jak uvedlo vedení hejtmanství, krajští zastupitelé by měli smlouvy schvalovat 19. října. Po získání souhlasu bude smlouvy schvalovat i ministerstvo obrany, které by je mělo podle současných dohod do konce října předložit vládě. Na zámku Kinžvart dokončují restaurátorky opravu Metternichova kočáru z počátku 19. století. Restaurování se týkalo kovových i dřevěných částí, ale taky textilu, který byl nejvíc poškozený. Po skončení prací bude kočár součástí nové expozice, kterou zámek připravuje, říká kastelán Ondřej Cink.
6: Kočár bude umístěn na sokl otáčecí v prvním sále výstavy. Ten se teprve dokončuje a teprve, až bude hotov, tak se ten kočár na něj opatrně transportuje. A pak bude teprve ta fáze finalizace, kdy se tam ještě doplní některé prvky, jako jsou zdobné popruhy nebo uvnitř kabiny roletky.
5: Ochránit včelstva před morem a hnilobou včelího plodu by mohl do budoucna nový přípravek. V unikátní proletové hale v Terezíně ho spolu s včelařskými a technickými odborníky testují vědci z Biotechnologického ústavu Akademie věd. V dokonale uzavřeném prostoru, ze kterého nemůže infekce uniknout, jsou schopní nasimulovat přirozené prostředí pro včely.
7: Ta proletová hala, to je naprosto unikátní zařízení. To je velice citlivě vyladěný systém a takových zařízení je opravdu jenom několik v Evropě.
8: Přípravek je založený na speciálním proteinu, který má ničit bakterie způsobující nákazu, vysvětluje Petr Malý z Biotechnologického ústavu Akademie věd.
7: Můžeme přispět nejenom k obraně před pálením těch včelích úlů, čili chránit jednotlivé včelaře a jejich úly, ale pomoct vlastně i ekologii, protože zůstane větší množství včel v přírodě.
8: Přípravek ještě čekají další testy. Včelaři by ho mohli začít používat do 3 až 4 let. Karolína Burdová, Český rozhlas.
5: Britská protiteroristická policie zadržela 2 muže z Lotyšska, kteří neoprávněně vnikli na základnu RAF v Cambridgeshire. Podle britského ministerstva obrany hlídka v noci našla opuštěné vozidlo a spustila poplach. Následná kontrola odhalila porušený plot. Úřady případ vyšetřují. Podle policie mají oba podezřelí bydliště ve Velké Británii. Jejich domovy vyšetřovatelé prohledali. Podle webu BBC zatím úřady tento případ nedávají do souvislosti s incidentem u letecké základny Fairford z konce září. Policie tehdy zatkla 5 mužů pro podezření z přípravy teroristického útoku.
4: Sport.
5: České fotbalistky zabojují o postup na mistrovství světa. V úvodní části baráže nastoupí před vlastními fanoušky v Pardubicích proti Skotkám. Zápas začne v 19 hodin. Odveta je na programu v úterý. Pokud svěřenkyně trenérky Klimkové postoupí, ve druhém kole baráže je čekají favorizované Švédky.
4: Počasí.
5: Ráno a dopoledne čekejte většinou polojasno nebo oblačno. Odpoledne bude na většině území zataženo, večer už i místy slabý občasný déšť. Nejvyšší teploty 10 až 13, na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Pocitově ale ve všech polohách o 4 až 6 stupňů chladněji. Povane mírný jihozápadní vítr, který na horách bude odpoledne zesilovat. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
5: Na místní silnici v Hruškové na Sokolovsku je z důvodu prací na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Jak staré jsou nejstarší stromy? Tak to je otázka, na kterou bude hledat odpověď v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík. A bude to hned po písničkách od Petra Moka a Brontosaurů. A taky vám povíme o ostrovské skupině Nová bába, která zaujala folkovým albem s názvem Počítat s tebou motýly na louce. No a aby toho nebylo málo, tak o počasí si popovídáme pak s meteorology, tak ať vám nic neuteče. Je 8 hodin a 5 minut. Dobré ráno.
4: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, které stromy patří mezi nejdéle žijící jednotlivé organismy na Zemi? Stromy jsou v mnoha ohledech výjimečné. Na rozdíl od živočichů nemají pevně omezenou délku života a mohou růst velmi dlouho. Díky dělivým pletivům přirůstají po celý život do výšky i do tloušťky. Jejich jednotlivé části postupně stárnou, ale celý organismus může dál fungovat, pokud zůstává zachována životaschopnost hlavních pletiv. Mezi nejznámější rekordmany patří borovice osinatá, zvaná Metuzalém, ze západní části Severní Ameriky. Někteří její jedinci jsou staří více než 4700 let. Jejich stáří se určuje podle letokruhů, takže jde o velmi přesně doložené údaje. Tyto stromy rostou v drsných horských podmínkách, kde pomalý růst paradoxně přispívá k jejich mimořádné dlouhověkosti. Ještě zajímavější jsou takzvané klonální organismy. Jedním z nich je pando, rozsáhlá kolonie topolu osikovitého v americkém Utahu. Na první pohled vypadá jako les jednotlivých stromů, ve skutečnosti jde ale o jeden genetický organismus propojený společným kořenovým systémem. Přesné stáří se nedá určit, ale odborné odhady ho kladou řádově do 10 000 let. Pando je nejtěžší žijící organismus na světě.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: síle lásky, The Power of Love, nám zpívala americká zpěvačka Jennifer Rush, která se právě touto písničkou proslavila v polovině 80. let minulého století. No a jaké bude počasí?
1: Počasí.
0: Dnešní a víkendovou předpověď počasí nám přináší meteorolog Tomáš Vejvoda. Já vás vítám ve vysílání. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak jaký bude ten dnešní den?
2: Tak ráno a dopoledne očekáváme oblačnou až polojasnou oblohu. Jen na horách bude místy až zataženo. Během dne však bude té oblačnosti od severozápadu postupně přibývat, postupně až na zataženo, a k večeru se místy objeví i slabý déšť. Ty nejvyšší denní teploty vystoupí na hodnoty od 9 do 12 stupňů Celsia. Na horách to bude v rozmezí od většinou od 5 do 8 stupňů a k tomu bude i poměrně větrno pované mírný jihozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Mm-hmm. To je tedy předpověď počasí na dnešní den 9. října. A ještě vás poprosím o předpověď na víkend, tak jaká bude sobota a neděle?
2: Tak zítra bude většinou zatažená obloha s občasným deštěm, během odpoledne však budou srážky postupně ustávat a od severozápadu se začne i oblačnost protrhávat. Později většinou až na pole jasno. Ty nejvyšší denní teploty vystoupí na hodnoty od většinou od 11 do 14 stupňů Celsia. Co se týče pak neděle, tak to očekáváme většinou oblačno, jen přechodně může být až polojasno a místy se vyskytnou přehánky, zejména tedy v oblasti hor. Maxima se budou pohybovat nejčastěji v rozmezí od 9 do 13 stupňů Celsia. To znamená, že nás čeká již chladnější ráz počasí proti předchozím dnům.
0: Tak to byl tedy meteorolog Tomáš Vejvoda. V dobrém ránu, já vám děkuji za předpověď počasí a přeji hezký den. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: A nezmůžeš s tím

0: kde jste si naladili náš páteční program. Přejeme i nadále hezký poslech. Za 8 minut bude 8:30. O soše prezidenta Masaryka v Karlových Varech nebo o večerníčkovi v důchodu se zpívá na novém albu kapely Nová bába. V pořadí už třetí počin hudebníků z Ostrova na Karlovarsku zaujal našeho redaktora Josefa Šorfu.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary si dnes poslechneme několik melodií, o nichž se možná za čas začne říkat, že jsou věčně zelené. Tak jako jarní tráva na novém albu souboru Nová bába, nazvaném poeticky Počítat s tebou motýly na louce. Mými hosty jsou Theodor Kravál a Ondřej Schulz, dva ze tří členů souboru. Jak byste vaší novinku charakterizovali, Theodor Kravál?
2: Já myslím, že to je zatím nejvíc folkové, možná až akustické a zároveň je tam nejvíc muzikantských hostů.
1: Vaším třetím stálým členem je profesionální bubeník Petr Tyr, kterému jsem já, když jsem vaši tvorbu slyšel, začal přezdívat svatý Petr Tyr, protože vy neustále měníte ve své hudbě nejen tempo, ale i styl. Tak třeba ve skladbě Večerníček začínáte jakýmsi gregoriánským chorálem, následuje prolog s basou, pak se ozve country jak z Nashvillu a celá ta skladba končí jako blues.
2: My často používáme hodně žánrů v rámci jedné písně, i protože používáme věci, které jsou spíš divadelní nebo muzikálové a proto ty žánrové rozptyly jsou někdy takto velké.
3: A Petr je samozřejmě takový profesionál, že to dokáže udržet, i když se takhle rozpadneme.
1: Dodává Ondřej Schulz. Teď se můžeme v duchu přenést na festival Porta, kterému by slušela folkově laděná skladba Studentky.
4: Byla by to taková naše něžná letní láska.
1: Já musím prozradit, že v tomto případě nezůstalo pouze u romanticky laděného folku, to by na Novou bábu bylo málo. Ondřej Schulz.
3: Je to tak, snažíme se, aby v naší tvorbě byl přítomný humor, aby to bylo přístupnou formou sdělitelné našim posluchačům, což může být občas problematické, protože není úplně jasné, co všechno myslíme ironicky.
1: Nová bába je soubor z Karlovarska a proto bude následující ukázka takovou voničkou z Karlových Varů. Na housle hraje Vítězslav Adamec, zpívá Hedvika Chochelová.
5: Prosím, už nenoste mi žádné růže.
1: S jiným textem by tahle píseň mohla znít na folkových festivalech. V podání Nové báby nabízí hořko úsměvný příběh sochy prezidenta T.G. Masaryka se sarkasmem, který je pro vás docela typický, Theodor Kravál.
2: Určitě my si z toho folku bereme právě tu písničkovitost, tak je pro nás to sdělení a text daleko důležitější. Určitě je tam podstatný i kontrast mezi tím textem a tou hudbou, to je velmi zábavný.
1: A mně nezbývá, než se rozloučit pohodovým poslechem části skladby Večerníček. Na banjo hraje Antonín Kopál.
6: Dobrý večer a dobrou noc, teď už není nic, co by mě trápilo.
1: Z Karlových Varů Josef Šorfa, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Už se těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Hasiči večer likvidovali požár nádrží na skládce v Tisové na Sokolovsku. Podle mluvčího krajských hasičů Patrika Žižky na místě zasahovalo 5 jednotek. Kolem 22. hodiny se požár podařilo uhasit. Úřad práce evidoval v Karlovarském kraji na konci září více než 11,5 tisíce lidí bez zaměstnání. Oproti srpnu jejich počet zůstal přibližně stejný. Mezi nezaměstnanými přibylo absolventů a mladistvých. Sokolov přestaví bývalou restauraci na zimním stadionu na tři nové šatny. Využijí je hlavně děti, kterým současné kabiny nestačí. Město za rekonstrukci zaplatí téměř 6 milionů korun. Stavba začne v říjnu a nové zázemí by mělo sloužit od jara příštího roku. Na Petřinách v Praze 6 je nová pamětní deska gymnastky Věry Čáslavské. Umístěná je na budově tamní základní školy, která je po sportovkyni pojmenovaná. Slavnostního odhalení se zúčastnili zástupci městské části i Českého olympijského výboru. Nobelovu cenu za literaturu získala Anne Carsonová. Kanadskou básnířku, esejistku a překladatelku ocenila Švédská akademie za odvážné a vynalézavé dílo, které propojuje antickou tradici se současnou literaturou. Vydala přes 20 knih. Čeští judisté se v hmotnostní kategorii do 90 kg o medaile z mistrovství světa prát nebudou. David Klamert vypadl na svém posledním světovém šampionátu v kariéře už v prvním kole, když ho v Baku porazil Francouz Ngaiap Ambu. A dnes čekejte polojasno nebo oblačno, odpoledne zataženo, teploty do 13 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlových Varech je z důvodu stavebních prací uzavřená část Mariánsko-Lázeňské ulice.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: V kalendáři pátek 9. října a k svátku dnes popřejeme Štefanům a Sárám. Štefan je mužské křestní jméno, slovenská obdoba jména Štěpán. Původ má v řeckém jménu Stefanos s významem věnec anebo koruna. A Sára je prastaré hebrejské jméno, které se z hebrejštiny vykládá jako kněžná nebo vznešená žena či urozená paní. Tak tedy oběma posíláme gratulaci s písničkou od Václava Neckáře a už za chvíli budeme soutěžit.

víte, že Chebský špalíček tvoří 11 historických kupeckých domů? Jejich historie sahá až do středověku a dnes patří k nejznámějším symbolům města. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Slovenská zpěvačka Marika Gombitová. Tak snad vám její písnička kápla do noty, jak se říká, ale teď už pojďme společně soutěžit. Právě teď můžete vyhrát vstupenky do kina Premier Cinema z Karlovy Vary na film Šipkaři. O vstupenky si s námi můžete zahrát na telefonním čísle 221 55 37 37. V dnešní soutěži tu pro vás máme dvě vstupenky do kina Premier Cinema z Karlovy Vary, které má na programu nový film Šipkaři. Hlavní hrdina Pepe věří, že tentokrát to konečně vyjde. Stačí udělat několik správných rozhodnutí, najít ty správné lidi, nepanikařit a hlavně nic nepokazit. Jenže jeho život nikdy úplně podle plánu nešel. Film Šipkaři nabízí černý humor, akci, kriminální zápletku i pořádnou dávku absurdity. Tak chcete-li ho vidět se vstupenkami od nás, vytočte naše telefonní číslo do studia 221 55 37 37. Tak telefonní linka už je, zdá se, být obsazená. Dobré ráno přeji.
1: Dobré ráno. Tady Petr ze Sokolova.
0: Zdravím do Sokolova, Petře. Tak na dnešní den 9. října připadá Světový den pošty. A my se vás ptáme na to, budete vědět, Petře, ve které zemi byla v roce 1840 vydána první poštovní známka? Mám tu možnosti, chcete?
1: Určitě.
0: Bylo to v USA, ve Velké Británii, nebo Kanadě, anebo Austrálii?
1: Tak to bude čistý typ, Velká Británie.
0: Čistý typ, říkáte Velká Británie. A jak se říká, trefa do černého, je to tak? Je to správně, první poštovní známka, tak jak ji známe dnes, byla vytvořena skutečně ve Velké Británii, jmenovala se Penny Black, tedy černá jednopeniovka, a byla vydána 1. května roku 1840 s platností od 6. května. Na známce byla vyobrazena královna Viktorie z profilu, takže vstupenky do kina jsou vaše, Petře, gratulace ode mě, hezký den a naslyšenou.
1: Děkuji. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Páteční pohodu přejeme ve společnosti Českého rozhlasu. Dopoledne čekejme polojasno nebo oblačno. Kolem poledne se začne od severozápadu zatahovat. Během odpoledne pak už očekáváme na většině území zataženo a k večeru pak i slabý občasný déšť. Denní maxima dosáhnou 10 až 13 stupňů Celsia. Na horách naměříme 5 až 8 stupňů, ale pocitově bude o 4 až 6 stupňů chladněji. Fouká mírný jihozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který bude odpoledne na horách zesilovat. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž střední. A ještě přidám teplotní rekordy Karlovarského kraje pro dnešní den 9. října. Minimální teplota minus 3,9 stupňů Celsia byla naměřená v Šindelové v roce 2006, zatímco maximální teplotu tu zaznamenali v Karlovarském kraji v Chebu v roce 2014. A bylo to 24,7 stupňů Celsia.
0: Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na ochranu jahodníků před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy jak se letos dařilo horku rybám, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Pavel Bobek a Má dívka N. To byla další z písniček od nás pro vás, ale páteční dobré ráno se začíná pomaličku, ale jistě naplňovat. Po zprávách po 9. hodině ho vystřídá dopolední program Českého rozhlasu a tím vás provede Michaela Vondráčková. Já vám tedy přeji příjemný pátek a skvělý víkend, hezky si odpočiňte. Od mikrofonu se loučí Jitka Brošková. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Festival svůní jablečného štrůdlu přímo v srdci Mariánských lázní. To je Lázeňský festival jablek. V neděli 11. října od 10 do 17 hodin proběhne na hlavní kolonádě v Mariánských lázních už jeho 14. ročník. Do soutěže o nejchutnější jablečný moučník, nejkrásnější jablko a výtvarné soutěže pro děti se můžete přihlásit na místě do 9:30 dopoledne. Hlavní cenou pro vítěze je poukaz v hodnotě 5000 korun do některého z elektroobchodů. Mediálním partnerem je Český rozhlas Karlovy Vary. Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem nebo otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli dopoledne na vlnách rádia vašeho kraje.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Lidé budou dnes a zítra vybírat nové obecní zastupitele. Třetina obvodů volí i senátory. Kozlov a Sovolusky u Bochova na Karlovarsku propojí nový vodovod. A čekejte polojasno nebo oblačno, odpoledne zataženo, teploty do 13 stupňů. Nové zprávy přináší Hana Zubková. Dnes začínají komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevřou ve 14 hodin a zavřou se v 10 večer. Zítra můžou lidé přijít hlasovat od 8 ráno do 14 hodin. Senátory bude vybírat třetina volebních okrsků v Česku. Lidé, kterých se to týká, dostali do schránky kromě šedivých komunálních volebních lístků i ty žluté se jmény senátorů. Pokračuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
2: Senátní volby se uskuteční v celkem 27 obvodech, tedy v jedné třetině z celkových 81 senátních obvodů. Voliči své senátory vybírají jednou za 6 let.
1: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech staví nový vodovod mezi Kozlovem a Sovoluskami u Bochova na Karlovarsku. Mezi oběma místními částmi Bochova vznikne zhruba 2-kilometrový vodovodní řad. Stavba za 5,5 milionu korun má skončit do konce roku. Kozlov dnes získává pitnou vodu z vlastního podzemního zdroje. Jeho kapacita ale nestačí, říká technický náměstek společnosti Vodaqua Tomáš Stehlík.
3: Kapacitně nestačí, zejména v letních měsících, a my jsme museli do vodojemu Kozlov zavážet pitnou vodu. To znamená, je to i finančně náročný způsob zásobování.
1: Společnost Daimler Truck chce ve strategickém podnikatelském parku Cheb kromě výrobního závodu vybudovat i zákaznické a servisní centrum. Záměr už schválilo chebské zastupitelstvo. Jak uvedla státní investiční a rozvojová společnost na webových stránkách připravovaného parku, firma chce pro realizaci nového záměru získat navazující pozemky o rozloze zhruba 3,5 hektaru. Nutnou podmínkou je také finální schválení záměru na straně investora. Americký ministr obrany chce vysílat popravu vojáka odsouzeného na smrt živě na internetu. K trestu smrti vojenská porota odsoudila bývalého armádního psychiatra Nidala Hasana. Ten v listopadu 2009 střílel na vojáky, kteří se chystali do Afghánistánu. Na vojenské základně v texaském Fort Hoodu zabil 13 lidí. Americký prezident Donald Trump tento týden popravu schválil a na doporučení ministra obrany Pete Hegseta zvolil zastřelení. Popravčí četa může usmrtit 3. prosince.
0: Sport.
1: Předseda Evropské fotbalové unie UEFA Alexander Čeferin se bude v příštím roce ucházet o znovu zvolení. V čele organizace je 58-letý slovinský funkcionář od roku 2016. Žádný protikandidát zatím veřejně o post předsedy zájem neprojevil.
0: Počasí.
1: Dopoledne čekejte většinou polojasno nebo oblačno. Odpoledne bude na většině území zataženo, večer už místy i slabý občasný déšť. Nejvyšší teploty 10 až 13, na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Pocitově ale ve všech polohách o 4 až 6 stupňů chladněji. Vane mírný jihozápadní vítr, který bude na horách odpoledne zesilovat. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž střední na 2. stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 1/25 se mezi Horním Žďárem a Jáchymovem na Karlovarsku pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. A v Chebu ve Vodní ulici je z důvodu stavebních prací uzavřený pravý odbočovací pruh do Ašské ulice. Tak šťastnou cestu a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pěkné páteční teď už dopoledne přejeme. Jsme rádi, že vám společnost dělá Český rozhlas, rádio vašeho kraje. Za námi už za chvilku přijde Mirka Kuncmanová, a to s inspirací na víkendové pečení. Také vám řekneme, co bude dál s muzeem historických vozidel Depo Moto Art v plzeňském Depu, kterému o půlnoci vypršela nájemní smlouva. Z muziky teď třeba Lucie Bílá a hned potom Iveta Bartošová. Přejeme pěkné dopoledne.
0: Dobré dopoledne a Michal.

0: Vaříte s Českým rozhlasem Karlovy Vary.
1: A jak jsme slíbili, Mirka Kuncmanová už je ve studiu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A dneska to vypadá na takové příjemné a hlavně voňavé víkendové pečení. Co
2: přesně
1: to bude?
2: Tak. Tak jsme se z horkého léta téměř nepozorovaně přenesli do podzimu. Je čas švestek, jablek a dalšího ovoce, ale také zelí, brambor a jiné podzimní zeleniny. Bylo by neodpustitelné, abychom si z národního ovoce švestek nepřipravili něco dobrého. Ten koláč, to je taková klasika, ale dnes si uděláme koláč s neobvyklou drobenkou.
1: Tak jak bude neobvyklá, to se asi dozvíme za chvilku, čili co budeme potřebovat?
2: Tak suroviny na to těsto jsou 170 gramů polohrubé mouky, 130 gramů hladké mouky, 50 gramů cukru, může to být moučkový nebo krupice, dále 20 gramů droždí, zhruba 120 ml mléka, 50 ml oleje, jedno vejce a sůl. Budeme také potřebovat tvarohovou nádivku a na tu si připravíme 50 gramů měkkého tvarohu.
1: 50 opravdu?
2: 500, tak. Pardon, půl kila, ano, děkuju. Takže ještě jednou, 500 gramů měkkého tvarohu, 70 gramů moučkového cukru, jeden vanilkový cukr, dva žloutky a citronovou kůru. No a na tu zmíněnou drobenku 50 gramů hrubé mouky, 50 gramů perníku na strouhání, 50 gramů cukru, nejlépe takového toho hnědého třtinového, a 50 až 70 gramů změklého másla a také jednu kávovou lžičku mleté skořice. No a samozřejmě, když to bude švestkový koláč, tak musíme mít alespoň půl kila dobrých vyzrálých švestek.
1: Dobře, tak já zopakuji suroviny. Potřebujeme 170 gramů polohrubé mouky, 130 gramů hladké mouky, 50 gramů cukru, může to být buď moučkový anebo krupice, také 20 gramů droždí, zhruba 120 ml mléka, 50 ml oleje, jedno vejce a sůl. A teď tedy tvarohová nádivka, potřebujeme 500 gramů měkkého tvarohu, 70 gramů moučkového cukru, jeden vanilkový cukr, dva žloutky a citronová kůra. No a ještě tedy drobenka, na tu nesmíme zapomenout. Ano. Tak na drobenku 50 gramů hrubé mouky, 50 gramů perníku na strouhání, 50 gramů cukru, říkali jsme, že nejlépe ten hnědý třtinový,
2: ano.
1: Dále 50 až 70 gramů změklého másla, lžička mleté skořice, no a samozřejmě švestky, alespoň půl kila si
2: alespoň
1: připravíme.
2: Tak, přesně.
1: Všechno jsme to shromáždili a
2: je
1: můžeme
2: hodně
1: se dát
2: dneska.
1: Do práce. No dneska to nevypadá na úplně lehké i časově asi pečení, ale ten výsledek.
2: No ten právě. Musím říct, že nejlepší je takový vlažný ten koláč.
1: Tak pojďme na
2: takže
1: ten postup.
2: Jdeme na postup. Zdroždí několika lžic teplého mléka, několika lžic mouky a lžičky cukru, připravíme kvásek, který necháme na teplém místě skynout. Do mísy prosejeme mouku, přidáme cukr, olej, sůl, vykynutý kvásek. S bílým vlažným mlékem, do kterého jsme rozkvedlali vejce, zaděláme těsto, které dobře propracujeme. Povrch těsta poprášíme moukou a na teplém místě necháme vykynout. Než těsto vykyne, připravíme tvarohovou náplň tak, že utřeme žloutky s cukrem a postupně vmícháme nejlépe prolisovaný tvaroh. Nakonec přidáme vanilkový cukr. Švestky opláchneme, necháme oschnout a pak je rozpudíme a vypeckujeme. Z toho vykynutého těsta vytvoříme bochánek a přeneseme ho na tukem vymazaný plech. Do tenka ho vymačkáme po celé ploše plechu. Potom ho stejnoměrně namažíme tvarohovou nádivkou, poklademe připravenými švestkami a posypeme drobenkou. Pečeme ve středně vyhřáté troubě při 150 stupních zhruba 40 minut. Stupně a délka pečení je samozřejmě závislá na typu a vlastnostech trouby. Já ještě musím zmínit, jak si připravíme tu drobenku. Mouku, nastrouhaný perník, cukr, skořici a máslo dobře rukou promneme, aby vznikla drobivá hmota. Jak už jste říkala, ta celková doba přípravy je trošku delší, zhruba tak 2,5 hodiny. Já tady mám ještě takovou poznámku, že ještě horký koláč můžeme pokapat rozehřátým máslem s trochou rumu a pocukrujeme.
1: Musí to krásně vypadat, krásně vonit, ale asi musí být hned pryč.
2: No, to
1: recept.
2: Je pravda, to je
1: vypadá
2: takový,
1: skvěle.
2: Jak říkal Kája Mařík, jde to rovnou do ledvin.
1: Dobře, tak to je tedy švestkový koláč s perníkovou drobenkou od Mirky Kuncmanové. Recept bude opět k dispozici na našich webových stránkách.
2: Přesně
1: tak. Fotografií. No a my se budeme těšit zase příští týden.
2: Já
1: už
2: se
1: víme,
2: také těším.
1: Co to bude?
2: No, určitě budou fazole.
1: Fazole. Takže dneska švestkový koláč, příští týden fazole. Těšíme se a děkujeme.
2: Já také děkuju. Naschledanou.

Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Dnes máme pátek, což už je vlastně takový malý víkend a kam můžete vyrazit, vám poradíme právě teď. Divadlo Alfa v Plzni dnes od 18 hodin uvede premiéru představení Dlouhý, široký a bystrozraký. V Plzni dnes začínají Havelské trhy. Od 15, 16 a 17 hodin zahraje trio Traktůrek. Havelské trhy potrvají na náměstí Republiky do 15. října. Ve společenském areálu Mže v Tachově se v podání zpěváků z české muzikálové scény uskuteční muzikálový koktejl. Začátek je v 19 hodin. Dům dějin Holíšovska láká od 18 hodin na historickou přednášku Magdaleny Dvořákové na téma Železnice na Holíšovsku. Lokecký kulturní dům Dvorana má od 19 hodin na programu koncert folkové kapely Nezmaři, známé více hlasými vokály. A diváci Ašského kulturního centra La Rytma dnes uvidí hru Žena, která uvařila svého manžela. Příběh nejen o Kenetovi, který prochází krizí středního věku a kterému se vymkla z ruky milostná aféra, začíná v 19 hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

Víte, že název pro americký dolar pochází z Jáchymovského stříbrného tolaru? Ten se zde začal razit v 16. století. Dnes jeho název pro svou měnu používá řada zemí po celém světě. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Řada nejasností panuje v současné době kolem plzeňského muzea Depo Moto Art. Jedná se o unikátní sbírku historických aut, motorek nebo bicyklů doplněnou o umělecká díla. Exponáty shromáždil nadační fond Plzeň sobě v Cukrovarské ulici v plzeňském depu v bývalé trolejbusové hale, kterou v průběhu let opravil. Tuto halu vlastní město Plzeň, které ji nadačnímu fondu před lety půjčilo. Později pronajalo. No jo, ale nájemní smlouva o půlnoci bez prodloužení skončila. Nadační fond Plzeň sobě tedy od dneška nemá právo halu užívat. Na místě je teď také náš reportér Lukáš Milota. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Tak Lukáši, je tam tedy stále muzeum Depo Moto Art?
1: Od včera se tady nic nezměnilo, takže můžu říct, že muzeum tady stále je a mám potvrzeno, že v 10 hodin otevře.
0: Můžeš prosím shrnout, co je předmětem sporu, co se v celé věci odehrálo?
1: Je to dost takové složité, zamotané, pokusím se to zjednodušit. Nadační fond Plzeň sobě zhruba před deseti lety získal do Plzně do výpůjčky v té době už nevyužívanou trolejbusovou halu s tím, že ji opraví, skolauduje a vybuduje v ní muzeum historických vozidel. Smlouva byla prodlužována, protože provozovatel muzea ne všechno splnil, což on sám nerozporuje. V roce 2023 na místo výpůjčky město halu nadačnímu fondu Plzeň sobě pronajalo, a to za zvýhodněné nájemné, a to do října 2025. Nájem pak byl ještě o rok prodloužen do 8. října letošního roku, tedy do včera. Důležitý moment v celém příběhu nastal letos 26. března. To totiž plzeňské zastupitelstvo schválilo, že smlouva může dál pokračovat další roky, ale stanovilo nájem přibližně 3 miliony korun ročně, tedy pětkrát víc, než byl nájem dosud. No ale druhá strana v té době tu smlouvu zatím nepodepsala.
0: Jak to vedení Plzně zdůvodnilo?
1: Tvrdí, že nájemce nadační fond Plzeň sobě účetně nedoložil, kolik do opravy přesně investoval a že porušil smlouvu s městem. Plzeň halu pronajala nadačnímu fondu, vstupné v muzeu ale vybírala firma Depo Moto Art SRO. Místo zvýhodněného nájemného pro neziskovou organizaci, tak město na základě znaleckého posudku stanovilo nájem odpovídající nájmu pro firmu, která dělá výstavnictví. 24. září k tomu město Plzeň vydalo prohlášení.
2: Ačkoliv město Plzeň vnímá sbírku vozidel jako hodnotnou, je nepřípustné, aby tolerovalo porušování uzavřené smlouvy ze strany nadace a jeho představitelů. Jak již bylo veřejně uvedeno, podle dostupných podkladů prostory minimálně po část období nevyužívala a výstavy nepořádala nadace jako taková, ale soukromá SRO, kterou s nadací personálně propojuje osoba Romana Jurečka. Tato SRO užívala prostor za zvýhodněných podmínek, které měl čerpat nadační fond. Město Plzeň zároveň upozorňuje, že nájem je určen posudkem pro skolaudovaný účel – výstavnictví, tudíž nejde o nájem pro komerční prostor, jak tvrdí zástupci nadačního fondu. Znalec stanovil cenu právě pro daný účel.
1: Předseda správní rady nadačního fondu Roman Jurečko, který je zároveň i jednatelem firmy Depo Moto Art SRO, vysvětlil, jakou roli tato firma v muzeu hrála nebo hraje.
3: Dělá na příkaz věci pro nadaci. Od výstavy počínaje něco koupit, najmou lidi, aby vybírali to vstupné. A zdálo se nám jednodušší, když tato firma, její obrat byl z toho, že vybírala vstupné na svůj účet. Ona si všechny věci, které měla v nákladech, ale jenom věci, které měla v nákladech jakoby od té nadace, ty příkazní, tak vzala a z toho si je buď zaplatila, anebo kdyby byl přebytek, tak formou daru ty peníze vrací zpátky nadaci. Ale ta firma, protože to je 2 roky, tak skončila v hluboké ztrátě.
0: Lukáši, kam ten spor tedy dospěl?
1: Tato záležitost se dostala v září znovu na zastupitelstvo města Plzně, ale nějak se ten spor neposunul. Provozovatel muzea potom oznámil, že v muzeu nevybírá vstupné a lidé mohli podepsat petici na jeho zachování. Dodatek o prodloužení nájemní smlouvy na městskou halu s nájemným zhruba 3 miliony korun ročně nadační fond Plzeň sobě ale nepodepsal. Takže to bylo pouze jednostranně stanoveno tedy zastupitelstvem. Smlouva s městem jsem tedy skončila. Už včera ráno, jak jsem tu byl, tak přijel zástupce města halu převzít na základě předávacího protokolu. Ráno, jak mi bylo vysvětleno, už proto, že předání tak velkého objektu je opravdu záležitost na několik hodin. Nicméně našel tady halu plnou exponátů, tedy nikoli prázdnou, a k předání tedy nedošlo. Nadační fond, slovy předsedy správní rady, podal na město žalobu, ponechá muzeum dál otevřené a je si vědomí sankcí vyplývajících ze smlouvy. Podle vyjádření města Plzeň ale ode dneška nemá nadační fond k předmětným nemovitým věcem užívací titul. Ode dneška užívá nemovité věci tedy bez právního důvodu. Spor je teď, jak to tedy z toho všeho vyplývá, v rukou právníků obou stran. No a my ho budeme dál sledovat.
0: Z plzeňského depa 2015 se nám právě teď přihlásil Lukáš Milota. Lukáši, děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 9. října. Svátek mají Štefan a Sára. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Jedna z nejprestižnějších amerických univerzit byla založena v roce 1701, což je 325 let, v New Havenu. Třetí nejstarší vysokoškolská instituce ve Spojených státech nese jméno mecenáše Elihu Yella. Slavné rekviem Antonína Dvořáka mělo premiéru přesně před 135 lety v roce 1891 v anglickém Birminghamu. Dvořák je zkomponoval rok dříve. Již několik generací se neřekne u nás obyčejnému zámku jinak než Fabka. A ta slaví právě dnes 115. výročí. 9. října 1911 byla založena v Rychnově nad Kněžnou továrna na železné zboží Fáborský Šeda, zkráceně FAB. Krásná Christine Daae a tajemný fantom opery. Slavný muzikál Andrew Lloyd Webbera měl premiéru v londýnském divadle jeho veličenstva před 40 lety v roce 1986. Devátým členem jaderného klubu zemí vlastnících jaderné zbraně se stala před 20 lety v roce 2006 Severní Korea. V blízkosti města Kiliu odpálila první jadernou bombu. Josef Váňa s koněm Tjumenem vyhrál po 8. a naposledy Velkou Pardubickou před 15 lety v roce 2011 ve svých 58.
3: Tjumen zřejmě znovu vyhraje, je to jasné!
2: V neděli se poběží 136. ročník, na startu je jen 10 koní. Kulatou 60 má dnes bývalý premiér Spojeného království David Cameron. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Povodí Ohře zakázalo vstup na historický most v přehradě Březová u Karlových Varů. V Chebuc se dnes uskuteční seminář na téma mediální obezřetnost. A čekejte polojasno nebo oblačno, odpoledne zataženo, teploty do 13 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Povodí Ohře zakázalo vstup na historický most v přehradě Březová u Karlových Varů. Most se objevil nad hladinou vodní nádrže kvůli dlouhodobému suchu. Lidé k němu začali chodit a někteří po něm přecházejí mezi břehy. Pokračuje mluvčí povodí Ohře Dana Zikešová.
2: Protože předpokládáme, že jeho konstrukce je v havarijním stavu, umístili jsme zde značení se zákazem vstupu. Veřejnost prosíme, aby na most s ohledem na své bezpečí nevstupovala.
0: Vodohospodáři omezili minimální odtok z přehrady, kvůli malému přítoku, ale hladina stále klesá. Seminář zaměřený na mediální obezřetnost bude dnes v Kulturním centru Svoboda v Chebu. Na účastníky čekají praktické rady, jak se orientovat v dnešním informačním prostředí a rozpoznat manipulaci, polopravdy nebo neověřené zprávy. Seminář je zdarma a začíná ve 13 hodin, říká za organizátory Daniel Pařízek.
3: Projdeme blok pozitivní psychologie v současném přehlceném a často depresivním světě a na něj bude navazovat blok slovníček pojmu mediální obezřetnosti. Tam si účastníci kurzu objasní pojmy, jako jsou hoaxy, dezinformace, manipulace a podobně.
0: Další seminář bude v Chebu 6. listopadu a věnovat se bude například nástrahám umělé inteligence. Stát chce posílit ochranu živnostníků před vysokými sankcemi při nesplácení úvěrů. Ministerstvo financí proto připravilo novelu zákona. Jeho mluvčí Gabriela Krušinová vysvětluje.
4: Ministerstvo financí chce zabránit tomu, aby se potíže se splácením změnily v neřešitelnou dluhovou spirálu. Pokud věřitel při prodlení požaduje okamžité splacení celého úvěru, nově by nemohl chtít zároveň současně s jistinou zaplatit také všechny budoucí úroky.
0: Ruský útok na ukrajinské Záporoží nepřežil nejméně jeden člověk, zraněných je 5. Rusové podle serveru Ukrajinská pravda na Záporoží svrhli letecké Pumy Cup. Jeden člověk po ruském útoku zemřel taky v západoukrajinském Ivano-Frankivsku. U Kyjeva ruská armáda zasáhla sklad, na Rusko naopak útočila Ukrajina. Úřady v Belgorodské oblasti na západě Ruska informovali o 2 obětech, zranění jsou 4.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte většinou polojasno nebo oblačno. Odpoledne bude na většině území zataženo, večer už místy i slabý občasný déšť. Nejvyšší teploty 10 až 13, na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Pocitově ale ve všech polohách o 4 až 6 stupňů chladněji. Vane mírný jihozápadní vítr, který bude na horách odpoledne zesilovat. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž střední na 2. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na dálnici D6 na exitu 132 u Těšovic na Sokolovsku se pracuje na údržbě mostu. Vozovky jsou v obou směrech zúžené na jeden jízdní pruh a provoz je převeden do protisměru. V Karlových Varech je z důvodu práce na silnici uzavřená část ulice 5. května. V Chebu je z důvodu stavebních prací uzavřená část komunikace Jánské náměstí. Český rozhlas Karlovy Vary přeje všem řidičům šťastnou cestu a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Deset hodin a 4 minuty, s vámi je stále Český rozhlas, rádio vašeho kraje. Radek Havránek je muzikoterapeut a pedagog. Rozhovor právě s ním vám nabídneme za chvilku. No a pak se také podíváme, jak probíhá příprava volebních místností. Jak víte, otevřou se dnes ve 14 hodin. Tak i nadále přejeme pěkné dopoledne.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Michal David dospíval, máme 10 hodin a 10 minut a teď už slovo bude mít Iva Kokešová a její host.
1: Radek Harvánek je muzikoterapeut a pedagog, hraje na saxofon, kytaru, klavír i bicí, pořádá kurzy bubnování a vede velice temperamentní kapelu Balkán Party Band. Radek Harvánek je naším dnešním hostem. Dobrý den, vítám vás.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Pojďme začít nějakou vaší osobní vizitkou. Já jsem teď řekla, co všechno děláte a co všechno umíte. Jak jste se k tomu dostali? Jaká byla ta vaše cesta až k tomu, co teď děláte?
2: Tak já jsem vlastně začínal jako houslista. Hrál jsem 8 let v základní umělecké škole a potom takovými schodami náhod jsem začal hrát na saxofon. Když jsem začal studovat na Gimplu, tak jsem tam založil kapelu. A vlastně v té kapele to bylo takové docela zajímavé, že my jsme tam jakýmsi způsobem zažívali takovou muzikoterapii už tehdy. Bylo to takové odreagování. Tehdy jsem si myslel, že to je vlastně ta pravá muzikoterapie, ale neměl jsem o tom zatím nějaké povědomí. Chtěl jsem už tehdy nějakým způsobem začít pomáhat tímto způsobem lidem a bylo to jenom v zásadě taková myšlenka, prvotní myšlenka, která potom dalších 10 let spala, ale určitým řízením osudu se nakonec stalo, že jsem tedy začal opravdu tu muzikoterapii dělat.
1: Vy jste ten obor i studoval?
2: Ano.
1: Kde?
2: Já jsem studoval v Olomouci. Náš kolega Jiří Kantor tak vytvořil magisterské studium na Univerzitě Palackého v Olomouci. Takže když jsme o tomto slyšeli, tak jsme hned my kolegové tady z Plzně, co jsme asi 3 muzikoterapeuté, tak jsme se tam přihlásili a podařilo se nám to nakonec dokončit.
1: Jenom se ještě vrátím na to gymnázium, ta skupina, kterou jste tam měli, už asi neexistuje.
2: Ta už neexistuje, to bylo skutečně několik koncertů. Ta kapela se jmenovala Zbyl psa. A nebylo to, že bychom chtěli mlátit psy, ale bylo to o tom, že jsme ze dřeva stloukli takového maskota a vždycky jsme na tom koncertě ho před sebe dali. A bylo to takový náš maskot.
1: Já jsem říkala, na co všechno umíte hrát, co je ale pro vás hlavním nástrojem?
2: Ten hlavní nástroj je saxofon.
1: Je ten saxofon. Hmm. A ještě si občas zafidláte na ty housle, o kterých jste mluvil, že jste s nimi začínal.
2: Ty housle upadly v zapomnění, ale občas, když mám nějaké klienty zajímající se právě o housle, tak ty housle v muzikoterapeutické místnosti mám a nehraju na ně já, ale hraje na ně většinou můj klient a já ho doprovázím třeba na kytaru nebo na piano.
1: Pojďme si teď trochu definovat tu muzikoterapii. Já myslím, že posluchači mají povědomí, o čem to je, ale chci si to teď poslechnout i od vás.
2: Já bych to možná uvedl takovou definicí. Je to taková moje definice, že muzikoterapie je pravidelné setkávání terapeuta se svým klientem, kdy terapeut používá hudbu k tomu, aby pomohl svému klientovi v dosahování jeho cílů. A to důležité je to, že tam je pravidelné setkávání. To znamená, že to není o tom, že na koncertě zažije nějaký zážitek a cítím se potom lépe, ale že opravdu ten terapeut a jeho klient se setkávají pravidelně a vytváří se tam určitý terapeutický vztah, díky kterému potom ten klient roste, nějakým způsobem je podporován.
1: Já myslím, že se spoustu lidí domnívá, že muzikoterapie je určená lidem, kteří mají nějakou nemoc nebo nějaké postižení, ale to asi taky není správný výklad. Pro koho je muzikoterapie?
2: Tak muzikoterapie není určena jenom pro lidi s postižením, byť vlastně u těchto lidí tam dává největší smysl, protože je tam neustále na čem pracovat, jak bych řekl. Ale muzikoterapie může pomoci i lidem s depresí nebo lidem například v seniorském věku, kdy tam zase skrze tu hudbu dochází k tomu, že se ti lidé aktivizují, že se trénuje paměť skrze písničky. Takže opravdu ta cílová skupina je poměrně široká.
1: A je muzikoterapie vhodná i pro někoho, kdo se cítí být šťastný, spokojený, kdo má vyrovnaný život pracovní i soukromý? I tomu může něco přinést.
2: Já si myslím, že potom už se nejedná přímo o muzikoterapii, ale můžou to být takové jakési muzikoterapeutické relaxace, kdy ten člověk si třeba lehne na lehátko. Dneska existují takové harmonická lehátka, kdy to dřevěné podloží je opatřeno ještě strunami a ten terapeut mu hraje a zpívá.

0: To vám také, Radku, řeknu, že to spojení muzikoterapeut Radek Harvánek, to je dobrý jazykolam pro moderátora. Jestli pak vám taky někdo někdy řekne Havránek místo Harvánek.
1: Určitě, stává se to dost často, že mě třeba přijde i pošta, nebo respektive nepřijde pošta na poštu, protože lidé si to spletou a napíšou tam Havránek.
0: Ano, takže Radek Harvánek je naším dnešním hostem. Vy působíte v centru Na Dvorku v Plzni. Řeknete nám něco o této instituci?
1: Tak centrum Na Dvorku je fyzioterapeutické centrum, kde jsou fyzioterapeuté, dělají se tam masáže, jsou tam ergoterapeuté, dokonce i psychoterapeuté a já jsem tam v tom našem týmu právě jako muzikoterapeut.
0: Mm-hmm. Řekněte mi, jaké máte klienty, asi pravděpodobně nebudete moci být úplně konkrétní, ale popište nám některé z nich.
1: Tak mý klienti tvoří z 90% lidé s autismem. Mm-hmm. A já vlastně přijímám toho, kdo se ozve. Takže pokud přijde někdo s nějakými psychickými potížemi, teď mám člověka například s obsedantně kompulzivní poruchou, tak já ho vlastně přijímám a nějakým způsobem s ním hledám, co by pro něj mohlo být prospěšné. A potom s ním buď pracuji, anebo ho odesílám dál.
0: Vy pracujete vždycky jenom s jedním klientem najednou, nebo třeba jsou tam někdy i dvojice, ne vždycky jeden na jednoho takzvaně?
1: Těch terapií je většina právě individuálních, ale mám tam také muzikoterapeutickou skupinu.
0: Mm-hmm. To je kolik lidí?
1: Jsou to čtyři lidé. Teď k nám vlastně přibývá ještě další člověk. Je to tedy pětičlenná skupina, která v průběhu času, co se scházela, tak vytvořila skupinu. Vytvořila hudební skupinu, která se sama nazvala a ta skupina se jmenuje Vlci za dvorku.
0: Dokázal byste mi teď nějak popsat, jak ta terapeutická hodina vypadá? Jak je dlouhá, jak se odvíjí, čím začíná, čím končí?
1: Tak ono to má nějaký proces. Já vlastně na začátku dělám s těmi klienty zakázku. Pokud je to dítě, které přichází do té muzikoterapie, tak se ptám zároveň rodiče, ptám se i toho dítěte, pokud je toho schopno. A potom na základě toho vytváříme určité terapeutické cíle. Ono to není jenom na základě toho, co si řekneme, ale na základě toho, jakým způsobem ta muzikoterapie probíhá. To znamená, když mi rodič třeba řekne, že něco potřebuje, ale to dítě se potom nějakým způsobem projevuje jinak, tak potom ty cíle kloubím z toho, co mi řekne ten rodič a co já vidím v té muzikoterapii. A vždycky ty aktivity se odvíjí od toho, jaké ty terapeutické cíle si zvolím.
0: Tak popište mi některou tu aktivitu, ať si to dovedeme představit úplně konkrétně.
1: Tak například, když přijde

0: kde se, je odpo, kde se vlastně uvolní, tak aby se mohl taky zrelaxovat a odpočinout si.
1: Já jsem ráda, že jste se dostal na to bubnování, protože vy vedete také kurzy bubnování. To je zase něco úplně jiného a nesouvisí to s tou muzikoterapií. To je váš další obor, říkám to dobře?
0: Ano, ano. Já tam trochu ty muzikoterapeutické aktivity dávám, ale není to tak, že bychom měli terapeutické cíle pro, ty, pro tu skupinu, kterou vedu, ale ty cíle jsou opravdu potom takové jakoby víc, víc hudební. Takže snažíme se rozvinout koordinaci těla, snažíme se nacítit na ty rytmy, aby jsme se naučili nějaký rytmus, aby jsme zažili to, že můžeme hrát společně v jednom rytmu a zažili nějaké společné, jakousi sounáležitost.
1: Naučíte každého bubnovat? Může se to naučit úplně každý? I úplné, omlouvám se, dřevo?
0: Já věřím tomu, že jo. Já věřím, že to, že to lze, nicméně někdy je k tomu opravdu dlouhá cesta. Uvedu třeba příklad mého klienta, který hrál rock absolutně bez rytmu. A já jsem s ním v tom bez rytmu, v té bezrytmovosti, když to tak řeknu, byl právě ten rock. A z něho zůstal právě bubeník té naší muzikoterapeutické skupiny. Takže vlastně tato zkušenost mě přesvědčila o tom, že se každý může někam posunout.
1: A ještě mi řekněte, s kým se vám pracuje lépe, s dospělými nebo s dětmi?
0: Musím říct, že spíše s dětmi. Já se hodně věnuju těm dětem, takže i jsem na tu práci zvyklý a mě baví to, že ty děti jsou spontánní a dokážou člověka obdařit i nějakou energií, která se potom na toho terapeuta přenáší, takže on může mít takový jakýsi sekundární zisk.

0: Dnešním hostem je muzikoterapeut, pedagog a muzikant Radek Harvánek. A teď bychom asi posluchačům měli představit vaši knížku, která se jmenuje Příběhy písní z muzikoterapie. Co je to za knížku?
1: Tak tuto knížku jsme dali dohromady společně s našimi klienty. Ta původní myšlenka byla o tom, že já jsem chtěl udělat vzpomínkové CDčko na naše písničky, které jsme zkomponovali při muzikoterapii. A pak jsem si uvědomil, že jaksi nikdo už dneska nemá CD přehrávač a že by možná bylo lepší udělat nějakou jinou formu. Takže nás napadlo, že bychom mohli udělat knížku společně s QR odkazy, kde by si každý přes mobilní skener mohl právě ty písničky stáhnout.
0: Takže já otevřu knížku, něco se dočtu, mobilem si načtu QR kód a ono mi to tu písničku zahraje.
1: Přesně tak.
0: A to jsou písničky, které jste napsal vy nebo vaši klienti? Je to tedy autorská muzika?
1: Ano, je to z 95% autorské a je to tak, že jedna z metod muzikoterapie je právě komponování. A mně se líbilo, že při komponování společně s klienty se můžeme dostat přímo k tomu tématu. A ta píseň je zároveň motivací k tomu, aby ti mý klienti znova a znova se k tomu dostávali, aby jsme na to mohli pracovat dál. A tak to vzniklo několik písniček právě v průběhu muzikoterapie. A ty písničky potom jsme nahráli a teď jsou v té knížce.
0: Takže jak vám můžu přijít na muzikoterapii? Vy mě dostanete ze stresu a z depky a ještě si u vás složím písničku.
1: Dalo by se to tak říct, ano. Pokud budete mít nějaké téma, které je pro vás těžké, anebo které je naopak pro vás blízké, tak my o tom můžeme společně složit písničku a potom se skrze to k tomu tématu vracet. A mám zkušenosti s tím, že vždycky na základě té písničky se ještě potom objeví nějaký další cíl, na kterém vlastně skrze tu písničku lze pracovat a který je k tomu relevant.
0: Tak a ještě na závěr našeho povídání jsem si nechala vaši skupinu Balkán Party Band. To je zase úplně něco jiného, velice temperamentní kapela. Jak dlouho funguje a jací muzikanti tam s vámi hrají?
1: Tak my jsme se dali dohromady roku 2017. Vlastně to byla trošku náhoda. Já jsem se tehdy potkal s Martinem Ulčem, hráčem na baskřídlovku a říkali jsme si, že bychom chtěli hrát na ulici. Tak jsme začali hrát na ulici, přepadávali jsme v uvozovkách různé bary, kde jsme buď potěšili místní osazenstvo, nebo nás naopak třeba vyprovodili zase pryč. Takže tímto způsobem potom nás lidi začali zvát na svatby, na různé koncerty a vznikla z toho regulérní kapela, která teďka funguje v obsazení saxofon, trumpeta, baskřídlovka, tuba. Máme i zpěváka a bubeňka na velký turecký buben Tapan.
0: Je to tedy ta, jak se někdy používá, balkánská dechovka? Mm-hmm. Dokázal byste to posluchačům teď nějak popsat? Je to opravdu velmi rychlé, hodně hlasité, řekla bych.
1: My to nazýváme balkánská dechovka v malém složení. Většinou na Balkáně jsou balkánské dechovky, které čítají 20-30 hráčů. My jsme to pro naše potřeby jaksi zkrouhli a jsme v 6 členech. Zjistili jsme, že to i tak bohatě stačí a že dokážeme ty lidi rozparádit i v tomhle složení.
0: Naším dnešním hostem byl Radek Harvánek, muzikoterapeut, pedagog a také vedoucí kapely Balkán Party Band. Radku, díky, že jste přišel. Mějte se hezky, ať se vám daří práce nejen v muzikoterapii, ale i v kapele a někdy příště zase naslyšenou.
1: Já moc děkuju za pozvání.

Víte, že zámek Chyše má spojitost s Karlem Čapkem? Mladý spisovatel zde na začátku 20. století působil jako vychovatel a jeho pobyt se promítl i do jeho tvorby. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin a 45 minut do začátku komunálních voleb zbývají něco přes 3 hodiny. Města a obce dokončují přípravy na komunální volby. Volební místnosti se otevřou přesně ve 14 hodin. Nesmí v nich chybět státní znak, informace k volbám nebo urny umístěné za plentami. Jedna z volebních místností bude například v hasičské zbrojnici v karlovarské části Tašovice.
1: Tu zástěnu dáme tamhle k oknu.
2: Přípravu volebních místností má na starosti Vendula Nývltová z karlovarského magistrátu.
1: Prosím, dejte do ní poličku.
2: Co všechno musí být ve volební místnosti?
1: Součástí každé volební místnosti musí být zástěna pro tajnost hlasování, volební schránka, přenosná volební schránka, velký státní znak a nástěnka pro informování voličů.
2: Jsme v hasičské zbrojnici. Je tato místnost něčím jiná než ty ostatní?
1: A je menší než ostatní, které máme třeba v základních školách nebo v mateřských školkách. Volební schránku dáme do prostřed místnosti.
3: Víčko na to.
2: Volební schránky jsou ještě nezapečetěné?
1: Ano, volební schránky se zapečetí volební komise.
2: Volební místnosti už od pondělí připravuje tým asi 20 lidí. V Karlových Varech je celkem 50 volebních místností. Pokračuje mluvčí magistrátu Jan Kopál.
4: V samotných komisích sedí 280 komisařů, z toho je 50 povinně zapisovatelů, což jsou úředníci magistrátu, a dalších 70 úředníků se účastní jako členové komisí.
2: I při letošních volbách je možné prokázat totožnost pomocí e-dokladu.
4: Každá komise má prostředek, který může ten e-doklad ověřit. Tam jenom tedy prosíme všechny, kdo je budou chtít použít, aby je aktualizovali nejpozději 48 hodin předtím, než půjdou volit. A doufáme, že to bude ten systém fungovat, včetně toho počátku. Náporu, ve kterém minulý rok právě na chvíli selhal.
2: Volební místnosti se otevřou dnes ve 2 hodiny a budou otevřené do 22 hodin. V sobotu pak od 8 do 14 hodin. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Policie hledá 13-letou dívku z Aše, která se nevrátila domů. Městské kroniky Kraslic z let 1965 až 2010 jsou přístupné v digitální knihovně. A dnes čekejte polojasno nebo oblačno, odpoledne zataženo, teploty do 13 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Policie pátrá po 13-leté Daniele Zvářalové z Aše. Jak informoval krajský policejní mluvčí Jan Bílek, dívka odešla z domova 30. září odpoledne. Druhý den se sice matce v ranních hodinách ozvala z Chebu, ale od té doby nekomunikuje. Daniela Zvářalová je střední postavy, asi 160 cm vysoká, má červenohnědé obarvené rovné vlasy. Zdánlivě působí na 14 až 15 let. Na sobě měla v době odchodu z domova černou mikinu bez kapuce, černý kabát nad kolena, černé široké kalhoty a béžové tenisky. V případě jakýchkoliv informací k pohřešování mohou lidé volat na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obrátit na nejbližší policejní služebnu. Zájemci si můžou prohlédnout kroniky města Kraslice z let 1965 až 2010. Čtyři zdigitalizované svazky jsou přístupné v digitální knihovně Krajské knihovny Karlovy Vary. Jak informuje město na webových stránkách, kroniky můžou posloužit k připomenutí vlastních vzpomínek, poznávání místní historie i porovnání minulosti se současností. Jednotlivé zápisy je ale vhodné vnímat v kontextu doby, ve které vznikaly. Úřady v Kambodži zadržely dva české občany, muže a ženu. Na konci září na mezinárodním letišti v Phnom Penhu našla policie v jejich kufru 6 kg kokainu a informaci už Českému rozhlasu potvrdilo ministerstvo zahraničí.
2: Česká diplomacie je s nimi v kontaktu a poskytuje jim standardní konzulární asistenci. S ohledem na probíhající řízení nebudeme poskytovat další podrobnosti.
3: Vysvětluje mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Podle internetové platformy Cambodia Expats Online byli oba Češi zadrženi v příletové hale letišního terminálu, ale jiné zdroje tvrdí, že se tak stalo při odletu. Muž, který tvrdí, že je příbuzným jednoho ze zadržených, na sociálních sítích napsal, že o odvoz kufru do Evropy požádal oba české občany neznámý cizinec a oni souhlasili, ale tuto informaci zatím nikdo nepotvrdil. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
0: Agent amerického úřadu pro imigraci a cla postřelil v New Yorku 28-letého muže z Dominikánské republiky. Informovala o tom agentura AP. Stalo se to, když muž parkoval se svým autem. Ve vozidle byl taky 5-letý chlapec. Muž přežil a skončil v nemocnici. Chlapec zraněný nebyl. Podle amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti to byla cílená policejní akce, při které agenti měli za úkol muže zatknout. Ministerstvo ho označilo za ilegálního cizince a kriminálníka.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte většinou polojasno nebo oblačno. Odpoledne bude na většině území zataženo, večer už místy i slabý občasný déšť. Nejvyšší teploty 10 až 13, na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Pocitově ale ve všech polohách o 4 až 6 stupňů chladněji. Vane mírný jihozápadní vítr, na horách bude odpoledne zesilovat. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici číslo 6 v Karlových Varech na úrovni Čertova ostrova ve směru na Prahu je z důvodu opravy železničního mostu nad silnicí zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A po zprávách v 11 hodin pokračuje naše dopolední vysílání, tedy vysílání rádia vašeho kraje. A v hodince předpolednem pro vás máme třeba turistické pozvánky na víkend. Věnovat se budeme i tématu asistované reprodukce a pochopitelně i na volební téma dojde. Konkrétně vám v naší volební vysvětlovně řekneme, co se děje s vaším hlasem po uzavření volebních místností.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: A v našem dopoledním vysílání teď jedno zdravotní téma. Pokud se pár, který usiluje o založení rodiny, dlouhodobě potýká s neplodností, možná jeho další kroky budou směrovat do některého z center asistované reprodukce. Tam se dozví bližší informace, jak je možné jejich situaci řešit. Právě na téma asistované reprodukce hovořila redaktorka Anděla Blašková s lékařkou Renátou Krmíčkovou.
1: Je nějaký ideální čas, kdy přemýšlet o založení rodiny?
2: Ten čas je pořád stejný. Sice to vnímání dnešní generací je takový posunutý, ten trend, jako co bylo ve 30, je dneska ve 40, co ve 40, v 50, posouvá se nám sice ten věk dožití v relativně zdravém věku, ale bohužel ty reprodukční hodiny tíkají pořád stejně už po staletí a nejdůležitější je ten věk ženy, bohužel, ty jsou takové handicapované v tomto věku a optimálně to od těch 22 do těch 35 let, tam už by ta žena v těch 35 ideálně měla mít ty své reprodukční plány ukončené a měla mít ten počet těch dětí, který si přeje, ale často tomu tak nebývá.
1: Vyhledávají asistovanou reprodukci pouze starší páry, nebo se to týká i těch mladších ročníků?
2: Průměrný věk našich pacientek uvádíme, že 36-37 let, což už je poměrně hodně. Jo. Často i v tom mladším věku už je ta příčina jasná, pokud ta žena už v mladším věku přijde o vejcovody, nebo je po nějaké operaci, po mimoděložním těhotenství není na to čekat, nebo když ví, že ten partner má nějaký problém, je neplodný, tak samozřejmě čím dříve, tím lépe. Máme spíš problém, že chodí dost pozdě, když už ta vaječníková rezerva je nízká a je tam nízká šance jak na to přirozené početí, ale bohužel ruku v ruce i na úspěšnost té asistované reprodukce.
1: Do kolika let ženy je asistovaná reprodukce povolena?
2: Smíme dle zákona České republiky léčit ženy pro neplodnost do 49. narozenin, pak už ne. Většina těch žen po těch 40. narozeninách, tak to jsou teda všechno z hlediska teda zdravotní pojišťovny samoplátci pro IVF cyklus a mnoho žen po tom 42. věku někdy i dříve už vlastně mohou využívat jenom léčbu darovanými vajíčky, která je potom jakoby úspěšnější, nebo prostě ty jejich vaječníky už tak dobře nereagují a ty vajíčka jsou nekvalitní.
1: Při jakých zdravotních potížích nemůže žena asistovanou reprodukci podstoupit?
2: Hodnotí se celkový zdravotní stav té ženy. Jestliže ten zdravotní stav neumožňuje nebo vylučuje těhotenství a porod, tak je to kontraindikace i pro asistovanou reprodukci, takže pokud jsou nějak interně závažně nemocné a nedoporučuje se třeba z nějakých kardiálních příčin nebo nějaký složitých jako pobřišních operacích a je tam prostě nebezpečí, velký riziko pro tu ženu jako to těhotenství samotné, tak tam ta kontraindikace je samozřejmě i pro toto.
1: Jsou ještě nějaké další metody, jak podpořit plodnost páru?
2: Důležitý v dnešní době ta epidemie obezity je jako veliká a obezita není jenom estetická záležitost nebo pohledu třeba kardiologické, metabolické, ale i té gynekologické. Je tam prostě problém s otěhotněním častý, větší potratovost a spoustu dalších jakoby hormonálních problémů s tím spojených. Takže ta žena, když se bude udržet v optimální body mass index, optimální kondici, bude zdravě jíst, dobře se hýbat, mít dostatek vitaminů, antioxidantů ve stravě, tak to samozřejmě může podpořit.
0: Říká o asistované reprodukci doktorka Renáta Krmíčková.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: nový víkend je tu a turisté pořád mají kam vyrazit. Máme pro vás pozvánky. V sobotu je připraven pochod s názvem Smyčka Radbuzy. Jedná se už o 45. ročník a startuje se od 7 hodin ráno v Sokolovně ve Staňkově na Domažlicku a cíl je do 17 hodin tamtéž. Trasy pro pěší mají od 5 do 50 kilometrů a cyklisté si mohou užít ještě o 20 kilometrů víc. Turisty v sobotu určitě uvidíte pochodovat i v okolí Jáchymova na Karlovarsku. Klub turistů Slovan Karlovy Vary a informační centrum Jáchymov zvou na 25. ročník obnoveného tradičního pochodu o Jáchymovský tolar. Akce je věnována Josefu Štěpovi, co by pomyslnému otci Jáchymovského hornictva, od jehož smrti uplynulo letos 100 let. Start tras v délce od 3 do 30 kilometrů je na radnici v Jáchymově a některé z tras jsou s podporou autobusu. Bližší informace najdete na webu Klubu českých turistů. A členové a příznivci klubu turistů při fakultní nemocnici Plzeň mohou vybírat hned ze dvou výletů. Jednak se mohou vydat do přírodního parku Koda, přičemž vycházet se bude z nádraží v Srbsku. Sraz je v 8 hodin na plzeňském hlavním nádraží. Druhý výšlap pak povede z Černic do Starého Plzence. Podrobnosti jsou na webu klubu. Pěkné zážitky v podzimní přírodě přeje za rádio vašeho kraje Jan Čubr.
1: Tolik turistické pozvánky, ale máme tu ještě jednu informaci, která by se turistům a výletníkům mohla hodit. O tomto víkendu

0: víkendu jedou naposledy autobusové spoje na Čerchov, takže pokud se chystáte do Českého lesa a chtěli byste využít linku z Domažlic, máte letos poslední šanci.
1: Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.
2: Snad

0: Volební místnosti po celém Česku se otevřou už za necelé 3 hodiny. V komunálních i senátních volbách budete dnes moct hlasovat až do 10. večer. Jestli to ale nestihnete, máte šanci ještě zítra mezi 8. a 14. hodinou. Co se vlastně děje s hlasem po tom, co ho vhodíte do volební urny? To vysvětlí další díl našeho volebního průvodce.
1: Zatímco voliči mají po odevzdání hlasu hotovo, dlouhá práce ještě čeká volební komise. Jejich členy můžou nominovat všechna kandidující uskupení. Zbytek jmenuje starosta.
2: Sčítání hlasů začne v sobotu hned po uzavření volebních místností. Komise rozpečetí urny a všechny obálky z nich vysype, popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
3: Základem je ruční sčítání hlasů okrskovými volebními komisemi. Ve volební místnosti mohou být pouze členové komise a jenom ti pracují s hlasy. Hlasovacími lístky svého okrsku a vzájemně se kontrolují.
1: Na sčítání hlasů jsou náročnější komunální lístky, kde můžou voliči rozdělovat své hlasy napříč stranami.
2: Komise proto musí projít sloupec po sloupci, pečlivě spočítat křížky a zaznamenat je do protokolu. Jak dlouho to může trvat, říká za statistiky Eva Krumpová.
4: Dříve bývají známy výsledky z menších obcí, naopak později z velkých měst. My z praxe víme, že 90% všech okrsků bývá zpracováno v sobotu už kolem 9. hodiny večerní. Data vůbec těch posledních, často největších pražských okrsků přichází až v neděli ráno.
1: Při minulých komunálních volbách trvalo sčítání nejdéle třeba na sídlištích v Pražských Řepích, na Proseku nebo na Černém mostě. Komisaři budou mít víc práce i tam, kde se současně volí i do Senátu.
2: Výsledky komise zapíše do protokolu a ten odevzdá pracovníkům Českého statistického úřadu. Po kontrole se údaje postupně ukážou na jeho stránce volby.gov.cz. Jestli budete mít průběhu nebo výsledku voleb pochybnosti, můžete si stěžovat. Kde? Říká Jan Cízlar.
3: Stížnost na průběh a výsledky komunálních voleb je nutné podat písemně u příslušného krajského soudu, a to v zákonné lhůtě, která začíná dnem vyhlášení výsledku ve sbírce zákonů. A tato lhůta trvá 10 dnů. V případě senátní voleb je pak příslušným soudem Nejvyšší správní soud.
1: Volební lístky ze všech okrsků proto archivuje Ministerstvo vnitra. A to je z volebního průvodce pro tento týden všechno.
2: Celý seriál si můžete přehrát na webu Radiožurnálu nebo iRozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Volební servis pro vás v sobotu chystáme na Radiožurnálu, Plusu i všech regionálních stanicích. Marek Sedláček a Anna Millerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Víte, že na hradě Loket byl jako malý chlapec vězněn budoucí český král Karel IV.? Tehdy mu byly teprve 3 roky. Navzdory těmto zážitkům si budoucí panovník místo velmi oblíbil. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Počet podvodných telefonátů stále roste. Volající vás nejdřív vystraší historkou o napadení vašeho účtu. No a potom se z vás snaží vylákat hesla k bankovnictví nebo rovnou peníze v hotovosti. Natáčela redaktorka Bára Kvapilová.
2: Falešné telefonáty mívají různou podobu. Například vám zavolá cizí muž, představí se jako policista a tvrdí, že jste se stali obětí podvodu.
3: Nadiktujte mi e-mail. Já vám zaprvé v digitální formě se pošlu do e-mailu výzvu podání vysvětlení a zároveň vám tam zaprvé pošlu ještě svoje služební telefonní číslo a za druhé fotografii toho podezřelého.
4: Podvodníci sází na autoritu, na to, že opravdu člověk zareaguje vstřícným přístupem ve chvíli, kdy se mu v telefonu ozve policista nebo tady vaše banka.
2: Říká vedoucí odboru prevence policejního prezídia České republiky Zuzana Pidrmanová.
4: Já bych chtěla především upozornit na to, že policie ani banka nikdy nevolá lidem v České republice s tím, že byl napadený jejich účet a že musí společně ten účet zachránit nějakým převodem peněz. Ve chvíli, kdy opravdu k tomu napadení účtu dojde, banka udělá veškeré potřebné kroky a následně, až klienta informuje o tom, že takovéhle transakce tam proběhly nebo jaká opatření ta banka udělala, aby to zastavila. A policie to nedělá nikdy. Takže ve chvíli, kdy člověk takovýhle telefonát obdrží, je potřeba si opravdu nastolit takový mechanismus v hlavě, že na ten telefonát nereaguju, zavěsím, protože tohle se na našem území neděje.
2: Ti podvodníci jsou velmi přesvědčiví. Už jenom třeba to telefonní číslo, ze kterého nám volají, tak se může tvářit jako skutečné číslo policie.
4: Může se tvářit, ale daleko více se setkáváme s tím, že podvodníci telefonují z různých mobilních telefonních čísel, která střídají a přepojují se tak mezi sebou, jakože tomu člověku říkají, teďko vám zavolá někdo z banky, teď zase vám zavolá někdo ze služby kriminální policie a vyšetřování. A ten pachatel spoléhá na to, že bude ten člověk v telefonu postupovat podle pokynů, které mu bude dávat a že s ním bude spolupracovat.
2: Podvodníci i posílají fotografie policejní průkazu.
4: Je to tak, setkáváme se s tím také dnes a denně. Ten pachatel, aby zvýšil tu svoji důvěryhodnost, tak mu třeba řekne, teď si vás převedu do komunikace například na WhatsApp a pošlu vám doklad o tom, že jsem třeba z České národní banky, nebo že jsem policista, pošlu vám kopii svého služebního průkazu, pošlu vám nějaké oficiální předvolání třeba k řešení té situace a opravdu je zahrnou velkou spoustou dokumentů. A tady je potřeba, aby se lidé uvědomovali, že policie tohle nikdy nedělá, takže ve chvíli, kdy jim přijde do jakéhokoliv messengera, do jakékoliv komunikace, služební průkaz policisty. Je to vždycky podvod. Policie se takto neprokazuje, nikomu své služební průkazy neposílá a není třeba v té komunikaci s tím člověkem pokračovat. Jak jsem říkala, vždycky je možnost zavěsit, nechat si to trošičku rozležet v hlavě a ověřit si to jakýmkoliv zavoláním na policii.
2: Říká vedoucí odboru prevence policejního prezídia Zuzana Pidrmanová. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: Tolik dnešní rubrika Jak nenaletět, no a v pondělí si v ní povíme o falešných osobách vygenerovaných umělou inteligencí.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

No tak ale vy nám už za chvilku můžete napsat a nebo i zavolat. Po 13. hodině se totiž rozjedou písničky na vaše přání. Pěkný pátek vám přeje Michaela Vondráčková.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Lidé budou dnes a zítra vybírat nové obecní zastupitele. Třetina obvodu volí i senátory. Sokolov rozšíří zázemí pro malé hokejisty na zimním stadionu. V Mariánských Lázních se uskuteční další ročník lázeňského festivalu Jablek. Dnes čekejte polojasno nebo oblačno, odpoledne zataženo a teploty do 13 stupňů. Dobré poledne u zpráv přeje Matěj Štech. Dnes začínají komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevřou ve 14 hodin a zavřou se v 10 večer. Zítra můžou lidé přijít hlasovat od 8 ráno do 14 hodin. Senátory bude vybírat třetina volebních okrsků v Česku. Lidé, kterých se to týká, dostali do schránky kromě šedivých komunálních volebních lístků i ty žluté se jmény senátorů. Pokračuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
2: Senátní volby se uskuteční celkem 27 obvodech, tedy v jedné třetině z celkových 81 senátních obvodu. Voliči své senátory vybírají jednou za 6 let.
0: Sokolov přestaví bývalou restauraci na zimním stadionu na 3 nové šatny. Využijí je hlavně děti, kterým současné kabiny nestačí. Město za rekonstrukci zaplatí téměř 6 milionů korun. Stavba začne v říjnu a nové zázemí by mělo sloužit od jara příštího roku, říká vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Klepáčková.
3: Prostory bývalé restaurace změníme dispozičně na nové 3 šatny pro mládež a k tomu teda bude vybudováno i nezbytné sociální zázemí.
0: Mariánské Lázně budou hostit už 14. ročník lázeňského festivalu Jablek. Uskuteční se v neděli 11. října na zdejší kolonádě. Návštěvníci festivalu se dozví zajímavosti z oblasti ovocnářství. Můžou si prohlédnout výstavu o stromech v krajině a vychutnat si kulinářské speciality a nápoje. Bohatý program nabídne hudební a kulturní vystoupení, stánkový prodej a soutěže o nejchutnější jablečný moučník v Mariánských Lázních, nejkrásnější jablko a výtvarnou soutěž pro děti. Polská policie zadržela v Mazovském vojvodství další 4 mladistvé, kteří na sociálních sítích zveřejnili výhrušky zabíjením lidí. Po 2 útocích na školách tento týden se na internetu šíří nepodložené zprávy, že jde o organizovanou operaci a útoku má přibývat. Policie vyzývá obyvatele, aby zachovali klid a vyhnuli se hysterii.
4: Ve středu 19-letý student napadl nožem několik lidí v areálu odborných škol v Ostrolence. V batohu měl také po domácku vyrobenou výbušninu. Zranil 9 lidí. Ve čtvrtek 15-letý bývalý student napadl nožem 3 zaměstnance základní školy v Leščidolu Novinách. Jedna z napadených zraněním podlehla.
5: Zvýšíme počet policejních hlídek v okolí škol. Hlídky by nejméně jednou denně měly zacházet i přímo do škol.
4: Řekl premiér Donald Tusk v reakci s tím, že stát musí předejít případným případům následování. Připomněl také legislativní práce na zákazu závadného obsahu na sociálních sítích, včetně nebezpečných výzev nebo šikany pomocí deepfakeu. Tyto hotové zákony ale prezident vetoval. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Sport.
0: České fotbalistky rozehrají baráž o postup na mistrovství světa v příštím roce. Na úvod přivítají v Pardubicích Skotky. Zápas začne v 19 hodin. Odveta se pak bude hrát v úterý ve Skotsku. Vítěz dvojzápasu postoupí do závěrečného kola baráže proti Švédkám.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude na většině území zataženo, večer už místy i slabý občasný déšť. Nejvyšší teploty 10 až 13 stupňů Celsia, na horách 5 až 8. Pocitově ale ve všech polohách o 4 až 6% a 6 stupňů chladněji. Vane mírný jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž střední na 2. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 1/21 ve Františkových Lázních v části Horní Lomany se poblíž čerpací stanice MOL z důvodu opravy povrchu vozovky jezdí kyvadlově jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
6: Dobrý den, je pátek 9. října 2026 a teď ve 12 hodin a 5 minut začínají předvíkendové písničky pro vás. Ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary čekáme na vaše telefonáty. Připravená je studiová linka 221 55 37 37 a nebo můžete vaše vzkazy psát kdykoliv na naší e-mailovou adresu studio.vary@rozhlas.cz. Už jsem zmínil, že je 9. října, svátek mají Štefan a Sára a na úvod si dáme skupinu Činasky a písničku Víno. U mikrofonu pátečního vysílání je Petr Čimpera, přeju vám pěkný den a pohodový poslech. Zase

nám hudební dramaturg hezky tematicky zařadil písničku od skupiny Činasky. Ano, dnes je pátek, konkrétně tedy 9. října 2026 a vy posloucháte písničky pro vás. Tady je Český rozhlas Karlovy Vary, 12 hodin a 9 minut. Máme tady první písemný vzkaz. Dobrý den. Paní Věře z Mariánských Lázní ke včerejšímu svátku posíláme píseň Vřes od skupiny Neres s Lucí Šoralovou. Všechno nejlepší přeje Láďa, Mirka a Pavel. Moc děkujeme.

Tak to byla skupina ABBA, je 12 hodin, 15 a půl minuty, posloucháte páteční písničky pro vás, tady je Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. A následující vzkaz. Dobrý den, chtěl bych zahrát písničku od Marka Ztraceného Dvě láhve vína. Písnička bude pro všechny vaše posluchače, s pozdravem Jan Sklatov. Tak teď už tedy Marek Ztracený a Dvě láhve vína. 12 hodin, 16 minut. Hezké odpoledne.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: A ty páteční posloucháte ve 12 hodin a 20 minut a do našeho pořadu nám teď telefonuje pan Radek z Karlových Varů. Dobrý den.
2: Dobrý den, dobrý den. Já bych prosil zahrát písničku Suchý šlitr Babeta pro pana učitele Zábranskýho z Horního Slavkova. On už je teda v důchodu. Učil mě, když jsem byl ještě malý robátko, teď už mi bude 50. Tak jsem si tak na něj vzpomněl, že byl přísnej, ale spravedlivý, tak bych byl rád, kdyby mu to udělalo radost.
1: Dobře, no tak zdravíme Vladimíra Zábranského, takto mého velikého kamaráda. Tak je dobře, že vás Radku vyučoval, on je to velký člověk s empatiemi, takže předával mnoha generacím své zkušenosti, tak i vám z toho, co říkáte. No a zahrajeme mu Jiřího Suchého, Jiřího Šlitra, písničku Babeta, kterou jste vybral vy jako hudební dárek, je to tak?
2: Děkuju moc, děkuju.
1: Mějte se krásně, naslyšenou a hezké páteční odpoledne.
2: Nashledanou.

0: Tak to byla Babeta, slyšeli jsme hlas Jiřího Suchého, letos jubilanta, má, připomíná si významné životní jubileum, tak mu gratulujeme také my z Českého rozhlasu Karlovy Vary. A další písničku vybere paní Alena ze Sokolova. Vítám vás ve vysílání, dobrý den.
1: Také zdraví, dobrý den a prosím vás o zahrání písničky Babylon, kterou zpívá Karel Gott.
0: Ano.
1: A moc vám děkuju a už se na písničku těším.
0: Tak písničku jste vybrala určitě pro sebe, také možná pro naše posluchačky a posluchače. A je to hezká písnička od Karla Gotta, Babylon. Hrajeme pro paní Alenu ze Sokolova. Pěkné páteční odpoledne a také pohodový víkend. Naslyšenou, pěkný den.
1: Nashledanou.

Víte, že obec Kyselka byla kdysi vyhledávaným lázeňským místem evropské šlechty? Její minerální voda se navíc už v 19. století vyvážela daleko za hranice českých zemí a platí to dodnes. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Teď už máme 2 minuty po 12:30, posloucháte předvíkendové vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Jsou s vámi páteční písničky pro vás s datem 9. října. A já teď na telefonu vítám Honzu z Mariánských Lázní. Pěkný den.
1: Dobrý den, tady Honzík Mariánské Lázně, chtěl bych nechat zahrát písničku, protože Kryté jste od Těžkého pokondra neměli, tak já bych chtěl nechat zahrát pro Pavla a pro maminku, kterou máme pro Pavla do Prahy, pro maminku do Mariánských Lázní, protože ho máme, já tam jmenuje se Saša jede od Těžkého pokondra. Naslyšenou.
0: Naslyšenou, hezký den, Saša jede, Těžký pokondr, to vybral Honza z Mariánských Lázní. Pěkné odpoledne.
1: Děkujeme.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Skupina Elán na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Posloucháte páteční písničky pro vás, pořad, do kterého telefonujete na linku 221 55 37 37 anebo píšete vaše vzkazy na studio.vary@rozhlas.cz a sem nám přišel další písemný pozdrav. Dobrý a krásný den, prosím, zahrajte hezkou písničku od Meatloaf, písničku I do anything for love pro moje holky z Chaos dílny a pro ostatní kolegy. Moc děkuji, podepsána je Maci, je tady písnička pro dobré odpoledne, je pátek 9. října a další vzkaz posílá Maci.

Tak to byla písnička od Meat Loaf, vybrala Maci a teď už máme 12 hodin na téměř 50 minut. Telefonoval nám také David z Chebu, ale před malou chvilkou se přerušilo spojení a mě to moc mrzí. David chtěl písničku od Lucie Bílé, jen tak pro pohodu pátečního odpoledne všem našim posluchačkám a posluchačům Lucii Bílou a písničku SMS. Tak i tu teď slyšíme na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Ve 13 hodin aktuální zprávy s Matějem Štechem. Hezké odpoledne.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Chodovským expresem lidé nejčastěji jezdí do Sokolova. Za druhou etapu opravy opěrné zdi v Kamenné ulici zaplatí až téměř 1 milion korun. Pachatelem násilné smrti 30-letého muže na Trutnovsku je podle policie osoba mladší 15 let. Odpoledne bude zataženo a teploty do 13 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. O služby Chodovského expresu v Chodově na Sokolovsku je velký zájem. Určený je pro seniory, kteří potřebují dopravit k lékaři nebo na úřady. Od začátku letošního roku do konce září najel téměř 21 tisíc kilometrů. Největší zájem o jízdy měli lidé v září, kdy expres najel téměř 3 tisíce kilometrů. Nejvíc ho obyvatelé města využívali do Sokolova nebo Karlových Varů.
2: K využívání služeb je nutný průkaz Chodovského expresu a jízdu je třeba telefonicky objednat nejpozději den předem. Cena za jeden směr jízdy je stejná několik let, a to 30 korun po Chodově, do Sokolova, Karlových Varů, Vintýřova nebo Nového Sedla pak vyjde odvoz na 50 korun. Z Chodova na
0: Až na Chebsku pokračuje v rekonstrukci opěrné zdi u základní školy v Kamenné ulici. Jedná se o druhou etapu prací, která se týká dalšího zdiva o délce přibližně 40 metrů. Jak potvrdilo vedení radnice, za opravu zaplatí město 950 tisíc korun.
2: Opěrná zeď zajišťuje prakticky celé prostranství před školou a její postupná obnova je nezbytná pro zachování stability a bezpečnosti této lokality. Rekonstrukce navazuje na práce, které město realizovalo v loňském roce, kdy byla zpevněna a znovu vystavěna nejvíce poškozená část zdi v délce 24 metrů. Z Aše na Chebsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
0: 30-letého muže ve dvoře Králové nad Labem zabilo podle policie dítě. K činu se přiznalo. Prozatím je ve výchovném zařízení. Soud ale bude řešit nařízení ochranné výchovy. Muž zemřel na následky zranění v noci z úterý na středu. Dítě je mladší 15 let a proto není trestně odpovědné. Kvůli jeho nezletilosti taky policie nebude podávat další informace. Nobelovu cenu míru získala jihoafričanka indického původu Navanetem Navi Pillayová za snahu prosazovat mír a mezinárodní právo. V minulosti působila jako vysoká komisařka pro lidská práva a dnes je soudkyní Mezinárodního trestního soudu a předsedkyní Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu, který vyšetřuje genocidu v této africké zemi. Norský Nobelův výbor, který laureáty vybírá, upozornil v oznámení také na to, že mezinárodní soudy v poslední době čelí kritice a jejich soudci čelí sankcím. Ty na některé soudce uvalily například i Spojené státy. Laureáty ocenění vybírá pětičlenný výbor, jehož složení vybírá na základě závěti Alfreda Nobela norský parlament.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude na většině území zataženo, večer už místy i slabý občasný déšť. Nejvyšší teploty 10 až 13 stupňů Celsia, na horách 5 až 8. Vane mírný jihozápadní vítr, na horách bude odpoledne zesilovat. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na 131. kilometru dálnice D6 probíhá oprava mostních závěrů. Vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh. A v Karlových Varech je z důvodu práce na silnici uzavřena část ulice 5. května.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Vesele a zdravě.
3: Vítejte u pořadu, kde máme jako hosta pravidelně doktorku Kateřinu Cajtamlovou. Dobrý den, paní doktorko.
4: Dobrý den, je mi velkou ctí.
3: To dnešní téma, připomenete ho?
4: Připomenu je to, když bereme mnoho léků, což se jmenuje polypragmázie.
3: Bereme hodně léků a už to je nemoc?
4: Ano. Představte si, nebudu říkat prostě předepisuju mnoho léků, ale řeknu, pacient trpí polypragmází.
3: Tak má to i svůj název. My samozřejmě toto téma vracíme do vysílání, protože zbylo hodně dotazů z předchozích částí a my chceme odpovědět na všechny ty otázky, které k nám dorazily. A vtip jako vždycky na úvod, paní doktorko, mnozí vděčí za svůj život lékům, například lékárnici.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Mnoho z nás bere hodně léků, ale kde je ta hranice, kde už by nám to mohlo dělat problémy? Řeší to dokonce i lékaři?
1: To já si pamatuju, že jsem se jako mladá ptala svého dědečka, proč se lékaři říká lékař.
0: Ano.
1: A dědeček říkal, no protože dává lidem hodně léků. A babička říkala, to nesmíš říkat, řekni, že léčí. A dědeček říká, neléčí, jenom dává léky.
0: Na ty velké počty léků se doktorky Hany Vaňkové z geriatrie, a to v nemocnici na Královských Vinohradech, ptala i naše redaktorka Bára Kvapilová.
2: Co je moc léků a co už je příliš?
3: Obvykle se udává, že ta první hranice je někde kolem počtu 5 léků. Od 5 léků už tomu říkáme polyfarmakoterapie. Druhá hranice je na 9 lécích. To už může být skutečně tak mnoho interakcí, že by to zahltilo i umělou inteligenci. Ale mnohem důležitější než počet je správná indikace. To je to podstatnější.
2: Máme nějaké léky odmítat, to asi není rozumné.
3: Myslím si, že je dobře o tom, jaké léky si přeji brát a jaké ne, prostě opravdu komunikovat se svým lékařem. S tím, který to předepisuje, a i potom s těmi dalšími, kteří k tomu něco přidávají, aby se předešlo těm dlouhým kaskádám, kdy se na nežádoucí účinek jednoho léku hned zase přidá další lék a tak se dá pokračovat do nekonečna. Takže pokud něco nechci, poctivě to komunikovat se svým lékařem.
4: Ježišmarja!
5: Co se zase stalo?
4: 12 hodin já zase nevzal léky.
2: Pilulky a želatinové kapsle mívají různé barvy. Má to nějaký význam?
3: Nejsem si vědomá významu zrovna barev. Myslím si, že to jen pomáhá, když to člověk chystá na ten denní rozvrh svých léků. Ale co třeba význam má a co je dobré vědět, pokud má tabletka půlicí rýhu, to znamená tu čárku uprostředka, tak tehdy se doopravdy smí rozpůlit. Pokud ji nemá, mohlo by to způsobit obtíže.
2: Paní docentko, máte pro nás nějakou historku z ordinace?
3: Třeba příběh 89-letého pána původně přišel jako zdravý doprovod jiné pacientky, ale přišel pomalu a s bolestí. Nabídli jsme mu šetrná analgetika a v létě už nám přišel veselý, svižný, mnohem lepší pohyb. No jo, ale v listopadu vchází pomaloučku, plíží se jako bolavá troska. Ptám se, přestali vám ty léky fungovat, co se děje? A on smutně, nemůžu je brát, vždyť ty léky mi škodí, já jsem po nich omdlel. Neberete náhodou nějaké nové léky teď od listopadu? No jedny nový mám. Výborně, shodli jsme se, že ten nový lék je ten problém a své léky na bolest může bezpečně brát dál. Je prostě potřeba o svých výhradách k léku mluvit.
6: Vesele a zdravě.
1: Je to průšvih. 5 až 8 léků údajně u nás konzumuje 30 až 60% lidí v seniorním věku. To je hodně moc a to jsou jenom léky, o kterých ví ten lékař. Teď ještě existuje to, že lidé si nakoupí dietní doplňky, protože věří, že si tím prospějí. Přidají k tomu nějaké léčivé čaje, tady velmi varuju před třezalkou a dalšími. A ještě si to zajedí grapefruit, který taky mění různé funkce různých léků.
0: Snižuje účinnost, myslím, léku na tlak, ne?
1: Ano, výborně, a taky na depresi. A máme neštěstí hotovo, takže je hrozně důležité, že už teď existují ambulance klinické farmakologie, kam může každý, kdo má větší počet léků, zajít.
0: To je důležitá informace. Na to mnoho posluchačů upozorňovalo, volalo. Kam nás to ta paní doktorka posílala? Na jaké centrum? Tak kde ty informace najdeme? Telefon asi teď říkat nebudeme, ale kde jsou ta centra, kde je najít?
1: No, tady je důležité zeptat se svého obvodního lékaře, protože ten by měl vědět, v kterém městě dotyčné centrum je. Samozřejmě v těch větších městech vždycky bývá a určitě koukněte na stránky, tam to bude.
0: Ještě jednou název toho centra?
1: Je to centrum, většinou je to jako ambulance klinické farmakologie.
0: O mnoho lécích a jejich dávkování si budeme povídat za malou chvíli.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, pořad, který dnes připomíná, že někdy bereme těch léků opravdu hodně a když už jich dost, měl by i lékař uvažovat, jestli je nezredukuje, jestli některé léky nenahradí, nespojí a jaké problémy to může způsobovat, tak na to se chci ptát i dnes doktorky Kateřiny Cajtamlové. Ale paní doktorko, když těch nemocí člověk, pacient, třeba i starší má opravdu hodně, tak každá ta nemoc vyžaduje nějaké léčení, možná opravdu nějaký ten lék a vystoupá to na tu hranici 5. Co dělat? Co udělá doktor? Prostě zruší léčení nějaké nemoci?
1: Ne. Ono bývá taky něco důsledkem právě toho, že beru nějaký lék. Čili tam je důležité, aby mezi lékařem a pacientem fungovala důvěra a aby tam fungovala komunikace vzájemná. A v dnešní době se zapomíná na to, že ten lékař má 20% informací, ale 80% má pacient. To znamená, on je ten důležitý, kdo se zeptá, kdo řekne, hleďte, já mám 8 léků, co já s tím mám dělat, teď je to moc. A já si pamatuju, že ještě za svých dávných dob, když jsem dělala v nemocnici a přišli nám k hospitalizaci starší pacienti, tak si nosili takový vždycky pytlík s lékama a my jsme dělali to, že jsme jim je zavodňovali a vlastně ty léky jsme jim jako dávali nejvíc ten nejdůležitější, pak jsme chvilku počkali, pak jsme dali ten další a oni odcházeli a měli třeba 3-4. Takže možná někdy i ta hospitalizace s tím, že při tom pobytu se zjistí, co je opravdu nezbytné, je dost užitečná.
0: Jaké problémy můžou vzniknout z nadmíry léků? Může to být nějaká další nemoc, kromě toho, že to samo o sobě je tedy už klasifikováno nějak?
1: Řada léků snižuje chuť k jídlu. A to samo o sobě může být velký problém. Další léky odvodňují, to znamená, když já budu mít takové 2 léky, které odvodňují a ještě si k tomu na radu kámošky pořídím kopřivový čaj na zhubnutí, no tak je neštěstí hotovo, že jo. Další, co se může stát, kombinace s varfarínem, to je lék laicky řečeno na ředění krve, to znamená, tam je dokonce i speciální dieta, kde si musíme dávat pozor na určité druhy potravin.
0: Má vliv i to, jak ten lék jako takový vypadá, jak je vlastně distribuován, jestli je to pevná pilulka, jestli jsou to kapky, jestli jsou to nějaké ty želatinové tobolky, které něco obsahují, pak se rozpouští. Jestli takových léků je v té skladbě, kterou bereme, víc, míň, nebo je to jedno, prostě lék jako lék?
1: No, ono není lék jako lék, protože třeba ty léky, které jsou v té takzvané enterosolventní kapsli, neboli v kapsli, která se rozpouští až ve střevě, tedy v té už druhé části trávicího traktu, není to tedy v žaludku, ale až dál, tak vlastně tam těch interakcí třeba hrozí potom méně, protože nejvíc hrozí interakcí i s potravou a s dalšími věcmi přímo v žaludku.
0: Někdo dokonce ty kapsle jako vysypává. To dělá špatně.
1: To, pokud je to enterosolventní kapsle, tak je to velmi špatně. Ano, to by se dělat teda nemělo. No, jinak o tom, jak se bere který lék, kromě příbalového letáku, může popovídat farmaceut v lékárně, může popovídat lékař, který mu to předepsal. Teď je docela důležité, které léky se berou před jídlem a jak dlouho před jídlem, které se berou s jídlem a které po jídle. Ono se zdá, že je to jako takový složitý, ale v okamžiku, kdy my si z toho uděláme nějaký pravidelný režim a zvykneme si na to, tak vznikne stereotyp. My ten stereotyp vybudováváme 3 týdny a musíme to dělat každý den, aby ten stereotyp vznikl. Čili soustředit se, já vím, že je to protivný, ale soustředit se, no a existují zajímavé výzkumy, ze kterých vyplývá, že řada pacientů to poplete, ty léky, tudíž potom lékař se diví, že to nefunguje a on třeba to, co má brát ráno, bere večer a vznikají problémy. Takže já si myslím, že ten příbalový leták je jistota. Tam je část indikace, to číst jako úplně nemusíte. Pak je tam část kontraindikace, to bych asi už si přečetla, protože i lékař je omylný člověk a může někdy zapomenout, že ten lék nemá pacientovi s nějakou konkrétní situací. situací dávat. Pak je tam velmi důležitá interakce a interakce je přesně co s čím se nemá dohromady kombinovat. No a potom je tam vlastně nežádoucí účinky. To se lidi hrozně bojí, ale já bych doporučila, dokud se nevyskytne nežádoucí
0: účinek. Jako bojí
1: účinek,
0: se to přečíst?
1: No jasně, aby jako nevzniklo v sebe naplňující proroctví a já je chápu, ale dokud se nic neděje a prostě všechno funguje a náš zdravotní stav se lepší, no tak ty nežádoucí účinky číst nemusíme. Ale ve chvíli, kdy se něco stane, no tak hod,
0: kouknout,
1: do nich mrkněte.
0: Jestli to nebylo v seznamu. Za chvíli se budete ptát, za chvíli budou tady vaše dotazy, které jste nám dopředu poslali anebo nechali na telefonním záznamu.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, pořad, který posloucháte, a to dnešní téma připomene i posluchač, který opět básnil.
1: Zdraví Petr, mám potíže se zubama, tak se krmím pilulkama. Jedny jsou na předpis, další si koupím sám, podivný koktejl pak ve bříšku mám.
2: Pravdu díte, pane Petře, stane se, ale teda mě by zajímalo, co máte na ty zuby.
0: No, nás teď zajímá, na co se budou ptát i naši posluchači, je tu jejich čas a je tu první telefonický dotaz.
3: Je mi 85 let, byla jsem 3 měsíce v nemocnici a teď beru 12 tablet denně. Než jsem šla do nemocnice, tak jsem brala 5 tablet. Od března jsem doma a stále se mi točí hlava. V srpnu 18 jsem měla slabou mozkovku. Dělali mě CT mozku a kontrolu krkavice. Vše je v pořádku. Věřím, že je to těma tabletkama. Beru tyto prášky. Liskantin, Espumisan, Nolpaza, Godasal, Novalgin, Elicea, Magne B6, Betmiga, Prestarium a Orkal.
2: Tak, byly v tom léky na krevní tlak na srdce. Zajímalo by mě, jestli paní ten krevní tlak monitoruje. Tady bych chtěla říct, to se velmi často stane, že v okamžiku, kdy vám během hospitalizace nasadí nějaké léky na snížení krevního tlaku, což pacientům, kteří jsou po mrtvici, velmi často dělají, tak ta změna může vést k tomu, že ten člověk se pak cítí vlastně, že ten tlak má moc nízký,
0: ano.
2: Že jako jsou ty cévy zvyklé na ten vyšší tlak. Takže tady hodně pomůže si ten tlak měřit a já se omlouvám, že to furt opakuju, ale psát si příznakový deník s tím, že část těch léků jsou proti nadýmání, jeden z těch léků je na duševní pohodu, čili je možné, že tím, že paní je doma, tak ten lék na duševní pohodu nebude úplně nutný a je možné, že pokud by zašla, a to bych doporučovala na prvním místě, za svým obvodním lékařem, tak on tu medikaci kapku zreviduje. To velmi často obvodní lékaři dělají, že pacient přijde z nemocnice, má těch léků nasazených hodně a on řekne, tohle už nemusíte, to bylo jenom na tu akutní fázi, takže já bych zašla

0: první za obvodním lékařem a rozhodně ten by měl pomoci na prvním místě, držím palce.
1: Další dotaz budeme číst, protože přišel přes stránky www.veseleazdravie.cz, kde je proto formulář a dopředu se můžete ptát, co tam je.
0: Paní Eva se ptá, užívám Kaltrát D3 600 mg 400 mezinárodních jednotek, mám k tomu ještě přidávat tablety vitamínu D nebo je to zbytečné? Takže paní Evo, vzhledem k tomu, že tam je 400 mezinárodních jednotek, což je zhruba pětina toho, co by člověk měl v tom D-vitamínu přijímat, ale bavíme se o době, kdy už není tolik sluníčka. Teďko máme sluníčko, to stačí bez přídavku D-vitamínu, ale pak možná už někdy koncem třeba října by k tomuhle přidala ještě asi tak 2000 mezinárodních jednotek. Nemusíte to brát pořád, ale brala bych to vlastně v těch měsících roku, kdy toho slunce není tolik.
1: Další otázky, další dotazy přijdou hned po písničce. Za chvíli v pořadu Vesele a zdravě, který vysíláme s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Dál se budeme věnovat těm dotazům, které nám přišly k tématu mnoho léků, už kdysi zůstaly nezodpovězené a my se jim teď věnujeme, proto je celý díl zase o této problematice. Tady je další telefonní dotaz.
1: Hezký den, tady posluchač Adolf a já mám takový problém. Já užívám nějaké tabletky na hubnutí, ale v příbalovém letáku je napsáno, že po užívání těch tabletek člověk může začít tloustnout. Jak je to možné, že když užívám tabletky na hubnutí, takže se po nich může začít tloustnout?
2: To je krásný dotaz, ono totiž bohužel, a tady jsme zas u toho, že pacient je 80% informace, někteří lidé, kteří užívají tabletky na hubnutí, tak díky nim začnou jíst trošku méně, než potřebují. Dostanou se do bílkovino-sacharidové podvýživy a pokud jsou už předtím adaptováni na podvýživu, no tak tělo prostě začne vytvářet útrobní tuk a začne vlastně dělat zásoby. To znamená, i z toho mála, co ten člověk jí, tak vlastně udělá zásoby. My jsme to v dávných dobách v pořadu jste to, co jíte, vlastně dokumentovali tím způsobem, že jsme našim účastníkům přidávali někdy polovinu, někdy až dvojnásobek potravy a oni hubli. To znamená, pokud se toto stane, tak to znamená, že se tvoří rezistentní tuková tkáň vinou dlouholeté podvýživy.
0: To znamená přejíst to, aby jsme hubli?
2: Tam bych doporučila zajít si za nějakým nutričním poradcem. Nezbyde nic jiného, než dokumentovat, kolik čeho jíme, a to kvantitativně, to znamená, nestačí houska s máslem, ale kolik housky, kolik másla. No a je důležité taky to dát do souvislosti s pohybem. Bez pohybu se nezvýší obrat.
0: Další dotaz psaný z našich stránek.
2: Paní Jarmila, již před 10 lety jsem říkala paní doktorce, jestli není možné některé léky vynechat nebo omezit, sdělila mi, že ne. Před mnoha lety jsem se divila, že lidé berou tolik prášku, teď jsem k tomu dospěla i já. Je mi 78, nabalily se různé problémy, nejsou zřejmě život ohrožující, ale obtěžuje to. Od mládí, operace, žil, trombózy, před 35 lety odstranění dělohy, před 25 úprava močového měchýře. Tady k tomu bych rovnou řekla, paní říká, bez úspěchu, bohužel inkontinence, existují už teď velmi jednoduché metody zásahu přímo na močové trubici. Ona říká, že měla úpravu močového měchýře. Prosím, zeptejte se na urologii. Ten zákrok je maličký a je to opravdu s velkým úspěchem. S tím, že to, co vidím já, tak to jsou léky, které některé jsou na ten tlak, některé jsou na ty žíly, to jako určitě, ale pak je tady lék na pálení žáhy. Tady vlastně bych možná zkusila, jestli by to nešlo řešit nějak jinak. Další je Eutrox, ten bych nevysazovala vzhledem k tomu, že to je lék na léčení štítné žlázy. No a co se týče minirínu a betmigy na udržení moči přes noc, tak těhle dvou byste se možná tím zásahem na močové trubici mohla zbavit. Já bych opravdu zašla na urologii.
0: Nechme prostor ještě pro jeden dotaz telefonický v našem pořadu.
3: Dobrý den, zdravím paní doktorku a potřebovala bych poradit, pokud to půjde. Je mi 77 let, trápí mě poslední dobou už snad víc půl roku motání hlavy, tlak v hlavě. Chodím samozřejmě na neurologii, paní doktorka mi poslala i na magnetickou rezonanci mozku, kterou mi dělali letos v lednu. A tam jako, že to odpovídá věku, nějaký meningeom 7x7x6 mm a gliové jizvy, ale nic, že by se s tím něco mělo dělat. Pak jsem byla na vyšetření na ORL krční, nosní, tam taky jako nic se nenašlo. Ale Já si myslím, jestli mi to nedělají ty kombinace léku.
2: Tak, já bych nejdřív ráda znovu připomněla, že nejsem farmaceut ani farmakolog. To znamená, já ty interakce z hlavy prostě neznám. Pravda je, že motání hlavy u pacientky, která má potíže se zády, může být i záležitost krční páteře. Tady bych velmi doporučovala navštívit nějakou rehabilitaci, někoho, kdo by naučil třeba domácí cvičení, existují cvičení na židli a podobně, a vlastně zjistit, jestli paní má dobré držení hlavy, protože velmi často motání je způsobeno takzvaným předsunutým držením hlavy, kdy se vlastně změní průtok krve do mozku.
0: Stáhnout lopatky k sobě, narovnat se víc, pomáhá
2: to? No, narovnat se a jako zašoupnout bradu za hrudní kost může pomáhat, ale každopádně bych ještě doporučila zaskočit na rehabilitaci a zjistit, jestli ten problém není opravdu v té krční páteři. Těch léků je hodně, opiáty mohou někdy tyhle příznaky udělat, ale vzhledem k těm bolestem asi vysazovat je by bylo krutější, než zajít na rehabilitaci.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pokračujeme ještě v odpovídání na vaše otázky, které souvisí s mnoha léky, které berete, lékaři vám je předepisali a možná to dělá problémy. Paní doktorko, poslechněme si další telefonický dotaz.
1: Dobrý den, paní doktorko. Je mi 87 roku a beru moře léku. Já bych vám to nadiktovala. Rivodaron 200, jedenkrát denně pondělí až pátek. Tezeo beru večer polovinu. Porxiga 10, jeden ráno. Detralex 1 ráno, 1 večer. Sortis 1 večer. Pregabalin 1 ráno, 2 večer. Furoneze 1 ráno, obden. Allopurinol 1 ráno. Chtěla bych vědět, jestli vzájemné soužití těch léků je dobrý, nebo se nějak prostě nesnáší.
2: Většina těch léků je na vyšší krevní tlak. Tam by mě zajímalo, jestli paní kontroluje svůj pitný režim, protože konkrétně lék furoneze je na odvodnění. A v okamžiku, kdy si měříme krevní tlak, tak po nějakém čase možná nemusí úplně už být potřeba. Jo? Čili tady bych já byla velmi opatrná cokoliv říct, že s něčím dělá paseku. Myslím si to, myslím, že ty léky jsou odpovědně indikovány, takže já bych moc poprosila, jestli by paní mohla začít kontrolovat krevní tlak. No a další, zeptat se, jestli vlastně všechny ty léky ještě potřebuje, protože mám zkušenost, že se nasadí v té první fázi, aby se zvládla ta nemoc. Ona se pak stabilizuje a už vlastně nikdo neřeší, jestli těch léků není příliš.
0: Ještě jeden dotaz určitě stihneme. Tady je z telefonního záznamníku.
3: Paní doktorko, já beru přesně moc léku. Beru jich 11. Beru Xalerto, Askorutin 3x denně, Furon, Voxostat ráno večer, Tyrozol půlku, Ramipril kombi, Cipralex 1, Paracetamol 1201 plus 1, Pantoprazol ráno první, Milurit, no a Kalcifer, Kalnormin, Cipralex a potom ještě dvakrát Verozolam a Cimzikor. Je to hrozný, no. Jestli by nešlo ty léky nějak udělat jinak, aby třeba jich bylo mi řečeno, že to nejde.
2: Tak, tady část těch léků jsou vlastně léky, jako třeba askorutin, které by se daly nahradit tím, že by člověk měl správnou stravu. Takže já bych první doporučila paní, aby řekla svému obvodnímu lékaři, vlastně, které ty léky jsou vysloveně nezbytně nutné, s tím, že jestli něco nejde upravit dietou. Já jsem tam slyšela léky na snížení třeba kyseliny močové, to by se dietně upravit dalo. Pozor na zdroje fruktózy, pozor na určité druhy potravin. Čili asi bych doporučila zkusit s paní doktorkou probrat, který z těch symptomatických léků vlastně chviličku třeba pozdržet, zkusit to dietou, zkontrolovat laboratorní parametry a zjistit, jestli to nestačí bez léku, prostě, že se to drží. Další, co jsem tam slyšela, bylo tam hodně analgetik. Zase to jsou léky proti bolesti, byl tam ten paracetamol. Tady bych si myslela, že zase, pokud se ta bolest vlastně objevuje a třeba se může zlepšit nějakou rehabilitací nebo dechovými cvičeními nebo protahováním, masážemi, že by toho paracetamolu nemuselo být tolik. To samé je furon, zase to je lék na odvod. V okamžiku, kdy si hlídáme pitný režim a snažíme se, aby vlastně jsme znali hladiny svého krevního tlaku, všímali si, po čem stoupá, tak ani toho furonu nemusí být potřeba tolik, stejně tak, když zkontrolujeme, kolik solíme. Čili řada těch věcí, co paní bere, by se možná dala upravit správnou stravou.
0: Ještě nám zbývá trochu času na to, abychom probrali některé problémy s mnoha léky, tak za malou chvíli.
4: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
5: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Malé shrnutí toho, o čem si dnes povídáme. Mnoho léků je nám předepsáno, bere je mnoho lidí a taky to vytváří někdy hodně problémů. Tak kde je ta hranice, paní doktorko Cajtamlová, co je už moc léků?
1: Tak, odborníci se shodují, že 5 až 8 už je mnoho. S tím, že ten hlavní koordinátor, prosím, by měl být obvodní lékař. To je člověk, ke kterému se vlastně scházejí zprávy od všech specialistů. On s nimi může rovněž komunikovat a může sám vlastně revidovat, jestli některý lék se nedá zkombinovat s nějakým jiným. Teď už existují trojkombinace, existují prostě ideální léky, které vlastně fungují tak, že není potřeba ho brát mnohokrát denně. Čili rozhodně bych doporučovala toto. U pacientů, kteří berou léky, jako je Cipralex nebo další léky na depresi, může hodně pomoci se zlepšením třeba z psychoterapie. To znamená, že pokud ten člověk vlastně řeší starosti, úzkosti, stres, tak může nepotřebovat potom ten lék. No a řada věcí se dá upravit správnou stravou, správným pitným režimem, takže bych spíš zkusila zase oslovit třeba nějakou dietní sestru, nutriční specialistu, prostě někoho, kdo by kouknul a řekl by, no tak hleďte se, tato nemoc by se dala hodně upravit léčbou, dietou. Čili režimová opatření jsou vždycky minimálně 3/4 úspěchu a všechno lékama řešit prostě nemusí být dobrý nápad.
0: Neměly by být nějaké kontroly na to, jak se cítíme, co nás provází, když bereme ty léky, prostě předepíšou nám mnoho léků, i to tomu doktorovi třeba řekneme, když to netuší, beru už tohle, vy mi přidáváte tohle, jednou za půl roku přijít a zkontrolovat, jestli to má efekt, jestli něco nevysadit, nenajít tu trojkombinaci a tak?
1: Takže já bych moc prosila, pokud ten pacient bude trošičku vlastně chodit a říkat, prosím, dělejte s tím něco, mám toho moc, tak věřím, že i ti lékaři budou víc motivováni si něco takového pořídit. Jinak pořád existuje možnost vzít ten pytel léků, zajít za lékárníkem. Nezapomeňme, že kritické myšlení se buduje tím, že sbíráme informace ze 3 zdrojů, čili nejenom z jednoho.
0: Radí doktorka Kateřina Cajtamlová. My radíme, podívejte se i na naše stránky www.veseleazdravie.cz, kde najdete soupis toho důležitého z dnešního povídání a necháme tam i odkaz na to, kde případně hledat ty poradny, kde vám řeknou, léku je hodně, na jaké místo se tedy obrátit. Pro dnešek se loučíme a děkuji za návštěvu v našem studiu. Budu se těšit zase příště, paní doktorko.
1: A já moc děkuji za důvěru. Naschledanou.
0: Mějte se hezky.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Začínají komunální a senátní volby. Hotelovou školu v Mariánských Lázních povede dočasně jmenovaná ředitelka. Ministerstvo vnitra se soudí o miliony, které podle starších výroků soudu nikdo nespronevěřil. Zítra bude většinou zataženo a teploty do 14 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech.
3: Komunální volby 2026.
2: Právě teď se otevřely volební místnosti. Začínají komunální volby a volby do 1/3 Senátu. Volební místnost se uzavřou dnes ve 22 hodin.
4: Celkem v Karlovarském kraji kandiduje 4757 lidí. Je to méně než při minulých komunálních volbách. Průměrný věk kandidátů je 50 let, nejstaršímu je 93 let. Na Chebsku navíc lidé vybírají i senátory. O post tady usiluje 6 lidí, v roce 2020 jich bylo 9. Z Karlovarského kraje Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
2: Hotelovou školu v Mariánských Lázních dočasně povede ředitelka Mariánsko-Lázeňské obchodní akademie a gymnázia Klára Tesařová. Do funkce ji dočasně jmenovala rada Karlovarského kraje. Na pozici ředitele hotelové školy zároveň kraj vypsal výběrové řízení.
5: Dočasná ředitelka hotelové školy ve funkci vystřídala svou předchůdkyni, kterou Karlovarský kraj odvolal na doporučení České školní inspekce. Nový představitel střední školy zaměřené na veřejné stravování a hotelnictví by měl zlepšit vztahy mezi učiteli, studenty a postarat se o zkvalitnění výuky. Zájemci se můžou hlásit do 6. listopadu. Z Mariánských Lázní Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
2: Ministerstvo vnitra vymáhá 3 miliony po bývalém zaměstnanci rozvědky. Předchozí soud ho přitom ve stejné kauze z pronevěry pravomocně očistil. Zjistil to server i rozhlas. Případ se týká faktur bývalého šéfa kybernetického odboru Martina Uhra, které byly podle rezortu podvodné. Ministerstvo svůj postup hájí tím, že ho na další jednání v občanskoprávní rovině odkázali trestní soudy. Podle právníka žalovaného muže je ale nový proces s plýtváním veřejnými penězi. Podle dostupných informací je to první případ, kdy s vymáháním peněz po bývalém zaměstnanci tajné služby pomáhá přímo rezort. Státy Evropské unie schválily úpravu emisního systému ETS2. Cílem je kontrola cen chystaných povolenek pro silniční dopravu a budovy. Nová pravidla zavádějí cenový strop v přepočtu 1100 korun za tunu oxidu uhličitého. Po jeho dosažení se do oběhu začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. To má růst cen omezit. Rozhodnutí bude zveřejněné dnes v unijním věstníku a platit začne za 3 týdny. Emisní povolenky mají producenty motivovat ke snižování emisí.
3: Sport.
2: Čeští fotbalisté do 21 let se v baráži o postup na Euro v příštím roce utkají v listopadu s Tureckem. Rozhodl o tom los ve švýcarském Nyonu. Lvíčata začnou 9. listopadu na trávníku soupeře. Odvetu odehrají doma o týden později. Červnový šampionát v Albánii a Srbsku slouží i jako kvalifikace na fotbalový olympijský turnaj. Na hry do Los Angeles postoupí 3 nejlepší týmy.
3: Počasí.
2: V noci a zítra bude většinou zataženo, ráno a dopoledne s občasným deštěm. Odpoledne budou srážky ustávat a oblačnosti se začne i postupně protrhávat. Večer většinou až na polojasno. Noční teploty 9 až 6 stupňů Celsia, na horách 7 až 4. Nejvyšší denní teploty 11 až 14 stupňů Celsia, na horách 8 až 11. Povane mírný jihozápadní vítr, který večer se slábne. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Nemáme v tuto chvíli v regionu hlášené žádné dopravní nehody.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobrý den, zprávami s Matějem Štechem začalo naše páteční dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. Teď máme 14 hodin a 5 minut, před několika málo chvílemi se otevřely volební místnosti také u nás v Karlovarském kraji a tak budeme pečlivě sledovat dění okolo letošních komunálních voleb. Ale samozřejmě, že v našem vysílání nezapomeneme na oblíbené rubriky a příspěvky. Telefonáty falešných bankéřů či policistů jsou stále aktuální. Při podezření na podvod raději hned zavěste. Jak nenaletět, si povíme už za chvíli. Tak pěkné páteční odpoledne a dobrý poslech.
3: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: Pojďme naletět. Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Počet podvodných telefonátů stále roste. Volající vás nejdřív vystraší historkou o napadení vašeho účtu, potom se z vás snaží vylákat hesla k bankovnictví nebo peníze v hotovosti, natáčela redaktorka Bára Kvapilová.
2: Falešné telefonáty mívají různou podobu. Například vám zavolá cizí muž, představí se jako policista a tvrdí, že jste se stali obětí podvodu.
3: Nadiktujte mi e-mail. Já vám zaprvé v digitální formě se pošlu do e-mailu výzvu podání vysvětlení. A zároveň vám tam za prvé pošlu ještě svoje služební telefonní číslo a za druhé fotografii toho podezřelého.
4: Podvodníci sází na autoritu, na to, že opravdu člověk zareaguje vstřícným přístupem ve chvíli, kdy se mu v telefonu ozve policista nebo tady vaše banka.
2: Říká vedoucí odboru prevence Policejního prezídia České republiky Zuzana Pidrmanová.
4: Já bych chtěla především upozornit na to, že policie ani banka nikdy nevolá lidem v České republice s tím, že byl napadený jejich účet a že musí společně ten účet zachránit nějakým převodem peněz. Ve chvíli, kdy opravdu k tomu napadení účtu dojde, banka udělá veškeré potřebné kroky a následně, až klienta informuje o tom, že takovéhle transakce tam proběhly nebo jaká opatření ta banka udělala, aby to zastavila. A policie to nedělá nikdy. Takže ve chvíli, kdy člověk takovýhle telefonát obdrží, je potřeba si opravdu nastolit takový mechanismus v hlavě, že na ten telefonát nereaguju, zavěsím, protože tohle se na našem území neděje.
2: Ti podvodníci jsou velmi přesvědčiví. Už jenom třeba to telefonní číslo, ze kterého nám volají, tak se může tvářit jako skutečné číslo policie.
4: Může se tvářit, ale daleko více se setkáváme s tím, že podvodníci telefonují z různých mobilních telefonních čísel, která střídají a přepojují se tak mezi sebou, jakože tomu člověku říkají, teďko vám zavolá někdo z banky, teď zase vám zavolá někdo ze služby kriminální policie a vyšetřování. A ten pachatel spoléhá na to, že bude ten člověk v telefonu postupovat podle pokynů, které mu bude dávat a že s ním bude spolupracovat.
2: Podvodníci i posílají fotografie policejní. Průkazu.
4: Je to tak, setkáváme se s tím také dnes a denně. Ten pachatel, aby zvýšil tu svoji důvěryhodnost, tak mu třeba řekne, teď si vás převedu do komunikace například na WhatsApp a pošlu vám doklad o tom, že jsem třeba z České národní banky, nebo že jsem policista, pošlu vám kopii svého služebního průkazu, pošlu vám nějaké oficiální předvolání třeba k řešení té situace a opravdu je zahrnou velkou spoustou dokumentů. A tady je potřeba, aby se lidé uvědomovali, že policie tohle nikdy nedělá, takže ve chvíli, kdy jim přijde do jakéhokoliv messengera, do jakékoliv komunikace, služební průkaz policisty. Je to vždycky podvod. Policie se takto neprokazuje, nikomu své služební průkazy neposílá a není třeba v té komunikaci s tím člověkem pokračovat. Jak jsem říkala, vždycky je možnost zavěsit, nechat si to trošičku rozležet v hlavě a ověřit si to jakýmkoliv zavoláním na policii.
2: Říká vedoucí odboru prevence policejního prezídia Zuzana Pidrmanová. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: A v pondělí si v naší rubrice povíme o falešných osobách vygenerovaných umělou inteligencí.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Liborův deník způsobí poprask a slavnostní ohňostroj přeruší příjezd sanitky. Premiéra seriálu Na tělo. ČT2. Na začátku byla vražda, vedoucí až k šokujícímu odhalení v soudní síni. Cher jako obhájkyně a Liam Neeson jako hlavní podezřelý. A ČT Art uvede v premiéře koncert nadějné folkové písničkářky, zpěvačky a skladatelky. Martina Trchová, 90% štěstí. Páteční večer s Českou televizí.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu.

0: Tipy pro volný čas.
1: A páteční pozvánky od Českého rozhlasu Karlovy Vary pro vás máme ve 14 hodin a 27 minut. Chebská galerie 4 zve na výstavu fotografa Milana Martinka s názvem Akty, která představí výběr z autorovy tvorby za posledních 10 let. Jeho fotografie zachycují nejen lidské tělo, ale také světlo, prostor, atmosféru a osobní způsob vidění. Vernisáž začíná v 18 hodin. Lokecký kulturní dům Dvorana má od 19 hodin na programu koncert folkové kapely Nezmaři, známé vícehlasými vokály. Diváci Ašského kulturního centra Laritma uvidí hru Žena, která uvařila svého manžela. Příběh nejen o Kentenovi, který prochází krizí středního věku a kterému se vymkla z ruky milostná aféra, začne v 19 hodin. Francouzskou konverzační komedii Pierre'a Breala uvede od 19 hodin Západočeské divadlo v Chebu. Inscenace se jmenuje Velká mela aneb francouzská kuchyně a diváky zavede do jihofrancouzské Provence roku 1915. V Mariánsko-Lázeňském společenském domě kasino začíná od 7:30 večer koncert Západočeského symfonického orchestru nazvaný Tři podoby romantismu. Zazní na něm Rossiniho předehra k opeře Lazebník sevilský, Weberův klarinetový koncert číslo 1 a Schubertova nedokončená symfonie. Výstava Kult svatých těl zaujme na hradě a zámku Bečov nad Teplou. Představuje 18 fiktivních světců, jejichž ozdobným základem jsou tisíce broušených skleněných kamenů, desítky kilometrů zlatých nití a detailní ruční práce. Jedná se o díla inspirovaná barokními ostatkovými relikviáři známých z kostelů. Tak takové byly páteční tipy pro volný čas s datem 9. října. Teď máme 14 hodin 29 minut. Posloucháte předvíkendové odpolední vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary a je čas na muziku. Přejeme hezké odpoledne a klidný poslech.

0: 14 hodin na 36 minut, tady je páteční dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. Na okraji karlovarské vilové čtvrti Westend stojí vila, kterou si nechal na začátku 20. století postavit pokračovatel známé likernické rodiny Gustav Becher. Dům mu měl poskytnout pohodlné bydlení i reprezentativní zázemí a na svou dobu byl vybavený řadou technických novinek. Nechyběly například venkovní rolety ovládané z interiéru nebo důmyslné ventilační zařízení. Dnes vila slouží jako interaktivní galerie. Kromě výstav nabízí také vzdělávací programy a oblíbené jsou i komentované prohlídky zaměřené na historii budovy.
1: Becherova vila určitě patří k ikonám lázeňské architektury v Karlových Varech, už i tím, že vlastně je to vila slavné rodiny, která se velmi přičinila k vyhlasu Karlových Varů. A samozřejmě ty interiéry, které to jsou, inspirované vlastně dobou historismu, takže tady můžete najít prvky secese, prvky baroka, prvky renesance a podobně, takže všechno je tady skloubené na jedné budově.
2: Říká edukátorka Pavla Vargová.
1: Tady vlastně bylo takové reprezentativní schodiště, kde Gustav Becher se svojí rodinou vítal návštěvníky a své hosty, takže tady tím atraktivním vchodem vcházeli a mohli být hnedka uchvácený tím pohledem do toho interiéru. I to schodiště vlastně je skutečně osazeno 24-karátovým zlatem. Je to vlastně takové plátkové zlato, kterým se osází to zábradlí.
2: My teď tím schodištěm projdeme, kam vstoupíme.
1: Vstoupíme pod takzvaný světlík, budeme se vlastně v tu chvíli nacházet téměř uprostřed Becherovy vily, protože ta je vystavěná ve čtvercovém půdorysu, takže takhle krásně se před námi otevře pohled o několik pater nahoru a pohled do celé budovy.
2: My se podíváme teď do společenského sálu Becherovy vily, ten se využívá k čemu?
1: Společenský sál, nebo tedy my říkáme slavnostní sál, tak zde zahajujeme právě slavnostní vernisáže nových výstav, pořádají se tady různá představení, koncerty a původně ale to byla jídelna.
2: Takže my se nacházíme v jídelně rodiny Becherů.
1: Ano, tady původně byla jídelna s obrovským oválným stolem. Gustav Becher tady slavil své 80. narozeniny. Byl tady vlastně vestavěný nábytek, který se bohužel nedochoval. Dochovalo se pouze takové dřevěné táflování, které se podařilo zachránit, zrekonstruovat. A také tady máme portrét Gustava Bechera, který jsme dostali darem. Je to tedy jeho kopie. A za tím obrazem původně bylo takové okénko, protože za tou zdí byla přípravna jídla, byla tam kuchyně a vlastně kuchařky vydávaly tímto okénkem jídlo a služebné ho potom roznášely na prostřený stůl. Zajímavostí ještě v tomhle stále, který má teda velmi zdobený strop, má také vlastně zakončení v podobě zimní zahrady, tak tady byla taková exkluzivní věc a to je ventilace. Už v té době, vlastně před 100 lety, tak architekt Hrell myslel na to, že se tady bude jíst, že tady bude nějaký odér sídla, tak aby nešel do celé té budovy o několik pater nahoru, tak vlastně tady těmi mřížkami, které vidíte v tom stropě, tak odcházely tyto výpary pryč.
2: Od roku 2011 je Becherova vila pobočkou Galerie umění Karlovy Vary a funguje jako interaktivní galerie. Aktuálně je v ní k vidění výstava karlovarského rodáka, malíře a sochaře Wilhelma Hagera. Z Karlových Varů Jana Strejčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

víte, že klášter v Teplé ukrývá jednu z nejvýznamnějších historických knihoven v regionu? Její sbírka čítá desítky tisíc svazků a některé z nich jsou staré několik staletí. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: A k této znělce přidám také telefonní číslo k nám do studia 221 55 37 37. Pokud máte inzerát, který chcete zveřejnit ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, máte možnost i dnes v pátek 9. října, teď chvilku před 15. hodinou. Tady je rozhlasové tržiště rádia vašeho kraje 221 55 37 37. A rubriku otevíráme každý všední den chvilku před třetí. Tak tedy pokud chcete inzerovat, stačí zavolat na uvedené telefonní číslo a nabídnout váš inzerát. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Míla z Karlových Varů a já bych koupila na chalupu starší kuchyňský bílej sporák s pravým vývodem do komína. A je to na telefonním čísle 728 411 051.
2: Tak já zopakuji kontakt 728 411 051 a koupíte bílý sporák, starší bílý sporák.
3: S pravým vývodem.
2: Ano, s pravým vývodem, takhle jsem to chtěl vysvětlit. Dobře, a zájemci mohou, nebo respektive ti, kteří budou moci nabídnout požadované zboží, mohou telefonovat kdykoliv.
3: Kdykoliv.
2: Dobře, kdykoliv ano. Přes den. Děkujeme. Děkuji za zavolání, naslyšenou, hezký den.
3: Naslyšenou.
2: Tak to byl první inzerát pátečního rozhlasového tržiště a pokud máte požadovaný sporák bílé barvy s pravým komínem, tak můžete telefonovat na číslo 728 411 051. Takové bylo páteční rozhlasové tržiště. Další inzeráty zítra v pondělí.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Už se těšíte na zimu?
4: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
3: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
4: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
3: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
5: Bylo 15 hodin.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
5: Dnes a zítra vyjíždí z Bochova na Karlovarsku volební autobus. Prezident Pavel nakonec dorazil do Česka ke komunálním volbám. Městské kroniky z Kraslic z let 1965 až 2010 jsou přístupné v digitální knihovně. Zítra bude většinou zataženo a teploty do 14 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Matěj Štech.
6: Volby 2026.
5: Město Bochov nabízí občanům ze spádových obcí bezplatnou autobusovou dopravu k volební místnosti. Mimořádný spoj zajištěný městským úřadem je zdarma. Dnes a zítra bude zajíždět do všech okolních obcí. Jízdní řád je k dispozici na internetových stránkách města.
7: Město Bochov organizuje volební autobusovou dopravu pro obyvatele všech 10 spádových obcí. Jediná hlasovací místnost je totiž v přízemí radnice na Bochovském náměstí Míru. Spoj zaveze zájemce zdarma tam i zpět. Z obce Kozlov dnes volební autobus vyjíždí v 17 hodin, zítra vyjede ze stejného místa ráno v 8:30. Z Bochova Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
5: Prezident Petr Pavel přijel do svého bydliště v Černoučku na Litoměřicku hlasovat ve volbách do místního zastupitelstva. Prezident se kvůli soukromé zahraniční cestě původně neplánoval letošních komunálních voleb zúčastnit. Za toho kritizovali koaliční i opoziční politici. Kancelář prezidenta situaci se zahraniční cestou označila za chybu v plánování, která Pavla mrzí. Zájemci si můžou prohlédnout kroniky města Kraslice z let 1965 až 2010. 4 zdigitalizované svazky jsou přístupné v digitální knihovně Krajské knihovny Karlovy Vary. Jak informuje město na webových stránkách, kroniky můžou posloužit k připomenutí vlastních vzpomínek, poznávání místní historie i porovnání minulosti se současností. Jednotlivé zápisy je ale vhodné vnímat v kontextu doby, ve které vznikaly. Kyjevská doprava po ruských útocích kolabuje. Tramvaje a trolejbusy stojí bez napájení v několika městských obvodech ukrajinské metropole a z výpadky elektřiny se potýká i kyjevské metro.
8: Elektrárenská distribuční společnost DTEK oznámila, že obyvatelé pravého břehu Dněpru v Kyjevě musí počítat s rozsáhlými havarijními odstávkami proudu. Levobřežní část Kyjeva zatím funguje podle harmonogramu plánovaného odpojení elektřiny. Tramvaje a trolejbusy nejezdí ve 3 městských částech a metro funguje v omezeném režimu. Energetické příměří s Ruskem má být jedním z témat, o kterém bude dnes a zítra jednat ukrajinská delegace v Miami ve Spojených státech se zmocněnci amerického prezidenta Donalda Trumpa. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
6: Sport.
5: Golfistka Patricie Macková neudržela vedení na turnaji ženské evropské tur netypicky hraném v jihokorejském Soulu. Vinou nepovedeného závěru druhého kola klesla česká reprezentantka na 9. příčku. Nejlepší Češkou taky nově Sára Kousková, která si se skóre 6 ran pod normu hřiště dělí o 4. pozici. Na vedoucí Japonku Yamashitaovou ztrácí Kousková 3 údery.
6: Počasí.
5: V noci a zítra bude většinou zataženo, ráno a dopoledne s občasným deštěm. Odpoledne budou srážky ustávat a oblačnost se začne i postupně protrhávat. Večer většinou až na polojasno. Nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů Celsia, na horách 7 až 4. Nejvyšší denní teploty 11 až 14 stupňů Celsia, na horách 8 až 11. Povane mírný jihozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
5: V Karlovarském kraji jezdíme v tuto chvíli bez hlášených dopravních nehod.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobrý den, teď máme 15 hodin a 5 minut, posloucháte páteční dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary, které se ke slovu vrací po zprávách s Matějem Štechem. Na podzim si s námi budete moci užít posvícenské pečení. O 6 skvělých posvícenských pochoutek se s námi podělí jeden z vítězů soutěže Peče celá země, Vojtěch Vrtiška. Co bude péct v neděli v pochoutkovém roce, se dozvíte už za chvíli. Tak hezké páteční odpoledne a klidný poslech.
6: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

Víte, že Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary patří k nejstarším filmovým festivalům na světě? První ročník se uskutečnil už v roce 1946. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy. Medicine man!

0: 15 hodin a téměř 14 minut jste ve společnosti pátečního vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. A v neděli nás v pochoutkovém roce čeká první posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou, vítězem televizní soutěže Peče celá země. Týden co týden s námi bude péct a naučí nás postupně 6 svých oblíbených posvícenských pochoutek. Za prvním receptem se s mikrofonem vydal Patrik Rozehnal.
1: Je, ty máš plišovýho dorta.
2: Já mám plišovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
3: Ani makronky, ani dort nás letos na podzim svojí tou Vrtiškou nečeká. Využijeme prostě podzimních surovin a tradic, které se k tomuto období váží. Takže jakých plodů a surovin si užijeme při tom pečení, Vojto?
2: Všechno máme, kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
1: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
2: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky.
3: K pečení, k přípravě budeme samozřejmě potřebovat i robota. Ten za nás odvede tu nejtěžší práci.
2: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu, pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
1: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
2: Tak jo, tak jo.
4: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.
3: Když jsme tak pekli, tak jsme si říkali, jak se vlastně říká té nádobě, do které umístíme všechny ty suroviny.
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
3: Jak té nádobě říkáte vy? Třeba nám i o tom napište. Vytvoříme desert, který si zamilujete. Bude vám určitě chutnat a budete chtít, aby vám ho někdo na talíř naložil.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko, řekl jsem plně.
0: Na první Vojtovy recepty se můžete podívat už teď na stránkách www.pochoutkovirok.cz, kde také probíhá hlasování pro nejlepší recept desetiletí. Každých 24 hodin můžete svému favoritovi poslat hlas a sami tak bojovat o řadu cen. Třeba o poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup elektrických spotřebičů do kuchyně nebo naprosto nové kuchařky, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Poslouchejte v neděli po 10. hodině pořad Pochoutkový rok a dozvíte se víc.

Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026.

0: Teď je 15 hodin 26 minut, posloucháte páteční vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je čas na soutěž v našem odpoledním programu, takže k dispozici je teď studiová linka 221 55 37 37. Připravená je také krásná cena a samozřejmě soutěžní otázka. Dvě vstupenky do Lidového domu v Karlových Varech Staré roli, kde je ve středu 14. října od 19 hodin na programu Petr Jablonský stand-up imitátor show, tedy originální vystoupení, ve kterém se na jevišti objeví plejáda postav z politického, kulturního i televizního prostředí, ovšem v podání jediného člověka. Nekorektní humor, desítky známých osobností a jeden muž, který všechno zvládne sám. To je pořad Petr Jablonský stand-up imitátor show. A Petra Jablonského se týká moje dnešní soutěžní otázka. Máme tady prvního volajícího. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ještě jednou dobrý den. Kdo je s námi ve vysílání? Já vás špatně slyším, já vás poprosím, abyste nám zavolali ještě jednou, trošku nás to zlobí ve vysílání, tak dáme prostor dalšímu soutěžícímu. Dobrý den.
1: Haló.
0: Slyšíme se, dobrý den, tady je Český rozhlas Karlovy Vary, prosím, kdo je s námi ve vysílání?
1: Jirka ze Stráže.
0: Pan Jiří, posluchač Jiří ze Stráže. Tak teď už se slyšíme. Jiří, soutěžíte o dvě vstupenky na vystoupení Petra Jablonského. Petr Jablonský stand-up imitátor show koná se ve středu 14. října od 19 hodin v Lidovém domě v Karlových Varech ve Staré roli. A moje soutěžní otázka se týká právě tohoto umělce. Mě by zajímalo, jestli víte, co Petr Jablonský vystudoval, jakou školu, jaký obor. Víte nebo chcete raději nějaké varianty a možnosti?
1: No radši možnosti.
0: Tak za A je vyučeným prodavačem, za B Petr Jablonský vystudoval gymnázium, nebo za C se Petr Jablonský vyučil automechanikem, anebo za D vystudoval střední umělecko-průmyslovou školu.
1: Já zkusím to automechanika.
0: Vyzkoušíte variantu C, automechanik. Petr Jablonský není automechanikem původní profesí. Takže díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Tak nebyla to správná odpověď na moji dnešní soutěžní otázku. Zavolejte nám teď do vysílání na číslo 221 55 37 37. Zkuste štěstí s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Karel, Karlovy Vary.
0: Karel z Karlových Varů, otázka
2: za zazněla. Já bych řekl Ačko.
0: Kdybyste řekl Ačko, je to správně, je vyučeným prodavačem. Tak to byla správná odpověď na moji dnešní soutěžní otázku. Je to tak, Petr Jablonský je vyučený prodavač, ale s velikým talentem, s velikým hlasovým talentem, tak vás, konkrétně Karle plus jednoho, pobaví také ve středu 14. října od 19 hodin v Lidovém domě v Karlových Varech ve Staré roli. Tak vám blahopřeju.
2: Děkuji.
0: Zůstaňte na telefonu naslyšenou, pěkný den.
2: Naschledanou.
0: Teď máme 14, 15 hodin 29,5 minuty, posloucháte páteční dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je čas na další písničku, přejeme hezký den, posloucháte rádio vašeho kraje, také před nadcházejícím víkendem.

0: 15 hodin na 36 minut posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary. Teď aktuálně, přesně ve 14 hodin, se otevřely volební místnosti a lidé volí zástupce do obecních a městských zastupitelstev. Na Chebsku taky do jedné třetiny senátu. Průběh voleb sleduje reportérka Andrea Štromajerová. Pěkné odpoledne. Andreo, kam jsi se vypravila?
1: Hezké odpoledne, tak já jsem se vypravila do Pomezí nad Ohří na Chebsku, stojím tady před obecním úřadem, kde je volební místnost. A jsem tady proto, že obec patřila před 6 lety v senátních volbách mezi místa s vyšší volební účastí. Tehdy přišlo k urnám téměř 43% oprávněných voličů z celkového počtu 258. Tehdy lidé vybírali z 9 uchazečů o senátní křeslo, letos mají na výběr ze 6 kandidátů. A zájem měli obyvatelé i ve druhém kole senátních voleb, kdy odvolilo téměř 18,5% lidí. A můžu říct, že i letos mají lidé tady v Pomezí nad Ohří o volby zájem.
0: A jaký je zájem obyvatel v Pomezí nad Ohří o komunální volby, respektive jaký byl ten zájem před 4 lety pro srovnání?
1: Tak tehdy přišlo sem do volební místnosti na obecním úřadu přes 53% voličů a pravda je, že kandidáti mezi sebou soupeřit nemuseli, protože měli obyvatelé na výběr jen z jedné kandidátky. Letos už je to jiné, kandidátky jsou tady 2. A někteří kandidáti tak kandidují například po třetí, jiní po druhé a samozřejmě je mezi nimi i řada nováčků. A nejstaršímu kandidátovi je 74 let, nejmladšímu tady v Pomezí nad Ohří 34. Co se týká zájmu o volby, tak ten je i letos, jak už jsem se zmínila před chvílí, vysoký. Jak mi potvrdila volební komise, lidé už před 14. hodinou čekali, až otevřou volební místnost. No a teď, tedy hodinu a půl po otevření volebních místností, tak k urně přišlo téměř 11% oprávněných voličů. A chodí samozřejmě další, takže volební komise dlouhou chvíli nemá. Jaká účast tady v Pomezí nad Ohří nakonec bude, to v tuto chvíli nejde odhadnout, to se dozvíme až zítra po sečtení všech volebních lístků. A já dodám, že volební místnosti se dnes uzavřou ve 22 hodin, volit můžete zase zítra, a to od 8 do 14 hodin.
0: Tak tolik z Pomezí nad Ohří Andrea Štromajerová nabídla srovnání se zájmem o volby před 4 lety a tím aktuálním. Andreo, děkujeme za informace, naslyšenou, hezké odpoledne.
1: Naslyšenou a pěkný den.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na ochranu jahodníku před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy jak se letos dařilo horku rybám, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Kdo nebo co je to apatika?
1: Nějaký starý člověk.
2: Etiketa.
3: Že je někdo bystrej?
4: Že je úplně naštvaný a neví, co má dělat.
5: Je to pravý opak etikety.
6: Když je někdo chytrej.
7: Apatika je nějaký učivo.
8: Země. Houba.
9: To byly nějaký služby nebo něco takového, ale už si nepamatuju, co přesně.
10: Že je dožhova rozpálený jako naštvaný.
11: Něco anglicky.
12: Když v kamnech se někdo zakouká, tak má v očích apatiku.

Český rozhlas Karlovy Vary. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Festival svůní jablečného štrůdlu přímo v srdci Mariánských lázní. To je Lázeňský festival jablek. V neděli 11. října od 10 do 17 hodin proběhne na hlavní kolonádě v Mariánských lázních už jeho 14. ročník. Do soutěže o nejchutnější jablečný moučník, nejkrásnější jablko a výtvarné soutěže pro děti se můžete přihlásit na místě do 9:30 dopoledne. Hlavní cenou pro vítěze je poukaz v hodnotě 5000 korun do některého z elektroobchodů. Mediálním partnerem je Český rozhlas Karlovy Vary. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Volební místnosti jsou otevřeny. Dnes mohou lidé hlasovat až do 22 hodin. Hasiči zasahují u požáru v Karlových Varech. Povodí Ohře omezuje odtok z přehrady Březová u Karlových Varů. Voda tam stále ubývá. Zítra bude většinou zataženo a teploty do 14 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech.
0: Volby 2026.
1: V Česku jsou otevřeny volební místnosti. V komunálních a senátních volbách dnes můžou voliči hlasovat do 10 hodin večer, zítra pak od 8 do 14. Výsledky z menších obcí by lidé mohli znát v sobotu večer. Kompletní výsledky komunálních i senátních voleb pravděpodobně až v neděli nad ránem. Senátory vybírá třetina volebních obvodů. Lidé, kterých se to týká, dostali do schránky kromě šedých komunálních volebních lístků i ty žluté s kandidáty do senátu. Ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary vás budeme průběhu voleb pravidelně informovat. V Karlových Varech v ulici Buchenwaldská aktuálně zasahují hasiči v jednom z panelových domů. Jak informoval mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka, v budově začal hořet akumulátor elektroběžky. Společné prostory jsou v důsledku požáru silně zakouřené a hasiči proto museli nasadit přetlakovou ventilaci k jejich odvětrání. Informace o případných zraněních a odhadované škody zatím nemáme. Povodí Ohře znovu snížilo odtok z přehrady Březová u Karlových Varů. Důvodem je dlouhodobý nedostatek srážek, kvůli kterým se nádrž téměř vyprázdnila. Povolení snížit odtok vydal vodoprávní úřad v Karlových Varech. Pokračuje mluvčí povodí Ohře Dana Zikešová.
2: Odtok na Březové jsme snížili ze 170 litrů za vteřinu na 150. Přítok je v tuto chvíli přibližně 110 litrů za vteřinu. Situaci by pomohly vytrvalé deště, které ale neočekáváme. Odtok můžeme snižovat až na 100 litrů za vteřinu.
1: Na zámku Ginžvart restaurátorky dokončují opravu Metternichova kočáru. Pochází z první třetiny 19. století. I když byl několikrát opravovaný, přesto byly restaurátorské práce zapotřebí. Týkaly se jak kovových a dřevěných částí, tak i například textilu. Jak říká kastelán Ondřej Cink, opravy trvaly několik let.
3: Hlavní očista probíhala na místě, protože ten kočár není možné odstěhovat z místnosti, kde se nachází, protože zde byl před mnoha lety de facto zazděn a pokud nechceme zámek bourat, tak vlastně ty práce musí proběhnout přímo na místě.
1: Opravený kočár bude součástí nové expozice, kterou zámek připravuje pro novou sezonu.
0: Sport.
1: Hokejisté Třince se pokusí vyhrát i 9. zápas nového ročníku Tip Sport Extraligy. O prodloužení 100% bilance v novém ročníku zabojují oceláři v domácím utkání s Hradcem Králové, které začne v 17 hodin. O půl hodiny později odstartují zápasy Litvínov Olomouc a Vítkovice Pardubice. V 18 hodin přivítá Kladno Mladou Boleslav a Liberec Karlovy Vary.
0: Počasí.
1: V noci a zítra bude většinou zataženo s občasným deštěm. Nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 11 až 14 stupňů Celsia. Povane mírný jihozápadní vítr, který večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Chebu ve Vodní ulici je z důvodu stavebních prací uzavřený pravý odbočovací pruh do Ašské ulice.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: sme to chteli vysílať, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
3: Dámy a pánové, vážení přátelé, dovolte mi, abych vám popřál krásné, příjemné odpoledne a věřím spolu s Pavlem, že dnešní humoriáda přispěje k příjemné, milé, krásné atmosféře.
2: Historky, scénky, písničky jsou tu k mání, k pátečnímu pousmání.
1: Humoriáda.

0: Tady je páteční humoriáda, písnička Petra Muka dozněla. Teď se dozvíme od našeho dnešního hosta Jana Přeučila, jak se má a co dělá.
1: No, mám se, Pavle, děkuji velice dobře, s mojí milovanou Evičkou užíváme si života a naplňujeme jednu krásnou myšlenku, kterou bych, jestli dovolíte, přátelé, vám všem doporučoval k zamyšlení. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
0: Ano, a pan Přeučil i tento všední, možná i volební den, dozdobil svým elegantním nejen kloboukem, ale i motýlkem pod krkem.
1: Děkuji, tak no, já se na to velice zakládám, jo, protože herec by po všech stránkách měl být elegantní, noblesní a já to herecké gentlemanství velice propaguji a mám ho velice rád.
0: Já myslím, že spousta posluchaček i posluchačů s vámi souhlasí. Tak a já vám odsouhlasím hned první výběr, kdo to bude, koho si dáme.
1: Pavle, první výběr bude uslyšíme kolegu Pavla Landovského ve scénce, kterou si jistě rádi poslechněte.
0: Místo pro reklamu japonské firmy z pořadu Tak jsem tady.
2: Pamatuji si na svou první lásku. No jak to bych je, kolik je? Já tady mám hodinky a on taky musí o tom něco říct. Já jsem říkal, že bych chtěl hodinky, abych vlastně věděl, kdy mám udělat přestávku. Tak mi donesli hodinky, na který naprosto není vidět. Tam jsou to japonské hodinky, kde se mihají nějaký odlesky. A když jsme to studovali jsme ty hodinky, abych to viděl, kolik je hodin, tak jsme zjistili, že jsou hodinky značky Kundo. Co to? Japonsky. První láska, no tak, je to vždycky tak v takových chimerách, ale u mě to bylo jakou myslíte, platonickou, nebo kdo to psal, platonickou, nebo neplatonickou, že jo, platonický byly lásky různý, jo, to člověk jako stál někde do rána pod oknem a jenom tušil, že tam za tím oknem někdo je. Ale já jsem dobře věděl, že to tenkrát, už i tenkrát to mělo nějaké svoje velmi praktické podtexty, že jo. Ale pamatuju se, že jsem ještě nosil krátké kalhoty a chodili jsme v Pardubicích koupat s kukama. Vždycky jsme přijeli od cihelny, přeplavali jsme na druhou stranu řeky a tam byl takový sráz, tam bydleli břehule a z toho jsme skákali. A jednou jsme tam přijeli s těma 14-15 letýma kukama, že jo, a tam, v tom, kde jsme skákali, to tam ležela na dece taková starší ženská, mohlo by to tak se 26. Pro nás to byla baba, že jo. No a samozřejmě jsme skákali a já jsem jako viděl, jsem se furt hodně koukal taková, jako ta, skákal jsem s těma kukama a teďka jsme přišli na druhý břeh, že jdeme domů, a já jsem věděl, že se musím vrátit. Tušil jsem, že se musím vrátit. Tak jsem si přišla v hodinky, říkám, kuča, ale hodinky jsme hledali, my jedeme, a tak jsem hodinky vytáhl, skočil jsem do vody, přeplaval jsem se zpátky. A teďka lezu z té vody, a co můžu říct, že 14, 15 roku. Tak jsem vylez a začal jsem skákat. Jednou už jsem byl omlácený, už jsem dělal 20 nějakých placáků a vždycky jsem říkal, teď ti to řeknu. A zase jsem vylez, došel jsem k té dece, kde ona si takhle něco četla a zase prásk do vody. Já už jsem neviděl. A najednou vylezu a mě napad, 15. nápad, prostě jako jsem vylez vody a začal jsem skákat a vyklepávat si vodu z ucha. A pak jsem nějakým způsobem vykoktal tý dospělý ženský, jsem řekl, co to čtete? A ona jako to otočila a řekla, co čte. A já jsem si takhle set a furt jsem se na ní koukal. Jak na obrázek svatý a ona takhle opřený kolo měla okřu jakého niklovaného Holanděna, ten mě taky zajímal strašně. No a najednou ona říká, tak mládenče, já půjdu domů. A začala se prostě nějak převlíkat, jak to ženský dělají pod tou rekou, že jo, takhle si dělá nějakou reku a tam. A teďka asi to udělala na schvál, jak si to takhle povolila, tak já jsem prostě uviděl, že jo, a vrch jsem se na ní prostě jak vrah z bylnosti, že jo. Když mě ta ženská nepomohla, tak se...
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Pavel Landovský, můžete mít jeho, anebo Jiřího Suchého. Hmm. Pane Přeučile, s kým z nich jste se poznal víc?
1: No, já jsem Pavla Landovského pochopitelně také poznal, ale velice si vážím Jiřího Suchého a mám na něj krásnou vzpomínku, která mě hladí po srdci. A to je taková, jestli dovolíte, Pavle, v 60. letech, když jsem vstoupil do angažmá do divadla na Zábradlí, vznikala tam Činohra vedle pantomimy Ladislava Fialky. No a tu Činohru pomáhal zakladat Jiří Suchý. A první hra, kterou připravovali, se jmenovala Smutné Vánoce. Byla tam Ljuba Hermanová a řada dalších kolegů. Ivan Vyskočil a řada dalších kolegů. A potěšilo mě, když asi za 3 nebo za 4 neděle jsem potkal Jiřího Suchýho, říkal: Přeučko, v těch Smutných Vánocích jste byl velmi dobrý. A to mě velice potěšilo a mám z toho velkou radost.
0: Koho by to nepotěšilo, tato slova od klasika. Takže Pavel Landovský, anebo zmiňovaný Jiří Suchý. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefonujete na 731 800 900. A teď se pohladíme jednou z písní Hany Hegerové, doslova s Fialkami.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál,

dess. Ja, dess. Man var uppe nå, fjallet. Man var uppe nå, fjallet. Man var uppe nå, fjallet vi, fjallet. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali

někdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jan Přeučil a Pavel Kučera a vy na našem telefonu můžete hlasovat, jestli chcete Pavla Landovského nebo Jiřího Suchého. Kdo je tam? Dobrý den.
2: Tady je Marta, zdraví pana Honzu Přeučila.
3: Děkuji.
2: Jak se daří, pane Honziku?
3: Děkuji, daří se mi skvěle, s Evičkou ohromně.
2: No, tak až vám to vydrží, to... Do konce života.
1: Do nekonečna,
2: zdravím
1: dobře.
2: Zdravím taky Pavla Kučeru.
1: Zdravím.
2: A já bych dala asi Ačko. A mějte se všichni hezky, ahoj.
1: Naslyšenou.
3: Vy také, Marti.
1: Asi Ačko, určitě Ačko máme zapsáno od Marty a jdeme dál. Kdo tam?
4: Dobré odpoledne, Pavle, zdravím vás, že mám Přeučila. Já bych
3: děkuji.
4: Dal na něj, chtěl bych taky pana Suchého.
3: Děkuji,
1: máme zapsáno, děkujeme, naslyšenou.
4: Já děkuju a ano.
3: Mějte se krásně.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, pane Pavle, a zdravím vás a vašeho vzácného hosta, pana Přeučila.
3: Děkuji.
5: Pozdravujte vaši milovanou Evinku.
3: Děkuji, dvakrát.
5: Nemáte zač. A já bych dala pana Suchého.
3: Ano.
1: Máme zapsáno a děkujeme. Hezký víkend. Dobré odpoledne.
6: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle. Posluchačka Stanislava.
1: Děkuji.
6: A srdečně zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji. Děkuji za pozdrav.
6: A přeji vám do dalších let hlavně hodně zdraví.
3: Mm-hmm.
6: A dovolím si prostřednictvím rádia pozdravit vaši paní Evičku.
3: Děkuji, velice mě to těší, bude mít Evinka radost.
6: Ano, přeji příjemný víkend vám obou a vybírám Bčko.
1: Děkujeme, je to zapsáno, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
7: Dobré podzimní odpoledne, zdravím vás, Pavle, a všechny humoriádníky a humoriádnice. Též zdravím moc ráda a slyším zároveň pana Jana Přeučila.
3: Děkuji.
7: Dobrý den, pane Přeučil.
3: Těší mě velice.
7: Pozdravujte paní Evičku.
3: Děkuji.
7: Přeji vám vše dobré, ať jste šťastný a zdraví. Hlasuji teda, Pavle, pro Ačko a všem přeji krásný podzimně a barevně laděný víkend a večer a ještě hezčejší pondělní ráno a pohodový celý týden. Posluchačka Růžena, nashledanou.
3: Děkujeme. Růženko, my vám s Pavlem také přejeme všecko nejkrásnější.
1: Přesně tak a máme zvoleno, u nás už je zvoleno, Pavel Landovský bude pokračovat, bylo to těsné, ale je tady s námi opět. Proč se v Čechách krade?
8: Proč se v Čechách tolik krade? No, helejte, v Čechách se... Ono se krade všude, jak se říká, že ono se krade všude, ale v Čechách se krade, protože to je, si na to lidi zvykli. Je nejhorší. Lidi si zvykli krást a hlavně se krade proto, že to bylo hrdinství svým způsobem.
9: Byl takový tekačky, kdo neokrádá stát, okrádá rodinu, že jo, takový.
8: A byl to vlastně, to byl delikt, za který v podstatě ten člověk byl hrdina. Byl krát a byl hrdina. Protože se s tím byl, to byl jediný projev, placený projev proti státní činnosti, že on to ukázal, že hrdina, že jo. A ten zvyk je tak hrůzný, že dneska si kradou lidi sami. On založí podnik a jde domů, no. Přes vlastního podniku. Čili krade se, protože si na to lidi zvykli. Který z vašich filmů vám je nejbližší? Vzpomínáte si, a je, jak říká, v nějakou veselou historku z natáčení. No jo, no tak mám několik veselých historek z natáčení. Zajímavý je, že ty nejveselější historky z natáčení jsou z filmu, který dělal režisér Jiří Krejčík, že jo? Protože ten člověk sám přímo... tím svým nábojem a tím svým vztekem a svým humorem, že jo? Přímo navádí situace, že to může tak dopadnout, že to tak skončí, že jo? Protože to je člověk, který skutečně je schopný držet v ruce kafe a pro pobavení všech takhle chodí, on takhle chodí jako trošku, takhle chodí jako podlame, v tom někdo přijde, říká, Rejšo, kolik je od něj? On říká, 5:30, polejím se kafe. A hraje, že jako nic. Čili on přímo navozuje situace k tomu, aby se něco stalo. A já se zpamatuju, točili jsme na zámku Kozel, a to sice Hry lásky šálivé, to byl jeden z mých posledních filmů, pak už jsem spadl do jícnu státní bezpečnosti, jsem tam měl už svoji rubričku, že? A pamatuju se, že jsme točili, a tam byl taková jednoduchý záběr. Jiný režisér, takový nějaký, by to nasvítil a natočil, bylo by to za 15 minut, 20 minut hotový. Ne, tak, Jiří Krejčík. Ten nám dal ze Sovákem, jak se tam krademe se tam s těma svíčkama, aby jsme se prohodili v těch komůrkách, tak jsme měli svíčky, speciálně dovezený z Holandska, které byly dutý, vypadaly jako svíčky, a v těch svíčkách byly malé reflektorky, takhle, a z těch reflektorků jsme si museli svítit na ty držky, a na zádech jsme měli každý 30-kilovej, možná 20-kilovej akumulátor. Jo? Přesto jsme měli ty pláště a teď jsme takhle šli. Začalo se točit večer asi tak 8 hodin. Takhle jsme šli. Klapka jedna, první, při 10. klapce už to byla čtvrtě na 11. A vždycky Krejčík říkal, byl vidět akumulátor, natočil ses, nebo já se, on se natočil, potom zase svíčka špatně svítila. Tak nad ránem, když už svítilo, muselo se to skoro udělat, tak najednou ten Jirka Sovák, který, já už

0: nenavázat na Pavla Landovského a nezeptat se pana Přeučila na nějaké složitosti natáčení, i třeba přímo s panem Krejčíkem, či co?
1: No tak já jsem natočil řadu filmů, řadu padouchů, rošťáků, to je pravda. Máme i takový pořad s mojí Evičkou, Zloun a Popelka. A kde já hraju Zloun, je Evinka, je Popelka, samozřejmě. No a režiséra Krejčíka jsem pochopitelně poznal. Měl jsem tu čest hrát v několika jeho filmech a mimo jiné on i režíroval v divadle na Zábradlí. A vzpomínám si jednou na takovou situaci, kdy jsme zkoušeli a on stále říkal na tom jevišti, vás není moc slyšet. Já jsem říkal, pane režisére, na jevišti se musí mluvit dynamicky, výrazně, plasticky, aby to divák slyšel. Oproti kameře, kde ten projev musí být civilní, ale přesto i srozumitelný. No a blížila se generálka pro seniory, veřejná generálka, a přišel za mnou a říkal, Přeučko, ono vás není moc slyšet. Já jsem říkal, no na to téma přes měsíce si povídám. A on říkal, uděláme jednu věc. Bude generálka pro seniory, já vás budu poslouchat. Když zjistím, že vás není moc slyšet, půjdu pod jeviště, opřu se pravou rukou o stěnu, levou ruku si dám na čelo a když mě tam takto uvidíte, přidáte do hlasu a budete mluvit srozumitelně, přesně, jasně, jednoznačně. Já jsem to říkal svojí kolegyně Hanice Smrčkový, hráli jsme hráli, probíhala generálka, podívám se a vidím tam, jak tam stojí v rohu, aha, říkám si, režisér Krejčík, smáč jsem ruku. Haničce, přidali jsme do hlasu, odehráli jsme první půlku, šatnou běží nám Krejčík a křičí, krávy, řvali jste jak krávy. A já jsem říkal, pane režisére, když jste tam takhle stál, říkal, to jsem nebyl já, to byl někdo jiný. To byl penzista, který špatně slyšel a šel si to poslechnout.
0: Tak tolik o panu Krejčíkovi. My se vrátíme za chvíli do našeho výběru archivního a náš dnešní host Jan Přeučil bude vybírat další váš páteční humor a pak už zase opět se pustíme do dalšího hlasování. Humoriáda pokračuje.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Po optimistické písni Olgy Lounové se vracíme s panem Přeučilem k výběru dalších ukázek. Koho bychom si mohli dát?
2: No, Pavle, já bych vybral vynikajícího zajímavého herce s ohromným smyslem pro humor, a to je Bohumil Bezouška. Já jsem měl tu čest ho poznat, a to bylo, jestli dovolíte, taková jenom moje osobní poznámka. Když jsem studoval na DAMU, tak můj hlavní profesor Radovan Lukavský chtěl, abychom statovali v nás.

0: Národním divadle, abychom si vydělali nějakou korunku na život a tak dále jako študáci. A byla tam inscenace Don Juan, v hlavní roli pan Grossman, pan Kopecký ten, a hrál tam taky Bohumil Bezouška. A my jsme mu dělali s Honzou Šmídem takový jakoby malej servis na tom jevišti. Byl velice perfektní, příjemný a k nám, k začínajícím hercům, velice vlídej. On měl svůj osobitý smysl pro humor.
1: Pěkná spolupráce.
0: Ano, ano, bylo to velice fajn.
1: Tak Bohumil Bezouška a Milosrdná opona.
2: Ovšem vrcholem všeho, aspoň já si to myslím, vrcholem všeho, co se ve Zlaté kapličce událo, bylo intermezzo v Bartošově hře Jura Ďábel, která se hrála jenom jednou jedinkrát a o které nám strašně rád vypravoval neboštík Franta Roland, který byl očitej svědek tohoto představení a vždycky začínal, to byla premiéra a zároveň derniéra. No tak není to žádná hra zvláštní, je to normální propadák, že jo? A je to něco jako detektivka, nikdo celý kus neví furt, kdo ten Jura Ďábel je, až nakonec, těsně před koncem přijde četa četníků s velitelem a prostě žádají na starostovi, aby jim vydal svého syna, že to je ten Jura Ďábel. No a režíroval to pan vrchní režisér Karel Dostal, takový pedantní, jen prosil bych, aby tohle... A zkrátka pedant, Karel Heger mu říkal, že to je železná pěst v sametový rukavici, což byla pravda. A hlavní role hráli právě Saša Rašilov, toho starostu a městského radního hrál František Roland, tedy dvojice k pohledání. Hned od začátku navíc neměli Dostála moc rádi a on je taky ne. Takže podle toho to taky na zkouškách vypadalo. Herci si z toho dělali srandu. Dělali si srandu z pana režiséra. On jim to oplácel, že jo, rajtoval na blbostech. No, znáte to, když si představený sedne na podřízenýho a ten mu to začne oplácet. Taky text hry byl takový podivně šroubovaný věty, nepřirozený, hemžilo se to přechodníkama, který na jeviště vůbec nepatřejí, archaizmama. No, ale Dostal prostě bazíroval na každém slovíčku a sám se obsadil do epizodní role velitele té četnické eskorty, která přijde nakonec toho Juru zatknout. Věnoval tomu celý jedno odpoledne, naskoušel parádní marš, příchod, parádní odchod a sám potom večer při premiéře nablejskaný jako velitel přišel, zasalutoval a řekl svůj text. Starosto, svého syna nám vydej, neboť on jest Jura Ďábel. Zde je zatyk. A šák do té četnický kožený brašny a s hrůzou zcepenil, protože listina, která měla představovat zatykač, v ní nebyla. No, Roland s Rašilovem na sebe významně pohlédli. Nebylo to ani třeba, protože okamžitě pochopili, že jim náhoda dala do ruky znamenitou kartu, že si schladějí na panu režisérovi žáhu a pomstějí se mu za všechny šikany při zkouškách. Do mrazivýho ticha řekl Roland, a kde máš četníku zatykač? Dostal za úpěl, nějaký, vždycky, když byl nešťastný, tak vyl udělal. Za úpěl a znova řekl, zablábolil ten text. Vydej nám svého syna, on je Jura Ďábel. Rašilov přešel pomalu celý jeviště sem a tam a v duchu si sumíroval větu, aby to bylo taky tak blbý jako ten text. A pak řekl, nemaje zatykače, on ti syna nevydaje. A Roland se hned přidával a říkal, jak pravíť, pan rádní, nemaje zatykače, já ti syna nevydaje. Dostal, viděl, že je zle, tak se rozeběh, utek ze scény a za scénou utrh ze zdi první papír, který mu přišel do ruky. Na neštěstí to byl divadelní plakátek Národního divadla s tou červenou obrubou dole a nahoře. Přinesí vítězně, podal jí Rolandovi, Roland se na to podíval, dal to Rašilovovi, to byly strašné pauzy. Ten to otočil do publika, aby lidi věděli, že to je plagát Národního divadla a řekl, to toť není zatykač. Toť jaká stará divadelní cedule. Nemá je zatykače, my ti syna nevydaje. A Dostálovi povolili nervy, utek z jeviště a za ním jako horda zpráskaných psů četníci a nakonec se ukázalo, že neodešli dveřma, ale v oknem.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: On měl svůj typický humor Bezdouška a dokonce je o něm známo, že on jezdil různě po různých místech a dělal různé vypravování a tak dále a lidé se tím ohromně bavili a prožívali krásné chvíle.
1: Ano, já si teď vypůjčím jeho přechodníky a další věci. Maje dalších scének vyzývaje posluchače k dalšímu hlasování. Bohumil Bezdouška Ačko, Petr Novotný Bčko v tuto chvíli. Humor mezera A nebo B, hlasujte SMS na 90 0 11 0. 4, telefon 731 800 900.

0: 60. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda pokračuje, v tuto chvíli vybíráte Bohumila Bezoušku nebo Petra Novotného. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, tady je Pavel z Chocera. Zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji.
2: Studia. I vás.
3: A určitě vybírám pana Bezoušku.
2: Zapsáno, ano. Mějte se hezky.
3: Naschledanou.
4: Naschledanou.
2: Dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobré odpoledne, tady František Kalkrát byl tam, zdravím pana Přeučila i vás, Pavlíku.
2: Zdravíme.
5: A chtěl bych pana Bezoušku.
4: Ano.
5: Zdravím, zdravím Švadlenku, díky, mějte se.
4: Taky, ano. Mějte se taky, moc hezky.
2: Máme zapsáno. Zdá se, že pan Přeučil pana Bezoušku zvolil velmi dobře zatím. Dobré odpoledne.
4: Tak to mě těší.
6: Krásné, dobré odpoledne vám oběma do studia. Tady Honza z Hostomic u Bíliny. A přejíce se pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Výborně. Děkujeme i za přechodník, naslyšenou, a zveme dalšího. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady vás zdraví Pepa z Pardubic, právě do služby k hasičům a já bych hlasoval pro Bohumila Bezoušku a hlavně tady pana Přeučila.
4: Ano, děkuji a zdravím službu. Do Pardubic, do mého rodného města.
7: Ano, jsem si to vědom, pane Přeučil, děkuji,
4: nastanou. Tak také děkuji.
2: Hezký víkend, dobré odpoledne, kdo je s námi?
8: Dobrý den, tady Josef z Prahy, zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji.
8: Vás, pane Pavle.
2: Zdravíme.
8: A taky pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Máme zapsáno. Díky. Tak nevím, jestli mám zkoušet i další hlasy, už máme sebráno dost, ale vyzkoušíme. Dobrý den, kdo je zde? Haló? Haló, haló?
4: Haló, haló.
2: Tak tady se neslyšíme, ale tady se snad slyšíme. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště. A taky bych chtěla pana Bezoušku a oba dva vás zdravím do rádia.
4: Děkujeme, Evičko.
2: Děkujeme. Snad nějaký zastánce Petra Novotného. Dobré odpoledne.
10: Dobrý den, tady Eva Schodová. Zdravím vás a pana Přeučila.
4: Děkuji.
10: A chtěla bych pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Dobrá, děkujeme krásně. Tak, sečteme všechno, co dorazilo a výsledek
4: je. A jak to vypadá, Pavlíku?
2: Pokračujeme s monogramem BB, Bohumil Bezouška je tady.
4: Ano.
11: U někdejšího šéfrežiséra Josefa Bezdíčka jsme v rozhlase natáčeli jakousi hru a poslední natáčecí frekvence připadla na sobotní dopoledne. Jednu z čelných rolí hrál Jan Pivec, který měl o 2 hodin odpoledne v Tylově divadle představení Goldonyho Sluhy dvou pánů. Hrál titulní roli a hru začínal. Jak říkají herci, měl první slovo. Poslední asi 15-minutový záběr nějak nešel. Bezdíček piloval, ale spokojen pořád nebyl. Byla skoro 1 hodina, kdy měla frekvence končit a Bezdíček povídá: dámy a pánové, nemohu si pomoci, zkusíme ten záběr vzít ještě jednou. Ozval se Pivec, že má od 2 představení a že nemůže přijít do divadla na poslední chvíli. Bezdíček dal zavolat do divadla, že Pivec přijde kolem 2:30, aby ho neschánili, a uklidnil Pivce, kterému slíbil, že ho rozhlasový vůz doveze až do divadla a že na něj bude čekat řidič ve vrátnici. No a tak jsme to nějak nakonec zdárně natočili, Pivec byl jako na jehlách a utíkal dolů do vrátnice. A jak to nakonec dopadlo, to jsme se dozvěděli až v divadelní šatně. Já vám, kluci, přiběhnu do té vrátnice, no to se ví, já byl jako na trní, už bylo skoro půl druhý a tam seděli v té vrátnici dva chlapy nad šachovnicí a já na ně, prosím vás, kde je pro mě ten řidič a to auto? Moment, moment, kamaráde, povídá jeden z těch šachistů, počkat, uděláme to takhle, potáhneme koníčkem, tak se to musí, tradadá, prospěvoval si a věžička je v prdelce, tradadá. A ne, co kdybychom táhli radši tadyhle pindíkem a nakopli dámičku, tram, tadadá, pro Kristovi rány, zaúpil jsem to auto, teď já projedu představení. Momentiček, mladíku, a teď si dáme pro změnu šášek jako hrášek, tradadá, ne, miláčku, tam táhnout nemůžeš, to je bloknutý střelečkem, jo, tam taky ne, to je v šachu, jedině do růžku, tak, a šoupneme dopředu pindíka a seš v hajzlu, kamaráde. Hergot, kruci, zařval jsem, co je s tím autákem? Jo, to auto, jako pro bezdíčka, že jo? Tak to není, volali z autoprovozu, že mají všecko venku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Jsem rád, Pavle, že se tam zmínili o Pivcovi. To byl geniální herec. Já jsem ho miloval, i můj profesor Lukavský ho miloval, on byl neskutečný. Neskutečný.
2: No tak to byla další vzpomínka na další herecké eso a my vracíme do hry teď Jiřího Suchého na Ačku a Petra Novotného na Bčku, takže ať je velryba je výstup pana Suchého a pan Novotný s reklamací mobilu by tu byl, kdybyste ho zvolili. SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04 dejte najevo svou náklonost anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Komu dají naši posluchači šanci v tuto chvíli? Bude to Jiří Suchý nebo Petr Novotný, aby vás pobavili před víkendem. Dobrý den.
2: Krásný víkend, Pavle, vám i panu Přehoučilovi.
3: Děkuji.
2: Dobrý den, tady Veronika Rakovník a prosila bych pana Jiřího Suchého a přeju všem krásný i posluchačům krásný víkend podzimní, tak uvidíme,
3: ano.
1: Jak to dopadne všechno. Děkujeme, Veroniko. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
3: Děkuji, Honzíku.
1: Zdravíme.
4: A hlasuji pro pana Suchého tež.
1: Ano. Děkujeme pěkně. Hezkou sobotu a neděli. Dobré odpoledne.
5: Přeju hezké odpoledne. Tady Honza z Mariánských.
1: Další Honza, to je Honzu.
3: Star Honzíku.
1: A v kalendáři je přitom Štefan a Sára.
5: Já bych prosil pana Suchého.
1: Dobře, ano. Máme zapsáno. Hezký víkend
5: i vám. Zdravím pana Přeučila i vás, pane Pavle.
3: Děkuji, Honzíku.
1: Máváme. Dobré odpoledne. Haló. Tak. Někdo se dovolal, ale asi si ještě odskočil. No nemáme tolik času, bohužel. Dobré odpoledne. Haló.
6: Dobré odpoledne přeji vám a zdravím pana Přeučila, kterého si velice vážím.
3: Děkuji.
6: Jeho krásnou češtinu. A chtěla bych pana Suchého.
1: Děkujeme, ano, za váš hlas a mějte se. Dobré odpoledne, zdravíme. Tak, ještě to zkusíme jednou. Kdo je s námi? Haló.
7: Jo, dobrý den, tady Vlasta ze Žďáru. Prosila bych pana Suchého.
3: Ano,
1: děkujeme i za váš hlas.
3: Vy také, děkujeme.
1: Naslyšenou, krásný víkend i vám. Tak přátelé, jdeme to sečíst, je možná
3: a jak to vypadá, Pavlíku?
1: Trošku víc jasné. Ať žije velryba, Jiří Suchý, to je závěrečný výstup.
8: Ať žije velryba. Totiž, když je člověk literární postavou a toulá se písemnictvím, jako já, tak nemusí chodit pořád pěšky. Já jsem zrovna nedávno jel vlakem, nevím už proč, snad jsem byl dlouhou dobu čistej nebo co. A naproti mě seděli dva biolózy a bavili se o velrybách, zřejmě to nebyli žádný detailisti. Ten mladší biolog, tomu byli tak 4, tvrdil, že velryba má nohy. Chtěl jsem mu vysvětlit, že velryba nemůže mít nohy, protože velryba je savec a savci... No, on se mu nechal bejt, přece nebudu šel... Takhle. No a pak jsem si vyndal knížku, že si budu jako číst. Vyndám si Švejka, otevřu, oni jsou to logaritmické tabulky. Komunální knihař mi to váže, všecko na jedno brdo. No ale nechme satiry. Zkrátka, začal jsem se díky tomuto omylu nudit. No a naproti mě si sedí někdo, kdo si vymýšlí hlouposti prostě, velrybu s nohama. A protože jsou mu 4 roky a protože mu to tím pádem projde, má o zábavu postaráno. A já mu začínám závidět. Já kdybych si začal takhle vymýšlet, já bych si to nemohl dovolit ve svých letech. Jak by to vypadalo, kdybych si začal vymýšlet velrybu s nohama? Tak vy tvrdíte, že velryba má nohy? No, tvrdím, no a? Dokažte to. No a jaký jsem? Kdyby skutečně existovala velryba, která by měla nohy, že by se v té věci jako mohla za mě potom postavit, no, tak si troufnu. Jenomže to zase už by nebyla legrace. No, vlak jel dál, cesta byla dlouhá a úmorná a tak jsem si řekl, když on může nahlas, tak já můžu v duchu. A začal jsem si vymýšlet, abych nekopíroval velrybu s rukama. A přišel jsem na to, že to je vlastně ohromná věc, taková velryba s rukama. Třeba pro divadla rovnou, když ráda tleská. Totiž to něco vydá, to jsou ruce jak Švehlovy pozemky. Blbost, to jsou velruce. Taková velryba, když jednou tleskne, tak to vypadá jako 10minutový aplaus. Takový zvířátko podchytit, zvát si ho na premiéry, no, nenápadně ho zamíchat někam mezi lidi, to by byl úspěch zaručen. To ovšem jenom veliká divadla můžou. a potřebujou. Víte, já si stejně často říkám, že jednou přijde doba, kdy bude svět úplně jinačí. Lidi totiž přestanou mít starosti, začnou si vymýšlet, jako ten v tom vlaku. Budou mít víc času i na hloupostičky, zkrátka stanou se tak trochu dětmi. A jejich děti, ty už nepřestanou bejt dětmi. Takže svět se promění vlastně v takový obrovský jesle a pak najednou tady bude místo i pro tu velrybu s nohama.
9: Tak to byl krásný závěr, že?
1: Já myslím, že můžeme souhlasit a hrajeme si jako děti i v humoriádě. Ano. Pane přeučile, děkujeme, mějte se hezky.
9: A jenom takovou krásnou myšlenku bych řekl, kterou jsem se dozvěděl, když jsem hostoval v Ypsilonce ve hře TGM v kostce. Má krásnou myšlenku. Důležité je umět se celý život dívat na svět dětskýma očima.
1: Podepisuje i Pavel Kučera. Krásný víkend.
10: Ublížil jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokou úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Všetci svätí.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Lidé v České republice volí zástupce do městských i obecních zastupitelstev a taky do jedné třetiny Senátu. Prezident se vrátil z dovolené a odvolil v komunálních volbách v Černoučku. Nezaměstnanost v Karlovarském kraji byla na konci září 5,8%. Zítra bude většinou zataženo a teploty do 14 stupňů. Nové zprávy s Matějem Štechem. Už 3 hodiny lidé v Česku volí zástupce do obecních a městských zastupitelstev. Na řadě míst taky do jedné třetiny Senátu. Například v Pomezí nad Ohří na Chebsku, kde je reportérka Andrea Štromajerová.
3: Volby 2026.
5: Zájem o volby tady v obci je poměrně vysoký. Už před 14. hodinou čekali lidé před obecním úřadem, až se otevře volební místnost. Podle volební komise prozatím přišlo k urně téměř 20% voličů a chodí další. Zatímco před 4 lety lidé vybírali do vedení obce zástupce z jedné kandidátky, letos tady se stavili 2. Obec patří mezi místa, kde jsou i senátní volby a i o ty je velký zájem. Před 6 lety přišlo odvolit téměř 43% lidí. Tehdy vybírali z 9 uchazečů o senátní křeslo. Letos voliči vybírají ze 6. Z Pomezí nad Ohří Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
4: Prezident Petr Pavel odvolil v komunálních volbách v obci Černoušek na Litoměřicku. Do Česka se vrátil z dovolené. Svůj hlas vhodil do volební urny krátce před 15. hodinou. Pražský hrad původně oznámil, že se Pavel voleb kvůli soukromé zahraniční cestě nezúčastní. Zatočil kritice veřejnosti, ale i koaličních a opozičních politiků. I prezident to po odchodu z volební místnosti označil za chybu.
6: Když jsem odjel na dovolenou bez toho, abych měl zajištěno, jak budu volit, tak jsem říkal, že mě to trápí a trápilo mě to celou dobu, protože v té době jsem ještě neviděl žádné řešení. Jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti, a já tu věc tímto považuji za uzavřenou.
4: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD řekl, že je dobře, že si prezident své rozhodnutí rozmyslel. Ocenil to i šéf opozičních starostů Vít Rakušan, podle kterého to bylo jediné správné rozhodnutí. Úřad práce evidoval v Karlovarském kraji na konci září přes 11,5 tisíce lidí bez zaměstnání. Oproti srpnu se jejich počet výrazně nezměnil. Volných pracovních míst ale o zhruba 370 přibylo. Na jedno volné pracovní místo připadalo v kraji v září 3,4 uchazeče o zaměstnání, říká ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Karlových Varech Pavel Kučera.
7: Nejméně hlášených volných míst je tradičně v okrese Sokolov. Konkrétně se jedná o 298 míst a na jedno volné místo tak připadá téměř 15 uchazečů. Odlišná je situace v okrese Cheb, kde na jedno volné místo připadá 1,6 uchazeče.
4: První hurikán sezony v Atlantiku Isaias zesíl na 3. z 5 kategorií a přes Mexický záliv míří k jeho východnímu pobřeží Spojených států. Oznámilo to americké národní středisko pro hurikány. Na pevninu Isaias dorazí dnes pozdě večer nebo v noci na sobotu místního času. Lidé v regionu před příchodem hurikánu ve velkém nakupují zásoby pohonných hmot. Turisty úřady vyzvali k opuštění pláží. Meteorologové varují, že by Isaias mohl způsobit značné škody ve státech Alabama, Florida a Mississippi.
3: Sport.
4: České fotbalistky rozehrají první kolo baráže o postup na mistrovství světa. V 19 hodin nastoupí v Pardubicích proti Skotkám.
3: Počasí.
4: V noci a zítra bude většinou zataženo, ráno a dopoledne s občasným deštěm. Odpoledne budou srážky ustávat a oblačnosti se začne postupně i protrhávat. Večer většinou až na polojasno. Noční teploty 9 až 6 stupňů Celsia, na horách 7 až 4. Nejvyšší denní teploty 11 až 14 stupňů Celsia, na horách 8 až 11. Povane mírný jihozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Chebu v ulici Mírová se na vjezdu na parkoviště pracuje na inženýrských sítích. Jízdní pruhy jsou zúžené.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: A ten dnešní začíná téměř 5 minut po 17. hodině, je 9. říjen a David Forst vás u mikrofonu Českého rozhlasu a Karlovy Vary vítá. Jdeme na dnešní témata, alespoň jejich přehled. Lidé si budou dnes a zítra vybírat své zástupce a také senátory. Jak volby probíhají a na co je třeba myslet, to si povíme už za chvíli. Jak má vypadat taková volební místnost a kolik jich je v Karlových Varech, vám prozradíme v první polovině této hodiny. Lázeňský festival Jablek v Mariánských Lázních nabídne podzimní atmosféru, jablečné dobroty, ale třeba i soutěže. Co všechno čeká na návštěvníky a kdy se festival koná, to vám prozradíme krátce. Po půl šesté. No a do soboty 31. října je možnost vyrazit na dobrodružnou stezku Karlovými Vary a také přilehlým okolím. Podrobnosti o stezce velryby Variby zjišťovala naše regionální stopařka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Odpoledne se otevřely volební místnosti a začaly komunální volby a volby do 1/3 Senátu. Lidé dnes mohou hlasovat do 22 hodin.
2: Celkem v Karlovarském kraji kandiduje 4757 lidí. Je to méně než při minulých komunálních volbách. Na Chebsku navíc lidé vybírají i senátory.
1: Další volební zajímavosti se dozvíte v této hodině. Město Bochov nabízí občanům ze spádových obcí bezplatnou autobusovou dopravu k volební místnosti. Mimořádný spoj zajištěný městským úřadem je zdarma. Dnes a zítra bude zajíždět do všech okolních obcí. Jízdní řád je k dispozici na internetových stránkách města. O služby Chodovského expresu v Chodově na Sokolovsku je velký zájem. Určený je pro seniory, kteří potřebují dopravit k lékaři nebo na úřady. Od začátku letošního roku do konce září nejel téměř 21 000 kilometrů. Největší zájem o jízdy měli lidé v září, kdy expres najel téměř 3 000 kilometrů. Hotelovou školu v Mariánských Lázních dočasně povede ředitelka Mariánsko-Lázeňské obchodní akademie a gymnázia Klára Tesařová. Na pozici ředitele hotelové školy zároveň kraj vypsal výběrové řízení. Pokračuje náš redaktor Zdeněk Trnka.
3: Nový představitel střední školy zaměřené na veřejné stravování a hotelnictví by měl zlepšit vztahy mezi učiteli, studenty a postarat se o zkvalitnění výuky.
1: Seminář zaměřený na mediální obezřetnost se uskutečnil dnes v Kulturním centru Svoboda v Chebu. Účastníci si poslechli praktické rady, jak se orientovat v dnešním informačním prostředí a rozpoznat manipulaci, polopravdy nebo neověřené zprávy. Další seminář bude v Chebu 6. listopadu a věnovat se bude například nástrahám umělé inteligence. V Karlových Varech je do konce měsíce stále možnost vyrazit na naučnou stezku přímo do srdce lázeňských lesů. Pro koho je stezka primárně určená, jak se jmenuje a kdy získat například mapu? Nejen o tom bude informovat naše regionální stopařka v závěru hodiny.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Přibližně před 3 hodinami se po celém Česku otevřelo skoro 15 000 volebních místností, ve kterých si lidé vybírají nové zastupitele do měst a také obcí. Třetina země si zároveň volí i senátory. Volební místnosti budou otevřené dnes do 10 do večera a znovu se pak otevřou ještě zítra v 8 ráno a zavírat budou ve 2 odpoledne. Víc podrobností o letošních volbách nám teď už řekne editor vysílání Lukáš Staněk. Lukáši, pěkné odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Začněme tedy těmi volbami, které se týkají všech, tedy těmi komunálními. Jak probíhají?
1: Volební lístky už by lidé měli mít ve schránkách, případně je dostanou přímo ve volební místnosti. U komunálních voleb jsou všechny strany a kandidáti na jednom velkém lístku, který může být i oboustranný. Na šedém lístku můžete křížkovat hned 3 způsoby. Můžete označit třeba jen jednu volební stranu. Druhou možností je vybrat jednotlivé kandidáty napříč stranami. Jen pozor, křížků nesmí být víc, než kolik se volí zastupitelů, jinak je hlas neplatný. Třetí možnost popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
2: Poslední možností je kombinace dvou uvedených způsobů. Volič tedy může označit jak jednu volební stranu, tak jednotlivé kandidáty jiných volebních stran. Počet křížků pro kandidáty jiných stran ale opět nesmí být vyšší, než je počet volených členů zastupitelstva.
1: Většinou platí, že do jedné obálky patří jeden lístek. Výjimkou jsou některá velká města, kde lidé volí i do městských částí nebo obvodů, popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Tady je třeba poznamenat, že v případě komunálních voleb, i když mám územně členěné statutární město, tak volím jak velké zastupitelstvo, tak to v uvozovkách malé zastupitelstvo do jedné úřední obálky.
0: To by tedy byly komunální volby. A jak je to s tím senátem, Lukáši?
1: Tam volí jen 1/3 volebních obvodů, konkrétně ti lidé, kteří naposledy senátory vybírali před 6 lety. V Karlovarském kraji se to týká voličů spadajících do volebního obvodu Cheb. A tady je hlasování jednodušší. Stačí jen vložit žlutý lístek se jménem senátora do žluté obálky. Není potřeba nic zaškrtnout ani kroužkovat. Dejte ale pozor, aby se k sobě nepřilepilo víc hlasovacích lístků a kandidátky nijak netrhejte ani nestříhejte. Ve všech případech by totiž váš hlas propadl. Pokud jste si zažádali o voličský průkaz, tak můžete na senátní volby dorazit do jiné volební místnosti. Musíte ale zůstat ve svém obvodu. Na druhé straně republiky vám to nepomůže.
0: Připomeň ještě, co je potřeba si do volební místnosti vlastně vzít sebou.
1: Lidé se budou muset prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Pozor, s řidičským průkazem odvolit nejde. I letos se dá volit taky s elektronickým občanským průkazem. Ten se zobrazuje v aplikaci e-doklady, kterou si můžete stáhnout do mobilu. Loni se při volbách systém potýkal s výpadky. Jak se problémům dopředu vyhnout, radí ředitel digitální informační agentury Bohdan Urban.
4: Stačí tu aplikaci otevřít s mobilním nebo Wi-Fi nebo jiným připojením, protože dojde k synchronizaci dokladů. V tu chvíli 48 hodin je možné se prokázat i bez aktuálního připojení k internetu.
1: Potom, co se komisi prokážete, vám vydá obálku a můžete se vydat za plentu. Tam upravíte volební lístky. Pak už stačí obálku vhodit do urny a máte odvoleno. Pokud jste nemocní nebo třeba nezvládnete vyjít k urně do patra, můžete se s komisí domluvit na tom, aby k vám vyslala komisaře s přenosnou volební schránkou. Číslo na komisi najdete na webu úřadu.
0: To byl Lukáš Staněk. Dodám ještě, že Český rozhlas Karlovy Vary vás bude pravidelně o celém průběhu voleb informovat ve svém vysílání.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Breathless drive.

0: Posloucháte Páteční den v kraji, tedy přehled toho nejzajímavějšího, co se v našem kraji během dnešního dne událo, je 8 minut před půl šestou, tedy 17 hodin a 22 minut. Po celé republice se ve 14 hodin otevřely volební místnosti. Na to, kolik jich je v Karlových Varech a co všechno musí taková správná volební místnost obsahovat, se mluvčího magistrátu Jana Kopála a jedné ze zaměstnankyň magistrátu Venduly Nývltové zeptal reportér Václav Malý.
1: V Karlových Varech je celkem 50 volebních místností. Pokračuje mluvčí magistrátu Jan Kopál.
2: V samotných komisích sedí 280 komisařů, z toho je 50 povinně zapisovatelů, což jsou úředníci magistrátu, a dalších 70 úředníků se účastní jako členové komisí.
1: I při letošních volbách je možné prokázat totožnost pomocí e-dokladu.
2: Každá komise má prostředek, který může ten e-doklad ověřit. Tam jenom tedy prosíme všechny, kdo je budou chtít použít, aby je aktualizovali nejpozději 48 hodin předtím, než půjdou volit, a doufáme, že to bude ten systém fungovat, včetně toho počátečního náporu, ve kterém minulý rok právě na chvíli selhal.
1: Co všechno musí být ve volební místnosti?
3: Součástí každé volební místnosti musí být zástěna pro tajnost hlasování, volební schránka, přenosná volební schránka, velký státní znak a nástěnka pro informování voličů.
1: Volební místnosti budou otevřené do 22 hodin. V sobotu pak od 8 do 14 hodin.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

byli vysazeni už před více než 100 lety. Dnes je můžete při troše štěstí zahlédnout například v okolí Klínovce. Český rozhlas z Karlovy Vary. Milujeme západní Čechy.

0: Riánské lázně budou patřit jablkům, soutěžím a také podzimní atmosféře. Co všechno nabídne lázeňský festival Jablek a kdy se na něj můžete vydat, to zjišťovala moderátorka Jitka Brošková, a to od mluvčí pořádajícího Karlovarského kraje Jitky Čmokové.
1: Návštěvníci festivalu budou moci hlasovat pro nejkrásnější jablko, což je soutěž Českého zahrádkářského svazu. Připravena ale bude také třeba výtvarná soutěž na téma kouzelné jablko, to bude pro děti, a také ještě další aktivity pro nejmenší právě s tématem ovoce. Samozřejmě se nezapomíná ani na dospělé, pro ty bude připravena tvořivá dílna.
2: Rozhodovat se bude o nejchutnějším jablečném moučníku, tak kdo se tedy může do soutěže zapojit?
1: Do soutěže se může zapojit vlastně v podstatě kdokoliv, kdo se chce ucházet o vítězství. Stačí, když připraví nějaký moučník, kde budou využita jablka jako jedna z hlavních ingrediencí, a svůj výtvor přinese v neděli v čase mezi 9:30 a 9:30 na kolonádu v Mariánských lázních, kde ji odevzdá a jeho moučník tak vlastně bude zařazen do soutěže. Myslím ale, že na své si přijdou úplně všichni, kdo na festival Jablek zavítají, protože chybět nebude festivalový jarmark, ochutnávky štrůdlu, hudební vystoupení, kulturní vystoupení souboru Mariánek, a to vše ještě za doprovodu zpívající fontány každou lichou hodinu.
2: Součástí programu bude také slavnostní vyhlášení a také předání ceny vítězi soutěže Zelená hvězda Karlovarského kraje za rok 2025. Tak pojďme tedy připomenout, co je to za ocenění.
1: Pojďme tedy na to. Zelená hvězda je anketa, kterou vyhlašuje Karlovarský kraj a oceňuje v ní mimořádné, odvážné, novátorské a hlavně výjimečné aktivity nebo počiny v oblasti prosazování udržitelného způsobu života, ochranu přírody a životního prostředí v regionu. V loňském roce byla oceněna společnost Lesy Trmou, která vytvořila 3 přírodní tůně. A kdo se stane vítězem letošního ročníku a odnese si cenu v podobě zelené hvězdy, finančního daru a pamětního listu, no to se dozvíme v neděli na festivalu Jablek.
2: No a ještě tedy zbývá doplnit, kdy lázeňský festival Jablek začíná a dokdy potrvá.
1: Pojďme si to tedy ještě shrnout. Festival Jablek se koná tuto neděli, tedy 11. října od 10 do 17 hodin na kolonádě v Mariánských lázních. A pokud už se posluchačům začínají zbíhat liny stejně jako mě, tak se budu těšit na viděnou v neděli.
3: Den v kraji. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala, a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: a oni svý.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
2: Za oknem sice vládne podzim, ale počasí je ještě vcelku příjemné. Od 14. května do 31. října je tak stále možnost vyrazit na hravou a naučnou stezku v Karlových Varech pro děti, rodiny, ale třeba i školní kolektivy. Hledá se na ní jedno velké mořské tajemství přímo v srdci lázeňských lesů. Na trasu věnovanou obří velrybě jménem Variba se vydala naše regionální stopařka. Pěkné odpoledne, Lucko.
3: Hezké odpoledne z Karlových Varů. Máš pravdu, Davide. Počasí na chůzi je teď ideální. Vzduch je v lesích nádherně čistý. Já právě stojím kousek od hadího pramene u sadové kolonády, kde celé to letošní velké putování velryby Variby začíná. A musím říct, že na to, že hledám mořského savce, jsem poměrně vysoko nad mořskou hladinou. Trasa totiž letos vede přes karlovarské lázeňské lesy nad léčebnou Mánes. Pokud to posluchači chtějí stihnout, čas mají opravdu už jen do konce října.
2: Velryba v lese, to zní skoro jako začátek nějakého vtipu. Jak se vlastně takový tvor dostane do Karlových Varů? Lucko, prozrať.
3: To je právě ten nejlepší příběh. Variba původně žila v chladných severních mořích, jenže měla neustále hroznou rýmu. Když pak od námořníků se doslechla, že v Česku existuje město, kde vyvěrá horká voda jako v napuštěné vaně, neváhala a připlula se sem léčit. Město se jí natolik zalíbilo, že už tu zůstala. A mimochodem, v zimě z ní v lázeňském centru vidíme její vodotrysk, což není nic jiného než naše slavné vřídlo.
2: Takže vřídlo je vlastně velrybí rýma v praxi, to je pro naše posluchače jistě nový pohled na věc. Předpokládám ale, že celá akce má i seriózní rozměr. O co přesně jde?
3: Přesně tak. Jde o oblíbený, vlastivědný a turistický projekt pro rodiny s dětmi, školní třídy i tábory. Letos se koná už úctyhodný 19. ročník pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Každý rok má stezka jiné téma a ta letošní trasa nese název Do lesní divočiny za tajemnými pány R.
2: A jak se do toho putování můžou zapojit sami posluchači, pokud se rozhodnou využít zbývající říjnové dny? Moc jich už není.
3: Je to jednoduché. Stačí zamířit do informačního centra města Karlovy Vary, konkrétně do budovy Císařských lázních. Tam dostanete speciální tištěnou skládačku s mapou a úkoly. S ní pak vyrazíte na zhruba 5-kilometrový okruh, cestou potkáte třeba kamennou knihu, obří dřevěný stůl se židlemi nebo oboru s divokými prasátky. Děti plní úkoly a když skládačku na konci odevzdají zpět v infocentru, čeká na ně originální detektivní odměna.
2: To zní jako ideální plán na aktivní víkend, dokud nám přeje počasí. Lucko, díky za tenhle bezva tip a brzy opět naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Regionální stopař.

0: počasí.
1: Jak bude, to nám teď 10 minut před 18. hodinou prozradí Tomáš Vejvoda. Tomáši, hezký podvečer.
2: Dobrý podvečer.
1: Tak pojďme shrnout počasí dnes večer a také zítřek.
2: Tak v průběhu večera a noci bude většinou zataženo. Na řadě míst se objeví slabý občasný déšť a ty nejnižší noční teploty se budou pohybovat v rozmezí od 9 do 6 stupňů Celsia. K tomu bude i poměrně větrno, povane mírný západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Večer a v první polovině noci však může zejména na horských oblastech být přechodně až čerstvý vítr s ojedinělými nárazy až kolem 15 metrů za sekundu.
1: To je tedy večer a zítřek bude vypadat jak?
2: Zítra bude převážně zataženo, ráno a dopoledne s občasným deštěm. Odpoledne budou ty srážky většinou ustávat a od severozápadu se začne ta oblačnost i postupně protrhávat. Večer většinou až na polojasno. Ty nejvyšší denní teploty vystoupí na hodnoty od 11 do 14 stupňů Celsia. Na horách to bude od 8 do 11 stupňů Celsia.
1: Tolik o počasí s Tomášem Vejvodou právě teď ve vysílání Dne v kraji. Tomáši, díky, hezký víkend a naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Ve čtvrtině obcí v Karlovarském kraji mají v komunálních volbách jen jednu kandidátní listinu. Aplikace e-doklady zatím funguje během voleb bez větších potíží. Na putování cisterciáckou krajinou zve v sobotu Muzeum a galerie Severního Plzeňska v Mariánské Týnici. Zítra bude většinou zataženo a teploty do 14 stupňů. Hezký podvečer přeje Matěj Štech.
0: Volby 2026.
1: Ve většině ze 134 obcí Karlovarského kraje můžou lidé v komunálních volbách vybírat z více kandidátních listin. 33 obcí v kraji má jen jednu kandidátní listinu a jen ve třech obcích Černavě, Vysoké Peci a Krásném Údolí kandidují nezávislí kandidáti samostatně.
2: Nejvíc kandidátek v kraji mají v Ostrově na Karlovarsku, kde jich je 11. Cheb a Mariánské Lázně mají po 10. V Karlových Varech letos voliči vybírají jen z 9 volebních uskupení, protože některé opoziční strany se sdružily do volební koalice. Z Karlovarského kraje Václav Malý, Český rozhlas.
1: Aplikace e-doklady, která slouží k prokazování totožnosti, zatím funguje bez větších problémů. Informoval o tom mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata. Od začátku voleb agentura zaznamenala jen několik potíží. Ty se podařilo vyřešit. Aplikace funguje jako digitální alternativa občanského průkazu. Voliči se jí mohou prokázat u volebních komisí. Vybrané gotické a barokní památky můžete zítra navštívit na Severním Plzeňsku. Muzeum a galerie v Mariánské Týnici pořádá další díl putování cisterciáckou krajinou. Historik Pavel Beneš provede zájemce po stopách historie Plaska a vlivu plaského kláštera na okolní region, říká průvodkyně Hana Fričková.
3: Jedinečná trasa v délce 28 kilometrů odhalí například vzácnou poligonální roubenou stodolu v Borku, památkovou zónu v Jarově nebo zaniklá vodní díla a hospodářské dvory. Putování bude zakončeno v kostele na nebevzetí Panny Marie v Plané u Nynic, který ukrývá cenné gotické a barokní památky.
1: Sraz účastníků je zítra ve 14 hodin na návsi v Borku. Dopravu po jednotlivých památkách si každý zajišťuje sám vlastním autem. Kvůli omezené kapacitě je předem nutná rezervace. Útok Husiů na mezinárodní letiště v saudsko-arabském Riádu nepřežili 3 lidé. Všichni pocházeli ze Saudské Arábie. Několik dalších lidí bylo zraněných. Husiové zaútočili na jedno z letadel a letištní infrastrukturu. Jemenští povstalci uvedli, že na letiště v Riádu poslali 2 střely s plochou dráhou letu. Taky tvrdí, že zaútočili na další letiště v zemi a leteckou základnu. Tyto 2 útoky saudské úřady nepotvrdily. Husiové údery na Saudskou Arábii odůvodňují saudsko-arabskou podporou jemenské vlády. S tou povstalci od roku 2014 vedou občanskou válku.
0: Sport.
1: Motocyklista Filip Salač skončil 7. v tréninku na velkou cenu Indonésie. Český reprezentant tak ve třídě Moto2 postoupil přímo do druhé části zítřejší kvalifikace.
0: Počasí.
1: V noci a zítra bude většinou zataženo, ráno a dopoledne s občasným deštěm. Odpoledne budou srážky ustávat a oblačnost se začne i postupně protrhávat. Noční teploty 9 až 6 stupňů Celsia, na horách 7 až 4. Nejvyšší denní teploty 11 až 14, na horách 8 až 11. Povane mírný jihozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Nemáme v Karlovarském kraji hlášené žádné dopravní nehody.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary, muziky, muziky.
4: Dobrý podvečer na vlnách rádia vašeho kraje. V dnešním pořadu Muziky, muziky pokračujeme 10. dílem seriálu, ve kterém představujeme dechové hudby, které natáčely pro československý Český rozhlas Plzeň. Dnes vám bude hrát malá dechovka Karlovarka Josefa Jiskry se zpěváky Jiřinou Bačovou a Jiřím Procházkou. Příjemný a ničím nerušený poslech vám přeje Antonín Bulka.

Polkou svého kapelníka Josefa Jiskry s textem Svatopluka Radešínského Kapelu Hraj se představila malá dechovka Karlovarka a pěvecké duo Jiřina Bačová s Jiřím Procházkou.

V roce 1965 založil Josef Jiskra spolu se svými kolegy hudebníky Karlovarského symfonického orchestru malou dechovku Karlovarku. Nástrojové obsazení souboru bylo netradiční. Fletna, klarinet, dvě trubky, pozoun, dva lesní rohy, tuba a bicí nástroje.

Karlovarka se stala brzy populárním souborem. Koncertovala a hrála k tanci pro návštěvníky Karlových varů a pacienty v lázeňských domech a hotelích. Pravidelně hrála promenádní koncerty na lázeňské kolonádě.

Josef Jiskra byl kmenovým autorem souboru. Jeho aranžmá bylo základem specifického zvuku Karlovarky. S Karlovarkou spolupracovali také skladatelé Miloš Hojda, Jaroslav Novák, Jaroslav Škabrada, Rudolf Gruber a Jiří Temel. Z textařů to byli Karel Fischer, Svatopluk Radešínský, Jan Blaštík a Ladislav Nuzart. Notový archiv souboru obsahoval cirka 2000 titulů.

Když začala Karlovarka studiově natáčet pro Československý rozhlas Plzeň, rozšířila se její popularita po celé republice. Také Československá televize živě odvysílala z lázeňské kolonády několik nedělních dopoledních koncertů Karlovarky.

Malá dechovka Karlovarka zakončila svoji činnost v roce 1979, kdy kapelník Josef Jiskra se souhlasem úřadu obou států s rodinou vysídlil do Spolkové republiky Německa. Od ledna 1980 zastává místo hudebního ředitele v městě Crailsheimu. V roce 1987 se stal krajským dirigentem hudebního svazu oblasti Hohenlohe. Při odchodu do důchodu byla Josefu Jiskrovi udělena zlatá medaile za zásluhy o hudbu, což je nejvyšší vyznamenání hudebního svazu spolkové země Baden-Württemberg.

S Josefem Jiskrou jsem se seznámil v roce 1975, kdy jsem jako mladý hudební režisér natáčel v plzeňském rozhlase jeho malou dechovku Karlovarku. Zapůsobil na mě, s jakým klidem, rozvahou a vysokou muzikantskou profesionalitou vedl ve studiu svoji kapelu. Naslyšenou na vlnách rádia vašeho kraje při poslechu pořadu Muziky muziky se s vámi loučí Antonín Bulka.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, Špalíček lidových písní.

Krásný dobrý večer. Na vlnách Českého rozhlasu teď vítejte u poslechu naší folklorní půlhodinky Špalíčku lidových písní. Dnes se ve Špalíčku zaměříme na lidová jídla našich předků na Plzeňsku. Slyšeli jste už někdy názvy jako roháč, bác, hluchec nebo třeba lepenice? Nejen o nich bude řeč v následujících minutách spolu s pěknými písničkami. Příjemný poslech přeje Michaela Vondráčka.

Zřejmě každý z nás opatruje nějaký ten recept po babičce nebo možná i prababičce a občas je možné mezi nimi narazit i na zajímavé názvy pokrmů. Kdybychom šli ještě dál do historie, konkrétně do 19. století, narazíme v lidové stravě na Plzeňsku na pojmy a jídla, jejichž názvy nám dnes možná už nic moc neřeknou. Tak co třeba takový roháč? Roháč býval velký podlouhlý koláč s tvarohovým a švestkovým mazáním, na okraji zahnutý. Hospodyně je chystali na svatého Martina, kdy se měnila čelátka. Když to prý vypadalo, že některá děvečka nedoslouží do svatého Martina, říkalo se, že se nedočká roháče.

V dnešním špalíčku si povídáme o lidových jídlech na Plzeňsku v 19. století, ke kterým patřil třeba i takzvaný bác. Na bác se zadělalo řidší těsto, asi jako na lívance. Potom se nastrouhaly syrové brambory, vytlačil se z nich škrob a přidali se do těsta. Když těsto vykynulo, nalilo se na náležitě omaštěný pekáč, no a bác se nechal do zlatova upéct. Někde přidávali do těsta česnek a bylinku popenec, které se na Plzeňsku říkalo kontrhel. V některých vesnicích tomuto pokrmu říkali také hluchec anebo trepek.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní, dnes věnovaný lidovým jídlům na Plzeňsku. Dodnes je možná známá pučálka neboli hrachový pokrm. Hrách se nechal 24 hodin ve vodě, na to se vsypal na pekáč a na teplé plotně se sušil. Řádně usušený hrách se pak pomastil, nasolil a napepřil. No a nebo takzvaná lepenice. Na ní se uvařily brambory, oloupaly se a rozmačkaly. A k takto vzniklé kaši se přidalo vařené zelí a všechno se smíchalo dohromady.

V dnešním špalíčku si povídáme o lidových jídlech na Plzeňsku v 19. století, no a zastavit se můžeme také ještě u polévek. Tak třeba oukrop, naši předci tak říkali vařené slané vodě, do které se přidala smažená cibule. Z chleba se vařila takzvaná žebrácká polévka, které se někde říkalo také pejra prout. No a když jsme u chleba, tak ještě přidáme třeba pokrmy zvané točánka a rejpulec. Ty se od sebe lišily pouze tvarem. Dělali se z posledního vyškrabaného chlebového těsta. Točánka měla podobu spirálovitou a rejpulec tvar lirovitý. No a tady náš malý gastronomický výlet do historie dnes zakončíme. Pěkný večer vám přeje a pro dnešek se loučí Michaela Vondráčková.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Premiér Babiš odvolil v komunálních volbách v Průhonicích. Chodovským expresem lidé nejčastěji jezdí do Sokolova. Povodí Ohře omezuje odtok z přehrady Březová u Karlových Varů. Voda tam stále ubývá. Zítra bude většinou zataženo a teploty do 14 stupňů. Hezký podvečer u zpráv přeje Matěj Štech. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odvolil v komunálních volbách. Do volební místnosti v Průhonicích dorazil hned po jejím otevření ve 14 hodin. Po odevzdání hlasu řekl, že obecní volby považuje za důležité. Rád by obhájil výsledek z roku 2022, kdy ANO získalo přes 1700 mandátů ve vedení obcí.
1: Volby 2026.
2: Ale to nejdůležitější pro naši vládu je, kdo bude ve vedení Prahy. Jak to tak vypadá, opozice zase volí tu strategii izolace hnutí ANO, tudíž i vlády, co si myslím, že pro Prahu a pro občany Prahy není vůbec dobře.
0: K volbám dorazil i prezident Petr Pavel. V Černoučku na Litoměřicku odvolil po návratu z dovolené. Své původní rozhodnutí se voleb nezúčastnit označil za chybu. O služby Chodovského expresu v Chodově na Sokolovsku je velký zájem. Určený je pro seniory, kteří potřebují dopravit k lékaři nebo na úřady. Od začátku letošního roku do konce září najel téměř 21 000 kilometrů. Největší zájem o jízdy měli lidé v září, kdy expres najel téměř 3 000 kilometrů. Nejvíc ho obyvatelé města využívali do Sokolova nebo Karlových Varů.
3: K využívání služeb je nutný průkaz Chodovského expresu a jízdu je třeba telefonicky objednat nejpozději den předem. Cena za jeden směr jízdy je stejná několik let, a to 30 korun po Chodově, do Sokolova, Karlových Varů, Vintýřova nebo Nového Sedla pak vyjde odvoz na 50 korun. Z Chodova na Sokolovsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
0: Povodí Ohře znovu snížilo odtok z přehrady Březová u Karlových Varů. Důvodem je dlouhodobý nedostatek srážek, kvůli kterým se nádrž téměř vyprázdnila. Povolení snížit odtok vydal vodoprávní úřad v Karlových Varech. Pokračuje mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová.
4: Odtok na Březové jsme snížili ze 170 litrů za vteřinu na 150. Přítok je v tuto chvíli přibližně 110 litrů za vteřinu. Situaci by pomohly vytrvalé deště, které ale neočekáváme. Odtok můžeme snižovat až na 100 litrů za vteřinu.
0: Slovenští policisté posílili dohled u škol. Je to reakce na nedávné útoky ve školách na Slovensku a v Polsku. Podle slovenského policejního prezidenta má opatření taky prověřit, jak jsou policisté na podobné události připravení. Útok nožem na základní škole ve slovenském Staškově z minulého týdne nepřežili učitelka a žákyně. Policie z něj podezírá 13-letého chlapce. V polských školách se tento týden staly dva útoky.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude většinou zataženo, ráno a dopoledne s občasným deštěm. Nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů Celsia, na horách 7 až 4. Nejvyšší denní teploty 11 až 14 stupňů Celsia, na horách 8 až 11. Povane mírný jihozápadní vítr, který večer zeslábne, a biozátěž bude mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Chebu ve Vodní ulici je z důvodu stavebních prací uzavřený pravý odbočovací průh do Ašské ulice. Šťastnou cestu všem řidičům přeje Český rozhlas Karlovy Vary.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Věčný problém. Napsat oni rozumí, rodiče rozumí, nebo rozumějí. Co je správně?
2: Dneska máme štěstí, správně je obojí.
1: Od kterého roku?
2: To vám řeknu úplně přesně. Když se v roce 1993 dělala zatím poslední úprava pravidel českého pravopisu, tak z čistě praktických důvodů se rozšířil ten původní povinný tvar oni rozumějí ve třetí osobě množného čísla a řeklo se, že tam může být i ten tvar shodný s jednotným číslem, on rozumí. Takže od té doby je možné obojí. Skutečně lidé totiž jaksi ten rozšířený tvar nepoužívali příliš a k tomu zřejmě vedla analogie s dalšími vzory té dané slovesné třídy, kde je ještě prosí a trpí a tam jsou ty tvary stejné pro jednotné i množné číslo.
1: Takže kde ještě můžeme použít dva tvary jako o rozumí a rozumějí například?
2: Například u sloves chybí, chybějí, kácí, kácejí, odnáší, odnášejí, zkrátka všechna, která jsou podle vzoru sází.
1: Ale v nějakých odborných textech, kde jde o významovou přesnost a jednoznačnost, tam bude možná vhodnější použít to sázejí místo sází.
2: Přesně tak, totiž je tím úplně jasně řečeno, o jaké číslo mluvnické se jedná.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, které stromy patří mezi nejdéle žijící jednotlivé organismy na Zemi? Stromy jsou v mnoha ohledech výjimečné. Na rozdíl od živočichů nemají pevně omezenou délku života a mohou růst velmi dlouho. Díky dělivým pletivům přirůstají po celý život do výšky i do tloušťky. Jejich jednotlivé části postupně stárnou, ale celý organismus může dál fungovat, pokud zůstává zachována životaschopnost hlavních pletiv. Mezi nejznámější rekordmany patří borovice osinatá, zvaná Metuzalém, ze západní části Severní Ameriky. Někteří její jedinci jsou staří více než 4700 let. Jejich stáří se určuje podle letokruhů, takže jde o velmi přesně doložené údaje. Tyto stromy rostou v drsných horských podmínkách, kde pomalý růst paradoxně přispívá k jejich mimořádné dlouhověkosti. Ještě zajímavější jsou takzvané klonální organismy. Jedním z nich je pando, rozsáhlá kolonie topolu osikovitého v americkém Utahu. Na první pohled vypadá jako les jednotlivých stromů, ve skutečnosti jde ale o jeden genetický organismus propojený společným kořenovým systémem. Přesné stáří se nedá určit, ale odborné odhady ho kladou řádově do 10 000 let. Pando je nejtěžší žijící organismus na světě.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: Einen ungewöhnlichen Reiseführer durch Prag für Eltern und Kinder hat kürzlich der Verlag Meander herausgegeben. Das Buch ist nicht mit Daten und Fakten überladen, sondern enthält kurze Kapitel verschiedener Autoren. Dazu gehören beispielsweise Streifzüge vom Stadtteil Smíchov zum Johannesberg, ein Blick auf die Prager Neustadt oder ein Ausflug ins Prokoptal. Darüber hinaus gibt es praktische Tipps. Wo kann man Bücher oder Geschenke kaufen? Welche interessanten Ausstellungen sind zu sehen? Und wo kann man gut essen? Das Buch ist sowohl auf Tschechisch als auch auf Deutsch erschienen und wird auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt. Anlässlich der Präsentation im Park von der Palais Potajmka sprach Jarmila Vanková mit der Verlagsleiterin Ivana Pecháčková.
2: Netradiční průvodce Prahou pro rodiče a děti vydalo nedávno nakladatelství Meandr. Není zahlcen daty, ale obsahuje krátké kapitolky z pera vícero autorů, jako například ze Smíchova na Jánský vršek, Nové město pražské, Prokopské údolí. A jsou tam i praktické tipy, například kde koupit knihy nebo dárky, kde jsou zajímavé výstavy nebo kde se dobře najíst. Kniha byla vydána v české a německé jazykové mutaci a bude uvedena na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu. S ředitelkou nakladatelství Ivanou Pecháčkovou hovořila u příležitosti prezentace knihy v parku před letohrádkem Potajmka Jarmila Vankeová.
3: Zu dem Gespräch mit Frau Ivana Pecháčková habe ich auch die Moderatorin der heutigen Präsentation, Frau Jitka Nešporová, eingeladen, die Antworten der Autorin ins Deutsche übertragen wird. Frau Pecháčková, was veranlasste Sie dazu, ein Buch zum Thema Spaziergänge durch Prag bzw. Entdeckung weniger bekannter Orte in Prag herauszugeben? Pani Pecháčková, co vás přivedlo k tomu vydat knihu o toulkách po Praze a objevování méně známých míst v Praze a předpokládám, i je to vlastně pozvánka pro čtenáře objevovat známá, neznámá místa spolu s vámi.
4: Já se přiznám, že to bylo za covidu a ty notoricky známé památky byly opuštěné a prázdné a vlastně působily trošičku depresivně a my jsme s přáteli objevovali jejich zákoutí oblíbená a například Jirka Černický, výtvarník, má takový domek v zahradkářské kolonii v Libni a tam jsme byli a zírali jsme, jak je to tam půvabné místo, vlastně úplně zapomenutá kolonie. A potom akorát Jirka Černický říkal, no tak to vám tedy děkuju, protože teď se nám sem táhnou davy návštěvníků.
5: Die ersten Gedanken zu diesem Buch sind während der Corona-Pandemie entstanden. Als Prag verlassen und leer war, haben wir mit einem Kreis von Bekannten ihre Lieblingsortschaften besucht. Durch Prag sind wir spazier gegangen und mit meinem Freund Jiří Černický, mit dem bildenden Künstler, haben wir auch seine Gartenkolonie im Bezirksteil Libeň entdeckt und er hat uns viel davon auch erzählt und vieles gezeigt und wir haben das auch weiter empfohlen und später sagte er zu uns, warum, was habt ihr da getan, jetzt sind viele Touristen da, die das auch besichtigen möchten.
3: Das Buch hat zwei Fassungen, neben der tschechischen auch eine deutsche und die deutsche Fassung wird nun auf der Frankfurter Buchmesse präsentiert. Haben Sie Erfahrungen mit dem deutschen Publikum und wie ist das Buch konzipiert? Kniha bude prezentována na frankfurtském knižním veletrhu. Jak je koncipována a máte zkušenosti s německým prostředím?
4: Tak já se přiznám, že zkušenosti s německým prostředím ve Frankfurtu mám jenom zprostředkovaně, protože jsem tam většinou jako posluchačka na různých literárních událostech, takže tady budeme mít vlastně dva samostatné programy, kde bude prezentovat tu knížku Dcera Emma, jejíž koncept to je, a potom já, protože tam budu také vyprávět o problémech českého nakladatelství.
5: Ich muss zugeben, bis jetzt habe ich die Frankfurter Buchmesse nur als Zuhörerin erlebt, aber jetzt in diesem Jahr, während des Gastlandauftritts Tschechiens, haben wir zum ersten Mal auch die Gelegenheit, in zwei Programmreihen, in zwei Veranstaltungen unsere Arbeit zu präsentieren. Das Buch an sich wird von meiner Tochter präsentiert, die das Buchkonzept entwickelt hat, und ich bin zu einer Diskussion eingeladen, wo zum Hauptthema die Vor- und Nachteile und Erfahrungen der tschechischen Verleger und Verlegerinnen besprochen werden.
3: Das Buch wurde in der Edition Prager Legenden herausgegeben. Ihre Bücher von dieser Edition sind in Tschechien ausverkauft. Was versprechen Sie sich, was kann man sich von dem neuen Buch versprechen? Vaše knihy v edici Pražské legendy jsou v Česku vyprodány. Jak si myslíte, že bude naloženo, nebo jak to dopadne s touto novou knížkou, respektive i v německé verzi?
4: Tak já předpokládám, když si tady němečtí turisté u nás kupují legendu Golemovi nebo třeba jiné legendy, které jsou v němčině, a dokonce je dotiskujeme, takže i v té němčině jsou vyprodány, Praha je pořád plná německých turistů, tak doufáme, že i ta německá verze Meandrů Prahy se vyprodá. Budeme doufat.
5: Wir gehen davon aus, wir hoffen, dass wir uns an die Erfahrung mit deutschsprachigen Touristen anlehnen können, die zum Beispiel unsere Golem-Legende oder auch andere Stadtlegenden, die auf Deutsch verfügbar sind, kaufen und wir diese immer neu nachdrucken müssen, dass auch dieses Bedecker das Interesse erweckt und von den deutschen Touristen gekauft wird.
3: Manche Realien werden dem deutschen Leser wahrscheinlich unbekannt oder weniger bekannt sein. Zum Beispiel im Stadtviertel Prag 5, Švandovo divadlo, das Švandatheater. Wie sah die Arbeit des Übersetzers aus? Inwieweit sind manche Orte oder ihre Beschreibung übertragbar? Některé realie, třeba z Prahy 5, budou pravděpodobně pro německého čtenáře méně známé nebo ani nedostupné. Jak postupoval překladatel a co vlastně je, co všechno je přenosné do cizího jazyka?
4: Tak reálie musíte vždycky nějak vysvětlit. V podstatě já, když překládám z angličtiny, tak třeba ty anglické, americké reálie konzultuji s nějakými místními znalci, s rodilými mluvčími, takže tam celkem nebyl problém. Já musím říct, že vlastně Němci tu Prahu velmi dobře znají. Jako já bych řekla, že jezdí tak opakovaně. Já znám dokonce Němce, kteří jsou tady třeba už posté nebo po 150. a opakovaně jezdí třeba na jazzové festivaly, ale taky na ta divadla, jak mluvíte konkrétně o Švandově divadle. Tam je to otitulkováno a mladí Němci mluví všichni dobře anglicky, takže si čtou ty anglické titulky a není tam problém.
5: Bei den ortsspezifischen Namen ist es immer so, dass man diese erklären muss. Diese Erfahrung habe ich auch als Übersetzerin mit meinen Titeln, die ich aus dem Englischen übertragen habe, gemacht. Also in dieser Hinsicht, glaube ich, war die Übersetzung kein Problem. Und auf der anderen Seite muss ich auch zugeben, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass viele Deutsche Prag sehr gut kennen. Unter meinen Bekannten sind viele, die Prag mehrmals, 100-mal oder 150 Mal besucht haben und sie kommen regelmäßig zurück. Zum Beispiel besuchen sie Festivals oder Theater und unter den Jungen zum Beispiel im Theater sind alle Darbietungen, alle Aufführungen auch mit Untertiteln auf Englisch und die können das mitverfolgen mit dem Theaterstück. Also ich glaube, es wird schon kein Problem sein.
3: Ja vám oběma děkuji za rozhovor. Danke schön für das Gespräch und viel Erfolg dem Buch.
4: Danke.
3: Mnoho úspěchů přeji knize.
1: Sousedé. Jubileum der Woche. In dem Jubiläum der Woche erinnern wir an eine interessante Persönlichkeit. Am 10. Oktober 1913 wurde Franz Gold im Bottenwald, dem heutigen Butowice, geboren. Der Ort gehört heute zur Stadt Straubing. Sein Vater war Schmied. Beide Eltern traten der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei bei und Franz Gold folgte ihren politischen Spuren. Mit 14 Jahren wurde er Mitglied des Kommunistischen Jugendverbandes. Mit 19 Jahren trat er der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei bei. Er absolvierte eine Berufsausbildung und arbeitete später zunächst als Metzger, danach als Tagelöhner. 1935 trat er in die Armee ein, wurde jedoch wegen politischer Unzuverlässigkeit wieder entlassen. Bereits zuvor hatte er wegen der Verbreitung marxistischer Ideen Konflikte mit dem Gesetz gehabt. Nach seiner Entlassung wurde er Mitglied der Bezirksleitung der Partei in Wagstadt, dem heutigen Bielowitz. Nach der Eingliederung des Sudetenlandes in das nationalsozialistische Deutsche Reich wurde Franz Gold kurzzeitig wegen des Verdachts staatsfeindlicher Aktivitäten verhaftet. 1940 musste er zur Wehrmacht eindrücken. Ein Jahr später lief er zur Roten Armee über. Zunächst besuchte er eine Antifaschistenschule in Gorki bei Moskau. 1942 konnte er schließlich Soldat der Roten Armee werden. Er arbeitete als politischer Agitator in deutschen Kriegsgefangenenlagern. Im Januar 1943 machte er sich gemeinsam mit anderen deutschen antifaschistischen Überläufern, die in sowjetischen Diensten standen, auf den Weg zu deutschen Truppen, die bei Velike Luki von der Roten Armee eingeschlossen waren. Gold und seine Mitstreiter forderten die deutschen Befehlshaber zur Kapitulation auf. Für diese Tat wurden sie für ihre Tapferkeit ausgezeichnet. Sie gehören zu den ersten deutschen Kriegsgefangenen, denen eine solche Ehrung zuteil wurde. 1943 war Gold an der Gründung des Nationalkomitees Freies Deutschland beteiligt. Später nahm er als Partisan am slowakischen Nationalaufstand teil. Mit den vorrückenden Fronttruppen gelangte er anschließend nach Mähren. Unmittelbar nach dem Krieg übernahm Gold das Amt des Parteisekretärs der Kommunistischen Partei in Fulneck. Bereits 1946 ging er jedoch freiwillig nach Dresden, wo er der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, kurz SED, beitrat, der kommunistischen Regierungspartei der späteren DDR. Zunächst arbeitete Gold bei der sowjetischen Nachrichtenagentur. Danach wechselte er nach Berlin, wo er ab 1949 als Personaldirektor beim Berliner Rundfunk tätig war. Ein Jahr später trat er in das Ministerium für Staatssicherheit ein, besser bekannt als Stasi. Dort leitete er bis zu seiner Pensionierung die Abteilung für Personenschutz und erreichte den Rang eines Generalleutnants. Franz Gold, der in der heutigen Stadt Straubing geboren worden war, starb 1977. Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Berliner Friedhof Friedrichsfelde im Ehrenhain Pergolenweg. Dort wurden Persönlichkeiten beigesetzt, die sich nach offizieller DDR-Deutung besondere Verdienste um den Aufbau des Sozialismus erworben hatten.
2: Ve výročí týdne si připomeneme zajímavou osobnost. Dne 10. října 1913 se v Butovicích, které jsou dnes součástí Studénky v rodině Kováře, narodil Franz Gold. Jeho rodiče vstoupili do Komunistické strany Československa a on se vydal po jejich stopách. Ve 14 letech se stal členem Komunistického svazu mládeže, v 19 vstoupil do Komunistické strany Československa. V roce 1940 musel narukovat do Wehrmachtu, z kterého o rok později přeběhnul k Rudé armádě. Nejprve navštěvoval antifašistickou školu v Gorkém u Moskvy a v roce 1942 se mohl stát vojákem Rudé armády. Později se jako partizán zúčastnil slovenského národního povstání a s frontou pak přešel na Moravu. Bezprostředně po válce zastával funkci tajemníka komunistické strany ve Fulneku. V roce 1946 ale dobrovolně odešel do Drážďan, kde vstoupil do SED, východoněmecké obdoby komunistické strany. Gold nejprve působil v sovětské tiskové kanceláři, pak se přesunul do Berlína, kde od roku 1949 pracoval jako personální ředitel berlínského rozhlasu v západním Berlíně. O rok později nastoupil na ministerstvo státní bezpečnosti, Stasi. Zde až do odchodu do důchodu stál v čele v oddělení osobní ochrany a dosáhl hodnosti generálporučíka. Franz Gold, rodák ze Studénky, zemřel v roce 1977 a byl pohřben na berlínském hřbitově Friedrichsfelde na čestném pohřebišti Pergolenweg, vyhrazené osobnostem, které se významně zasloužily o budování socialismu. Sousedé.
6: Český rozhlas zprávy.
7: Za 2 hodiny se uzavřou volební místnosti, vybírat nové zastupitele a třetinu senátu můžou lidé i zítra. Prezident nakonec přiletěl do Česka odvolit, politici z koalice i opozice to uvítali. Zítra bude převážně zataženo, většinou s deštěm, později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer.
6: Volby 2026.
7: Ještě 2 hodiny dnes můžou lidé volit do zastupitelstev měst a obcí a taky do třetiny senátu. Volební místnosti se opět otevřou zítra v 8 hodin ráno. Zájem o volby v Brně sleduje reportér Šimon Franc.
8: Ve volební místnosti tady v Arnoldově vile v městské části Brno-Sever zájem o hlasování pomalu ustává. I podle volební komise byl největší nápor hned po otevření místností, kdy se tvořily i drobné fronty. Teď chodí lidé spíš už jednotlivě, účast je tady zatím podobná jako v předchozích volbách. Zatím se tu všechno odehrálo v poklidu, problém podle volební komise nebyl ani s elektronickými doklady. Lidé tu můžou volit celkem 3x, tedy do zastupitelstva městské části, zastupitelstva města Brna a taky do senátu, stejně jako v dalších 10 městských částech v senátním obvodu číslo 60. Strážníci a policisté zatím v Brně ani jinde v kraji žádné závažnější incidenty řešit nemuseli. Z volební místnosti v brněnské Arnoldově vile Šimon Franc, Český rozhlas.
7: Prezident Petr Pavel nakonec dorazil do Česka ke komunálním volbám. Necelou hodinu po otevření volebních místností odvolil v Černoučku na Litoměřicku. Hrad původně oznámil, že prezident kvůli soukromé zahraniční cestě nebude hlasovat.
9: Pavel kvůli avizované neúčasti u voleb čelil kritice veřejnosti, ale i koaličních a opozičních politiků. Po odchodu z volební místnosti přiznal, že udělal chybu.
10: Jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni i prezidenti.
9: Že prezident přerušil dovolenou, uvítal předseda poslanecké sněmovny a šéf koaliční SPD Tomio Okamura.
11: Po mediálním tlaku a po tlaku veřejnosti si to rozmyslel a vrátil se na ty volby. Takže to si myslím, že je správně, když vysocí ústavní činitel volí.
9: A prezidentův krok ocenil i šéf opoziční ODS Martin Kupka.
12: Tím vzkazuje i všem lidem v České republice, aby určitě k volbám přišli.
9: Svůj hlas už kromě Pavla a Okamury odevzdal i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. David Šalek, Český rozhlas.
7: Někteří voliči z Moldavy na Teplicku se už obrátili na Ústecký krajský soud. Starosta některé obyvatele totiž vyškrtl z volebního seznamu. Podle něj jsou v obci zapsaní jen papírově. Jednu žalobu podal jednotlivec, druhou advokátka za víc lidí.
13: V tom 154A2/2026 je tedy 17 účastníků, respektive 17 navrhovatelů.
14: Říká mluvčí krajského soudu Gabriela Nedělková-Pařízková. Starosta Moldavy David Leitermann z ODS, který opět kandiduje, vyškrtl několik desítek voličů.
15: Poslal jsem jim doporučený dopisy a oni na základě těch doporučených dopisů, že jsou vyškrtnutí, musí do 2 dnů udělat obranu.
14: Podle starosty se před volbami účelově přihlásili k trvalému pobytu. Z Moldavy Jana Vitásková, Český rozhlas. Počasí.
7: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později začnou srážky, místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18, na horách většinou kolem 7.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
7: Na dálnici D1 za Prahou směrem na Brno se pořád tvoří kolona krátce za okruhem ze 13. kilometru do omezení u mostu Šmejkalka se jede pořád 40 minut. Na D1 dál z Prahy na Brno za sjezdem na Vlašem na 53. kilometru čekejte blokovaný stoupací pruh, stojí tam porouchaný kamion. A na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Domašov na kilometru 175 dořešují nehodu, už zabírají jen vpravo připojovací pruh ze služebního nájezdu. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: To byly zprávy a teď už je to repríza pořadu Vesele a zdravě.
6: Vesele a zdravě.
16: Vítejte u pořadu, kde máme jako hosta pravidelně doktorku Kateřinu Cajtamlovou. Dobrý den, paní doktorko.
17: Dobrý den, je mi velkou ctí.
16: To dnešní téma, připomenete ho?
17: Připomenu je to, když bereme mnoho léků, což se jmenuje polypragmázie.
16: Bereme hodně léků a už to je nemoc?
17: Ano. Představte si, nebudu říkat prostě předepisuju mnoho léků, ale řeknu, pacient trpí polypragmází.
16: Tak má to i svůj název. My samozřejmě toto téma vracíme do vysílání, protože zbylo hodně dotazů z předchozích částí a my chceme odpovědět na všechny ty otázky, které k nám dorazily. A vtip jako vždycky na úvod, paní doktorko, mnozí vděčí za svůj život lékům, například lékárnici.
6: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou a Patrikem Rozehnalem. Je to...

0: Mnoho z nás bere hodně léků, ale kde je ta hranice, kde už by nám to mohlo dělat problémy? Řeší to dokonce i lékaři?
1: To já si pamatuju, že jsem se jako mladá ptala svého dědečka, proč se lékaři říká lékař.
0: Ano.
1: A dědeček říkal, no protože dává lidem hodně léků. A babička říkala, to nesmíš říkat, řekni, že léčí. A dědeček říká, neléčí, jenom dává léky.
0: Na ty velké počty léků se doktorky Hany Vaňkové z geriatrie, a to v nemocnici na Královských Vinohradech, ptala i naše redaktorka Bára Kvapilová.
2: Co je moc léků a co už je příliš?
3: Obvykle se udává, že ta první hranice je někde kolem počtu 5 léků. Od 5 léků už tomu říkáme polyfarmakoterapie. Druhá hranice je na 9 lécích. To už může být skutečně tak mnoho interakcí, že by to zahltilo i umělou inteligenci. Ale mnohem důležitější než počet je správná indikace. To je to podstatnější.
2: Máme nějaké léky odmítat? To asi není rozumné.
3: Myslím si, že je dobře o tom, jaké léky si přeji brát a jaké ne, prostě opravdu komunikovat se svým lékařem. S tím, který to předepisuje, a i potom s těmi dalšími, kteří k tomu něco přidávají, aby se předešlo těm dlouhým kaskádám, kdy se na nežádoucí účinek jednoho léku hned zase přidá další lék a tak se dá pokračovat do nekonečna. Takže pokud něco nechci, poctivě to komunikovat se svým lékařem.
4: Ježišmarja!
5: Co se zase stalo?
4: 12 hodin já zase nevzal léky.
2: Pilulky a želatinové kapsle mívají různé barvy. Má to nějaký význam?
3: Nejsem si vědomá významu zrovna barev. Myslím si, že to jen pomáhá, když to člověk chystá na ten denní rozvrh svých léků. Ale co třeba význam má a co je dobré vědět, pokud má tabletka půlicí rýhu, to znamená tu čárku uprostředka, tak tehdy se doopravdy smí rozpůlit. Pokud ji nemá, mohlo by to způsobit obtíže.
2: Paní docentko, máte pro nás nějakou historku z ordinace?
3: Třeba příběh 89-letého pána původně přišel jako zdravý doprovod jiné pacientky, ale přišel pomalu a s bolestí. Nabídli jsme mu šetrná analgetika a v létě už nám přišel veselý, svižný, mnohem lepší pohyb. No jo, ale v listopadu vchází pomaloučku, plíží se jako bolavá troska. Ptám se, přestali vám ty léky fungovat, co se děje? A on smutně, nemůžu je brát, vždyť ty léky mi škodí, já jsem po nich omdlel. Neberete náhodou nějaké nové léky teď od listopadu? No jedny nový mám. Výborně, shodli jsme se, že ten nový lék je ten problém a své léky na bolest může bezpečně brát dál. Je prostě potřeba o svých výhradách k léku mluvit.
6: Vesele a zdravě.
1: Je to průšvih. 5 až 8 léků údajně u nás konzumuje 30 až 60% lidí v seniorním věku. To je hodně moc. A to jsou jenom léky, o kterých ví ten lékař. Teď ještě existuje to, že lidé si nakoupí dietní doplňky, protože věří, že si tím prospějí. Přidají k tomu nějaké léčivé čaje. Tady velmi varuju před třezalkou a dalšími. A ještě si to zajedí grapefruit, který taky mění různé funkce různých léků.
0: Snižuje účinnost, myslím, léku na tlak, ne?
1: Ano, výborně, a taky na depresi. A máme neštěstí hotovo, takže je hrozně důležité, že už teď existují ambulance klinické farmakologie, kam může každý, kdo má větší počet léků, zajít.
0: To je důležitá informace. Na to mnoho posluchačů upozorňovalo, volalo. Kam nás to ta paní doktorka posílala? Na jaké centrum? Tak kde ty informace najdeme? Telefon asi teď říkat nebudeme, ale kde jsou ta centra, kde je najít?
1: No, tady je důležité zeptat se svého obvodního lékaře, protože ten by měl vědět, v kterém městě dotyčné centrum je. Samozřejmě v těch větších městech vždycky bývá a určitě koukněte na stránky, tam to bude.
0: Ještě jednou název toho centra?
1: Je to centrum, většinou je to jako ambulance klinické farmakologie.
0: O mnoho lécích a jejich dávkování si budeme povídat za malou chvíli.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě, pořad, který dnes připomíná, že někdy bereme těch léků opravdu hodně a když už jich dost, měl by i lékař uvažovat, jestli je nezredukuje, jestli některé léky nenahradí, nespojí a jaké problémy to může způsobovat, tak na to se chci ptát i dnes doktorky Kateřiny Cajtamlové. Ale paní doktorko, když těch nemocí člověk, pacient, třeba i starší má opravdu hodně, tak každá ta nemoc vyžaduje nějaké léčení, možná opravdu nějaký ten lék a vystoupá to na tu hranici 5. Co dělat? Co udělá doktor? Prostě zruší léčení nějaké nemoci?
1: Ne. Ono bývá taky něco důsledkem právě toho, že beru nějaký lék. Čili tam je důležité, aby mezi lékařem a pacientem fungovala důvěra a aby tam fungovala komunikace vzájemná. A v dnešní době se zapomíná na to, že ten lékař má 20% informací, ale 80% má pacient. To znamená, on je ten důležitý, kdo se zeptá, kdo řekne, hleďte, já mám 8 léků, co já s tím mám dělat, teď je to moc. A já si pamatuju, že ještě za svých dávných dob, když jsem dělala v nemocnici a přišli nám k hospitalizaci starší pacienti, tak si nosili takový vždycky pytlík s lékama a my jsme dělali to, že jsme jim je zavodňovali a vlastně ty léky jsme jim jako dávali nejvíc ten nejdůležitější, pak jsme chvilku počkali, pak jsme dali ten další a oni odcházeli a měli třeba 3-4. Takže možná někdy i ta hospitalizace s tím, že při tom pobytu se zjistí, co je opravdu nezbytné, je dost užitečná.
0: Jaké problémy můžou vzniknout z nadmíry léků? Může to být nějaká další nemoc, kromě toho, že to samo o sobě je tedy už klasifikováno nějak?
1: Řada léků snižuje chuť k jídlu. A to samo o sobě může být velký problém. Další léky odvodňují, to znamená, když já budu mít takové 2 léky, které odvodňují a ještě si k tomu na radu kámošky pořídím kopřivový čaj na zhubnutí, no tak je neštěstí hotovo, že jo. Další, co se může stát, kombinace s varfarínem, to je lék, laicky řečeno, na ředění krve, to znamená, tam je dokonce i speciální dieta, kde si musíme dávat pozor na určité druhy potravin.
0: Má vliv i to, jak ten lék jako takový vypadá, jak je vlastně distribuován, jestli je to pevná pilulka, jestli jsou to kapky, jestli jsou to nějaké ty želatinové tobolky, které něco obsahují, pak se rozpouští. Jestli takových léků je v té skladbě, kterou bereme, víc, míň, nebo je to jedno, prostě lék jako lék?
1: No, ono není lék jako lék, protože třeba ty léky, které jsou v té takzvané enterosolventní kapsli, neboli v kapsli, která se rozpouští až ve střevě, tedy v té už druhé části trávicího traktu, není to tedy v žaludku, ale až dál, tak vlastně tam těch interakcí třeba hrozí potom méně, protože nejvíc hrozí interakcí s potravou a s dalšími věcmi přímo v žaludku.
0: Někdo dokonce ty kapsle jako vysypává. To dělá špatně.
1: To, pokud je to enterosolventní kapsle, tak je to velmi špatně. Ano, to by se dělat teda nemělo. No, jinak o tom, jak se bere který lék, kromě příbalového letáku, může popovídat farmaceut v lékárně, může popovídat lékař, který mu to předepsal. Teď je docela důležité, které léky se berou před jídlem a jak dlouho před jídlem, které se berou s jídlem a které pojí. Ono se zdá, že je to jako takový složitý, ale v okamžiku, kdy my si z toho uděláme nějaký pravidelný režim a zvykneme si na to, tak vznikne stereotyp. My ten stereotyp vybudováváme 3 týdny a musíme to dělat každý den, aby ten stereotyp vznikl. Čili soustředit se, já vím, že je to protivný, ale soustředit se, no a existují zajímavé výzkumy, ze kterých vyplývá, že řada pacientů to poplete, ty léky, tudíž potom lékař se diví, že to nefunguje a on třeba to, co má brát ráno, bere večer a vznikají problémy. Takže já si myslím, že ten příbalový leták je jistota. Tam je část indikace, to číst jako úplně nemusíte. Pak je tam část kontraindikace, to bych asi už si přečetla, protože i lékař je omylný člověk a může někdy zapomenout, že ten lék nemá pacientovi s nějakou konkrétní situací. situací dávat. Pak je tam velmi důležitá interakce a interakce je přesně co s čím se nemá dohromady kombinovat. No a potom je tam vlastně nežádoucí účinky. To se lidi hrozně bojí, ale já bych doporučila, dokud se nevyskytne nežádoucí
0: účinek. Jako bojí
1: účinek,
0: se to přečíst?
1: No jasně, aby jako nevzniklo v sebe naplňující proroctví a já je chápu, ale dokud se nic neděje a prostě všechno funguje a náš zdravotní stav se lepší, no tak ty nežádoucí účinky číst nemusíme. Ale ve chvíli, kdy se něco stane, no tak hold,
0: kouknout,
1: do nich mrkněte.
0: Jestli to nebylo v seznamu. Za chvíli se budete ptát, za chvíli budou tady vaše dotazy, které jste nám dopředu poslali, anebo nechali na telefonním záznamu.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vesele a zdravě, pořad, který posloucháte, a to dnešní téma připomene i posluchač, který opět básnil.
1: Zdraví Petr, mám potíže se zubama, tak se krmím pilulkama. Jedny jsou na předpis, další si koupím sám, podivný koktejl pak ve bříšku mám.
2: Pravdu díte, pane Petře, stane se, ale teda mě by zajímalo, co máte na ty zuby.
0: No, nás teď zajímá, na co se budou ptát i naši posluchači, je tu jejich čas a je tu první telefonický dotaz.
3: Je mi 85 let, byla jsem 3 měsíce v nemocnici a teď beru 12 tablet denně. Než jsem šla do nemocnice, tak jsem brala 5 tablet. Od března jsem doma,

0: čekal?
1: Tak, byly v tom léky na krevní tlak na srdce. Zajímalo by mě, jestli paní ten krevní tlak monitoruje. Tady bych chtěla říct, to se velmi často stane, že v okamžiku, kdy vám během hospitalizace nasadí nějaké léky na snížení krevního tlaku, což pacientům, kteří jsou po mrtvici, velmi často dělají, tak ta změna může vést k tomu, že ten člověk se pak cítí vlastně, že ten tlak má moc nízký.
2: Ano.
1: Že jako jsou ty cévy zvyklé na ten vyšší tlak. Takže tady hodně pomůže si ten tlak měřit a já se omlouvám, že to furt opakuju, ale psát si příznakový deník s tím, že část těch léků jsou proti nadýmání, jeden z těch léků je na duševní pohodu, čili je možné, že tím, že paní je doma, tak ten lék na duševní pohodu nebude úplně nutný a je možné, že pokud by zašla, a to bych doporučovala na prvním místě, za svým obvodním lékařem, tak on tu medikaci kapku zreviduje. To velmi často obvodní lékaři dělají, že pacient přijde z nemocnice, má těch léků nasazených hodně a on řekne, tohle už nemusíte, to bylo jenom na tu akutní fázi, takže já bych zašla první za obvodním lékařem a rozhodně ten by měl pomoci na prvním místě, držím palce.
2: Další dotaz budeme číst, protože přišel přes stránky www.veseleazdravie.cz, kde je proto formulář a dopředu se můžete ptát, co tam je.
1: Paní Eva se ptá, užívám Kaltrát D3 600 mg 400 mezinárodních jednotek, mám k tomu ještě přidávat tablety vitamínu D nebo je to zbytečné? Takže paní Evo, vzhledem k tomu, že tam je 400 mezinárodních jednotek, což je zhruba pětina toho, co by člověk měl v tom D-vitamínu přijímat, ale bavíme se o době, kdy už není tolik sluníčka. Teďko máme sluníčko, to stačí bez přídavku D-vitamínu, ale pak možná už někdy koncem třeba října by k tomuhle přidala ještě asi tak 2000 mezinárodních jednotek. Nemusíte to brát pořád, ale brala bych to vlastně v těch měsících roku, kdy toho slunce není tolik.
2: Další otázky, další dotazy přijdou hned po písničce. Za chvíli v pořadu Vesele a zdravě, který vysíláme s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
3: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Dál se budeme věnovat těm dotazům, které nám přišly k tématu mnoho léků, už kdysi zůstaly nezodpovězené a my se jim teď věnujeme, proto je celý díl zase o této problematice. Tady je další telefonní dotaz.
1: Hezký den, tady posluchač Adolf a já mám takový problém. Já užívám nějaké tabletky na hubnutí, ale v příbalovém letáku je napsáno, že po užívání těch tabletek člověk může začít tloustnout. Jak je to možné, že když užívám tabletky na hubnutí, takže se po nich může začít tloustnout?
2: To je krásný dotaz. Ono totiž bohužel, a tady jsme zas u toho, že pacient je 80% informace, někteří lidé, kteří užívají tabletky na hubnutí, tak díky nim začnou jíst trošku méně, než potřebují. Dostanou se do bílkovinosacharidové podvýživy a pokud jsou už předtím adaptováni na podvýživu, no tak tělo prostě začne vytvářet útrobní tuk a začne vlastně dělat zásoby. To znamená, i z toho mála, co ten člověk jí, tak vlastně udělá zásoby. My jsme to v dávných dobách v pořadu jste to, co jíte, vlastně dokumentovali tím způsobem, že jsme našim účastníkům přidávali někdy polovinu, někdy až dvojnásobek potravy a oni hubli. To znamená, pokud se toto stane, tak to znamená, že se tvoří rezistentní tuková tkáň vinou dlouholeté podvýživy.
0: To znamená přejíst to, aby jsme hubli?
2: Tam bych doporučila zajít si za nějakým nutričním poradcem. Nezbyde nic jiného, než dokumentovat, kolik čeho jíme, a to kvantita. To znamená, nestačí houska s máslem, ale kolik housky, kolik másla. No a je důležité taky to dát do souvislosti s pohybem. Bez pohybu se nezvýší obrat.
0: Další dotaz psaný z našich stránek.
2: Paní Jarmila, již před 10 lety jsem říkala paní doktorce, jestli není možné některé léky vynechat nebo omezit, sdělila mi, že ne. Před mnoha lety jsem se divila, že lidé berou tolik prášku, teď jsem k tomu dospěla i já. Je mi 78, nabalily se různé problémy, nejsou zřejmě život ohrožující, ale obtěžuje to. Od mládí, operace, žil, trombózy, před 35 lety odstranění dělohy, před 25 úprava močového měchýře. Tady k tomu bych rovnou řekla, paní říká, bez úspěchu, bohužel inkontinence. Existují už teď velmi jednoduché metody zásahu přímo na močové trubici. Ona říká, že měla úpravu močového měchýře. Prosím, zeptejte se na urologii. Ten zákrok je maličký a je to opravdu s velkým úspěchem. S tím, že to, co vidím já, tak to jsou léky, které některé jsou na ten tlak, některé jsou na ty žíly, to jako určitě, ale pak je tady lék na pálení žáhy. Tady vlastně bych možná zkusila, jestli by to nešlo řešit nějak jinak. Další je Eutrox, ten bych nevysazovala vzhledem k tomu, že to je lék na léčení štítné žlázy. No a co se týče minerínu a betmigy na udržení moči přes noc, tak těhle dvou byste se možná tím zásahem na močové trubici mohla zbavit. Já bych opravdu zašla na urologii.
0: Nechme prostor ještě pro jeden dotaz telefonický v našem pořadu.
3: Dobrý den, zdravím paní doktorku a potřebovala bych poradit, pokud to půjde. Je mi 77 let, trápí mě poslední dobou už snad víc půl roku motání hlavy, tlak v hlavě. Chodím samozřejmě na neurologii. Paní doktorka mi poslala i na magnetickou rezonanci mozku, kterou mi dělali letos v lednu. A tam jako, že to odpovídá věku, nějaký meningeom 7x7x6 mm a gliové jizvy, ale nic, že by se s tím něco mělo dělat. Pak jsem byla na vyšetření na ORL krční, nosní, tam taky jako nic se nenašlo, ale já si myslím, jestli mi to nedělají ty kombinace léků.
2: Tak, já bych nejdřív ráda znovu připomněla, že nejsem farmaceut ani farmakolog. To znamená, já ty interakce z hlavy prostě neznám. Pravda je, že motání hlavy u pacientky, která má potíže se zády, může být i záležitost krční páteře. Tady bych velmi doporučovala navštívit nějakou rehabilitaci. Někoho, kdo by naučil třeba domácí cvičení, existují cvičení na židli a podobně, a vlastně zjistit, jestli paní má dobré držení hlavy, protože velmi často motání je způsobeno takzvaným předsunutým držením hlavy, kdy se vlastně změní průtok krve do mozku.
0: Stáhnout lopatky k sobě, narovnat se víc, pomáhá
2: to? No, narovnat se a jako zašoupnout bradu za hrudní kost může pomáhat, ale každopádně bych ještě doporučila zaskočit na rehabilitaci a zjistit, jestli ten problém není opravdu v té krční páteři. Těch léků je hodně, opiáty mohou někdy tyhle příznaky udělat, ale vzhledem k těm bolestem asi vysazovat je by bylo krutější, než zajít na rehabilitaci.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Pokračujeme ještě v odpovídání na vaše otázky, které souvisí s mnoha léky, které berete, lékaři vám je předepisali a možná to dělá problémy. Paní doktorko, poslechněme si další telefonický dotaz.
1: Dobrý den, paní doktorko. Je mi 87 roku a beru moře léku. Já bych vám to nadiktovala. Rivodaron 200, jedenkrát denně pondělí až pátek. Tezeo beru večer polovinu. Porxiga 10, jeden ráno. Detralex 1 ráno, 1 večer. Sortis 1 večer. Pregabalin 1 ráno, 2 večer. Furoneze 1 ráno, obden. Allopurinol 1 ráno. Chtěla bych vědět, jestli vzájemné soužití těch léků je dobrý, nebo se nějak prostě nesnáší.
2: Většina těch léků je na vyšší krevní tlak. Tam by mě zajímalo, jestli paní kontroluje svůj pitný režim, protože konkrétně lék furoneze je na odvodnění. A v okamžiku, kdy si měříme krevní tlak, tak po nějakém čase možná nemusí úplně už být potřeba. Jo? Čili tady bych já byla velmi opatrná cokoliv říct, že s něčím dělá paseku. Myslím si to, myslím, že ty léky jsou odpovědně indikovány, takže já bych moc poprosila, jestli by paní mohla začít kontrolovat krevní tlak. No a další, zeptat se, jestli vlastně všechny ty léky ještě potřebuje, protože mám zkušenost, že se nasadí v té první fázi, aby se zvládla ta nemoc. Ona se pak stabilizuje a už vlastně nikdo neřeší, jestli těch léků není příliš.
0: Ještě jeden dotaz určitě stihneme. Tady je z telefonního záznamníku.
3: Paní doktorko, já beru přesně moc léku. Beru jich 11. Beru Xalerto, Ascorutin 3x denně, Furon, Voxostat ráno večer, Tyrozol půlku, Ramipril kombi, Cipralex 1, Paracetamol 1201 plus 1, Pantoprazol ráno první, Milurit, no a Kalcifer, Kalnormin, Cipralex a potom ještě dvakrát Verodural a Cimzikor. Je to hrozný, no. Jestli by nešlo ty léky nějak udělat jinak, aby třeba z nich bylo mi řečeno, že to nejde.
2: Tak, tady část těch léků jsou vlastně léky jako třeba askorutin, které by se daly nahradit tím, že by člověk měl správnou stravu. Takže já bych první doporučila paní, aby řekla svému obvodnímu lékaři vlastně, které ty léky jsou vysloveně nezbytně nutné s tím, že jestli něco nejde upravit dietou. Já jsem tam slyšela léky na snížení třeba kyseliny močové, to by se dietně upravit dalo. Pozor na zdroje fruktózy, pozor na určité druhy potravin. Čili asi bych doporučila zkusit s paní doktorkou probrat, který z těch symptomatických léků vlastně chviličku třeba pozdržet, zkusit to dietou, zkontrolovat laboratorní parametry a zjistit, jestli to nestačí bez léku prostě, že se to drží. Další, co jsem tam slyšela, bylo tam hodně analgetik. Zase to jsou léky proti bolesti, byl tam ten paracetamol. Tady bych si myslela, že zase, pokud se ta bolest vlastně objevuje a třeba se může zlepšit nějakou rehabilitací nebo dechovými cvičeními nebo protahováním, masážemi, že by toho paracetamolu nemuselo být tolik. To samé je furon, zase to je lék na odvodnění. V okamžiku, kdy si hlídáme pitný režim a snažíme se, aby vlastně jsme znali hladiny svého krevního tlaku, všímali si, po čem stoupá, tak ani toho furonu nemusí být potřeba tolik, stejně tak, když zkontrolujeme, kolik solíme. Čili řada těch věcí, co paní bere, by se možná dala upravit správnou stravou.
0: Ještě nám zbývá trochu času na to, abychom probrali některé problémy s mnoha léky, tak za malou chvíli.
4: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
5: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Malé shrnutí toho, o čem si dnes povídáme. Mnoho léků je nám předepsáno, bere je mnoho lidí a taky to vytváří někdy hodně problémů. Tak kde je ta hranice, paní doktorko Cajtamlová, co je už moc léků?
1: Tak, odborníci se shodují, že 5 až 8 už je mnoho. S tím, že ten hlavní koordinátor, prosím, by měl být obvodní lékař. To je člověk, ke kterému se vlastně scházejí zprávy od všech specialistů. On s nimi může rovněž komunikovat a může sám vlastně revidovat, jestli některý lék se nedá zkombinovat s nějakým jiným. Teď už existují trojkombinace, existují prostě ideální léky, které vlastně fungují tak, že není potřeba ho brát mnohokrát denně. Čili rozhodně bych doporučovala toto. U pacientů, kteří berou léky, jako je Cipralex nebo další léky na depresi, může hodně pomoci se zlepšením třeba psychoterapie. To znamená, že pokud ten člověk vlastně řeší starosti, úzkosti, stres, tak může nepotřebovat potom ten lék. No a řada věcí se dá upravit správnou stravou, správným pitným režimem, takže bych spíš zkusila zase oslovit třeba nějakou dietní sestru, nutriční specialistu, prostě někoho, kdo by kouknul a řekl by, no tak hleďte se, tato nemoc by se dala hodně upravit léčbou, dietou. Čili režimová opatření jsou vždycky minimálně 3/4 úspěchu a všechno lékama řešit prostě nemusí být dobrý nápad.
0: Neměly by být nějaké kontroly na to, jak se cítíme, co nás provází, když bereme ty léky, prostě předepíšou nám mnoho léků, i to tomu doktorovi třeba řekneme, když to netuší, beru už tohle, vy mi přidáváte tohle, jednou za půl roku přijít a zkontrolovat, jestli to má efekt, jestli něco nevysadit, nenajít tu trojkombinaci a tak.
1: Takže já bych moc prosila, pokud ten pacient bude trošičku vlastně chodit a říkat, prosím, dělejte s tím něco, mám toho moc, tak věřím, že i ti lékaři budou víc motivováni si něco takového pořídit. Jinak pořád existuje možnost vzít ten pytel léků, zajít za lékárníkem. Nezapomeňme, že kritické myšlení se buduje tím, že sbíráme informace ze 3 zdrojů, čili nejenom z jednoho.
0: Radí doktorka Kateřina Cajtamlová. My radíme, podívejte se i na naše stránky www.veseleazdravie.cz, kde najdete soupis toho důležitého z dnešního povídání a necháme tam i odkaz na to, kde případně hledat ty poradny, kde vám řeknou, léku je hodně, na jaké místo se tedy obrátit. Pro dnešek se loučíme a děkuji za návštěvu v našem studiu a budu se těšit zase příště, paní doktorko.
1: A já moc děkuji za důvěru. Nashledanou.
0: Mějte se hezky.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Školy, úřady i další budovy se dnes proměnily ve volební místnosti. Lidé vybírají nové obecní zastupitele, zhruba ve třetině Česka hlasují taky v senátních volbách. Jihomoravští policisté prověřují tři případy možného porušení volebního moratoria. Zítra bude převážně zataženo, většinou s deštěm. Později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer.
1: Volby 2026.
0: Do konce prvního dne komunálních a senátních voleb zbývá hodina. Volební místnosti se dnes zavřou ve 22 hodin. Znovu do nich voliči můžou přijít zítra v 8 ráno. V Děbolíně u Jindřichova Hradce letos lidé poprvé hlasují v novém spolkovém domě. Jak tam první volební den vypadá, sleduje přímo na místě reportérka Eva Marvanová.
2: V Děbolíně už dnes odvolilo víc než 70 lidí z necelých 190 oprávněných voličů. Téměř všichni odevzdali hlas také v senátních volbách. Podle zapisovatele volební komise Jaroslava Krátkého jde o vzorný volební okrsek. K urnám tady často přicházejí celé rodiny společně. Zatímco dřív lidé hlasovali v zázemí tenisového klubu, tak letos poprvé volí v novém spolkovém domě, který ještě voní novotou, a tak mnozí voliči využívají příležitosti zároveň prohlédnout i jeho interiér. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.
0: Policisté v Jihomoravském kraji prověřují tři případy možného porušení zákona o volebních kampaních. Ten zakazuje i politickou reklamu v bezprostřední blízkosti volebních místností po začátku hlasování. Policisté se zajímají například o auto s polepy, další případy se týkají letáků nebo plakátů před volebními místnostmi. Pokračuje policejní mluvčí Petr Vala.
3: Jedno oznámení přijali policisté obvodního oddělení v Hrušovanech nad Jevišovkou. Další dvě se týkají brněnských městských částí Černovice a Brno-Střed. Všechny případy prověřujeme a vyhodnotíme, zda nedošlo k porušení zákona.
0: Provoz pražského metra A je v úseku mezi stanicemi Želivského a Dejvická až do odvolání zastavený. Ve stanici Náměstí Míru spadl člověk do kolejiště, informoval o tom pražský dopravní podnik. Cestující můžou v úseku využít povrchovou dopravu, například autobusové linky 107 a 147 jsou z Dejvické prodloužené až na Staroměstskou. Tramvajová linka 4 jede mimořádně přes Náměstí Míru a Flóru.
1: Sport.
0: Fotbalová Slavia vstoupila do šance ligy po reprezentační přestávce výhrou na hřišti posledního Zlína 1-0. Jediný gól vstřelil už v 16. minutě Emanuel Ayossi. Záložníka Pražanů Lukáše Provoda mrzelo, že slávisté nevyužili další šance a nezajistili si klidnější závěr utkání.
4: To jsou situace, které potom nás můžou stát body a naštěstí teď můžou být pozitivní a ty body nás to nestálo, takže musím pochválit kluky vzadu, protože pro ty je to nejtěžší potom těch posledních 20-15 minut, kdy tam ty balony lítají a oni se musí zajišťovat a zvládat to, takže klobouk dolů před nima a díky za to, že to takhle zvládli a vezeme tady 23 body.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, později začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18, na horách většinou kolem 7.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je stále kolona před mostem Šmejkalka, teď se brzdí na 15. kilometru od Popovice po pojíždí až za konec omezení na 25. kilometru, zdržení je přes půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna pozor, počítejte také s překážkou za sjezdem na Domašov, na kilometru 177 je zablokovaný levý pruh kvůli porouchanému vozidlu. A na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice zasahují záchranáři za odbočkou do Náměšti na Hané. Na kilometru 250 se převrátilo auto mimo vozovku, projíždí se tady pomaleji. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: To byly zprávy v 9 a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Swarovski, výrobce originální bižuterie zdobené speciálními broušenými kamínky.
1: Co se vám vybaví, když se řekne značka Swarovski?
2: Swarovski předpokládám, že jsou nějaký šperky, určitá značka, určitý typ šperků.
3: Je to značka doplňků různých, jako třeba náušnice, náhrdelníky, náramky.
4: Swarovski? Tak se mi vybaví taková ta bižuterie, nebo co to je? Obchody v Praze?
5: Tak to víte, drahá kosmetika, nějak prstýnky, řetízky, taky repetičky, co se prostě kupují přítelkyni.
1: Tušíte, odkud tato značka je?
6: Já náhodou tuším, že by měla být z Rakouska, protože kdysi jsme projížděli, průvodce nám říkal, že tam někde je továrna firmy Swarovski.
2: Já si myslím, že to je česká značka, ale z jakého města to vůbec ne.
0: Šperk, galanterie či jiné ozdobné oděvní doplňky vyráběné z kovů, skla, z organických materiálů, jako je kůže, suché plody či dřevo, nebo ze syntetických materiálů a drahých kamenů. To vše můžeme shrnout slovem bižuterie. Pochází z francouzštiny a označuje také specializovanou prodejnu, kde můžeme nakoupit tyhle věcičky, které nás mají zkrášlovat. My se dnes zaměříme výhradně na bižutérii skleněnou. Chceme-li pátrat po historii její výroby u nás, propracujeme se cestou zpátky v čase až do doby, kdy na našem území sídlili staří Keltové. Ti byli, jak dobře známo, proslulí vynálezci. Ti začali s výrobou drobných korálků, skleněných perliček a knoflíků. Další záchytný bod nás ukotví v období Velkomoravské říše, tedy zhruba v 9. století. Z té doby pocházejí skleněné gombíky, perly a barevné korálky nalezené převážně v dětských hrobech. K masivnímu rozšíření sklářské výroby u nás dochází ve 14. století a o 2 století později čeští skláři vytvořili sklo zvané český křišťál, které se dalo dobře brousit a stalo se světovou jedničkou. V příhraničních regionech, na Šumavě, v Krkonoších, Krušných, Jizerských i Orlických horách totiž bylo vše, co je potřeba k výrobě skla. Dostatek vody, kvalitního dřeva a sklářských písků. Přesuňme se ze starých časů blíže k současnosti, a to do století 19. do Jiřetína pod Bukovou, malé vesničky na úbočí Jizerských hor, nedaleko od Jablonce nad Nisou. Tam se 24. října 1862 do německy mluvící sklářské rodiny narodil Daniel Swarovski. Tou dobou v těch končinách kvetla výroba šperků zdobených skleněnými kamínky. Při horských říčkách rostly nové a nové brusírny, z mnoha chalup se staly domácí dílny. Danielova profesní cesta tak byla vcelku daná. V nedalekých Albrechticích se u firmy Gebrüder Feigs, tedy bratři Feigsové, vyučil pasířem. Naučil se tedy zpracovávat kov za studena pro potřeby výroby bižuterie. Začínal v malé továrně spolu se svými rodiči. Ručně brousili sklo, ze kterého se pak zhotovovaly knoflíky, korálky a ověsy pro křišťálové lustry. Byla to náročná práce a šlo to pomalu. A tak si Daniel začal lámat hlavu s tím, jak celý proces zrychlit a tím samozřejmě taky zlevnit. Už tehdy se projevil jako zručný mechanik i nadějný vynálezce.
7: Je tady v Jablonci a okolí ještě vůbec nějaká památka na to, že právě tady vznikl Swarovski?
8: Tak památek je to několik, vzhledem k tomu, s čím Daniel Swarovski přišel, tak je to řada firem, které vlastně vymysleli velmi podobný způsob opracovávání bižuterních kamenů, takže v tomto případě zcela jistě, nehledě na to, že rodina jako taková je tu doložená v 16. století v oblasti kolem Tanvaldu, v Jiřetíně pod Bukovou, kde se konec konců Daniel Swarovski narodil, zcela jistě tedy žije ještě i přes různé dějinné zvraty několik vzdálených příbuzných.
9: V muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou si se Světlanou Lavičkovou povídal hlavní kurátor Petr Nový.
7: Jaký druh skla vůbec lze brousit? Lze brousit každé sklo?
8: Lze brousit každé sklo, záleží na tom, jaký máte kotouč samozřejmě, takže pokud máte diamantový, tak nabrousíte absolutně cokoliv. A samozřejmě, že jsou typy skel, takzvaně měkkých, které se brousí hůře, ale bižuterní kameny se vždycky vyráběly ze skla vysoce olovnatého, tím nemyslím 24%, jako je klasický český křišťál olovnatý, ale tím myslím 70 až 75%. To je sklo, které je tvrdé a zároveň měkké, je to velmi, velmi speciální složení, takže se dá velmi dobře brousit a zároveň ten efekt, který potom na té plošce vybroušené máte, tak hraje těmi duhovými barvami a je úplně opticky dokonalý.
7: Na to, aby vznikla nádherná skleněná broušená bižuterie, je potřeba mít i speciální ten základ?
8: Ano, je to specifická sklovina, která se nazývá kompozice. Historicky, protože když vznikla, tak ti skláři, kteří se tím zabývali, tak sami sebe nazývali laboranty a protože to bylo velmi složité, tak tu sklovinu vlastně komponovali, takže proto kompozice. A ta je od roku 1760 vysoce olovnatá. V současné době je veliká snaha, aby většina těchto sklovin se dělala bez použití olova. Konec konců ona taková revoluce už byla na konci 18. století, kdy ty běžné barvy začaly být vyráběny, řekněme, z běžného sodnodraselného skla.
10: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Když bylo Danielu Swarovskému 18 let, vyslali ho bratři Fajksové na zkušenou do Paříže a pak také do Vídně, aby si trochu rozšířil obzory. No a tam proběhlo setkání vpravdě iniciační. Mladý Daniel se potkal s Františkem Křižíkem. Ve Vídni tenkrát zrovna probíhala velká technická výstava a Křižík na ní instaloval elektrické osvětlení. Swarovského naprosto nadchly možnosti strojů poháněných elektrickou energií. A možná právě v tuto chvíli mu svitlo. Uvědomil si, že tudy vede cesta. V hlavě se mu začal rodit plán. Neprodleně musí vymyslet stroj, který bude skleněné kamínky, říká se jim šatony, brousit, ale místo lidských rukou ho bude uvádět do pohybu elektřina. Technický pokrok, kterým tehdy žila rakousko-uherská metropole, Swarovskému učaroval a rozhodl se, že už tam zůstane. To se ale nelíbilo firmě, která mu zaplatila studijní pobyt. Jistě, chtěla z jeho nově nabitých zkušeností něco mít. A tak Swarovskému pohrozila, že jestli se šupem nevrátí, propustí jeho otce, který pro ní rovněž pracoval. Mladíkovi nezbylo, než nasednout na vlak domů. U Fajksů ale bez tak dlouho nevydržel. Brzy se oženil a spolu se svým tchánem Weissem založil vlastní firmu v Janově dole u Liberce. Pustili se do výroby bižuterie, ale nevedlo se jim. Navíc tchán brzy zemřel a tak se Daniel vrátil do Jiřetína, kde podnikali jeho švagři Robert, Franz a Emil Weissové a zkusil to chytit za jiný konec. Konečně dal dohromady onen vysněný stroj na broušení drobných skleněných polotovarů. První v Rakousku-Uhersku. Dokázal v dokonalé kvalitě vybrousit až 35 šatonů najednou. Swarovský si nechal svůj vynález roku 1892, tomu bylo 30 let, patentovat. Oprávněný strach z konkurence ho vedl k tomu, aby výrobní postup tajil, co to jen šlo. Nicméně nedostatek financí ho donutil hledat společníka. A štěstí mu přálo. Zázračný stroj představil svému pařížskému zákazníkovi Armánu Kosmanovi. Francouz byl fascinován. Přispěchal s pořádnou peněžní injekcí a stal se společníkem nově vzniklé firmy Swarovski and Company. Založili si vlastní sklárnu, která dodávala surovinu pro výrobu jeho krystalů, ale podnikání stále vázlo. Mimo jiné proto, že elektřinu pro pohon brusů měla vyrábět voda říčky Kamenice, jenže tam měla malý průtok a generátor neutáhla. Zájem o šperky Swarovski byl stále větší, poptávka brzy převyšovala nabídku a výrobní kapacity nestačily. Co si počít? Nezbývalo, než se přesunout na lepší místo. Po pečlivém průzkumu okolí objevuje Swarovski bývalou továrnu na výrobu látek v tyrolském městě Wattens, nedaleko Innsbrucku. Je volná. Okamžitě si objekt pronajímá, se svým unikátním strojem a 10 dělníky se stěhuje do Rakous. Na dravé řece Inn buduje vlastní vodní elektrárnu a rozjíždí výrobu. Je říjen 1895.
2: Ty základní způsoby broušení jsou dva. Buď brousíte na hladinu, že zarovnáváte dno, zarovnáváte plochy, anebo brousíte vertikálně. To jsou takové ty základní typy vybrusů, které samozřejmě jsou trošičku jiné ve skle, trošičku jiné v bižuterii, ale v principu jde pořád o to též.
3: A jak je to možné, že každý ten broušený kousek do té bižuterie vypadá jinak, má jiný tvar, jiné hrany, jiné úhly?
2: No to záleží právě na tom, jestli je to kamínek, který je broušený na stroji, tak ten má samozřejmě určitá omezení, to se s tím dá udělat. Ale vedle těch strojů se stále ještě používá i ruční broušení, ale je samozřejmě velmi drahé, takže to jsou velmi speciální výrobky. Takže bych si troufl říct, že většina toho, co si mohou zákazníci dnes koupit, tak jsou takové ty základní typy výbrusů, které konec konců jsou vidět třeba u nás v expozici v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.
3: Krásné názvy, to jsou právě názvy těch brusů, jako třeba šatonová růže, nebo brioleta, rautová růže.
2: To jsou názvy výbrusů bižuterie, které jsou odvozeny od toho, jakým způsobem se nazývají výbrusy drahokamů nebo polodrahokamů. V tomto panuje určitá jednota. I když z hlediska skloviny třeba, tak dneska už sklo v podobě kubické zirkonie je kvalitnější než jakýkoliv diamant třeba. Ale jinak samozřejmě ten typ tvarů, typ výbrusů i ten typ barevností v základu vychází z toho, co můžete najít v přírodě. Konec konců bižuterie je imitace. A je to imitace taková, že na první pohled nikdo nemá poznat, že to není ten pravý kámen.
3: A skutečně se to nepozná na první pohled? Ani vy jako odborník?
2: Já myslím, že kdybych se na dámu s briliantovým náhrdelníkem díval z takové blízkosti a z lupou, abych to měl poznat. Navíc jako teoretik a nikoliv technolog, tak si myslím, že bych měl veliký problém. Ale v každém případě víme, že se třeba ve 20. letech, ve 30. letech v Jablonci běžně vyráběla bižuterie kamenová, kterou používali aristokraté, aristokratky a třeba i hollywoodské hvězdy, protože bylo mnohem bezpečnější si na ples vzít imitaci toho originálního známého šperku, než si vzít ten originál. Takže určitě si troufnu říct, že nepoznáte, jestli na krku má ten dotyčný originál nebo kopii.
3: Do čeho jsou tyhle ty vybroušené skleněné kamínky nejčastěji zasazovány?
2: Tak opět se dá říct, že asi materiály se budou lišit. Dnes se zasazují běžně i do drahých kovů, takže i do stříbra, i do zlata, i do platiny se zasazují bižuterní kameny. No a jinak to jsou různé speciální imitace drahých kovů, které svojí povrchovou úpravou vypadají tak, jako by drahé kovy byly.
3: Já se ještě zastavím u těch způsobů výbrusu, nebo jak tomu říci. Briliant, to je jasné. Šaton, dobře. Čtvereček, oktagon, dobře. Ale bageta, nezlobte se, to mi připomíná opravdu občerstvení.
2: Ono tam je důležité si k tomu číst ty původní anglické názvy, takže tady máme francouzskou bageta, to už potom tak úplně nevypadá. Ale každopádně vždycky názvy vznikají v souvislosti s něčím. Nedokážu říct, jestli inspirací byla bageta tak, jak my dneska známe, ale spíš to vychází z nějakého jiného odkazu.
3: Mimochodem brousí se stejně takovéto nejušlechtilejší sklo, křišťál, jako ta skla obyčejnější nebo barevná?
2: Ano, brousí se stejně.
1: V Tyrolsku se Swarovskému daří skvěle. V továrně sviští už ne jeden, ale čtyři brusné stroje. Hlavním odbytištěm šperků je paradoxně právě Jablonec nad Nisou a zdejší bohatí exportéři. Výrobky si hledají cesty do dalších a dalších zemí. Bude to chtít vymyslet logo. Inspiraci poskytne typická horská květina plesnivec alpský neboli protěž. Německý název Edelweiss pochází ze slov edel, vznešený, a weiss, bílý. I tak by se dali metaforicky vystihnout Swarovského šperky. A to už se nám 19. století překulilo do 20. Firma skupuje dosud jen pronajaté výrobní haly a staví vlastní laboratoř a sklářskou huť. Konečně přestane být závislá na dovozu suroviny z Čech. Těsně předtím, než se rozhoří boje první světové války, je podnik zcela samostatný, zaměstnává přes 800 lidí, výrobní linky produkují krystaly prvotřídní kvality a v dostatečném množství. A do práce už se zapojili i tři Danielovi synové, Wilhelm, Friedrich a Alfred.

0: Ve chvíli, kdy se zdálo, že úspěchu nemůže stát nic v cestě, museli šperky ustoupit vojenské výrobě. Přece se však najde řešení, jak firmu udržet. Ozdoby nahradí výroba brusiva a brusných kotoučů.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Po skončení války se ale firma Swarovski dostává do potíží. Dluží bankám, má nedobytné pohledávky v Budapešti a Vídni, navíc přichází globální ekonomická krize. To už se ale Daniel stahuje do ústraní a vedení předává nejstaršímu synovi Wilhelmovi. Chod ale nepřestane sledovat až do své smrti. Na věčnost se odebírá 23. ledna 1956 ve věku 94 let. Rodinný podnik všechny těžkosti ustojí. Wilhelm se po druhé světové válce pouští i do výroby brýlových skel a dalekohledů a rozšíří sortiment také o reflektory a svítidla. I v tomto oboru se stává světovou špičkou. Na samém počátku 60. let se mu podaří odkoupit i podíly od potomků Armána Kosmana a firma se stává výhradně majetkem rodiny Swarovski.
2: Synonymem takového ušlechtilého skla je slovo křišťál, ale jak jsem tady pochopila, když procházím vaši expozici, tak on není křišťál jako křišťál.
3: No v každém případě není jeden křišťál. My samozřejmě velmi rádi mluvíme o českém křišťálu, což je ale sodnodrasalné sklo, které se objevuje na konci 17. století. K tomu vám přistupuje olovnatý křišťál, což je původně sklo, které vzniklo na britských ostrovech také v polovině 17. století a stalo se velmi módním na začátku 19. No a každý stát má i svoji variantu křišťálu, ten známý sklářský. Takže máte francouzský křišťál, britský křišťál, německý křišťál, americký křišťál, liší se to malinko ve složení, liší se to hlavně v tom marketingu, který kolem toho je. To činí ten svět křišťálu zajímavým. Takže Swarovski krystal je trošku něco jiného než Bohemian Crystal třeba.
2: A Swarovski krystal je který druh toho křišťálu?
3: To je to vysoce olovnaté křišťálové sklo a je to vlastně marketingová značka.
2: Dají se tady ještě vysledovat nebo najít třeba právě u vás v muzeu prapředci toho Swarovského?
3: Tak prapředky bychom to určitě měli, protože máme v expozici běžně exponáty z první poloviny 19. století a tam samozřejmě jsou bižuterní kameny, které jsou všechny broušeny ručně. No ale pak to máme takovou speciální část expozice, menší věnovanou německé bižuterii. Po roce 1945 to je dar firmy Prade ze Schwäbisch Gmündu, kde vlastně může návštěvník vidět takovou ukázku studiové bižuterie západoněmecké, která je právě zdobena bižuterní kameny firmy Swarovski.
2: Víte, člověk si říká, když se řekne Swarovski, že to je právě většinou ten bezbarvý křišťál, ale tady ty kameny jsou většinou barevné.
3: Tak Swarovski určitě není jenom bezbarvý křišťál, ale je to, řekněme, ten typ

0: produktu, na kterém se udělala světovou pověst, který stál za jeho světovou slávou a dlouhá léta to byl nejkvalitnější křišťálový kámen na světě, což už dnes neplatí, dnes už těch firm je mnohem více, ale většina z nich není v Evropě, ale v Číně. Firma Swarovski podnikala řadu let v Číně, měla tam svoji vlastní továrnu s několika stovkami zaměstnanců a jeden z vedlejších efektů té továrny byl, že vznikly v této zemi neomezených možností záhy továrny, které dokázaly vyrábět anebo dokáží vyrábět bižuterní kameny ve stejné kvalitě jako právě Swarovski.
1: Swarovski, co je pro něj nejtypičtější?
0: Tak pro mě určitě třeba z nového sortimentu to byly z bižuterních kamenů sestavené figurky. No a potom spojení se světem celebrit, spojení se světem haute couture, orientace na tenhle ten typ klientely, bižuterní kamínky na předmětech denní spotřeby na luxusním zboží, kde by vás to jinak třeba napadlo jenom obtížně, jako jsou hodinky a tak dále a tak dále. Prostě životní styl, ta snaha spojit výrobu polotovaru s luxusním životním stylem, což se jim skutečně podařilo.
2: Jen tak na okraj, přírodní neboli horský křišťál je bezbarvá odrůda křemene. Cení se jeho tvrdost, čistota a průhlednost. Dříve jej lidé mylně považovali za skamenělý led, odtud pochází i jeho jméno. Křišťálu jsou připisovány léčivé vlastnosti. Mohl sloužit jako talisman, antičtí bohové prý pili víno pouze z křišťálových pohárů. A co teprve věštění z křišťálové koule. Imitace křišťálu, křišťál umělý, se vyrábí speciální technologií ze skla. A čím to, že se Swarovského broušená sklíčka tolik lesknou? Tajemství spočívá v koncentraci oxidu olovnatého. Ten sklu dodává větší hustotu, menší tepelnou vodivost, větší odolnost a houževnatost, maximální čirost a vyšší index lomu, jinak řečeno lesk, tedy dokonalé optické vlastnosti. Je ovšem náročnější na zpracování a na umění skláře. Spolu s tím stoupá také hodnota a cena křišťálového skla. Důležitá je také povrchová úprava. Na té s názvem Aurora Borealis, polární záře, která je zároveň jednou z nejpopulárnějších, spolupracoval i sám Christian Dior. V 70. letech přicházejí na svět nové produkty, skleněné figurky. Zakrátko se stanou vyhledávaným sběratelským artiklem. Dokonce vzniká i klub jejich sběratelů a fanoušků, který se rozroste na skoro 500 000 členů. V dalším desetiletí dostávají výrobky nové logo. Od roku 1988 poznáte originální šperky od firmy Swarovski podle symbolu labutě. Zakoupíte je pouze ve firemních prodejnách a odpovídá tomu i jejich cena. Krom nich firma vyrábí pod ochranou známkou Swarovski Elements také jednotlivé komponenty, volné krystaly pro další zpracování do šperků nezávislých výrobců.
1: Když třeba si vyrazím na nějakou party nebo společenskou událost a chtěla bych si vzít třeba nějaký šperk, jak mám přemýšlet, abych doplnila šperk tím dalším oblečením, anebo naopak si vyberu oblečení a pak si k tomu doplňuji ten šperk. Ono by to mělo ladit, anebo nemusí?
3: Světlana Lavičková navštívila módní návrhářku Helenu Fejkovou.
4: Je to hezký, když to ladí, ale to neznamená, že to musí ladit barevně. Když si vybíráte šperk šatům, tak je dobrý, když ladí s tvarem těch šatů a samozřejmě i s barevností, ale může být úplně jinobarev.
1: Vy jste říkala, že ty šaty by měly tvarem ladit s tím šperkem. Jak tomu mám rozumět? Mám-li úzké šaty, tak...
4: Když máte, já nevím, šperk od šperkaře, je to originál, je z nějakého zajímavého kamene zasazen třeba ve stříbře, tak ten kámen, ten by měl, nebo je to hezký, když konvenuje s tvarem toho výstřihu, kde je umístěn například. Když máte kulatý výstřih, tak je hezký, když tam je něco trošku do tvaru. A taky důležitý je, kam ho umístíte, jestli ho máte pod krkem, nebo jestli je ve střední časy cesty. To se musí vyladit člověk při pohledu do toho zrcadla.
2: Dnes nadnárodní společnost o několika divizích zaměstnává přes 25 tisíc lidí v desítkách zemí světa. Patří k nim i Česká republika. Pobočku firmy hledejte v Jablonci nad Nisou. Stále zůstává v rukou rodiny zakladatele, vedou ji příslušníci čtvrté a páté generace. Jako první žena stanula v čele v roce 2012 Naďa Svarovsky, Danielova prapravnučka. Pokud byste chtěli spatřit svět křišťálů Svarovsky na vlastní oči, vydejte se do rakouského Wattens. Tam bylo roku 1995 na oslavu stoletého výročí založení otevřeno multimediální muzeum. Vyhledávaná turistická atrakce Kristallwelten skrývá například největší a nejmenší broušený skleněný krystal na světě. Největší má průměr 40 cm a váží 62 kg a je zapsán v Guinnessově knize rekordů. Naproti tomu ten nejmenší má průměr pouhých 0,8 mm.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: V Česku se zavřely volební místnosti. Hlasování bude pokračovat zítra ráno. Prezident nakonec přiletěl do Česka odvolit. Politici z koalice i opozice to uvítali. Zítra bude převážně zataženo, většinou s deštěm. Později se začne vyjasňovat a teploty do 18 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer.
0: Volby 2026.
1: První den komunálních voleb právě skončil. Tisíce volebních místností po celém Česku se zavřely v 10 hodin večer. Lidé v nich od 2 hodin odpoledne

0: dne vybírali své zástupce do městských a obecních zastupitelstev. Souběžně rozhodovali i o budoucím složení třetiny Senátu. Znovu hlasovat budou moci zítra od 8 hodin ráno. Volby v Olomouci sleduje reportér Michal Poláček.
1: Stojím u volební místnosti na základní škole svaté Voršily v centru Olomouce. Uvnitř se ještě svítí, členové volební komise si balí věci. Samotné hlasování ale jako všude jinde v České republice už skončilo. A volební účast podle předsedy volební komise Pavla Lukaševiče před koncem hlasování přesáhla 20%. Hlasovat sem během dne přicházeli voliči všech věkových kategorií a průběh voleb byl podle Lukaševiče klidný. Z Olomouce Michal Poláček, Český rozhlas.
0: Prezident Petr Pavel nakonec dorazil do Česka ke komunálním volbám. Necelou hodinu po otevření volebních místností odvolil v Černoučku na Litoměřicku. Hrad původně oznámil, že prezident kvůli soukromé zahraniční cestě nebude hlasovat.
2: Pavel kvůli avizované neúčasti u voleb čelil kritice veřejnosti, ale i koaličních a opozičních politiků. Po odchodu z volební místnosti přiznal, že udělal chybu.
3: Jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni i prezidenti.
2: Že prezident přerušil dovolenou, uvítal předseda poslanecké sněmovny a šéf koaliční SPD Tomio Okamura.
4: Po mediálním tlaku a po tlaku veřejnosti si to rozmyslel a vrátil se na ty volby. Takže to si myslím, že je správně, když vysocí ústavní činitel. Volí.
2: A prezidentův krok ocenil i šéf opoziční ODS Martin Kupka.
5: Tím vzkazuje i všem lidem v České republice, aby určitě k volbám přišli.
2: Svůj hlas už kromě Pavla a Okamury odevzdal i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. David Šalek, Český rozhlas.
0: U voleb v Moldavě na Teplicku byla krátce po otevření volební místnosti policie. Starosta vyškrtl ze seznamu několik voličů, kteří se domáhali možnosti hlasovat. Komise je nenechala. V doprovodu policie poté sepsali doklad o tom, že nemohli hlasovat. Podle předsedkyně volební komise Jany Svitákové je důležité, aby se lidi zdržovali v obci a aktivně tady žili.
6: Což vedení obce naznalo, že se tak neděje a zároveň ústavní soud argumentuje tím, že vlastně tam ta mezera v tom zákoně v podstatě je a je tady takhle ještě zvláště na takto malých obcích v jejich kompetenci to, aby se to dokázali samostatně zhodnotit. Sport.
0: Fotbalisté Slávie i po reprezentační přestávce zůstanou na prvním místě tabulky šance ligy. V předehrávce 10. kola totiž vyhráli na hřišti posledního Zlína 1-0. Počasí. Zítra čekáme převážně zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Později začnou srážky a místy i oblačnost od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na jižní Moravě až 18, na horách většinou kolem 7.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna se zdržíte před omezením u mostu Šmejkalka. Kolona od 17. kilometru až na 25. je asi na půl hodiny. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tak to byly poslední dnešní zprávy a teď už je tady divadlo pro vaše uši.
7: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové. Náš dnešní host věru, že není v našem divadle poprvé, to opravdu ne, ale za to po každé má co říct. A dnes to navíc bude ta správná večerní návštěva. Tak už jen dobrou pohodu a pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Člověk se má snažit žít tak, aby při jeho pohřbu i funebráci litovali, že umřel. Napsal kdysi muž, který se narodil roku 1835 ve Floridě, ve státě Missouri, a do matriky narozených byl zapsán jako Samuel Langhorne Clemens. A jeho slova se naplnila, když zemřel ne už jako Sam Clemens, synek schudlého farmáře, ale jako 75-letý spisovatel Mark Twain.
2: Zdeněk Ornest představil spisovatele, který přišel svého času na večerní návštěvu k posluchačům Českého rozhlasu, nebo tehdy Československého rozhlasu, doslova až domů. Večerní návštěva, tak se jmenovaly pořady, které uváděly světové autory i domácí herce, výtvarníky a vlastně vůbec umělce a představovali je uprostřed jejich bytů, ateliéru a také mezi přáteli. Mark Twain pozvání v podobě herce Rudolfa Pellara velmi rád přijal. Jen bylo na úvod potřeba jedno docela malé vysvětlení. Inu, když je pan spisovatel humorista?
1: Prosím, mistře, máte slovo.
3: Děkuji, vážený příteli, děkuji za milé pozvání i za udělení slova, leč předem bych vás chtěl seznámit s událostí, která se odehrála v mém raném dětství a kterou zaznamenal v rozhovoru se mnou reportér denního Hromobytí. Prosím, můžeme číst.
1: Máte také sourozence, pane Twaine?
3: Ano, myslím, že ano, totiž zdá se mi, že ano, ale nemohu se určitě upamatovat.
1: Dovolte, ale to je to nejpodivnější, co jsem kdy v životě zažil.
3: A co je na tom podivného?
1: Prosím vás, nevíte, máte-li sourozence, co je to za tamhle ten obraz na zdi? Není to podobizna vašeho bratra?
3: Ano, ovšem, teď mi napadá. Ano, to byl můj vlastní bratr, jmenoval se William. Říkali jsme mu Bill. Nebohý Billíček.
1: A říkáte nebohý, což je mrtev?
3: Bohužel ano, tedy domnívám se, že ano. Ale my jsme to nikdy určitě nevěděli. Víte, byla to taková záhadná historie.
1: No, to je ovšem velmi smutné. Tak on tedy zmizel.
3: Do jisté míry ano. Pochovali jsme ho, bohužel.
1: Pochovali. To stejně nevěděl. Je-li skutečně mrtev?
3: Ale ne, tak to nebylo, byl načisto mrtev.
1: Ctěný pane, musím se vám přiznat, že tohle to přesahuje můj horizont. Když jste ho pochovali a věděli, že je mrtev, tak...
3: Ne, my jsme pouze předpokládali, že je mrtev.
1: Tak, rozumím. On tady zase přišel k sobě.
3: Chtěl bych se s vámi vsadit, že k sobě nepřišel.
1: Něco podobného jsem ještě nezažil. Člověk je mrtev, člověka... Jak se patří pochovají, co je na tom záhadného?
3: No, vidíte, a to je právě to. Věc se má totiž tak, víte. My jsme byli dvojčata, zesnulý a já. No a když nám bylo necelých 14 dnů, byli jsme v koupací vaně vyměněni a jeden z nás se utopil, ale nevěděli jsme, který to byl, víte. Někteří mysleli, že to byl Bill a jiní zase, že já.
1: To je opravdu velmi divné. A co vy o tom soudíte?
3: No, to vědí nebesa. Já bych za to dal nevím co, kdybych měl aspoň tušení, jak to vlastně bylo. Toto hrozné, příšerné tajemství tíží mne po celý můj život. Ale teď vám něco prozradím, něco, co dosud neví žádný smrtelník. Totiž jeden z nás měl zvláštní znamení na těle. Bylo to mateřské znamenko na levém zápěstí. A to jsem byl já. No a toto dítě bylo právě to, co se utopilo.
1: Tak v tom tedy celkem nevidím nic záhadného.
3: Že ne? No, pro mne je v každém případě záhadou, jak mohou lidé dojít k takovému omylu. Ale jen o tom probuch neříkejte nic mé rodině, ta už má bez toho všelijakých starostí až nad hlavu. No, tak jsem vám to, milý pane, řekl a chtěl jsem vám to říct jenom na vysvětlenou, abyste se třeba jednou nedivil, že jste si na dnešní večerní návštěvu pozval někoho docela jiného.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Ve 13 letech jsem byl bystré dítě. Myslel jsem si v té době, že jsem dítě neobyčejně bystré. Právě tehdy jsem napsal svůj první příspěvek do novin. Příspěvek, který naprosto neočekávaně způsobil mezi lidmi docela pěknou senzaci. Skutečně tomu tak bylo. A já byl na to taky pyšný. Byl jsem tenkrát učedníkem v tiskárně, a to učedníkem pokročilým a nadějným. Strýc si mě vzal do novin, které vydával Hannibalský týdeník, $2 ročně předem, 500 předplatitelů, kteří platili v sáhovém dříví, v kapustě a v neprodejných brukvích, a kterého si šťastného letního dne opustil na týden město, když se mě byl napřed zeptal, zda bych jedno číslo dokázal zredigovat sám. Jak bych se o to nebyl chtěl pokusit. Redaktorem soupeřských novin byl nějaký Higgins. Dostal nedávno košem od jedné dámy, a kterého si večera našel přítel na posteli tohoto ubohého chlapce lístek, na němž bylo napsáno, že už nemohl dál žít a že se utopil v Medvědí zátoce. Přítel tam běžel a spatřil Higginse, jak se brodí zpátky ke břehu. Rozmyslil si to. Po několik dní toho byla plná ves, ale Higgins nic netušil. No a já jsem si pomyslel, že tohle je výborná příležitost. Napsal jsem o události záměrně vylhanou zprávu a ilustroval jsem ji zlomyslnými rytinami, které jsem vyřezal nožem do dřevěných štočků. Na jednom z těch obrázků byl Higgins, jak se brodí v košili a s lucernou do zátoky, zkouma je přitom hloubku vody holí. Myslel jsem si, že je to strašně veselé. A z tuposti jsem si neuvědomoval, že by v takovém článku mohla být nějaká mravní závada. Spokojen tím výplodem hledal jsem další území, kterého bych mohl dobít, a napadlo mě, že by bylo dobré a zajímavé obvinit redaktora novin sousedního kraje z nějakého darebáctví a pak se na něj dívat, jak se svíjí. Udělal jsem to a dal jsem tomu článku podobu parodie na pohřeb sera Johna Moora. A řeknu vám, byla to parodie pěkně drsná. No a pak jsem napsal urážlivé hanopisy na dva vynikající občany, nikoli proto, že by si to byli něčím zasloužili, ale prostě jsem si myslel, že je mou povinností nějak noviny oživit. Jemně jsem potom zaútočil na našeho nejnovějšího cizince, nalva těch dní skvělého krejčovského tovaryše z Quincy. Byl to sám předobraz upejpavého hejska a nejkřiklavěji oblečený muž v celém státě. Ženské na něj letěly. A on týden co týden posílal do Hannibalského týdeníku bujnou báseň o svém nejnovějším vítězství. Tentokrát byla jeho rýmovačka nedepsána. Promery z H, tři tečky, Lu. Což samozřejmě znamenalo promery z Hannibalu. Zatímco jsem připravoval tu věc do tisku, projel mnou náhle od paty k hlavě nápad, který mi připadl jako úplné hromobití humoru, a hned jsem jej zhuštěně napsal jako kousovou poznámku pod ty verše, a to takhle. Ještě jednou tuto věc tiskneme. Byli bychom však rádi, kdyby si pan J. Gordon Runnels jasně uvědomil, že tím prokazujeme velkou trpělivost a že od tohoto dne bude-li chtít něco sdělit svým přítelkyním v H, tři tečky, Lu, musí použít jiného prostřednictví než sloupců tohoto listu. No, noviny zkrátka vyšly a nikdy jsem nezažil, že by nějaká maličkost byla vyvolala tolik pozornosti jako ty moje hravé žertíky. Hannibalský týdeník šel na odbyt, což byla novinka dosud nevídaná. Město bylo vzrušeno. Za časného odpoledne přišel Higgins s dvouhlavňovou puškou. Ale když zjistil, že ho urazilo nemluvně, tak mi totiž říkal, vytahal mě za uši a odešel. Téhož dne večer se však vzdal svého místa a navždy opustil naše město. Pak přišel krejčí se svou husičkou a nůžkami, ale pohrdl mnou a téhož dne večer odjel na jih. Dva pohanění občané přišli hrozíce žalobou pro urážku na cti a odešli podrážděni mou bezvýznamností. Redaktor ze sousedního kraje vtrhl příštího dne s válečným pokřikem a všecek žíznivý pokrvi, ale skončilo to tím, že mi ze srdce odpustil a pozval mě do výčepu, abychom spláchli trpkost přípitkem opičích kapek. Když se strýc vrátil, velmi se na mne hněval, ale zcela bezdůvodně, jestliže se uváží, jak jsem noviny probudil k životu a jak mi také měl být z hlouby duše vděčen, neboť jeho nepřítomnost zachránila před rozčtvrcením, před zásahem tomahavku, před žalobou pro urážku na cti a před ustřelením hlavy. Obměkčil se však, když se podíval na účty a zjistil, že jsem získal nebývalý počet 33 nových předplatitelů, a tím i tolik zelí, kapusty, bobů a neprodejných brukví, že by to vystačilo pro celou rodinu na 2 roky.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Už jsem tu svého času citoval několik Twainových aforismů, třeba zrovna tyhle dva se mi líbí. Člověk si pokaždé rád vyslechne radu, obzvlášť když ví, že se jí nebude muset držet. A nebo člověku, který má kladivo, se každý problém jeví jako hřebíček. Mnohé z povídek, které napsal Mark Twain, měly prapůvod v jeho osobním životě, v jeho pracovních zkušenostech. Ovšem, jak to bylo v případě funkce senátorova tajemníka, tak to opravdu nevím. Ovšem, ten popis, ten působí věrohodně.
2: Lidé si myslí, že novinářské povolání je lehké a příjemné a že se v něm lehce vydělá fůra peněz. To by snad byla pravda, kdyby neexistovali vydavatelé, tvrdošíně setrvávající na nesmyslných zásadách, že redaktoři musí být neustále v pohybu a honit se a štvát za senzacemi, místo aby si je mohli v klidu a v teple vymýšlet za redakčním stolem. Každý čtenář si jistě s chutí přečte zprávu o nestvůře, která stahuje na Mississippi lodě ke dnu, a je mu jedno, jestli ta potvora existuje nebo ne, protože zítra mu už novinář přichystá zase jinou lahůdku. Leč vydavatelé nemají pro tento styl novinářské práce pochopení a navíc ještě zavalují redaktory svých listů korespondencí slabomyslných čtenářů, kteří se ptají na nejnesmyslnější hlouposti a se zcela vážnou tváří očekávají, že jim na ně redaktoři odpoví. Přiznám se, že vyřizování korespondence nebylo nikdy mou silnou stránkou, což mi způsobilo mnoho potíží u vydavatelů, nezřídka i existenčních. Když už jsem byl donucen vyřizovat listárnu redakce, odpovídal jsem na dopisy po svém. Vzpomínám si, že jsem jednou dostal od čtenáře dopis, ve kterém se tázal: slyšel jsem, že rybí potrava obsahuje mnoho fosforu a je tedy dobrá k posílení mozku. Mohl byste mi sdělit, kolik ryb bych měl denně sníst? Odpověděl jsem mu: vážený pane, vám stačí denně jedna velryba střední velikosti. No a to byl konec mé existence v onom časopise, neboť tazatelem byla vysoce postavená osobnost. A tak jsem se rozhodl, že zkusím štěstí v politickém světě. Stal jsem se soukromým tajemníkem jednoho senátora.
3: Mark Twain, senátorovým tajemníkem.
2: Jednoho dost časného jitra poslal pro mne můj zaměstnavatel a já k němu vstoupil. Právě jsem potají vepsal do jeho velké řeči o finančních záležitostech několik slovních hříček. V senátorově vzhledu bylo cosi děsivého. Vázanku měl neuvázanou, vlasy měl rozcuchány a na tváři bylo vidět znamení potlačované bouře. Pevně tiskl v ruce balíček dopisů a já věděl, že už je tu poštovní zásilka od Tichého oceánu, které jsem se tak hrozil. Pan senátor pravil: domníval jsem se, že jste hoden důvěry. Řekl jsem: ano, pane. Pravil: dal jsem vám dopis od několika svých voličů ze státu Nevada, kteří žádali o zřízení poštovního úřadu na Baldwinově ranči. A řekl jsem vám, abyste jej zodpověděl, jak nejchytřeji umíte a abyste použil všech argumentů, které by je mohly přesvědčit, že na řečeném místě není poštovního úřadu vůbec třeba. Ulevilo se mi. No, jestli je tohle všechno, tak tedy to jsem udělal. Ano, skutečně jste to udělal. K vašemu vlastnímu pokoření vám tady přečtu vaši odpověď. Čtu: Washington, 24. listopadu. Pánové Smith, Jones a ostatní. Pánové, jaké zlo to na sebe chcete přivolat, jestliže si přejete mít na Baldwinově ranči poštovní úřad. Vůbec by vám to neprospělo. Kdyby tam k vám přišly nějaké dopisy, neuměli byste si je přečíst. A vedle toho dopisy obsahující peníze, které by měly vaším úřadem projít do jiných míst, pravděpodobně by se dál už nedostali, což sami jistě hned pochopíte. A to by vám všem způsobilo jen nesnáze. Ne, ne, nechtějte mít ve svém táboře poštovní úřad. Vaše zájmy mi přirostly k srdci a domnívám se, že tohle by byla nadbytečná pošetilost. Vy potřebujete jen pěkné vězení, pěkné pevné vězení a školu v přírodě. To by pro vás bylo trvalé dobrodiní. Byli byste pak skutečně spokojeni a šťastní. Okamžitě tento váš požadavek přednesu upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Takhle zní vaše odpověď, pane Twaine. Ti lidé říkají, že mě pověsí, jestliže kdy ještě vstoupím do jejich okresu, a já moc dobře vím, že by to skutečně udělali. Ale já jsem nevěděl, pane, že se dopouštím něčeho špatného. Chtěl jsem je jen přesvědčit. Skutečně jste je tady přesvědčil, vůbec o tom nepochybuji. A tady máme další záležitost. Dal jsem vám petici jistých pánů z Nevady, kteří žádali, abych prosadil v kongresu odhlasování zákona o uznání metodistické episkopální církve státu Nevada. Řekl jsem vám, abyste jim v odpovědi napsal, že takový zákon patří spíše jen do oblasti místního zákonodárství a abyste se je pokusil přesvědčit, že za nynějšího neutěšeného stavu náboženského cítění v našem novém společenství států je účelnost žádosti o uznání církve pochybná. A co vy jste napsal? Čtu. Washington, 24. listopadu, důstojný pan John Halifax a ostatní. Pánové, s tou svou spekulací se budete muset obrátit na místní zákonodárství vašeho státu. Kongres o náboženství nic neví. Ale ani tam s tím příliš nespěchejte, poněvadž ta věc, kterou tady v nové vlasti zamýšlíte, neměla by smysl, byla by úplně směšná. Vy náboženští lidé jste slabí rozumem, mravností, zbožností, prostě vším, a to pořádně. Raději toho nechte, nic tím nedokážete. Za takové uznání vám nikdo nic nedá, nebo jestliže tím něco získáte, budete z toho mít pořád nesnáze. Ostatní církve vám budou nadávat, budou na vás útočit, budou vás zlehčovat a konečně vás zničí. Udělají to s vámi jako s jedním z těch vašich tamnějších stříbrných dolů. Pokusí se namluvit všem lidem na světě, že jste podnik na černo. Neměli byste se dopouštět ničeho, co by na svatou věc uvalilo špatnou pověst. Měli byste se sami za sebe stydět. Takový je můj názor o vás. Končíte svou petici slovy a budeme se stát.

Požádal vás, abyste zkusil na něj odpovědět. Je to dopis, ve kterém žádají, aby městská práva na přímořské pozemky na okraji města byla stanovena zákonem kongresu. Já jsem vám řekl, pane Twaine, že je to nebezpečná záležitost. Řekl jsem vám, abyste přísedícím napsal nezávazný dopis. Dopis obojaký. Dopis, který by pokud možno vylučoval veškeré vážné úvahy a diskuse o otázce přímořských pozemků. Jestli vůbec máte v těle cit, jestli jste schopen studu, měl by jej jen co dolehne k vašim uším probudit tenhle dopis napsaný podle mého příkazu. Čtu. Washington 27. listopadu. Ctihodná městská rada a tak dále a tak dále. Pánové, Jiří Washington, uctívaný otec této země, je mrtev. Jeho dlouhá, skvělá životní dráha je běda skončena. Byl velmi vážen v této končině naší země a jeho předčasný odchod vrhl stín smutku na všechno obyvatelstvo. Zemřel dne 14. prosince 1799. Odešel smířen z jeviště, kde získal pocty a kde vykonal veliká díla, jako nejoplakávanější a nejmilovanější hrdina, jakého kdy země odevzdala smrti. A v takové době, jako je naše, mluvíte o přímořských pozemcích a nepomyslíte, jaký on měl osud? Co je sláva? Sláva je náhoda. Sir Isaac Newton objevil jablko padající k zemi, vskutku triviální objev, jaký udělalo milion lidí před ním, ale měl vlivné rodiče, kteří vymačkali z této maličkosti cosi obrovského a hle, prostáčci spustili pokřik a takřka v pouhém mžiknutí oka byl ten muž slavný. Tyto myšlenky si zapište do paměti. Poezie, sladká poezie. Kdo odhadne, co svět ti dluhuje? Mary měla ovečku s rounem bílým jako sníh. Kamkoliv se Mary hnula, ovečka šla s ní. Pepík s Ančou vědro vlekou, přes sráz v studnu nedalekou. Pepík upad, vas si láme, Anča za ním už nevstane. Pro jejich prostotu, pro eleganci jejich dikce, pro jejich oproštěnost od všech nemravných tendencí pokládám tyto dvě básně za úplné drahokamy. Jsou vhodné pro všechny stupně inteligence, pro všechny oblasti života, pro život na poli, pro dětskou školku, pro vzájemně podpůrné spolky a zvláště by neměla bez nich zůstat žádná obecní rada. Ctihodné skameněliny, napište nám zase. Nic tak člověka nepovznáší jako přátelská korespondence. Napište nám zase. A jestliže je v tom dopise něco, co se skutečně něčeho týká, neleňte nám to vysvětlit. Budeme šťastni, až zase uslyšíme váš cvrkot. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Pane Twain, to je krutý, zničující dopis. To je šílenství. Je mi opravdu líto, pane, že je v tom něco špatného, ale skutečně to uhýbá otázce přímořských pozemků. Vy uhněte, nebo... Ale nevadí, nevadí, nevadí, když už se zkáza na nás hrne, ať je úplná. Ať jí dovrší tenhle poslední váš výtvor, který už nehodlám číst. Jsem... zničený člověk. Měl jsem zlé tušení už tenkrát, když jsem vám dával dopis z Humboldtu, který žádal, aby poštovní linka z indiánské Rockle do Shakespeareova průsmyku a přilehlých míst byla částečně vedena po staré mormonské cestě. Říkal jsem vám, že je to delikátní otázka. A upozorňoval jsem vás, že si v této věci máte počínat obratně, odpovědět vyhýbavě a nechat je trochu tápat, ale vaše osudná slabomyslnost vás přiměla napsat tuhle katastrofální odpověď. Washington 30. listopadu, pánové Perkins, Wagner a ostatní. Pánové, s tou indiánskou stezkou je to záležitost delikátní.
Jestliže ji však vezmeme do ruky s příslušnou obratností a vyhýbavostí, nepochybuji, že do jistého

0: jisté míry budeme mít úspěch, poněvadž místo, kde linka opouští dívčí lučiny, tam zatím ohbím, kde za loňské zimy byli skalpováni ti dva náčelníci kmene Šóný, skázonosný mstitel a divoký mrakožrout, hodí se některým. Jiní však vzhledem k okolnostem dávají přednost něčemu jinému. Vyjet totiž ráno ve tři po mormonské stezce z Mosby, přejet čelistní planinu do Blůcheru, pak kolem Putny, nechat přitom silnici vpravo a samozřejmě pak ze stezky odbočit ještě vpravo, cestu do Dostnu nechat vlevo od stezky a pak jet dál vlevo od řečené cesty do Dostnu směrem na Tomahawk, čímž by byla linka lacinější, přístupnější všem, kdo by se k ní vůbec dostali, byla by v ní zahrnuta všechna místa, která si lidé přejí, a prokazovala by tedy největší dobro největšímu počtu, z kteréhož to důvodu doufám, že v skutku budeme mít úspěch. Ať je tomu však jakkoliv, jsem hotov a bude mi potěšením poskytovat vám čas od času další informace o této záležitosti, jestliže si toho budete přát a jestliže mě je dá ministerstvo pošt. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Pane Twaine, a teď mi řekněte, co si vy sám o tomhle myslíte.
1: Já nevím, pane, je to... Mně to připadá dostatečně vyhýbavé.
0: Okamžitě odejděte z mého domu. Jsem zničený člověk. Ti divoši z Humboldtu mi nikdy neodpustí, že jsem jim pomátl mozky tímhle nelidským dopisem. Ztratil jsem úctu metodistické církve, obecní rady.
1: O těchto věcech bych nerad mluvil, pane, poněvadž jsem se v jejich případech strefil snad trošku vedle, ale na lidi z Baldwinova ranče jsem byl příliš příkrý, generále.
0: Odejděte z tohoto domu! Navždy odtud odejděte!
1: Pravil senátor a já to pokládal za jakési zahalené sdělení, že se lze obejít bez mých služeb, a tak jsem dal výpověď.
2: Už nikdy nebudu senátorovým soukromým tajemníkem.
1: Takové lidi nikdy neuspokojíte, nic neuznají, neumějí ocenit snahu.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Poslední dnešní setkání s povídkami, které tak brilantně a s notnou dávkou dobrého humoru psával Mark Twain, už tedy nebude z pořadu Večerní návštěva z kraje 70. let, ale za to vám tohle vyprávění o tom, jaké to bylo stát se na chvíli kandidátem na úřad guvernéra, přečte František Filipovský. Samozřejmě jinak než Rudolf Pellar, ale taky po svém, protože i jemu už kdysi dávno, dávno učaroval rozhlasový mikrofon. No a já přidávám už jen podpis dramaturgyně Hanky Ondriášové, zvukového mistra Tomáše Rypana a společně s nimi se i dnes loučí autor pořadu a s dovolením váš průvodce archivem Českého rozhlasu Robert Tamchina. Dobré dny a zůstávejte ve zdraví, přátelé.
2: Před několika měsíci mi bylo jako kandidátu nezávislých přiznáno právo na guvernérský úřad velikého státu New York, abych se ve volbách utkal s panem Johnem Smithem a s panem Blinkem G. Blankem. Měl jsem pocit, že mám před těmito pány velikou výhodu, a to neskažený charakter. Znovu jim bylo snadno poznat, že jestliže tito pánové vůbec někdy věděli, co to znamená mít dobré jméno, že už to dávno zapomněli. Bylo zřejmo, že se v posledních letech důvěrně seznámili se všemi druhy hanebných zločinů. Avšak v téže chvíli, kdy jsem se potají radoval z této své výhody, naleptával hlubiny mého štěstí bahnitý, hanebný proud znepokojení, a to z té skutečnosti, že jsem slyšel svoje jméno tak často vyslovováno v blízkém sousedství se jmény těchto lidí. Byl jsem čím dál neklidnější, konečně jsem o tom napsal své babičce. Její odpověď přišla rychle a byla přísná. Psala: neudělal si, hochu, v celém svém životě nic, za co by ses měl stydět. Naprosto nic. Podívej se do novin. Podívej se tam a uvaž sám, jaké mají ti pánové Smith a Blank charaktery. Chceš-li se snižovat na jejich úroveň a bojovat s nimi o přízeň veřejnosti? No, přesně tak jsem si to myslel i já. Nespal jsem té noci ani okamžik, ale nemohl jsem ustoupit. Zavázal jsem se už a musel jsem pokračovat v boji. Když jsem při snídani lenivě pročítal noviny, padl můj zrak na tento odstavec a mohu popravdě říci, že jsem dosud nikdy nebyl tolik zmaten. Nadpis: křivá přísaha. Když nyní pan Mark Twain stojí před národem jako kandidát na úřad guvernéra, bude snad tak laskav a vysvětlí, jak došlo k tomu, že byl 34 svědky usvědčen roku 1863 ve Vakavaku v Kočinčíně z křivé přísahy, jejímž účelem bylo oloupit chudou domorodou vdovu a její bezmocnou rodinu o ubohý kousek banánového pole, který byl jejich jedinou obživou a oporou v nouzi a opuštěnosti. Pan Twain je povinen sám před sebou, právě tak jako před vznešeným lidem, o jehož hlasy se uchází, aby tuto záležitost objasnil. Učiní tak? Myslel jsem, že ohromením puknu. Takové kruté, bezcitné obvinění. Nikdy jsem Kočinčínu neviděl, nikdy jsem neslyšel o Vakavaku. Nebyl bych rozeznal banánové pole od klokana. Nevěděl jsem, co dělat. Byl jsem vzteky bez sebe a bezmocný. Nechal jsem den uplynout, aniž jsem cokoliv podnikl. Příštího jitra bylo v týchž novinách jen tohle. Ani o slovo víc. Příznačné. Jak zjišťujeme, mlčí pan Twain nápadně o kočinčínské křivé přísaze. A pak po celou dobu volební kampaně nezmiňovali se tyto noviny o mně jinak, než jako o hanebném křivopřísežníku Twainovi. Pak přišla gazet s tímhle. Nadpis: rádi bychom věděli. Bude nový kandidát na úřad guvernéra tak laskav a vysvětlí některým svým spoluobčanům, kteří pro něho mají hlasovat, onu drobnou okolnost, že se jeho spolubydlícím v táborové chatě v Montáně ztráceli občas cenné drobnosti, až konečně, když tyto věci byly vždycky nalezeny buď přímo na panu Twainovi, nebo v jeho zavazadle, což byly noviny, do kterých si balil svoje pasti, byli nuceni dát mu v jeho vlastním zájmu přátelské ponaučení a tak ho namazali dechtem, obalili peřím, zbili ho a pak mu poradili, aby zanechal trvalé prázdno na místě, které dosud v táboře zaujímal. Učiní tak? No, mohlo být něco zlomyslnějšího než tohle. Vždyť jsem jak živ v Montáně nebyl. Ovšem tyto noviny o mě pak soustavně psali jako o Twainovi zloději z Montány. Začal jsem brát noviny do rukou se strachem. Asi tak, jako by člověk zvedal prostěradlo, o němž by měl jakési tušení, že se pod ním skrývá křestýš. Jednoho dne padly mé oči na toto. Usvědčen ze lží. Přísežným svědectvím pana Majka O'Flegenena z Five Pong, pana Snaba Refotyho a pana Peta Maligena z Water Streetu byla dokázána skutečnost, že bezectné tvrzení pana Marka Twaina o oplakávaném dědovi našeho šlechetného Blenka G. Blenka, že byl oběšen jako silniční zloděj, je sprostá a drzá lež bez nejmenší stopy popravdě. Cnostné muže zbavuje odvahy, jestliže vidí, že se někdo, aby dosáhl politického úspěchu, uchyluje k takovým hanebným prostředkům, jako je pomlouvání mrtvých, kteří leží v hrobě, a vláčení jejich počestných jmen blátem. Jestliže pomyslíme na bolest, kterou tato ohavná lež jistě způsobí nevinným příbuzným a přátelům zesnulého, nutí nás to takřka povzbudit pohněvanou a uraženou veřejnost, aby rychle a proti zákonu vykonala na pomlouvači dílo pomsty. Avšak nikoli, ponechme ho na pospas útrapám rozpolceného svědomí. Kdyby veřejnost přece jen byla přemožena vášní a kdyby v slepé zuřivosti pomlouvači tělesně ublížila, tu je nám už nyní až příliš zjevno, že by žádná porota nemohla odsoudit a žádný soud potrestat vykonavatele tohoto skutku. Tato důmyslná závěrečná věta způsobila, že jsem toho večera vyskočil urychleně z postele a uprchl zadními dveřmi, zatímco se pohněvaná a uražená veřejnost tísnila u předních dveří, rozbíjela pak nábytek a okna ve svém spravedlivém rozhořčení a brala sebou při odchodu kusy majetku, jež bylo možno odnést. A přece mohu při písmu svatém přísahat, že jsem nikdy dědečka pana Blenka nepomlouval. Ba víc, nikdy jsem o něm ani neslyšel a nikdy do tohoto dne a do této hodiny jsem o něm nepronesl jediné slovo. Mimochodem chci poznamenat, že zhora citované noviny vždycky o mě od té doby psali jako o Twainovi hanobiteli mrtvol. Další článek v novinách, který připoutal mou pozornost, zněl takto. Pěkný kandidát. Pan Mark Twain, jenž měl pronést včera večer zdrcující řeč na shromáždění nezávislých, nedostavil se včas. Telegram od jeho lékaře pravil, že byl sražen k zemi tlupou tuláků a že mu byla na dvou místech zlomena noha. Pacient leží prý ve velkých bolestech a tak dále a ještě mnoho nesmyslů téhož druhu. Nezávislí se ze všech sil pokoušeli spolknout tuto ubohou výmluvu a předstírat, že neznají skutečnou příčinu nepřítomnosti toho spustlíka, kterého učinili svým praporečníkem. Včera večer totiž byl jistý muž viděn, jak se potácí ve stavu zvířecké opilosti do hotelu, kde bydlí pan Twain. Je bezvýhradnou povinností nezávislých dokázat, že tento ožrala nebyl sám pan Mark Twain. Konečně je máme. Toto je případ, který nepřipouští žádného uhýbání. Hlas lidu se hromově ptá, kdo byl ten muž? No, bylo to neuvěřitelné, naprosto v tom okamžiku neuvěřitelné, že je tu v skutku moje jméno uvedeno v souvislosti s tímto hanebným podezřením. Už tři dlouhá léta uplynula nad mou hlavou od té doby, co jsem naposled ochutnal pivo, víno nebo lihoviny jakéhokoliv druhu. Je to důkaz, jak na mě doba účinkuje, jestliže zde povím, že jsem Už nepocítil pražádnou bolest, když jsem v příštím čísle těch novin spatřil, že jsem byl obdařen titulem pan Delirium Tremens Twain. I když jsem věděl, že mě tyto noviny budou s únavnou stálostí takto nazývat až do samého konce. V té době se staly důležitou částí mé pošty anonymní dopisy. Obvyklý byl tento způsob. Co ta stará ženská, kterou jste vykopl z domu, když u vás žebrala? Nebo tento. Pane, vím o vás věci, který neví nikdo jiný. Vysypte radši pár dolarů pro svého přítele, nebo o sobě uslyšíte v novinách. To vám vzkazuje Handy Andy. No, z toho si můžete udělat představu. Kdyby si čtenář přál, mohl bych takhle pokračovat až do omrzení. Brzy na to mě přední republikánský list odsoudil za úplatkářství ve velkém a ústřední demokratické noviny mě usvědčily z vyděračství provázeného přitěžujícími okolnostmi. Takto se mi dostalo dvou dalších jmen. Špinavý korupčník Twain a hanebný vydřiduch Twain. V té době se už ozvalo takové volání po odpovědi na všechna ta strašlivá obvinění, jež byla na mě navršena, že by to bylo znamenalo podle slov redaktorů a předáků mé strany můj politický konec, kdybych byl jen ještě chvíli mlčel. Aby požadavek odpovědi byl ještě důraznější, objevilo se v jedněch novinách příštího dne toto. Podívejte se na něj. Kandidát nezávislých dosud mlčí. Poněvadž se neodvažuje mluvit. Všechna obvinění proti němu vznesená byla dokázána a byla dvojnásob potvrzena jeho výmluvným mlčením, takže je dnes už navždy odsouzen. Podívejte se na svého kandidáta nezávislý. Podívejte se na toho hanebného křivopřísežníka, na zloděje z Montány, na hanobitele mrtvol. Zamyslete se nad svým vtěleným delíriem tremens, nad špinavým korupčníkem, nad hanebným vydřiduchem. Podívejte se na něj, dobře ho zvažte a řekněte pak, můžete-li dát svoje počestné hlasy tomuto člověku, který si svými hnusnými zločiny získal takovou řadu hrozných titulů a který se neodvažuje otevřít ústa, aby jediný z nich popřel. Z toho se nebylo možno dostat. A tak jsem se hluboce pokořen přichystal odpovědět na tu hromadu bezpodstatných obvinění a nízkých hanebných lží. Ale tento úkol jsem nikdy nedokončil, poněvadž hned na zítří přišel kterýsi list s novou hrůzou, s novou zlovůlí a zcela vážně mě obvinil, že jsem zapálil ústav choromyslných a způsobil tak smrt všech jeho chovanců, poněvadž tato budova zabraňovala výhledu z mého domu. Z toho jsem opravdu už dostal panický strach. Pak přišlo obvinění, že jsem otrávil strýce, abych se zmocnil jeho jmění a k tomu byl připojen naléhavý požadavek, aby byl otevřen jeho hrob. To už mě přivedlo na pokraj šílenství. A vrchol tomu všemu dala žaloba, že prý, když jsem byl opatrovníkem v nemocnici pro nalezence, zaměstnával jsem tam k přípravě jídla špinavé, bezzubé a neschopné svoje příbuzné. Kolísal jsem. Potácel jsem se. Konečně pak došlo k závěrečnému vystupňování hanebného pronásledování, jemuž mě vydala stranická nenávist, a to tenkrát, když bylo 9 batolat všech barevných odstínů a všech stupňů rozedranosti posláno při veřejné schůzi ke mně na řečnickou tribunu, aby mě tam objímala a říkala mi tati. Vzdal jsem se. Stál jsem v lajku a kapituloval jsem. Nestačil jsem vyhovět požadavkům guvernérské volební kampaně ve státě New York, a tak jsem napsal dopis, že se vzdávám kandidatury a v hořkosti duše jsem jej podepsal. Upřímně váš, kdysi slušný člověk, nyní však HK, hanebný křivopřísežník, ZZM, zloděj z Montány, HM, hanobitel mrtvol, DT, delirium tremens, ŠK, špinavý korupčník a HV, hanebný vydřiduch Mark Twain.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, pátečně sobotní, otevírá, čeká nás vlastně víkendová noční linka, která potrvá opět až do jedné hodiny toho nového příštího dne. No a právě začínáme, protože odbyla 23. hodina. Takže krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, budu se na vás těšit až do té jedné hodiny. No a taky budu doufat, že se u nás zastavíte. No a o čem to dnes bude? Tak jak jste si ve svých e-mailech mnozí přáli, tak budeme trošku cestovat za sluníčkem a za teplem. Jinými slovy, na podzim do teplých krajin? Popadla vás někdy touha odletět na podzim nebo na zimu do teplých krajin a realizovali jste někdy tenhle sen? A kde jste v rámci třeba exotické dovolené byli nejdále? I ptáci odlétají na jih a jako první prý odlétají hmyzožraví. Pryč už jsou vlaštovky, protože by se s nastupujícím chladem a úbytkem potravy neuživili, ale odlétají i zrnožraví ptáci a někteří dravci. No a možná jste i vy někdy s nadcházejícím podzimem a blížící se zimou zatoužili být jako oni a prostě zmizet, alespoň na chvíli, do teplých krajů. Tak jestli pak jste si tohleto přání někdy zrealizovali a splnili, budu se moc těšit na vaše povídání anebo na vaše sny o cestování. No a telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web Mnozí už píšete, za což děkuju, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

chodila jako laň do lesa ze nízko. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marní.

0: Tak na úvod Jaromír Nohavica a jeho kometa. No a dovolal se k nám náš mladý účastník nočních linek David. Davide, krásný večer ti přeju.
1: Taky vám přeju.
0: Děkuji.
1: Krásný večer.
0: Děkuju mnohokrát. No a pověz, cestuješ s rodičem a cestuješ rád?
1: No jako, já upřímně, jako přes léto, ale já mám strašně rád podzim. Já bych byl, aby zima tady byla furt.
0: Jo, tak ty nemáš potřebu odletět někam za sluníčkem, za teplem.
1: No jedině, kdybych se mohl ulejt ze školy, ale jinak ne.
0: Jinak takovou tu potřebu vysloveně si užít sluníčka, hezkého, teplého
1: ne,
0: počasí.
1: Ne. Já miluji zimu, já ji miluji, ale sluníčko vůbec.
0: Jo, takže na podzim do teplých krajin se tě moc netýká, viď?
1: Ne, vůbec.
0: Chce se mi zeptat, proč telefonuješ, ale samozřejmě tě vyspovídám. Kde jsi byl třeba nejdál, kde se ti to moc líbilo s rodičema?
1: Mně se líbilo v létě v Bulharsku. Mm-hmm. Tam to měli strašně dobrý palacinka. Tam bych klidně zůstal. Tam to bylo nejlepší.
0: Mm-hmm. Takže jenom ty dobroty se ti tam líbily, nebo i moře třeba, města?
1: Moře, krásně černý moře.
0: No.
1: Tam různý atrakce, tam bylo dobrý, výlety různý.
0: Jo, co jsi třeba viděl, co jste navštívili?
1: No tak třeba letiště Varnu, nějaký sochy jsem viděl, teď se nebylo to jaký, no.
0: Jo, ale prostě vy, no.
1: A bylo to všechno good.
0: Mm-hmm. No a moře tě baví, když nám tady chybí a nemáme ho?
1: No jo, taky bych ho sem rád přiřadil, ale líbí se mi hodně ty vlny, ty jsou nejlepší.
0: Jo, užíváš si to, když dorazíte někam k moři. Takže pro tebe moře klidně jenom v létě, když je léto tady, ale jinak nemusíš žádnou exotiku a nic takového, jo?
1: Tohle ne, no, tohle to moc ne, no.
0: No a co se ti líbí třeba na té zimě tady?
1: No, třeba krásně, jak padá sníh, i když teda to sice moc není, ale užívám si jdu dneska bovovat, sánkovat, no.
0: Takže jo, no tak snad bude něco
1: krásný,
0: bílého.
1: Krásný sníh, no.
0: Uvidíme, jestli nám letošní zima popřeje pro tyhle tady hrádky. No.
1: Tady strašně moc není. Moc sníh, víte.
0: No, není, uvidíme. Říkám, uvidíme, jak to dopadne s letošní zimou. Jestli budeme...
1: Vy asi taky jste teď v Praze, víte, začnete v Karlíně.
0: Ano, ano, přesně tak, Davide. Dobře, tak já ti poděkuju, popřeju ti hezký víkend.
1: Já vám taky.
0: Čeká tě nějaký výlet nebo něco takového?
1: No, jasně, půjdu ven, ale jinak k přírodu mám rád, no, ale moc to léto jako moc nezbožňuju, no.
0: Léto moc ne, dobře. Tak Davide, moc ti děkuju, hezký víkend, užij si ho a výlety taky, jo?
1: Jo, taky,
0: a shledanou, naslyšenou. No a my popojedeme, protože je nachystána Hana Zagorová a myslím, že i s Petrem Reskem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak jste to slyšeli, to byl dotazník od Hany Zagorové a Petra Reska. No a teď už pozdravíme do Mnichovic Libušku. Krásný večer, Libuško.
1: Krásný večer, moc vás ještě jednou zdravíme a všechny posluchače a zvlášť Libušku do Brna a přeji, že měla narození a svátek, hodně zdravíčka i přejem.
0: Dobře.
1: A Aničku do Miroslavy a Janu do Jirkova. Teď to k tématu.
0: Ano.
1: To se nepřikláním Davidovi, to je, já to mám naopak. Já zimu nemám ráda, jedině léto, jaro.
0: Jo.
1: To miluju.
0: Takže byste si to klidně, Libuško, chtěla protáhnout někde zkrátka na druhém konci světa,
1: určitě.
0: Abyste to užila celoročně. A kdybychom si mohli vybrat, tak byste chtěla celoroční teplé počasí.
1: Teplo.
0: A sluníčko.
1: Protože si vzpomenu, jak to začne vypadat a klouzat, no, tak to se člověk bojí. No. Víte, to ještě na věku, ten se rád tohle to má, že jo, děti, ale my už ne.
0: Jo, radši to sluníčko. No, Libuško, a byla jste někdy třeba v průběhu nějaké zimy, v nějakém tom sichravém období zkrátka za teplem se podívat?
1: Ne, to jsem nebyla.
0: A to užila jste potom to tak jako zrealizovat?
1: No, jsem říkala, protože bych odletěla to teplý kraj, jako ty ptáčko odletěla.
0: Jo. A kterou zemi byste si vybrala za proto teplo, pro tu zimu?
1: Prosím?
0: Kterou zemi byste si vybrala, když u nás je zima?
1: No já nevím, co bych si vybrala. No jedině teplo.
0: No já vím, ale jestli byste třeba chtěla někam do Asie nebo někam do Jižní Ameriky. No. Kterou zemi?
1: No tak třeba do té Ameriky, no.
0: Nějakou Jižní Ameriku byste brala, jo?
1: Ano, to jo.
0: Že by to bylo spojeno třeba i s nějakými památkami, s výlety a tak.
1: Ano. No, tak to už je, to se někam už nedostanu, ale já se bojím té zimy. No jo. Doufám, že to zase přečkáme dobře, no.
0: Určitě ano, a třeba vyjde i nějaké to sluníčko, že byste si udělali nějaký menší výlet, ne třeba no, tak daleko.
1: No.
0: Neplánujete něco takového menšího?
1: Ne. My obě dvě nejsme tamhle přes sestra, upadá hodně, co tady bojí.
0: Jo, s tím chozením.
1: Já jsem se ptala, co jsem chodila tomu masérovi, tak mi poradil, co máme dělat. Já jsem to nešťastná, no. Já taky
0: takové.
1: Ráda být někam.
0: Věřím. Někam se vypravit. No. Tak aspoň budete snít o nějaké té hezké zemi, která má teď zrovna, nebo ano, která začíná teď tu sluneční sezónu, jo?
1: No, to jo.
0: Na druhé polokouli.
1: Tak vám přeju hodně zdravíčka a hezký zbytek noční linky.
0: Děkuju moc krát, mějte se hezky a hezký víkend si užijte. Naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
0: Zdravíme do Mnichovic, no a u nás je teď nachystán Miroslav Žbirka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Miroslav Žbírka a jeho písnička prvá. A máme další telefon a na telefonu paní Michaelu z Brna. Krásný pozdní večer, Michaelo, vám přeju.
1: Jo, dobrý večer, zdravím všechny.
0: Děkuju.
1: Já bych chtěla říct, že já prostě jsem se vlastně do super exotických destinací nikdy nedostala díky mému manželovi, který trpí kronovou chorobou, to je autoimunitní onemocnění, stres, a tam je mu prostě exotické destinace jsou mu zakázány, takže my jsme se museli spokojit pouze s Kanárskými ostrovy, protože to je takové jako Španělsko v Africe.
0: Ano, ano.
1: A dokonce jsme si tam pořídili i byt,
0: no,
1: na ostrově Lanzarote, ale tam prostě jezdit v zimě není moc příjemné, protože ten ostrov je hodně větrný.
0: Fouká.
1: Takže fouká tam hodně a fouká tam i studený vítr z oceánu. Ale já jsem strašně toužila potom prostě na těch Kanářských ostrovech zažít Vánoce. Ano. A to se nám jednou podařilo, protože jsme prožili tedy, nebyly to vloženě Vánoce, ale bylo to období mezi Vánocema až do Třech králů jsme prožili na ostrově Tenerife. Ale byla to nádherná dovolená.
0: No tak to ráda slyším. A ty teploty na ty vánoční dny právě třeba na Tenerife, okolo kolika stupňů se pohybovaly?
1: Tak tam na slunci bylo i 30 stupňů.
0: No, tak
1: měli jsme
0: nádhera.
1: Možná štěstí, že bylo pěkné počasí. Samozřejmě v oceánu jsme se nekoupali, koupali jsme se v bazénu, který byl vyhřívaný, ale já jsem si strašně přála, abych zažila Silvestra v akvaparku, kde se budu opalovat, koupat.
0: A to vyšlo.
1: To vyšlo, to se mě splnilo. Prostě krásný Silvestr, kdy jsme seděli na balkoně, dívali jsme se na oceán, na lodě, kde prostě odpalovali ohňostroje. No, bylo to prostě moc pěkné, ještě si vzpomínám, že docela takové úsměvné bylo, že prostě byla zima, my jsme odlítali, myslím, 27. prosince, takže samozřejmě letadlem na letiště jsme přijeli v zimním oblečení.
0: Ano, ano.
1: A když jsme přistáli na letišti na Tenerife, takže na záchodech jsem se převlíkla do letního oděvu.
0: Ano.
1: A už prostě jsme vylezli z letiště, přiletěli jsme večer, ale tam prostě bylo jako pořád teplo.
0: Je pravda, že... Jinak... No.
1: Ano.
0: Ne, povídejte.
1: Jinak já si strašně ráda jsem si prodlužovala vždycky léto tím, že jsme tedy první týden v říjnu jezdili do jižní Itálie. To je u města Matinata, kde tedy jsme taky zažili, já jsem tam zažila teploty, že tam bylo třeba i 35 stupňů.
0: Ještě v říjnu vlastně, tak to je fajn.
1: Ještě
0: tohle,
1: v říjnu, takže to jsme si tak jako prodloužili. Leč bohužel teď už to nepřichází v úvahu, protože manžel je po amputaci nohy, takže už se prostě nikam nedostaneme, ale prostě na to období mezi Vánocí na ostrově Tenerife, tak na to opravdu nemohu zapomenout, protože to bylo skutečně kouzelné. A Španělé tedy oni spíš než Vánoce slaví Tři krále, takže jsme tam zažili i ty španělské Tři krále. Já tedy jako miluju španělštinu a španělsky si myslím, že mluvím velice dobře. Takže i to jsem si tam jako užila.
0: No tak to je krásné.
1: Připadal ani jako cizinec.
0: Tak to je krása, tak to jsem ráda, že jste si to takhle užili a byly takovéhle krásné vzpomínky. Jinými slovy, speciálně z Kanárských ostrovů Tenerife, klidně na závěr roku doporučujete s tohle dobrou zkušeností.
1: Ano, doporučuju. Opravdu je tam příjemné počasí, ale na Lanzarote bych prostě nelítala.
0: Někdy
1: tam
0: s tím větrem je to problém na některých ostrovech, to je pravda, no.
1: A že... Fuerteventura například taky ne, to vůbec ne, protože tam fičí prostě celý rok. A to já nemám ráda.
0: Já taky nemám ráda ten studený vítr, protože on vám rázem tu teplotu, na kterou se člověk těší, srazí o 10 stupňů a není to úplně příjemná věc. Dobře, tak paní Michaelo, moc vám děkuju. Přeju vám samozřejmě hlavně pevné zdraví, ať se vám daří.
1: Děkuju.
0: No a nějaké ty alespoň menší výlety tady po okolí, ať se vám podaří takhle udělat.
1: Tak. Uvidíme, jestli se manžel, on už je rok po té amputaci, mm-hmm. tak teďka se začíná trochu jako bráborat, tak uvidíme.
0: Tak se něco povede ještě určitě.
1: No, že se možná se něco povede.
0: Tak držím palce a přeju všechno dobré. A děkuju moc krát, mějte se hezky.
1: Děkuju,
0: naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petra Černocká a Mississippi a za minutku půl dvanácté pozdravíme Františka Dožidlochovi. S Františku krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, vám taky přeju krásný večer v rozhlase a všem posluchačům u rádia.
0: Děkuju moc krát, moc vás zdravím. No, Františku, tak co vy a cestování a vypravování se, když pak přijdou takové ty podzimní a zimní plískanice, vypravování se za sluníčkem a za teplem, jak vy to máte?
1: Tak, paní Tuško, já to řeknu tak, já jsem byl nedal v Řecku, jo?
0: Mm-hmm.
1: V Řecku, a tam jsme jeli někdy v dubnu.
0: Ano.
1: Tak jsem si říkal, jak tam bude pěkně teplo, všechno, jo?
0: Mm-hmm.
1: No, přes den jak štaž. Ona tam se mnou byla i manželka, jo?
0: Mm-hmm.
1: A ještě, že vzala spoustu županů a teplákové soupravy a to, protože v noci tam byl takový chladno, ale tak do června, jako jo.
0: Jo.
1: Když začala sezóna taková tam, protože tam v Řecku to začne někdy ta sezóna, tak se dá už jít do vody a potom zase řečci

0: Jasně.
1: Na rukách měla kožený rukavice, tak jí bylo teplo, ale my jsme teda byli zabublání večer, jo, v nějaké chtěhli, ale potom se to rozjelo. Pak teda vědne byli hýce jak hrom, jo, že já jsem dělal, to bylo 40 stupňů tepla, jako jo.
0: A tak to už je zase hodně, ano, ano.
1: Myslím, já jediné v tom Řecku jsem dělal, protože všichni ti Řeci mají takové ten odpolední klid, jo, dvě, tři hodiny. Ale já jsem makal, bylo to třeba, byly fasády to byly, a do toho bylýho, když mám pere sluníčko, to se do toho nedalo normálně dívat očima, to jsem musel dělat všelijak, abych tu práci udělal, ale udělal jsem to, jo. A potom už jsme jeli asi v prosincu dom, takže říkám, užili jsme si těch studených nocí, pak zase těch teplých dní, a to bylo, kde jsme tam spávali v místnosti, tam byli komáři, potom ona to štípalo do ruk, já jsem to, co se nejali přikrytý podeko, jo, tak jsem měl doštípaný ty ruky, jo.
0: Jo, jo.
1: No, tak jsem třeba od třech v noci se probudil a i s manželkou a ty komáři seděli na cucaní na stropě, tak jsme to mlátili ručníkama.
0: No jo.
1: A vždycky, jak jsem toho komára zabil, jak jsem ho zabil, tak vždycky tam byla skvrna od krve mé, jo? Na cucaní byli komáři. No takže pak tam prostě začala taková sezóna, v té dědině bylo asi na tom náměstí 15 hospudek.
0: Uh-huh.
1: Tam do toho června ty hospudky vůbec, protože tam chodili málo lidí, ti hospodští seděli venku a něco hráli, nějaké hry, ale až se to rozjelo, tak v noci tam byl rachot třeba do dvou, tam vrčeli motorky.
0: Jasně.
1: A do toho filíra, to filíru je na Čoluní, jo, je to takový kopcích trochu a je tam takový čistší vzduch, jak v tom městě.
0: Uh-huh.
1: Tak tam do noci, do dvou hodin, tam jezdili celý rodiny aj dětskama, jo? Oni tam jedli a poslouchali muziky a takový, jo?
0: Ano, ano, ano.
1: No, takže já jsem si tam teda teplo užil, ale nedovedu si představit, třeba jako mamka byla v Austrálii, tam když byly hýce a potom přijet do nějakého mrazu, já nevím, jestli to tělo by to zvládlo, jo, takový horka.
0: Jo, že ty změny pro tělo se vám nelíbí, jakoby vysloveně moc.
1: No, to ne, to bych myslím taky, to bych asi odležel, jo, takový prudké šup nějaký, jo, takový rozdíl tepelně. Tady třeba jsme dělali ty zimní údržby, to byla zima byla všechno a to se dokážu přizpůsobit, trošku se navlíct a toto, že pohybovat se a dobře se najést a tak,
0: ano, ano.
1: Aby to tělo těch pár hodin vydrželo. No, ty svoje kalorie si taky člověk musí udělat v těli, jo?
0: Ano, udělat si polštář takzvaný, že jo, to je pravda. Rezervní.
1: No, nejenom se omlít, ale dobře se aj najést a tak, jo, protože
0: no a Františku, máte nějaký takový jakoby sen vypravit se někam v těch zimních měsících přes půl světa zkrátka do exotiky a jet se někam podívat? Nebo byl takový sen dříve?
1: My máme bratr v Austrálii, on nás tam furt zve.
0: No?
1: Ale pořád, my tam můžeme být kdykoliv jet, ale
0: nechce se vám na to, už, že je to daleko, jo, nebo
1: 84 roku a oni už to nějak nedoporučují, ty lety a tak, jo, já nevím, no, tak abych tam někde nezůstal štajf.
0: jo.
1: No, to je to, prostě těm starším lidem to nějak, já bych se to třeba nebál, ale já radši ne, ale budu tady.
0: Už úplně už nemusíte, nebo nechcete tyhle ty dálky zkrát.
1: No, víte co, jak já si to užiju, když si třeba s bratrem voláme, jako přes internet.
0: Ano.
1: A teďkom je tady zima, on tam má teplo, a když je tady teplo, on tam sedí třeba, jak si voláme, tak on sedí navlečené, a i v té Austrálii, no tak má tam třeba 5 stupňů na nulu, jo, tak to je asi pro ně zima, že jo.
0: No, to tak, je jasný.
1: To nám je tady teplo, on se tam klepe zimu v Austrálii, jo, ale no, tak si to vždycky povykládáme, jo, a tak to, no, takže takhle, no, ono, nahoře tady u nás my nikam nejezdíme.

0: ani jsme nejezdili na nějaké lyžovačky, jo. Uh-huh, uh-huh. No, na to prostě... A kolem 30 roku, když já jsem dělal tu zimní údržbu tady, jo?
1: Tak nebyl čas. Dobře, Františku, tak každopádně přeju, abyste aspoň s bratrem o té Austrálii popovídali, až tady bude taková ta plískanice a oni se budou těšit třeba ze sluníčka. Každopádně moc vám děkuju a přeju klidný víkend, užijte si ho taky, jo?
0: Ano, paní Duško, dobrý, děkuju, už máme odvolený taky. Takže
1: no, vidíte to, povinnosti splněné, tak už můžete jenom lenošit a výletovat. Mějte se hezky, děkuju. Naslyšenou.
0: Taky prosím, naslyšenou, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: David Dale a jeho písnička jménem v ozvěnách. 23 hodin 40 minut, to je přesný čas. A na telefonu pozdravíme paní Soňu. Krásný večer, Soňo.
1: Taky přeju všem krásný večer.
0: Děkuju.
1: Studený už večer.
0: No, je to tak, je to tady.
1: Ale včera bylo ještě pěkně, jsme byli v Olomouci na Floře.
0: Ano.
1: Tak ještě
0: užili
1: bylo pěkně,
0: to,
1: ale
0: to je dobře.
1: Už je zima. Ale k tématu. Chtěla bych říct, že se mi poštěstilo.
0: No.
1: Byli jsme v Brazílii.
0: Krásně.
1: Brazílie, Mexiko.
0: Ano,
1: jo?
0: Ano.
1: Čili Brazílie, to je prostě jednička. Tam, i když nemám moc ráda horko, první jsem myslela, že tam umřu.
0: Tak jste si pak zvykla, jo.
1: Byli jsme, ano, jsou to ty nejširší vodopady, Iguazu.
0: Hmm. Ano, ano.
1: Pak jako Rio de Janeiro, Copacabana. No ale nejhezčí zážitek byl plavba lodí po Amazonce.
0: Mm-hmm.
1: A ta Amazonka se stýká s řekou Rio Negro, jo?
0: Mm-hmm.
1: A ta Amazonka je opravdu taková žlutá bahnitá.
0: Jo.
1: A to Rio Negro černé. A oni ty dvě řeky opravdu plují vedle sebe.
0: Mm-hmm.
1: A oni se nesmíchají. Jo, takže to bylo opravdu, opravdu takové
0: přírodní,
1: pěkné.
0: Přírodní úkaz, že jo?
1: Jo, to člověk to. A k tomu Mexiku bylo celkem náročné.
0: Mm-hmm.
1: Měli jsme tež, jako cestovali jsme 2 dny tam, 1 den tam. A to bylo takové náročné, protože tam není ta příroda taková. Je tam horko, je tam písek, jsou tam kameny, jsou tam ty velké kaktusy, jo. Ale to je spíš pro takové už náročnější, kdo se zabývá, já nevím, těma pyramidama.
0: Ano,
1: jo?
0: Ano, ano.
1: Protože
0: ano,
1: my jsme tam stáli třeba, já nevím, 2 hodiny u nějaké pyramidy. Teď, když to vykládávám o tým a na tom slunku, takže je to opravdu pro ty náročné a pro ty, kdo se o to opravdu zajímá. Jo?
0: Ano,
1: třeba pro
0: ano.
1: mě to bylo, ano, byl to zážitek, bylo to tohle, ale moc náročné.
0: Hmm.
1: Proto říkám, ta Brazílie, to jsou prostě ten prales, to jsou prostě úplně, nevím, no krása.
0: To se vám líbilo
1: tam,
0: víc.
1: Hmm. Jo, i když je tam teplo, tak přece jenom, my jsme tam byli v lednu a bylo to asi týden nebo 10 dnů před tím karnevalem.
0: Ano, ano.
1: Takže jsme tam projížděli tež týma autama po těch ulicích, kde vlastně už to chystali na ten karneval.
0: Jo.
1: Pak jsme měli nějaké vystoupení tady s těma pérama.
0: Byli jste se podívat, no, jo, na karnevalu.
1: Byli jsme se podívat.
0: Tak to je krása.
1: Jako bylo to fakt nádhera.
0: Věřím.
1: Od toho krásné, nebo nějaké videa, jo. Takže to jsem chtěla říct, že na tu Brazílii opravdu vzpomínám. Nehledě na to tamto ptactvo a potom nějaký výlet loďkama na nějaké ty piraně, lovit ty piraně, potom v těch vodách takový ti malí krokodýly, jak ho chytl toho krokodýla za tu hlavu, vytáhl ho z toho. Jo, takže Brazílie je opravdu zážitek, ať už koupání, ať už
0: od všeho kousek. Dokážete si, paní Soňo, představit, že byste v takové té, v takovém tom pásmu tropickém, subtropickém žila celoživotně, že byste prostě byla celoživotně v takovém tom teplém slunečném pásmu, i když sice třeba taky hodně vlhkém, to je pravda.
1: Je tam vlhko, já právě mám problémy s dýcháním, tak ze začátku mi to dělalo problém.
0: Aha.
1: Ale já si to nedovedu představit z jednoho důvodu,
0: no.
1: Protože tam ti pavouci.
0: Jo.
1: Jako já mám hrůzu z pavouků.
0: No jo, flora, fauna je trošku jiná, no.
1: Ano, teď jsme šli tím pralesem. Je, pojďte se podívat, jo, tak všetci jsme se hrnuli. Tam takový, no mně se zdal obrovský ten pavouk. Já jsem to tu jednou říkala v nějakém tématu tady.
0: Jo.
1: Takže to by možná byl důvod, proč bych tam asi nemohla.
0: Proč byste se ráda vrátila zase do Čech, říkáte, jo? Za těma malýma pavoukama.
1: No, jako mě už se zdají tady ti u nás takový obrovský, když ho někde vidím, Ale přijeli jsme v tom lednu na letiště a tady bylo skoro po kolena sněhu.
0: No jo,
1: jo,
0: to je šok vždycky.
1: V čapkách, že jo, a v kraťasách a najednou taká zima. Takže jo, je to krásné podívat se, užít si to, ale přece jenom ta naše příroda, ta naše
0: máte ráda
1: země
0: tady.
1: Je taky opravdu krásná. Já teď chodívám hodně, tak chodíváme na procházky tady, to Krnovsko.
0: Ano.
1: Já vždycky vylezu někde na kopec, rozhlídnu se a řeknu, ale je tu krásně.
0: Tak jste ráda, že jste tady. Dobře.
1: Ano, ano.
0: Paní jo, Soňo, taky moc děkuju. No, jsem ráda, že jste povyprávěla, taky, jak jste si to užila, a pokud vás zase bude čekat nějaký výlet, tak ať se to vydaří.
1: Přeju dobrou noc.
0: Nápodobně.
1: A trochu teplejší počasí. Ano. My si ho užili, ale
0: uvidíme,
1: nic se nedá dělat.
0: Jak to bude vypadat. Mějte se hezky, děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Duo Kamélie a písnička Bludný Holanďan. No a blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme Josefa do Šlapanic. Krásný večer, Josefe.
1: Taky dobrý večer všem posluchačům přeji.
0: Děkuju.
1: Já možná, že budu trošku nesouvislit, mě už táhne na 90, říkám, zavírejte dveře.
0: Jo.
1: Ale co se týče cestování, anebo prvně začnu teplotou, jakou jsem kdy zažil.
0: No.
1: Tak nejnižší teplotu -33 stupně a to bylo v Popradu v roce 1953, kdy jsme se vrátili jako z dovolené. Já jsem se tam učil teda svým řemeslu jako letecký mechanik. A nejvyšší teplotu zase v údolí Králu v Egyptě plus 55.
0: No, to je hodně.
1: Tak to, tam jsme museli chodit s vodou pořád v ruce. Jako.
0: Jasně.
1: Ale jinak, co jsem procestoval, no tak v 70. roce, pokud jsem byl u armády, tak jedině tady po Československé republice v tenkrát. A když jsem prostě s armádou skončil a od 70. roku jsem nastoupil jako letecký mechanik Karolinem, tak tam jsem to procestoval celkem dost. No, co bylo, když jsem tam nastoupil, tak Miloš Slavíku říká, pojď se mnou do závodního výboru, bude dělat jenom místo předsedu a tak, no, tak to bylo, ale se nechal Drubňan zvolit předsedu Národního výboru a na něj bylo to předsedování.
0: Jo.
1: Kromě toho, že jsem teda každý měsíc musel do Prahy na podnikový výbor a tak dále. No, ty činnosti, tak jsem celkem dost využíval, pokud byly jako různý zájezdy.
0: No a Josefe, měl jste právě tu chuť, když tady se ochladí, tak to otočit a vyrazit zase za teplem a protáhnout si léto, nebo si udělat celý rok slunečný?
1: No tak celý rok slunečný, já jsem teda chodil taky lyžovat, takže tu zimu jsem jako využil, ale potom už od určitého věku už mě ty zimy prostě nebavily. Ale tak, co jsem využil teda toho cestování, tak jsem dvakrát na Kubě, poprvé v 78. s manželkou a mladším synem na Varadéru.
0: No krása.
1: Osm roků později na svodební cestu se svou druhou ženou.
0: Jo.
1: Ta první mi jako v 84. jako zemřela. No, já jsem říkal, můžu jít jako s družkou, nebo to, a oni říkali, ne, rodinné příslušníky, no tak jsem se oživil, jeli jsme tam na svadební cestu. No, krom toho, teda, když poprvé jsem byl jako vdovec v 85., tak dostali jsme jako výměnou, to byly odborářské rekreace, s kolegyní do Francie na Skubidán. No a to koníček byla francouzština, takže no a tam jsme se seznámili, nebo ona se seznámila jako z bordele Claude, on říkal, od narození bordelář, ale byli jako v Československu a když tak místo nazdraví, tak on vždycky říkal nazdraží. Ale tak to je tak vedlejší. No ale důležitý je, že ho poprosil, a tak přes celou Francii na Mont Saint-Michel nás svezli a kromě toho ještě jako Francouzi, ty odboráři, že nám prováděli různý výlety. No, jediné, co mě donušili, sněz půl rajčety, já syrový rajčata teda neznám, no ale stálo to půl litru toho jejich stolního vína, co si dalo jít ke stolování, jako no. A jinak, co další, no tak to byla Francie, Španělsko, no Tenerife tady vzpomínali, ve Včelárama jsme dělali půl týden, co jsme vydělali na výstavách, a tak jsme utratili týdení do Říma, do Itálie.
0: No, tak jste to už je. A dokázal byste si představit, Josefe, že byste žil v takové té zemi, kde mají fakt celý rok teplo? Že byste byl v tom teplém pásmu? Líbilo by se vám to, nebo potom netoužíte?
1: Ale tak na Kubě bych to snesl. Tam je stále teplota.
0: No. Jako ten Karibik je, já myslím, velice příjemný pro mnohé, ale zase mají ty různé tajfuny a tohle to všechno, to období jedno jejich taky není úplně ideální, to je pravda.
1: No, na tom jednom konci tam byla prostě zarytka, ale to už jsme tam jako nebyli. Ale to je, říkám, procestovali jsme druhou ženou, jako co jsme
0: tak
1: mohli.
0: Tak to je dobře, to je dobře, to ráda slyším.
1: To Tenerife a Egypt bylo jako jedno z nejlepších.
0: Dobře, Josefe, moc vám děkuju, přeju vám pevné zdraví, ať se vám daří a přeju i klidné podzemní dny, užijte si je. Jo, děkuju za návštěvu.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc, mějte se krásně, zdravíme do Šlapanic. No a teď už přicházejí Mark Almond a Jean Pitney a s jejich písničkou se přehoupneme do nového dne, kterým bude sobota.

0: Tak s písničkou jsme se přehoupli do nového dne. Je tu sobota, platí datum 10. října. No a na Prahu nového dne se patří popřát nám všem, aby to byl den vydařený, víkendový, abychom si v něj plnili víkendová, výletová přání, abychom si tento den užili, stejně jako třeba i potom následující další víkendový den, zkrátka s úsměvem, ve zdraví a podle našich představ. Tak moc vám to přeju. No a pokud vás náhodou čekají pracovní povinnosti, tak ať vás práce šlechtí, těší a dělá vám radost. A co se týče noční linky, tak nás čeká ještě až do 1 hodiny povídání cestovatelské na téma Na podzim do teplých krajin. Popadla vás někdy touha odletět na podzim nebo na zimu do teplých krajin a realizovali jste někdy tento sen? A kde jste v rámci exotické dovolené třeba byli nejdále? No jo, jak známo, i ptáci odlétají na jih a jako první prý odlétají hmyzožraví, pryč už jsou vlaštovky, protože by se s nastupujícím chladem a úbytkem potraviny neuživili, odlétají i zrnožraví ptáci, i někteří dravci a možná jste i vy někdy s nadcházejícím podzimem a blížící se zimou za to užili být jako oni, no a prostě zmizet, alespoň na chvíli do teplých krajů. Tak zrealizovali jste někdy tohle přání? Pokud ano, tak se u nás stavte, popovídejte své zážitky, příhody, telefon k nám a také tipy třeba pro nás ostatní. Telefon k nám stále stejný 731 800 900, pak máme web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc samoz těšit. Tak ještě jednou krásný nový den, krásnou noc a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: František Nedvěd, ta písnička Franky Louhán, krátce po půlnoci, a dovolal se Pepa Skijová. Krásnou noc, Pepo, zdravím vás moc.
1: Připomeňte mi ještě do téma jednou.
0: Na podzim do teplých krajin. Měl jste někdy touhu odletět na podzim za teplem, za sluníčkem a prodloužit si léto někde úplně jinde na druhém konci světa?
1: No, vzhledem ke zdejším zimám ani moc ne, ale byl jsem ještě jako svobodný chlapec v Rumunsku, v Bulharsku, v NDR, v Polsku. Před třema rokama jsme byli na Korfu, jsem věnoval manželce k 75.
0: No, krásné výlety, je.
1: I když ona nechtěla moc, protože se bála letadla, a nakonec zjistil, že to není vůbec nic strašného. Všetci ji ustrašili, co lítají hodně dětí a práchají, a tak nakonec zjistila, že když se jí ptali, jaký to byl, tak když jsem měl autobusem.
0: No, vidíte to.
1: Byli jsme za hodinu a půl na Korfu, jinak mám proježděný Slovensko, západ Slovenska, střední Slovensko, kromě východu, tam jsem nebyl, jinak Čechy, Šumavu, Krkonoše.
0: Tak spíš jste věren těm našim lokalitám tady, jo?
1: No, jižní Čechy, protože co jsem procestoval, tak vím, že tady všechny krásně, rádi jsme navštěvovali hrady, zámky, akorát se mě nepodařilo dostat na Šumavu. A tam se už asi nedostanu, protože mám omezený řidičák v mém věku.
0: Jo.
1: Ještě chci požádat děti, jestli budu někde ochotný.
0: Aby vás odřídili, přesně tak.
1: Že bych ještě se na tu Šumavu rád podíval. Tomu, že to sledoval to kilo Modravu, tak jako to, tak bych se tam chtěl podívat. Našemu dětka už tam byli, tak říkali, že je tam krásně. No, jinak říkám jižní Čechy, tady ty zámky a všechny dole a Třeboňa a Hluboká.
0: Takže vy máte touhu vyrazit na jich, ale na jich Čech, nikam dál se vám nechce.
1: Ne? A i na jich Čech, ale ještě, když se dívám na televizi, na ty cestopisní programy, a ukazovali Maledivy, tak podal tento týden, že zas o tom mluvil, a říkám, babi, zajedeme si na Maledivy.
0: No je, koupačka v azurově modré vodě.
1: Krásné pláže a nádherné moře a nemůžu to říct do rády, a co mě na to odpověděl.
0: Takže se nikam nejede zkrátka, jo?
1: Nikam se nejede, paní, jak ji naštruš, poletím sám.
0: Není to zase tak daleko, to je pravda. Ten svět se výrazně zmenšil díky leteckým spojům, to je pravda.
1: Včera byla teď na Sardinii, tak nám posílali moře fotek a nám ještě ukazovali, jak dojeli dom. Tak je tam taky krásný.
0: Tak si to užili, to je dobře. To je dobře. No a byl by nějaký třeba cestovatelský sen, který se třeba nesplnil, nebo ani si nedokážete představit, že by se vyplnil, ale prostě takovej sen někde tam v zátylku někde.
1: No, tak já až tam, jak mluvila ta paní o těch pavoukách, do těch takových těch krajin, ani bych mě to moc nelákalo.
0: Nechcete.
1: Protože jednak mám strach tady z těch všelijakých. To je spolužačka moje, má dceru v Austrálii, když mě vykládala, co tam je hadů a všechny ty hadvěky, tak toho by mělo bavit aj z nemocí.
0: Na to my nejsme zvyklí, na tuhle tu zvěřinu tady.
1: Ne. Já se teda nebojím pavouku, ničeho, nic mě to nedělá problémy, nemám žádné ty fobie, ale jako asi bych tam nedokázal žít. Aj vzhledem k tomu stylu života a to šeli dobře, doma nejlí, vždycky říkám.
0: Jo, takže zkrátka, neměnil byste.
1: Vyjet a vrátit se.
0: Jo, ale neměnil byste na pár let.
1: Ale asi nevím, jestli se mě to splní, říkám. Ještě bych někde na jich třeba i blíž, tady na to Tenerife nebo na Kanárské.
0: Ano.
1: Která podíval, to je můj sen, no.
0: Tak to není zas tak daleko, to je nějaké 4-5 hodin letadlem a jste tam co by dub. A užijete tam klidně
1: i zimní týden. Ještě loni a i na Madejře taky to chválila tam v rodišti Ronalda. Oni hodně cestují, oni spíš chodí, nejsou ležáci, lehnou na pláň.
0: Ano, baťoch na záda a na tury.
1: Ano, teď na té Sardinii nachodili 60 km.
0: No tak to je pěkný.
1: Oni, jak pan víste, nezmaří. ještě loziju po těch lanách jako...
0: Jo, až takhle to mají, s adrenalínem.
1: No, když to manželce ukazuje fotky tam, ale mu omdlívá, když to vidí.
0: Tak hlavně, abyste vždycky ve zdraví vrátili, protože samozřejmě je potřeba dávat pozor, když se někde leze po skalách. To je jasná věc, ale hlavně, aby si to taky vždycky užili. Dobře, Pepo, tak moc vám taky děkuju a přeju hlavně hodně zdraví a spoustu plánů cestovatelských.
1: A i vám přeju taky šťastnou cestu doma. Říkám, kde se nám Mítka ztratí, dlouho se nebyla v toho
0: pořadu. No, my tady nás je mnoho, tak já vždycky chvíli jsem, pak zase jsou kolegové, znáte to, abychom se prostřídali.
1: Jo, prostřídat, aby došlo na všechny.
0: Aby došlo na všechny, přesně tak.
1: Tak vám děkuju, že jste mě vzala.
0: Já děkuju za návštěvu. Mějte se hezky, Pepo, naslyšenou.
1: A i vy, naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan,

0: zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Petr Janda, skupina Olympic a písnička Slzy tvý máme. A 15 minut po půlnoci pozdravíme do Plzně Petra. Krásnou noc, Petře. Já vás vůbec neslyším, čím to může být. Počkejte, já to tady ještě takhle zkusím přehodit jednou. Problém.
2: Slyšíte mě dobře?
1: Teď už vás slyším, problém byl, omlouvám se tady na mé straně, ne na vaší.
2: Je to
1: v pořádku, ano. Tady jsem si vás zapomněla tak jinak zavěsit, jak se říká v tom počítačovém systému. Tak, každopádně ještě jednou hezkou noc, zdravím vás.
2: I vám a všem posluchačům.
1: Co vy a cestování a vyrazit na podzim nebo v zimě do teplých krajů a přiblížit se sluníčku a teplu a takovému tomu zkrátka?
2: Za chvilku mi bude 70 a od 50 let každý rok, teda někdy obrok, ale většinou každý rok, jezdím za teplem
1: no
2: na
1: krása,
2: podzim.
1: Krása. Takže teď si už balíte nebo ještě později?
2: No, letos to bude trošku díl, protože tam, kam jedeme, tam potom už prší, takže pojedeme až teda v půlce února.
1: A prozradíte nám lokalitu, kam jste to vymysleli?
2: No, Tanzánie.
1: No, do Tanzánie.
2: No, tam je teploučko.
1: No jo, určitě.
2: Tam je teploučko, no takže právě připravuju nějakou cestovní.
1: Cestu.
2: Itinerář nějaký.
1: Odkud kam, ano.
2: Jo, no, takže my to děláme tak, parta naše, letíme čtyři chlapy.
1: Aha, pánská jízda.
2: Přiletíme někam do nějaký té země, předem samozřejmě jsme si udělali nějaký přibližej itinerář.
1: Ano.
2: Tam si pronajmeme auto a vyrazíme sami prostě cestovat po té zemi, poznávat lidi, poznávat faunu.
1: No je, to je to nejlepší, co člověk může udělat, přesně tak. Ale pozor, v těch afrických zemích to není zas tak jednoduché s tím půjčit si auto, no.
2: Ale depak.
1: Máte dobrou zkušenost?
2: Namíbi, no úžasnou.
1: Jo.
2: Namíbi, tam jsme si půjčili auto. Blbý bylo jenom, že hned poprvé vlastně to bylo po levé straně.
1: No, a všude vlastně levá, nebo téměř všude levá.
2: No, tam jako dost často, no. Takže to, ale zase není tam tak strašný provoz v Africe oproti Asii, třeba Kambodža, Thajsko, jako kde jsme byli tam, já nevím, Vietnam, nebo já nevím, Laos a tady, co jsme to projížděli, to je daleko horší s tou dopravou v městě.
1: No, řídit v Bangkoku já bych teda nechtěla, to vám řeknu rovnou.
2: No, byl jsem z toho spocenej.
1: No, věřím vám to. A nejenom proto, že to je vlevo, tam se zařadit někam dopravu, když člověk neví kam má, je to peklo.
2: Jedete 10 kilometrů, tak si na to berte tak 3/4 hodiny aspoň.
1: No a když takhle vyjedete, tak letos teda, nebo v té letošní zimní sezóně jste vybrali Tanzánii, tak na jak dlouho?
2: A tak většinou tak 3 týdny. Jo.
1: 3 týdny, protože tak to už je doba, která už jakž tak. Ano.
2: Tak aspoň ty 3 týdny, aby, no než se člověk aklimatizuje,
1: no je.
2: Než se rozkouká a potom už za chvilku zase už pomalu balí, takže aspoň ty 3 týdny.
1: A udělali jste někdy takový výjezd jako dlouhý, jako třeba někteří mladí, kteří různě pracují i z počítačů a jsou takový ti pracovní nomádi na cestách, že byste třeba odjel na půl roku nebo i na déle?
2: No, to takhle ne, ale byl jsem, když jsem byl mladý kluk, když mi bylo 14, tak jsem byl státu rok a půl v Indii.
1: Tak to je krásná zkušenost, tohleto.
2: No a jinak od té doby jsem byl v Indii asi 6x už.
1: Jo.
2: Vždycky kamarádi přijdou, ale nechtěl bys nás tam provést, no tak s nimi jezdím, ale takovou tu severnější Indii jako.
1: Radši sever než jich doporučujete?
2: No, tak ten takový zlatý trojúhelník Indie, jako, kde máte ten Taj Mahal a tady ty věci prostě, jo, takový.
1: Vidět ty zásadní věci zkrátka.
2: No, Gangu, jako, jo, Varanasi a tady ty věci, jo. No, je to krásný cestovat.
1: Je to krásný cestovat, souhlasím s vámi.
2: Každému bych to přál.
1: Takže pro vás není určitě důležité, jak vás tak poslouchám, jenom vyjet za teplem, ale prostě zkrátka se s tou zemí aspoň na chvilinku tak jako zžít a poznat to všechno.
2: Když vám řeknu
1: od podlahy trošku.
2: Třeba u Himbu jsme byli vlastně druhý Běloši, který se do té vesnice dostali, no taková vesnice, taková osada. Byla nádhera úplná, ty lidi jsou úžasní, prostě oni nic nemají a i z toho nic se vám snaží dát.
1: Ano.
2: Úžasní lidi, prostě úžasní.
1: To je pravda, že většinou v některých těch zemích relativně hodně chudých, tak se člověk setká spíš s tím letím, na co vůbec my nejsme zvyklí a máme se co učit, no, to je fakt.
2: Určitě. Žiju klidnějším životem a takovým, já bych řekl, možná i plnějším prostě.
1: No dobře, tak Petře, moc vám děkuju za návštěvu, moc vám přeju, aby to klaplo, abyste připravil dobrý itinerář od A až z bodu A do bodu B a zpátky,
2: přesně,
1: do bodu A. Přesně tak.
2: Serengeti, Viktorino jezero
1: jo.
2: a tak dále.
1: A myslím, že vás čeká také povinné očkování proti žluté zimnici do Tanzánie.
2: Ano, přesně tak. Všechny ostatní, cholera, tyf a všechno, to už mám všechno v sobě. Při těch stálých cestách.
1: Ano.
2: Ale žlutou zimnici, přesně jste řekla.
1: Žlutou zimnici tu dokonce vyžadují důležitá. Průkazku, no, přesně tak.
2: Určitě, mezinárodní průkaz.
1: Ano. Moc si to užijte a budu se těšit, že si zase o tom popovídáme, o té vaší cestě. Jo?
2: Děkuji.
1: Mějte se hezky.
2: Krásnou dobrou noc, naschle.
1: Napodobně, naslyšenou, zdravíme do Plzně.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
4: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane. V kraji klid však bejval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát,

0: zlý svědomí lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u stařích spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku

0: Byl to Shane a taky Ladislav Vodička. No a krátce před půl jednou pozdravíme paní Evu do Karlštejna. Krásnou noc, Evo.
1: Já, Jitušku, jsem šťastná, že vás zase slyším.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Mám tolik možností, takže opět zdravím všechny ponocníčky a celý náš bývalý region, kde nám bylo tak hezky. A chtěla bych tématu s těma teplýma krajinama.
0: No jo,
1: tak cestujete. Tady jako jak jsme ten jezdecký klub, tak já jsem dneska odlítla do teplých krajin.
0: A kde jste?
1: No, u mý kamarádky včera zatopil.
0: Jo, takhle. I to se dá, no, to je pravda. Když vám někdo zatopí, tak se máte dobře.
1: Že my tady prostě tak bojujeme se vším, že máme zvířátka, všechno.
0: Jo.
1: No a co děláme? No, my nemáme prostě, aby jsme si odlítli na Maledivy, ale my musíme dělat třeba na zimu a starce.
0: Vy tam máte ty koníčky a to všechno.
1: Ano, ano, ano.
0: To všechno vyžaduje celoroční péči,
1: no. Vy jste skvělá, vy jste skvělá. Ano, ano, ano. No, takže takhle, taky bychom si zalítli někam,
0: tak
1: jo?
0: Jedině se vystřídat, no jiná metoda na to není asi na tohleto, abyste...
1: Jo, vy byste mi to tady chtěla nechat na hrbu, aby se jela kamarádka hezky do odzepla. Ne, ne, ne.
0: Pak zase vy a opačně, ne. No, zkrátka.
1: Ne, ne, ne, ale já jsem strašně šťastná, že vás slyším, že vaši výstřední je vždycky výborný.
0: Děkujeme.
1: Máte krásný témata, hrozně hezky hrajete a... k těm teplým krajům. Moje kamarádka, která se z toho ví, a ani jedna si nedovedeme. Bohužel já teď budu trošku negativní. Oni se nám musí Vánoce. Ani jedna z nás si nebude představit Vánoce pod palmama.
0: Nedokážete?
1: Ne, nedokážem. Prostě máme rádi, ještě to tady na blátě.
0: Jo.
1: Jo, tak prostě takový...
0: Je fakt, že ty bílý Vánoce tady v těch Čechách taky nic moc, výjima snad Krkonoš, nebo co já vím, jak to dopadne, letos uvidíme, ale...
1: No a vidíte, a tam máme kamaráda, tam bychom si mohli zajet.
0: Jo, tak to si užijete trochu sněhu, já doufám,
1: ale
0: že
1: ale to není o teplých krajích.
0: To není o teplých krajích, ale je to o těch jako tradičních našich Vánocích. Každopádně pod palmou Vánoce vám nic neříká, to nechcete.
1: Ne, ne, to bych opravdu asi ne, no.
0: No jo, zvyky železná košile někdy, no, to je pravda.
1: Že jo. No takže jako já, každý můžu, každý podle gusta, ale jako teplo, hejte, všichni máme rádi teplo, že jo. Kor my už teda, my taky už nejsme nemladší a ty naše kosti taky potřebují ty teplíčka.
0: Ano, ano, ano. Přesně tak. A,
1: jako, bylo by to fajn, ale nějak radši budu mrznout na sněhu a budu mít stromeček, než pod palmama a v teple.
0: Tak nechá se jet taky třeba v takových těch, já tomu říkám, hluchý měsíce, že jo, třeba listopad, únor, to jsou z mýho pohledu naprosto zbytečný měsíce o ničem, tak třeba v listopadu vyrazit.
1: No to mi povídejte.
0: No.
1: My uklízeme jenom listí a únor, no to je úplně tragédie.
0: Ano, to se pořád tahne, pořád
1: je tma. Ale už je to přes věci jara.
0: Ale už to začíná, oně to trochu jarem, to máte pravdu. A v těchto těch třeba právě dnech se nechá vyrazit někam za sluníčkem, aby člověk tak jako pookřál a udělal si už ten trénink na to jaro, léto ve střední Evropě, no. Mimochodem, dobře, třeba ať už pojedete nebo nepojedete, kam byste se tak ráda vypravila, kdyby to klaplo i s těma povinnostma, že byste se prostřídali? No.
1: Jo, tak to vám můžu říct. No. Já jsem vždycky chtěla vidět Egypt.
0: Jo, do Egypta, tak to je za humnama v podstatě, co?
1: No.
0: No
1: ale
0: je,
1: víte co?
0: Za 3 hodiny letadlem, raz, dva, tři.
1: Ale Jitušku, co bych tam dělala v tomhle věku, aby se plazala po nějakých pyramidách?
0: No koukala, načítala si historii, pak se koupala v Rudém moři, co já vím.
1: No, říkáte mi to krásně.
0: Ohřála se pod egyptským
1: víte,
0: sluncem.
1: Víte, jak už ty kosti volej v tomhle věku? Tak jo, hele, já dávám prostor jiným, ale jsem šťastná, že jsem vás zase mohla slyšet.
0: Já děkuju za návštěvu.
1: Prosím vás, a můžu, já vím, že to není k tématu, proč už nejsou písničky od srdce?
0: Tak změna programu se čas od času dělá, no, takže tam máme zase magazín Den v kraji a jiné pořady.
1: Já vím, poslouchám.
0: No,
1: ano,
0: a máme v poledne písničky na přání, je to tak? Teda zase pořád ten já nedělám, tak
1: ano, nevím, je,
0: jak
1: to
0: se
1: vím,
0: to přesně
1: vím.
0: Jmenuje. A takže prostě to tak je, no, že čas od času se promění a

0: Řeka lásky s Maruškou Rotrovou a krátce po půl jedné teď pozdravíme do Mladé Boleslavy Milana. Krásnou noc, Milané.
1: Krásný večer, zdravím vás, milá paní redaktorko a všechny posluchače Českého rozhlasu.
0: Děkuju moc krát, nápodobně, taky přeju krásný večerní čas. Tak Milané, co vy a touha vyrazit do teplých krajin, když tady u nás začne foukat ze strnišť?
1: Touha je velice významná, totiž už dávno jsem toužil vyrazit takhle na zimu třeba na Kubu, a nebo na druhou polokouli třeba na Mauricius. Měl jsem tady přes inzerát jistou slečnu madam a prý vyrazíme společně na Mauricius.
0: No.
1: Já už jsem tam měl takové indicie, říkám, teď už, když i naše pražská linka lítá až na Kubu, to by bylo
0: fajn. Jo, to je pravda, ono se udělalo hodně přímých letů, to máte pravdu.
1: A já jsem tam měl, teda nechci říkat takové smutné věci, jako že letos mi zemřela dávná moje známa, sice byla v divadle Semafor jako herečka pod taktovkou režiséra Jiřího Menzla, udělali ten Oscarový snímek, to bylo všechno super. No ale abych se držel tématu,
0: no,
1: tak skutečně už jsem měl na to připravené penízky,

0: Měl jsem na to asi 80 tisíc.
1: No krása.
0: A krásně bych si to užil ještě na Kubě. A pak byla její sestra, která říkala, já tam byla, já jsem si tom, jakou chcete destinaci, Varadero, nebo procestovat celou Kubu.
1: Mm-hmm.
0: Však ty cestovky to dokážou. Já nechci dělat teď, máme po volbách, já jsem, nechci se k tomu, jako, já jsem včera usnul se sluchátkem v uchu u vašeho Českého rozhlasu s Pavlem Bobkem.
1: Mm-hmm.
0: A já zaspomínal jsem si, já nevím, teď se zase nedržím tématu. Doufám,
1: vy mi hrozně skáčete ode zdi ke zdi, jak se říká, Milane. To je, to je pravda. Tak pojďme zůstat u toho cestování.
0: Jsem rád, že jsem dneska splnil svoji občanskou povinnost.
1: Ano, ano, ano, tak nechme to. Nechme volby u ledu, prosím, a pojďme k tomu cestování. Mauricius nebo Kuba teda?
0: Tak Kuba byla první.
1: No, a tu jste zrušil a pojedete na Mauricius, nebo chystáte se, jo?
0: Já jsem tam totiž nemohl vyrazit sám a prosil jsem svého kamaráda aspoň. Pojď no. Tam se mnou, jít ty bys, a on mi říkal, já ty štrpáce v tom horku nesmetu. Já už taky letos oslavil padesátiny, ale jsem moc rád, že jsem po delší odluce zase nastoupil do pracovního procesu.
1: No, věřím. No a co ta vaše kamarádka, jak jste říkal na začátku, že jste se domlouvali, že byste
0: tak, ona je
1: spolu vyletěli
0: jako
1: na výlet? Cože je?
0: A ona mě tam přinesla nějaký 30 let staré katalogy z Mauricio. Říkám, dělaj si ze mě legraci, já už tam mohl být kdysi dávno, ale
1: no.
0: Tenkrát na tom Mauricio ještě žil ten, jak ho známe z těch filmů, Jean-Paul Belmondo, a už byl po mrtvici tenkrát.
1: Mm-hmm.
0: To bylo už to taky celá řada let.
1: Mm-hmm.
0: Tak mě to všechno tak jako někdy mrzí, jakože jsem si nesplnil tyhle
1: svoje. Takže zatím to zůstává u plánu, jak tomu, jestli tomu rozumím,
0: ano,
1: jo?
0: Ano, zůstává to u plánu. A já tam mohl být na té Kubě aspoň minimálně ještě, když žil ten Fidel Castro.
1: No vidíte to, ale říkáte, že je vám teprve 50 roků, to znamená mladý kluk, takže zapakujte baťoch. Kupte letenku.
0: Ale vy jste přesně zopakovala, co mi říkala dneska moje kolegyně.
1: A jste tam raz, dva, tři v zimě.
0: Vy jste úplně superová. A ona říkala, já jsem teda asi z vás tady nejstarší. A já říkám na to, ale každý je tak starý, nakolik se cítí.
1: To je pravda, že někdo se třeba cítí, jakože už nechce se někam přesunovat. Samozřejmě, na to má každý právo, to jako o tom žádná. Nicméně moc vám to přeju, Milane, aby vám to vyšlo, ať už to bude ta Kuba, třeba okruh celým tímhle ostrovem, a nebo takový menší okruh tím Mauriciem, který leží v krásném Indickém oceánu, určitě obojí bude stát za to, tak přeju aspoň jedno, ať klapne, a moc vám děkuju taky za návštěvu. Jo? A držte se a plánujte.
0: A vy jste superová a já vám moc krát děkuju a krásný večer a hezký z nové volební, teda.
1: Jo, dobře. Tak jo, mějte se hezky, krásnou noc, hezký víkend. Naslyšenou,
0: krásný
1: ne.
0: Večer, hezkou noc.
1: Hezkou noc, já děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Palo Habera, Kým pri mne spíš, tolik písnička. No a na telefonu máme dalšího Milana z Mladé Boleslavy. Milane, moc vás zdravím. Krásnou noc.
1: Ahoj, já vás taky zdravím po dlouhý době.
0: Po dlouhý době, já, ano. No.
1: Já to jsem u vás spíš zda. Je mi strašně smutno, ale bohužel stalo se něco, co vám tady právě nechci.
0: Jo.
1: Ale prosím vás, chtěl bych pozdravit Mnichové Hradišti oddělení následné péče. Protože jsem se dostal až takhle daleko, že to jsem měl. A jsem na léčení, abych se doléčil, protože mám záchvaty a tak podobně.
0: No.
1: Hladinka se vrátila ze Sardinie. A tam s kamarádkou. Mě toho bylo strašně moc líto, ale bohužel, co se stalo, Jela sama a s tou kamarádkou strašně moc si to užila.
0: Tak to je dobře.
1: Záviděl jsem mi to, ale zároveň ten jsem mi to přál. To je jedna věc. Strašně moc jí pozdravuju. Ona je mladý Boleslavy, určitě poslouchá, protože si mě někdo živnovat. Nejkrásnější moderní hlas i tu štivu ke šelím.
0: Ježiš, děkuju.
1: Zdravím celý rádio. Všechny moderátory, všechny, co tam je. Pozdravuju je všechny. A já se někdy vozdu.
0: Budu se moc těšit, Milane, přeju vám hlavně, ať se to vylepší všecko a ať jste brzy zase na tom oku slépe a ať se to daří kurírovat, jo? No určitě držím palce, ať se to neprotahuje, ať jste v pořádku a můžete si užít třeba i nějaký ten výlet za sluníčkem a tak někam, jo?
1: Tam takže na Sardinii, v Itálii, strašně moc se mi to zahodil, ale se mi to. Mám přijdu strašně moc zdravíčka. Hodně zdravíčka a hodně zdraví. A to je všechno.
0: Tak jo, Milane, mějte se hezky a držím palce a budu se těšit, že se zase ozvete, jo? Naslyšenou. Děkuji za telefon, tak to byl Milan z Mladé Boleslavy. No a my popojedeme s Michalem Tučným.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Michal Tučný a vzdušné zámky. No a pojďme se také po písničce podívat do pošty, protože jste se hojně rozepsali a já za to děkuju vám všem, kteří jste napsali moc a moc. A pan Franz k tématu třeba píše. Ano, touha vyměnit si chravé evropské dny za hřejivé slunce, pláže a šumění moře je pro podzimní a zimní období naprosto přirozená. Útěk za teplem v chladných měsících je jedním z nejlepších způsobů, jak načerpat energii a doplnit vitamin D. Ale pokud jste už takzvaně procárali kus světa a nemáte už rádi změnu lůžka, nevytáhne vás už žádná nabídka, i kdyby bylo vše gratis a exkluziv. S upřímnou radostí popřeju všem, kteří mají ještě tyto touhy. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví noční liku pan Franz. A musím se přiznat, že ještě před 5 lety jsem uvažoval o koupi domu na Sicílii. Můj nápad zmizel tak rychle, jako pára nad hrncem. Má paní nemá ráda moře, ona raději slova kopanice, tož počkám, třeba změní názor. Tak pane Franci, moc vám děkuju. Ještě přidáme tady jednu zprávu, která je, no není moc dlouhá, koukám. Pavel ze Židlochovic nás pozdravuje, krásný večer. Moje teplá krajina je u mě doma pod peřinou, kde se mi zdají krásné sny, které také zahřejí, než se probudím do té nepříliš hřejivé reality. Tak přeji všem jenom všechno dobré, Pavel ze Židlochovic. Tak přátelé, také přeju všechno dobré a protože jsme se propracovali k závěru noční linky, páteční, sobotní, víkendové tady, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeji vám vydařený víkend podle vašich představ, samozřejmě užijte si ho moc a moc. No a jinak pokud jdete spát, tak přeju hezké sny. Pokud jste se rozhodli, že ještě budete bdít, tak vám přeju hezký poslech všech našich dalších pořadů. No a jinak samozřejmě děkuju moc, dobrou noc a budu se těšit velmi brzy zase naslyšenou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Humor je skvělá věc. Pokaždé máme pocit, že je ho ale nějak málo. Také se říká, že je kořením života, jenže každý má rád jinak ostré, sladké nebo kyselé. Přesto doufám, že si v další hodině najdete pro sebe kousek toho svého i humoru. Postará se o to opět jedna hvězda českého herectví. Prima poslech přeje už dopředu váš průvodce Patrik Rozehnal. Dámy a pánové, dovolte mi pro dnešek představit úžasného gentlemana, kterého milovala kdejaká dáma.
2: Dáma, která dnes odpoledne na národní třídě ztratila přitažlivost. Nechce o ní přihlásí v Ústavu antiky Akademie věd.
1: Doufám, že vás přitáhne další díl našeho seriálu o skvělých českých hercích. Jeden vám chce něco říct.
2: Hlásání. Teď se to už podaří.
1: No, to doufám.
2: Hlásání. Pozor. No. Hlásání.
3: Upozorňujeme všechny posluchače, že je dnes bude bavit svatopluk Beneš.
1: Je tu snad nějaká chyba, nebo? Tak vysíláme.
2: Upozorňujeme posluchače, kteří mají závadu na svém přijímači, že závada je na jejich přijímači.

0: A tak začíná pořad, který celý dnes věnujeme jednomu herci, Svatopluku Benešovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to šarmantní herec, byl vždy dokonale elegantní a noblesní. Zkrátka gentleman každým coulem. Pokaždé se choval tak, jako by právě vystoupil ze stříbrného plátna, tedy zcela podle společenského bontonu. Také si občas zaspíval. Mimochodem, pane Beneši, jak jste se k tomu vlastně dostal?
2: Jak jsem k tomu přišel? Jednoho dne mě zavolal Jiří Suchý a nabídl mě, jestli bych nechtěl u nich hostovat v Semaforu ve hře Doktor Johann Faust. Režíroval to tenkrát Menzel a byl to jeho nápad, abych tam... No tak já jsem si přečetl scénář a docela se mě to líbilo a řekl jsem si, to bude taky znamenitý odskok do jiného prostředí. Přečetl jsem si tedy scénář, který začínal takovým mým monologem. Ale to mě brzy vyvedli jaksi z mého omylu, protože přišel za mnou Havlík a říkal, já bych si, pane Beneš, rád udělal váš rozsah. Já pám, jaký rozsah? No, hlasový rozsah. Já pám, na co to potřebujete? No, na tu úvodní písničku. Já pám, to není monolog, to je písnička. Jo, tak to já to nebudu moc dělat, tohleto. To, pane Havlíku, na to mě neupozornil pan Suchý a já zpívat prostě neumím. No, ale on říkal, helejte, nechte to, já něco napíšu, když se vám to nebude líbit, to se dohodne potom. No, nakonec tedy jsem s tím souhlasil, ale když přišla premiéra, tak jsem umíral hrůzou, protože jsem si říkal, jak si obecenstvo řekne, co ten Beneš tady nám bude zpívat pro Krista Pána v takovýhle líhni zpěváků, jako je Semafor. Tak jsem měl takovou hrůzu, že jsem myslel, že před otevřením opony uteču, protože ta písnička uváděla celou hru. No, neutek jsem, absolvoval jsem to, ale mohu tedy prozradit na sebe, že každá repríza za těch 5 let, co jsme to hráli, začínala touhle písničkou a mou hrůzou z ní.
0: Prvním filmem Svatopluka Beneše na stříbrném plátně byla Studentská máma z roku 1935. V průběhu dalších téměř 20 let ho čekala celá plejáda milovníků na filmovém plátně. Bylo těžké se z toho vymanit. V roce 1944 to byla například komedie o ztraceném psíkovi bohaté tetičky. Neviděli jste Bobíka? Režíroval Vladimír Slavinský a pan Beneš si tu zahrál s panem Homolou.
3: Kubo, pojď se na něco podívat. Neříkej mi Kuba, dej mě pokoj. Mě už nikdy na nic nenachytáš.
4: Možná, že přece. A pan spisovatel se urazil pro Kubu.
3: Jakoubku, pojď se podívat, zaručeně se zasněješ.
5: Hrom tě vymazale, ale běda ti, jestli na mě něco šiješ.
3: No tak.
4: Tak se chlup, čemu se vám smát?
3: Prosím, prosím, račte se osobně podívat, pane spisovateli. A řekněte sám, není tohle působivý plagát?
4: No, abych ti pravdu řekl, není to nejhorší.
3: Cože?
4: No, že se ti povedl, no.
3: No, dovol. Tohle to snad mám být já a Jindřiška.
4: Těší mě, že se poznal.
3: Aspoň vidíš, že nejsem tak špatný kreslíř.
4: Dovol.
3: Co pak já mám panděro a nohy jako vývrtku. A Jindřišce, ten si dal také řádnou ránu.
4: Mm-hmm. Ty jsi pěkný přítel.
3: No, když se dovoláváš našeho přátelství, Jakoubku, tak já to teda na...
4: Pozdě, pane Zoubku. Mezi námi je jednou provždy konec. A pamatujte si, že tento plakát nikdy nevyjde. Nikdy. Poroučím se vám.
3: Kubo! Kubo, Kubo!
4: Vy mazale!
3: Tak jsem tě přece nachytal. Dalo mi to sice pušku, ale podařilo se to.
4: Ty holomku.
3: Tak ty na mě takhle.
4: To si dám líbit, to už je lepší.
3: No, Ludvo, umíš to. Ale...
4: No, ale? Co se ti zase nelíbí?
3: Podívej se, Ludvo, máš talent a vtip, to je důležité. Ale proč maluješ stále totéž děvče?
4: Jak to?
3: No, tuhle dívku vidím na tvých reklamních plakátech za 14 dní po třetí. Je jedno, že tady je to rusovláska, tamhle na tom plakátě, že to je blondýna. Na plakátě pro jednu módní firmu to byla černovláska, zavání to prostě šablonou. I když tě snad trochu omlouvá, že ses do té dívky hrozně zamiloval.
6: Ale zamiloval, prosím.
4: No koukej, koukej, mě nepodvedeš. Kde je to děvče?
7: Ach, člověče, Kubo, to je právě ta hrozná tragédie, že o ní nevím naprosto nic. Poprvé jsem ji spatřil ve společnosti starší dámy, pravděpodobně matky. Neodvážil jsem se k ní ani přiblížit.
4: To chápu. Některé matky jsou hrozně nebezpečné. Než se otočíš, jsi ženatej.
7: Podruhé jsem ji viděl v tramvaji s nějakým nažehleným panákem.
4: A tak. Tak ona už má nápadníka.
7: Vyloučeno. Tak hezké děvče s tak chytrýma očima se přece ani nemůže zahodit s floutkem, který má na čele přímo napsáno. Koukejte, lidičky, jak jsem pitomý.
4: Proč to tak křičíš? To se přece o tobě ví?
7: Dovolno to.
4: Tak to máš za tu karikaturu, víš? Teď jsme si kvit. Jedna jedna. Má úcta.
7: Ty.
0: Baví vás Svatopluk Beneš, svého času největší filmový milovník, ale přitom chtěl být vždycky komikem. První milostnou scénu si zahrál jako 21-letý ve filmu Ohnivé léto, a to s tehdy už velmi populární Lídou Bárovou. Měl prý hroznou trému, když ji měl políbit do výstřihu, ale Lída mu řekla, jenom se neboj a pořádně mě bafni. Tak to udělal a bylo. V herecké náruči Svatopluka Beneše se vystřídali snad všechny ženské hvězdy 30. a 40. let.
2: A tak jsem se taky pomalu začal přehrávat po té třicítce, abych si udělal prostě takový náskok k těm charakterním rolím. Jak se mně to dařilo, to nemohu sám posoudit, ale rozhodně jsem se vymanil z té manýry konverzační, z těch rolí, která jedna od druhé někdy nebyla ani k rozeznání, a našel jsem takový širší rejstřík svého hereckého projevu.
0: Ten mohl uplatnit například v roce 1956. Tehdy se totiž natáčel film Dobrý voják Švejk a pan Beneš dostal roli nadporučíka Lukáše. Jak se mu to povedlo? Poslechněte si.
8: Pane nadporučíku, nižší šarže musí vzdát čest vyšším. To nebylo zrušeno. A za druhé, od kdy chodí páni důstojníci s ukradenými psy po promenádě?
9: Ale pane plukovníku, ten pes...
8: Patří mě! To je můj lux! Nečetl jste v novinách, že se plukovníkovi Krausovi von Silverhut ztratil stájový pinč?
9: Nečetl.
8: Cože? Vy jste nečetl inzerát, který dal do novin váš představený? To je pěkné. V době, kdy denně ztrácíme na bojištích 100 důstojníků a inzeráty se nečtou. To je disciplína? To bych mohl inzerovat 100, 200, 300 let.
9: Ujišťuji vás, že po druhé.
8: Se to nestane. O to se postarám. Pošlu vás do Budějovic, tam se formují marš bataliony. Tak, zatím se můžete procházet.
10: Byly svedeny úporné boje u mezilaborce.
11: No jo, tak to
10: jo,
11: to je takové.
8: Švejku! Vy jste ukrad psa!
10: Já ho neukrad.
9: Ale věděl jste, že je kradený.
10: To jsem věděl.
9: Víte, že bych měl chuť vás poslat před polní soud? Ale oni by vás stejně osvobodili, poněvadž něco tak pitomého ve svém životě neviděli. Proč jste mi tu bestii vodil?
10: Abych vám udělal radost.
9: Ježišmarja! Víte, co to je marš batalion?
10: Marš baťák. Marška je marš kumpačka. My to tak zkracujeme.
9: Tak se připravte. S tím maršbaťákem pojedeme co nevidět na frontu. Máte radost?
10: Pane Oberleutnant, to bude něco nádherného, když oba padnem spolu za císaře pána a jeho rodinu.
0: Premiéru měl tento film v roce 1957 a natáčel ho režisér Karel Steklý.

0: je čas na další písničku. A tak mě napadá, jakou muziku měl rád asi Svatopluk Beneš?
1: Můj první zájem o hudbu se projevil velice záhy. Myslím, že mě mohlo být takových 14-15 let, kdy mě zaujala hudba Ježkova a vůbec desky Voskovce a Wericha. A já jsem potom měl tu možnost chodit do divadla Osvobozeného a prostě jsem byl úplně šílený do té muziky, protože to jsem viděl, že ten gramofon tenkrát byl velice nedokonalý a slyšet tu hudbu a tu muziku v tom divadle, co měla za švih, co to bylo za novou vlnu, to byla nádhera. A z těch skladeb, které jsou založeny převážně taky na textu kongeniálním Voskovce a Wericha, jsem vždycky miloval Evropa volá.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Kapelmeister Mojčin Mami, zagrajem rumbičku, Evropa volá jeď. Kušaj, kušaj.
4: Já pritakaju, já pritakaju.
3: Tož kušaj. Ja prosím, kušal. Majete balalajčoky na kalafuntem?
4: Да-да, мои извозчицы хорошие, ростокошные, голубчицы мои. Маете фукательные воловины приправени? Да-да, спасибо, да-да. А мой рудоармеец ростокошный извозчик мой хороший, со фукает до ты канализация, канализация фунгует.
3: Pekno, pekno,
4: pekno.
3: O, šaljapa z hadra.
4: On velký trouba, ale glas má vytečný oba.
3: Zagrajeme rumbičku, ako donský kozáky, s malou prichuťou psoglavečnou.
4: Psoglavečnou, no, ale psoglavečnou,
3: psoglavečnou. Ja daju nastupu, prosím, aby všichni byli pripraveni a dobre na mne pozirali, da? Prosím, pripravený všetky, ešte více pripravený, teď nejvíc pripravený. Pohov.
4: Da, ještě pohovu, já dejte pozor, keď Voskovek diriguje, on má takovou taktovku, keď mu vylítne, on roztrískal již 3 gramofony.
3: No prosím, já budu pozorný, prosím, nastupíme s velikým temperamentem, teď.
5: Takhle to teda běda přeběda, takhle to teda tady vypadá, takhle to teda dělat se nedá, takhle to teda nemá vypadat.
4: O, lidé znali strá. Je nemocen až hamba.
5: O, Evropa mocná, je moc nemocná, jí vyléčit má ramba.
4: Tomu aspoň věří všichni ti lékaři, kteří maří čas tím, že vaří léky proti stáří, což se jim nedaří.
5: Zimě na podzim, v létě na jaře, Evropa zavolá si lékaře.
4: Když si už s neduchem rady neví, zvolá si lékaře do žezeří.
5: Ona si totiž vzala do hlavy, že jí napraví zdraví, oni zatím popraví,
4: oni za stolem jen kejvají hlavou.

0: A děla se nedá, takhle to teda nemá vypadat.
1: Tak to byla oblíbená písnička Svatopluka Beneše, na kterého dnes v našem pořadu vzpomínáme a vybíráme ukázky, kde kraluje.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Láska k herectví tohoto muže zasáhla už na gymnáziu, když do té doby němý film začal konečně mluvit. Beneš byl uchvácen velikány, jakými byly tehdy Voskovec, Werich nebo Burián, a proto se přihlásil na hereckou konzervatoř. Jeho tatínek s ním ale za to rozvázal veškeré styky. Byla mu totiž hanba, že jeho syn se dostal ke komediantům. Takže mu nechtěl platit ani v Praze nájem. Svatopluk Beneš byl tehdy nucen každý den v 5 hodin ráno jezdit do Prahy a o půlnoci zpátky domů do Roudnice. No a po 3 hodinách spánku zase zpátky do Prahy. Jenže herectví a film mu prostě učarovali. Jaký vlastně film dokáže být?
3: No, já si myslím, že tedy teď se tomu říká fenomén všemu, ale že ten filmový fenomén bude tak pevný a žijící věčně, stejně jako divadlo. Říkalo se, že až přijde film a televize, že divadla prostě zkrachujou. Není to pravda, je to něco úplně jiného. Ten film je totiž dělaný pro veliký plátno a na té obrazovce se to všechno zcvrkne, srazí, je to malinký a celou řadu těch věcí nevidíte.
1: Uděláme velký skok a přesuneme se rovnou do 70. let 20. století. I tehdy Svatopluk Beneš hodně hrál, třeba s Milošem Kopeckým. Vzpomínáte na komedii Já už budu hodný, dědečku, v režii Petra Schulhofa? Zkouší na divadelních prknech právě Moliéra.
4: Kdo zdravý rozum má, vyhne se krajnosti a žádá od lidí i míru v mravnosti. Ta neochvějná ctnost, jakou znal starý svět, to pobuduje už názor.
5: Co druhý režisér? To je v pořádku, to jsou lidi z našeho patronátního statku Jezide Hrabany. Slíbil jsem jim, že se můžou podívat na naši generálku, ne, to se rušit, jo?
4: Nehledám v lidech víc, než co v nich může být. Proto mě nemohou nemile překvapit. Myslím, že u dvora i v městě vaše zlost je pošetilejší, než ta má netečnost.
6: A což ta netečnost? Tak velemoudrý pane, se nikdy nad ničím do varu nedostane, kdybyste objevil, že přítel věrný není. Kdyby vám lidé lstí hodlali rozkrást mění.
7: Moje řeč, mění se rozkrádat nemá. Takže, tady máte svoje další kafe, pane Bergner, a dostanu od vás rovných 51 KČS.
6: Prosím.
7: Řekla jsem 51 KČS. Račte.
6: No ale, prosím vás, to snad mohlo počkat, ne?
7: To už říkáte 2 měsíce. A já bych z vás ty prachy jinak nevytáhla.
6: Promiňte, ale to muselo být zrovna teď, při generálce. Tady, před lidma?
7: Jo, tady před lidma.
4: Ba uděláte líp, když příce nebudete. Na svého odpůrce tak vztekle nehřímejte. Zaplaťte dluh a kapsu svoji řádně vyždímejte.
8: Jášku, předsedo, dobrý, co?
9: To jo.
1: Svatopluk Beneš to byl milovník na filmovém plátně i v životě. Dívky mu psaly dopisy a čekaly na něj před divadlem a všude za ním chodili. Nebylo obtížné si pak mezi nimi vybrat ty nejkrásnější. Jeho ale přitahovaly hlavně hvězdy. Dokonce ty nejslavnější. Dlouhou dobu chodil s Natašou Golovou a Lídou Bárovou a žil třeba i se Zářivou a Dinou Mandlovou. Jak na to vzpomíná? Poslechněte si ukázku z pořadu Na kus řeči. S Miroslavem Donutilem a Zitou Kabátovou. Tak pane Beneši, jak došlo k seznámení s Adinou Mandlovou?
3: No tak to bylo velice jednoduchý, protože to byla energická žena, taky byla starší než Bárová a my jsme dělali zkoušku na jeden film, který se jmenoval Pacientka doktora Hegla a já jsem byl její partnerem, režisér Vávra to dělal, ta zkouška byla jenom na to, jak se k sobě hodíme, byl spokojen a mohli jsme opustit ateliér, já jsem se ptal po nějakým autu, jo, a Adi na mě do toho hned skočila, vyjedete dolů do Prahy? Já jsem říkal, ano, no, tak já vás vemu, pojďte, já jedu taky. Tak jsem si sedl jako vedlení do Bavoráka, tenkrát ještě střízlivějšího, ne jako jsou teď. A jeli jsme a zastavili jsme u Hlaholu, to je ten dům nádherný, který patří Hlaholu, proti Mánesu. A on říkal, pojďte na kafe. No tak jsem si šel na kafe. No, tak jsme se bavili, jsme se to, povídali jsme si, měli jsme dobrou náladu, popili jsme něco. No a ona řekla, my se ještě uvidíme a já vás můžu vzít zase zpátky. Opakovalo se to, pak se to opakovalo ještě. Čím dál jsme si byli blíž, už jsme si židle přindavali. No a zkrátka a dobře, jednou to prostě se neodešelo tam.
9: A zůstal jste jak dlouho, pane? Smíli se tak.
3: No, zůstal jsem, za rok jsem se prostě vrátil domů.
9: Za rok jste se vrátil domů?
3: Ano.
9: To už zní krásně a znovu to svědčí o tom, že ne vždy ty generace jsou takové, jak říkají. Protože já
3: to
9: jsem...
3: víte, to roste ta pověst.
9: Jasně.
3: A já jsem taky ještě zase něco získal.
9: No určitě. Každopádně zkušenost si myslím.
3: Ano.
9: A krásnou zkušenost. Takové zkušenosti jste vy určitě také získávala celou řadu.
10: No ale rozhodně bych je neměla, bývala se svatíkem. Já vždycky byla taková molik, spíš taková milost paní Rugulívám, jo. A on totiž byl proti mně strašně mladý. Vy to byl cucák. Ale tenkrát on byl 10, já 18, to je strašně velký rozdíl, já slečna, že jo, a on přece je takový děťátko, 10 lety, tam chodilo v rovnici nějaký, že jo, a prostě zkrátka dobře nešlo to se svatíkem, ne, až když jsme spolu potom nakonec jezdili na zájezdy, tak už to bylo lepší, víš.
1: Dost povídání a důkaz jedné filmové realizace. Co třeba komedie Drahé tety a já? Tu režíroval Zdeněk Podskalský. Tam si zahrál i se svou bývalou partnerkou, Natašou Golovou. Hrál tu drogistu. A také pachatele. Jak se na něj přišlo? No, hledalo se oranžové MBčko.
11: Tak a koukej s tím radši rychle zmizet. Tady jsou teď některý lidi na oranžový MBčka alergický.
12: Vždyť si říkal, že je to ta nejhezčí barva.
11: Jak kdy? Teď zrovna ne.
12: Takže si ho můžu nechat doma?
11: Vždyť je tvoje.
12: Vildo.
13: Pane vedoucí, co máme dělat? Vy jste tady jediný inteligentní člověk, kterému se můžeme svěřit.
11: Hned se vrátím do krámu.
13: Pane
14: tady je taky žlutý auto.
13: Nepleť to. Pane vedoucí, my jsme toho vraha chytili. Teď. Tady je číslo jeho auta. Ale představte si, co se stalo strašného. On je to totiž člen naší rodiny.
14: Jak je to možný? CB 5523. Kde se tu vzalo?
11: Dejte mi ten papírek.
13: Ne.
11: Dejte mi ten papírek.
13: Nedám.
11: Dejte to sem.
13: Ne.
14: Pane vedo, co hledáte, vedo?
11: Polina! Dejte to sem! Pane vedoucí! Ta spořitelna dělá tak o toka 6 let, ale dvojnásobná vražda na to už je pro vás. Buď to jste četl špatný detektivky, anebo nemáte nervy v pořádku.
13: Ten lupič té spořitelny měl stejné boty, jako má pan vedoucí.
11: Krupa.
1: V době, kdy s herectvím začínal Svatopluk Beneš, se nosila noblesa. Kdo na to měl, nechával si dovážet modely z Paříže a Londýna. Praha byla velice elegantní. V dobré společnosti bylo nezbytné chovat se s patřičnou noblesou jako anglický lord. Mimochodem, máme tu také jednu scénku, tu rozhlasovou s Jiřinou Bohdalovou nazvanou, což se docela hodí, Správná výchova.
15: Tak mám pro tebe opět radostnou novinu.
3: Jasné. Náš pan syn udělal co?
15: Rozbil okno. Co ty na to?
3: Co já?
15: No.
3: Zdá se mi to trochu pozdě. Správný kluk má rozbíjet okno nejpozději do 10 let. No, tak já mu domluvím a to okno samozřejmě zaplatím.
15: A nezdá se ti to trochu málo? Domluvím mu, já tě znám, začneš mu vykládat to, když já rozbil první okno, přišel neboštík tatínek, poplácal mě po zádech a povídá: milej synku, dneska se z tebe stal konečně pořádný kluk, tak ti gratuluji. No, ale pro pořádek si sundej tady kalhoty, vystrč holou sedínku, ale jako bych tě neznala. Z domluvy bude estráda.
3: Já si myslím...
15: Hele, nezáleží na tom, co si myslíš ty. Prostě ty seš měkota a nedovedeš potrestat vlastního syna řízně a rázně, a proto se ti taky vymknul z rukou a dělá si, co chce. Já pochopitelně na něj sama nestačím. A ty to moc dobře víš, rozumíš?
3: Jirko, pojď sem, a fofr.
16: Ano, tati.
3: To okno se rozbil schválně?
16: Ne, tati, my jsme hráli u baráku fotbal. Já střílel na bránu a nějak jsem se přestřelil.
17: No. Au, já u vás.
3: No, vyřízeno, předlož účet, odchod.
13: Surovče?
3: Tak já jsem surovec.
13: Jo.
3: Ty mi tady vyčítáš, že jsem měkota a kážeš, že mám syna potrestat energicky a rázně, a když to udělám, tak jsem surovec.
13: Protože ty neznáš jiný trest než pár facek a to je u mě surovost, rozumíš?
3: Od nepaměti byl na rozbité okno jediný trest. Buď pár facek, nebo řemenem přes zadek. Řemen nemám.
13: No, pro tebe je prostě pohodlnější nepřemýšlet, že neuvažovat a třískat. Ostatně já se vůbec nedivím. Na gymnáziu ty si neznal lepší známku z mravu než dvojku.
3: No,
13: dobře,
3: tak, tu jsem měl akorát jednou nebo dvakrát.
13: Teď se to ovšem ukazuje.
3: Teď už jo. Toho mám akorát dost. Co děláš za dveřma?
16: Abych ti řekl pravdu, táto, tak jsem zaslech mámu, jak protestovala proti tvýmu energickému trestu. No a tak jsem byl zvědavý, jak to dopadne.
3: Ne, že by to bylo od tebe zrovna dvakrát slušné, ale aspoň si to slyšel. No, taky dobře.
16: No, hele, tati, ne, že by mi těch pár facek zrovna dvakrát chutnalo, to ne, ale já si myslím, že to bylo teda světový.
3: Proč?
16: Protože já to měl vyřízený ric-pic a vám to bude trvat zase...

0: A my budeme pokračovat ve vyprávění o herci Svatopluku Benešovi. Jeho tatínek pracoval jako traťmistr na železnici. Maminka ta byla v domácnosti a staral se o své 4 děti, které byly smyslem jejího života. Svatopluk měl totiž staršího bratra Václava a sestru Růženu. A potom se ještě narodila ta nejmladší Milátka. Budoucí slavný milovník prožil celé dětství vlastně na nádraží a doma se nikdy nemluvilo sprostě. Rodiče vedli všechny děti ke slušnému vychování. A když začal malý Svatopluk chodit do školy, zaujal ho tehdy také sport. Kdo ví, kdyby nepřišel film, třeba bychom ho znali jako slavného veslaře. Ale on se stal hercem a díky své profesi samozřejmě účinkoval i u nás v rozhlase. A jakou sílu měl podle něj rozhlas?
1: Víte, ono spolupracovat s rozhlasem, to není jenom vydělávat si tam peníze, to je pro herce velice poučné. Člověk se sám totiž slyší z toho rozhlasu. Když mluvíte jako normální člověk, tak se slyšíte vlastně zevnitř. Máte jiné představy o svém hlase, o svých modulacích, o svém rytmu. A když se slyšíte z toho rozhlasu, tak máte možnost se všelijak korigovat. Nejenom jako člověk, ale především jako herec. Vidět, které návyky máte opustit, kde je to dobrý, čeho si máte držet a vůbec, jak tu roli tvoříte. A to skutečně jako je takový zápas s mikrofonem, potom, abych tak řekl, jo. Člověk se s ním musí naučit pohrávat a ne, aby si mikrofon pohrával s hercem. To nebezpečí vždycky je.
2: V těch slovech Svatopluka Beneše je obrovská pravda.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: A dnes je to příběh Svatopluka Beneše. A když jsme byli v rozhlase, co třeba vzpomínání na jednu z jeho slavných rozhlasových rolí? Pane Beneši, vy jste přece hrál i v Sherlocku Holmesovi.
1: A já jsem v těch inscenacích tehdy někdy hrál Watsona. A když Bohoušek Záhorský nás opustil, tak Karel Weinlich si vybral pro tohoto představitele Sherlocka Holmesa mě. Od té doby, co se odávám uklidňujícímu životu v lůně přírody, milý Watsone.
4: Očividně vám to prospívá.
1: Uvědomuji si, že jsem po něm vlastně často toužil za těch dlouhých let strávených v pochmurném Londýně.
4: To je pro mě novina. Vždycky jste mě rady odbýval tím, že je obecně nežádoucí, abyste z Londýna odjel, protože by v podsvětí zavládlo nezdravé rozjaření.
1: Bývalo.
4: Jsem proto rád, že jste se nechal přemluvit k této cestě na jih.
1: Je to příjemná a poučná cesta.
4: Mimochodem, kam vlastně jdeme?
1: K doktoru Dilimbertovi.
4: Kolega?
1: Ne zcela, zubní lékař.
4: Ale potíže?
1: Zapomněl jste, že můj chrup je už trvale bezbolestný. Je to entomolog amatér.
4: Včelas?
1: Nikolivěk, motýlář, unikátní sbírka. Vzácná příležitost vidět mnohé klenoty matky přírody, některé i živé.
4: Ale cože živé?
1: Ano, doktor je sběratel a chovatel, proto jsem s povděkem přijal nabídku pana prefekta Stulů, že mi zprostředkuje návštěvu.
4: Odměna za úspěšné vyřešení případu s gótským rukopisem?
1: Zřejmě. A číslo 73. Milý Watsone, zdá se, že jsme na místě.

0: Svou největší kamarádku našel Svatopluk Beneš v herečce Nataše Golové. S tou vytvořil i slavnou mileneckou dvojici ve filmu Pohádka Máje. Pojilo je celoživotní velké přátelství, ale nikdy si nepřestali vykat. Jak sám říkal, Naška byla žena pronikavé inteligence, navíc velmi vzdělaná. My teď ale budeme vzpomínat na jiný film, mnohem mladší. Jmenuje se V podstatě jsme normální, kde se setkal třeba s Dagmar Patrasovou, ale pozor, scháněl se po ženě, která propagovala punčochy Elité Varnsdorf. Byla to Jorga Kotrbová.
1: Entschuldigung, ich suche Herrn Ingenieur Macač. Macač.
2: Vy jste pan Hansen?
1: Ja, Hans Endmeier.
2: Tady bude televizion barevná, ja? Und hier bude klimatizacion, aber dann. Und hier ist unseren Diktafon.
1: Schön, schön. Aber ich habe an Sie eine ganz andere Bitte, Fräulein.
2: Ja.
1: Sie sind jung und schön. Mm. Und Sie wissen gewiss sehr gut, was Liebe ist. Mm. Ich liebe Madame Elite Warnsdorf. Ich bitte Sie um Hilfe, sie zu finden.
2: Cože, Elite?
1: Ja, ich muss sie begegnen.
2: A vy myslíte tohle?
1: Jawohl, das ist Elite. Versprechen Sie mir, sie herauszufinden.
2: Jo, vy hledáte tuhle ženskou.
1: Ženskou?
2: Tak to nebude problém.
1: Hm? Kein Problem? Oh.
0: S herečkami si v tomto filmu užil díky režiséru Otakaru Fuchsovi, který mu dal příležitost v roce 1981. A když jsme u těch hereček, ještě jsme po boku Svatopluka Beneše dnes neslyšeli třeba Alenu Vránovou. S tou se setkal v televizi, ve scénce nazvané Na lavičce.
3: Dobrý den.
4: Dobrý.
3: Máte tady volno?
4: Zdá se.
3: Já jenom, jestli tady někdo nesedí.
4: Ne, ne, nikdo tady nesedí. Kromě mé maličkosti, když dovolíte.
3: Ano. Takže tu je volno.
4: Tady je volna, paní. Rozhlédněte se po parku. Jedna volná lavička vedle druhé.
3: Ano, děkuji. Já jenom ví, jestli si mohu přisednout.
4: No, prosím, v tom vám nemohu bránit, že? Ačkoliv, popravdě řečeno, dávám přednost samotě, rozumíte?
3: Jo, rozumím, to já taky, takže si mohu sednout.
4: Já jsem si tu lavičku nekoupil, bohužel. Takže si můžete sednout, lehnout, kleknout, jak je vám libo.
3: Děkuju za pozvání.
4: Prosím.
3: No, my dva si spolu rozhodně nebudeme nudit.
4: No, já se spolu nudit nebudu, mám tu večerní Prahu.
3: Ano, ano, večerní Praha má své kouzlo. To máme dnes pěkné počasí, že?
4: Co? Jo, ano, ano, zdá se.
3: Ve vzduchu už je cítit jaro, všechno je v rozpuku. V korunách stromů zní něžná melodie. Ach, mládí, ach, lásko, ty jsi mocná kouzelnice. Co pak to čtete zajímavé?
4: Černou kroniku.
3: A bože můj, to musí být nesmírně vzrušující.
4: Je, je. Píšou tady o bestiální vraždě v parku. Mrtvou ženu našli s prominutím napresovanou pod lavičkou. Byla zabalena do večerní Prahy.
3: No, vidíte, to všecko je jenom proto, že mladým lidem dnes chybí smysl pro krásu a ty vyšší hodnoty.
4: Ale tuhle vraždu spáchal starší člověk. Asi tak v mém věku.
3: Ale prosím vás, ve vašem věku každý je starý tak, jak se cítí. Schválně. A kolik let byste mě odhadoval?
4: Na 5.
3: Prosím?
4: Nepodmíněně.
3: Pane, já jsem zvykla, že se ke mně muži chovají hezky. Jsou úslužní, galantní a všem možným způsobem mi dávají najevo, že stojí o mou přítomnost. Já si troufám tvrdit, že někteří z nich mě dokonce pronásledují.
4: Tak? A co pak tomu říká pan manžel?
3: No, ten má pochopení.
4: Pochopení?
3: No, ten musí mít pochopení, aby si uhájil své přednostní právo.
4: Přednostní právo. Prosím vás, to na vás opravdu muži tak letí?
3: Vy mi to nevěříte, vidíte?
4: No, dost těžko.
3: Podívejte se, tamhle zrovna stojí jeden můj ctitel. To je ten, co se vždycky tak dlouze aspoň nedívá.
4: Ale tohle se vám zrovna moc nepodařilo. To je totiž můj přítel ze zaměstnání. Pepo, co pak tam tak stojíš? Pojď sem blíž, pojď sem, pojď.
5: Ne, já tě dlouho pozoruju, jak hučíš do mé největší lásky.
4: A přeskočilo ti.
5: Cyniku, krásko mých snů, kořím se tvým zničujícím půvabům. Prosím. Mohu zítra zase přijít?
3: Bohužel, zítra to nepůjde.
5: Ale zítra je přece čtvrtek, ty má krásná mučitelko. Ty mučíš, ty mě mučíš, je čtvrtek.
3: Už jsem řekla, je mi líto, zítra to skutečně nejde.
5: A to je tvoje poslední slovo, andílku.
3: Zkuste to v pondělí.
5: Ano, pondělí.
4: Poslechni, ty jsi psychicky narušený, ne? No já nemám nic proti tvému vkusu, prosím, to je tvoje věc, ale nezdá se ti, že je to trošku trapné, když se muž takhle ponižuje?
5: Muž se musí ponížit, aby u ní něčeho dosáhl.
4: A proč právě u ní?
5: Co pak si myslíš, že budu jezdit si nakupovat knížky do Poděbrad?
4: Ona prodává knížky? Člověče, že si to neřek, zítra je čtvrtek. A to víte, ten nový Gardner, Páral, čínská kuchařka. Lásko, neutíkej, počkej. Krásko, kořím se tvým zničujícím půvabem.
0: A je čas na další muziku. Co kdyby si tu další písničku vybral sám Svatopluk Beneš?
6: Tady bych chtěl říct, že se hlásím především k francouzskému šanzonu, který neopouští melodii, protože já měl vždycky rád melodické věci. A za takovou zpěvačku století pokládám Edith Piaf. To si můžeme vybrat cokoliv. A jestli byste měli třeba možnost nám zahrát O Milord, tak bych vám byl vděčen.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: to byla písnička Na přání Svatopluka Beneše. Kde na něj vzpomínáme?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Svatopluk Beneš byl dvakrát ženatý. Po různých románcích s filmovými hvězdami se nakonec oženil s baletkou Evelínou, ale po dvou letech dospěli k tomu, že to byl omyl a rozvedli se. Druhou ženu si našel jako zázrakem, když svému kamarádovi oznámil, že si manželku vybere na plese, na který šli právě tancovat. Našel a byli spolu do konce života. Ale my se přesuneme dál. Přece jen jsme pořad, který vám přináší i legraci. Tu si užijete i ve scénce nazvané Lístky do divadla. Hledat je bude Svatopluk Beneš s Jiřinou Bohdalovou.
2: Počkej,
3: já čekám, co dělám? Já jsem si tě kdy brala.
2: Bože, protože tě nikdo jiný nechtěl.
3: To jsou nejlepší forky teď, když je čtvrtá osu. Ježiši. Na to já mám tak.
2: No, podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
3: Sedni si. Teď máme klid. Je pár hodin. Podívej se, mám se prášek.
2: Prášek?
3: No jo, to
2: je?
3: Dobře. To já nevím, ale na něco to bude, když to vyrábějí.
2: Ale pozor, jestli se otrávím, tak to tady uvidíš.
3: Já ti teď něco řeknu. Abys věděl. Ty dovedeš čeká otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
2: No, co?
3: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
2: Tak dost, jo?
3: No.
2: Klid, do fabrikace a jde se, jo, rozumíš? Já tady blbnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já se dám celý do kucu, já se ale mudu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Na to se snad jdeme koukat do divadla,
3: ano.
2: Ne?
3: Ano.
2: Podívej se. Pojď sebou.
3: Já jsem.
2: Tady? Osmý, rozumíš?
3: Ne, počkej.
2: Tak ať to stihneme aspoň od přestávky.
3: Tady, podívej se, já jsem hotová, kdy to jde, hele, Kariku, kolik je hodin?
2: No.
3: Kolik je hodin?
2: No, jsem ti říkal.
3: Co?
2: Jsem ti říkal, že asi půl osmi, kam jsem ty hodinky dal?
3: Já nevím, no, ty jdou napřed.
2: No, aha, taky se mi zdá.
3: No, jdou
2: já napřed. Nevím, proč mám všechny kapsy děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no jo, to je taky tím, že se u mě neudrží karuna.
3: Hele.
2: Co?
3: To
2: tady v žádným případě, miláčku.
3: Tak, Kajíčku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
2: jo?
3: Legrýbac máš?
2: Jo, mám.
3: Tohle peníze máš?
2: No samozřejmě.
3: Máš, lístky máš.
2: No lístky, ty máš přece ty.
3: Jak to já?
2: Jistě.
3: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
2: No to bych je... To
3: do ruky.
2: No to bych je v té ruce musel mít.
3: Tak si jistý ruky někam jinam.
2: Prosím tě, buď tak laskavá, nedělej ze mě sklerotika, ano? Buď
3: to
2: tak laskavá, já mám
3: dělat.
2: Přece paměť.
3: To nepotřebuju
2: dělat. No prosím, tady jsou, lidi to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co
3: nic,
2: se děje?
3: Je, jsem, no, to je zase je. Někam dáš. No, kolik je tě hodin?
2: Půl osmi a pět minut.
3: No. No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
2: Jo,
3: no
2: tak vidíš.
3: Tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna, pátek. No, tak jdem, pojď.
2: Ježiši Kristus. Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
3: Proč?
2: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek.
0: Svatopluk Beneš jako jeden z mála herců vrátil po sametové revoluci titul Zasloužilý umělec. V roce 1998 obdržel Thálii za celoživotní dílo. Bohužel s jeho věkem se ale začalo zhoršovat jeho zdraví. Navíc to odnesl i zrak. I přes několik operací téměř neviděl. V listopadu 2002 musel být kvůli opakovaným sklerotickým stavům hospitalizován v léčebně pro dlouhodobě nemocné. Přestal vnímat svět a žil jen ve svých krásných filmových vzpomínkách. Do hereckého nebe odešel 27. dubna 2007. A jak říkal, bez herectví jsem nedokázal žít, ale do dnešního světa už nepatřím. Přesto na Svatopluka Beneše vzpomínejte rádi a s humorem. On by měl určitě radost. Těším se i příště. Naslyšenou.

sin amor.